Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Zdeňka Fibicha Nevěsta Mesinská na libreto Otakara Hostinského podle stejnojmenné tragédie Friedricha Schillera. Poslouchali jsme studiovou nahrávku vydavatelství Suprafon z roku 1975 a v nastudování dirigenta Františka Jílka. V hlavních úlohách zpívali Libuše Márová, Dona Izabela, Václav Zítek, Don Manuel, Ivo Žídek, Don César a Gabriela Beňačková, Beatrice. Hrál orchestr Národního divadla v Praze. Celé pěvecké obsazení nahrávky je na webových stránkách Českého rozhlasu D-dur. Obsah opery byl citován z publikace Ladislav Šíp, Česká opera a její tvůrci. V pořadu byly dále volně citovány úryvky z publikací Jaroslav Jiránek, Zdeněk Fibich, Jitka Ludvová, Hudební divadlo v českých zemích a úryvky z dobových kritik v překladu Vlasty Reitererové. Ve zbývajícím čase si na stanici Český rozhlas D-dur nyní dopřejeme malé komorní intermezzo, v němž i nadále bude znít hudba Zdeňka Fibicha. Ale nejprve však malá rarita v podobě hudby Richarda Wagnera, již bude známá symfonická báseň pro komorní orchestr Siegfriedova Idyla v dobové úpravě Wagnerova spolupracovníka a aranžéra, ukrajinského klavíristy Josefa Rubinštejna. Hraje Michail Rudy.

Michael Rudy přednesl symfonickou báseň Siegfriedova Idyla od Richarda Wagnera v dobové úpravě pro klavír od Josefa Rubinsteina. A nyní se vraťme k hudbě Zdeňka Fibicha. Z jeho komorního díla si nejprve v podání souboru Ensemble Villa Musica poslechneme třívětý kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír E-moll opus 11.

Tak to byl kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír E-moll opus 11 Zdeňka Fibicha. Hrál soubor Ensemble Villa Musica. Následující skladbou se přeneseme do poetického světa plného představ a pocitů, které mohou navozovat rozličné malířské náčrtky a které se Zdeněk Fibich svojí hudbou pokusil vyjádřit. V podání Tomáše Výška si poslechneme Fibichův cyklus klavírních skladeb Malířské studie opus 56. Jehož jednotlivé části mají názvy Lesní samota, Spor masopustu s postem, Rej blažených, Io a Jupiter a Zahradní slavnost.

Tomáš Výšek přednesl cyklus klavírních skladeb malířské studie opus 56 Zdeňka Fibicha. A to byla také hudební tečka za naším vysílacím blokem. Naslyšenou příště se těší hudební redaktor Libor Dřevíkovský.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dnešní breviář komorní hudby jsem nasměroval na netradiční dua. A nepůjde jen o nástrojová obsazení, ale i o žánrová vybočení, rozdělení solových partů, či o výrazové zvláštnosti. A začneme hned bez dlouhých obstrukcí. Adagiem ze sonáty B-dur pro harfu a housle, opus 16 Ludviga Spohra. Sám autor byl jedním z nejhranějších skladatelů své doby. Mimochodem žil v letech 1784 až 1859 a byl oblíbeným a nesmírně uznávaným houslovým virtuózem. Často koncertně vystupoval se svojí chotí. Ta se jmenovala Dorothe Scheidlerová a byla harfistkou. A už víme, za jakým účelem bylo psáno i toto adagio, potažmo celá sonáta B-dur, opus 16. Nám se v nahrávce představí Dagmar Platilová a Josef Suk.

Při pozorném poslechu tohoto Špohrova adáča jste si určitě povšimli několika základních momentů. Například houslista musí dorovnávat vibrování svého tónu houslí s tím pravidelným chvěním harfy. To je neměnné a je to jen otázka citu a vkusu. Další moment je nezbytné od samotného počátku rozeznění tónu houslí pracovat se stejným konkrétním zvukem, jako je dotyk prstů na struny harfy. Těch momentů, které jsou postaveny na netradičnosti spojení těchto dvou nástrojů, je samozřejmě více. Méně obvyklé nástrojové kombinace přinášejí i netradiční repertoár a někdy i zvláštní žánrové vybočení. To mne napadne vždy, když poslouchám divertimento pro smyčce Leonarda Bernsteina. Někdy se hraje jen v obsazení smyčcového kvarteta, někdy naopak smyčcového orchestru. Myslím si, že symfonický i komorní repertoár Leonarda Bernsteina znám dost dobře. A znám samozřejmě i Candida či West Side Story. Jeho preludium, fugu a riffy jsem u nás premiéroval a myslím si, že jsem dokonce jako první hrál u nás i sonátu pro klarinet a klavír. A přesto si s jeho divertimentem nevím rady. Nicméně poslechněte si valc se zajímavým melodickým členěním i s rokokovou elegancí a lehkostí.

A i tady po Bernsteinově válci si dovolím dát malý, třeba subjektivní dodatek. Ta moje rozpolcenost stojí na otázce, je to to, čemu říkáme vyšší populár, anebo už ryze ta standardní záležitost zábavní hudby? Nevím. Nicméně zpátky k dnešnímu tématu, tedy koněm netradičním dům. Přiznám se, že pro mne je ze všech duových obsazení nejlákavější klavírní duo. Jednak pianisté mohou hrát na jeden či na dva klavíry, ale ta podstata je dána něčím jiným. Když poslouchám dva odlišné nástroje, třeba housle s klavírem nebo flétnu s kytarou, trubku s varhanami, vnímám celek a samozřejmě i onu nástrojovou různost. Ale když usednou dva pianisté za jeden nástroj, zjistíte, co umí sdělit jeden a co druhý ze stejné skladby a z téhož klavíru. A já vám teď tuto možnost poskytnu. Marian Lapšanský a Peter Topercer nám zahrají pátý a šestý uherský tanec Johannesa Brahmse.

Vždy, když poslouchám takovýto způsob interpretace, tak si znovu zopakuji, jakýže je to zázrak. Lidské tělo, které prostřednictvím určité představy vnukne úkon, který vyvolá zvuk, který musí konvenovat nejen silou, ale i barvou, přesností a barevností s tím výsledným celkem. Ten postup je vždycky stejný a je úplně jedno, jestli hrajete na nástroje klávesové, dechové, smyčcové, bicí, či jestli zpíváte. Za svůj život jsem slyšel desítky různých duí a v jejich podání stovky skladeb. Z těch netradičních vzpomenu flétny, hoboje, klarinety, fagoty, trubky, korny i trombóny v kombinaci s nástroji strunými, klávesovými, bicími, se zpěvem či s dalšími dechovými nástroji. Variabilnost je obrovská a nesmírně pestrá. Nicméně vždy si položím i všude přítomnou otázku, jaký mají tato dua repertoár a zda by mohli nabídnout posluchačům v skutku hodnotný, hudebně kvalitní recitál. A tady se spíše dostaneme do situace, kdy si řekneme, hrají krásně, ale je to spíš zvláštnost, je to jedinečnost. Ale o tom až příště. Pro dnešek se s vámi rozloučím sonátou S-dur pro housle a harfu opus 8 François-Adrien Boaldier. Hrají Josef Suk a Dagmar Blatilová.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Na to, jak slavný a hojně uváděný a natáčený je koncert pro dvě trubky C-dur od benátského barokního mistra Antonia Vivaldiho, je s podivem, že o tom díle víme tak málo. Neznáme datum kompozice, ani prvního provedení, ani okolnosti vzniku. Můžeme se jen dohadovat, zdali to byl jeden z koncertů, které si od Vivaldiho každý měsíc objednávali benáčtí místodržitelé, nebo to bylo dílo pro dívky ze sirotčince Ospedale della Pietà. V každém případě efektní, jiskrný koncert je ozdobou každého koncertního programu. Finální větu teď hrají britští interpreti, trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks, na čembalo hraje a City of London Symphonia vede Nicholas Kremer.

Polka jako typ tance se objevila ve 30. letech 19. století prý kolem Hradce Králové a odtud se šířila jako lavina po městech a vsích až do Prahy. Koncem 30. let se už pak polka tančila na všech českých bálech. Baletní mistr pražského stavovského divadla Ráb ji pak dovezl do Paříže, pak se dostala do Anglie a dokonce i do Ameriky. Polka zkrátka byla jedním z nejoblíbenějších módních tanců 19. století a tak pochopitelně strhla i mladého Bedřicha Smetanu. Luisina, Bettina, Jiřínková polka, vše jeho první velké úspěchy. A roku 1842, v jeho 18 letech, také polka ze studentského života. Jan Novotný hraje.

Petr Eben a dvě části z písňového cyklu Písně kloutně. Zpívá Kateřina Kněžíková, na harfu hraje Kateřina Englichová.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Přestože Josef Haydn strávil bezmála 3 desetiletí ve službách esterházyovských knížat a tudíž takřka solitérně a poměrně daleko od hudebního centra Vídně, nebo možná právě proto je díky svému významnému vlivu na formování některých hudebních druhů té epochy označován za otce smyčcového kvartetu, také za otce symfonie. Tolik z něj načerpali i takový Mozart nebo Beethoven. A také měl papá Haydn smysl pro humor, což dobře ilustruje třeba symfonie číslo 94 G-dur v německém jazykovém světě s podtitulem S úderem kotlů, v tom anglickém přezdívaná Surprise, překvapení. Ten vtip, ono nečekané forte po úvodních 2 osmitaktových frázích v pianu se zkrátka nedá přeslechnout. A i v následujících variacích je od Haydna mnoho překvapivě půvabného. Druhá část ze symfonie číslo 94 hraje Österreichische Ungarische Haydn Philharmonie, řídí Adam Fischer.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

A teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

0: Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Kdo z nás si nepamatuje nedělní chvilky poezie a na křehké tóny klavíru, které je v československé televizi dlouhá léta otevíraly? Ty tóny ovšem složil francouzský skladatel a první představitel hudebního impresionismu Claude Debussy. Inspiroval se pro ně básní Le Conte de Lille, dívka s vlasy jako len. A právě tak jemná je ona klavírní miniatura, již Debussy kolem roku 1910 zařadil mezi svůj cyklus preludií. Těch něžných 39 taktů patří k nejznámějším hudebním motivům na světě a odpovídá tomu neuvěřitelné množství nejrůznějších úprav. Nám ten slavný originál přednese vynikající český skladatel

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Je celkem logické, že Johannes Brahms své uherské tance napsal původně pro klavír na čtyři ruce. Tak si mohl být jist, že dílo se bude velmi dobře prodávat, neboť si ho doma budou moci zahrát všichni hudební amatéři ze šlechtických i měšťanských rodin. A právě to se také stalo. Fenomenální úspěch 21 tanců ale dále vedl k tomu, že existují ve stovkách úprav pro nejrůznější nástrojové kombinace. Sám Brahms upravil 3 tance pro orchestr a 10 převedl do partu sólového klavíru. A právě na něj nám teď populární tanec číslo 3 v tónině F-dur zahraje britský klavírista ruského původu Jevgenij Kysin.

0: D-dur, vaše tónina. Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam, Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho ve zhudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho pět zpěváků z pěti různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, jíž se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Jean-Philippe Rameau, Sara Banda z druhého dějství opery Le Paladin, hrají Le Talent Lyrique, řídí Christophe Rousset.

Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Typickým renesančním všestranně vzdělaným šlechticem byl Krištof Harant. Cestoval, podnikl pouť do svaté země, ovládal několik jazyků, věnoval se poezii i literatuře, malířství i hudbě. Asi by zanechal mnohem více děl, kdyby nebyl v červnu 1621 popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na Stavovském povstání. Co se týká jeho hudebního umění, zachovalo se nám pouze 7 jeho skladeb. Navíc jen 3 z nich jsou kompletní, 2 moteta a mše. Před námi je teď jedno z oněch motet, je pětihlasé, v němčině, má titul Maria Kron a vyšlo ještě za Harantova života v roce 1604. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: které mají v Senátu většinu, ale namítali, že změny destabilizují státní správu.
1: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Sucharda Šípová za Pirátský klub. Mluvila například o ohrožení několika zásad státní správy.
2: A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita.
1: Zákon v Senátu obhajoval Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Podle něj je potřeba modernizovat původní služební zákon,
3: který prostě tu státní správu zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
1: Spolu se zákonem o státních zaměstnancích padl i návrh na omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Jednací řád sněmovny, který má zabránit obstrukcím, Senát bez projednání poslal k podpisu prezidentovi. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Maďarsko dnes slaví svůj nejvýznamnější státní svátek, Den svatého Štěpána. První uherský král před více než tisíci lety položil základy maďarského státu a přivedl ho do křesťanské Evropy. Celodenní oslavy se konají v centru Budapešti a jejich vrcholem je velká show na Dunaji. Letos poprvé je pořádá vláda Petera Maďara.
4: Součástí oslav je tradiční letecká přehlídka nad Dunajem i procesí s mumifikovanou rukou svatého Štěpána. Vláda Pétera Maďára letos mění hlavně večerní program a výrazně šetří. Celé oslavy mají vyjít na méně než čtvrtinu původně plánovaných nákladů. Skromnější bude i ohňostroj. Potrvá jen 10 minut a odpálí ho ze 3 pontonů místo loňských 9. Hlavní roli mají drony, světla a projekce, které na budově parlamentu odvyprávějí 1000 let maďarských dějin. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
0: V Česku rostou případy rakoviny hlavy a krku. Podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky onemocnělo v roce 2024 přes 2000 pacientů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Za nárůstem stojí podle lékařů nadměrná konzumace alkoholu a cigaret, infekce HPV viry nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek.
5: Jenom to mluvení a to přijímání potravy, jinak se cítím dobře.
6: Popisuje šedesátnice Jana. Kvůli nádoru v dutině ústní prodělala náročnou léčbu, při které jí lékaři zrekonstruovali polovinu jazyka. Podle primáře onkologické kliniky fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Blaška přicházejí mnozí pacienti pozdě.
7: Mnohdy ti pacienti bagatelizují potíže a můžou je schovávat za drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně. Odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkově.
6: Dříve než kdysi vydají lékaři nádory hlavy a krku také u žen a lidí kolem 50. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Autorem ornamentálních kreseb v oranžerii zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku je Josef Mánes. O spojitosti malíře s kresbami v horní části stavby se dlouhodobě spekulovalo. Konzultace s odborníky z Akademie věd České republiky a Národní galerie Praha tuto souvislost potvrdili. Jak říká Martina Vysloužilová, mluvčí olomouckého vlastivědného muzea, které zámek spravuje.
8: Z dochované korespondence vyplývá, že navrhoval taky erby nad vstupním portálem oranžerie. Právě ty spolu s ornamenty patří k dodnes viditelným připomínkám jeho působení v Čechách pod Kosířem. Malíř na zámku pobýval a tvořil v druhé polovině 19. století na pozvání šlechtického rodu Silva Taruka.
0: Počasí. Bude skoro jasno až polojasno, místy přechodně zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v jeho východní polovině území četnější déšť nebo přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18. V bouřkách se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky. Více zpráv na irozhlas.cz.
9: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Radioservis představuje
11: audioknihu Pastvina zmizelých.
12: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
11: Kam se poděli?
13: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
11: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
13: Je to pěkně zamotaný.
11: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Některé domy a některé stavby v sobě nesou otisk lidí, kteří jimi prošli, a někdy dokonce i kus místní paměti. V Mělníku se teď po letech chátrání probouzí k životu secesní vila. Říká se jí Balíkova i Venclova, podle advokáta, který si ji nechal postavit, a básníka českého surrealismu, který se v ní zase narodil. A na severu Čech tam se zase vrací čas do roku 1888. Unikátní Dittrichova hrobka v Krásné Lípě dostane zpátky původní vitrážová okna, jejichž podobu se podařilo objevit v historických nákresech. Dvě pozoruhodné památky, dva příběhy obnovy, oba stojí za pozornost a oba vám přineseme v následujících minutách. Je 6:07, tak ať se vám dnes hezky poslouchá.
2: Posloucháte nás tedy ve čtvrtek, co nabídneme mezi 6:00 a 7:00. Čeko Buarque, Sergej Prokofjev nebo Jiří Ignác Linek po 6:30. Teď Bedřich Smetana, část Polky Dédur našim děvám, Česká filharmonie a Václav Neumann.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Bedřich Smetana v podání České filharmonie a Václava Neumanna 11 minut po 6.
1: Umělci v Třinci dokončili nový mural. Jeden z výměníků tepla teď zdobí obrazy, které připomínají průmyslovou historii města, ale i okolní hory anebo přírodu. Podobných míst bude ve městě prý postupně ještě přibývat.
0: Kromě přírodních motivů, třeba barevných rostlin, výjevů z beskyt nebo naopak ze sestřineckého průmyslu, jsou dominantním prvkem ženské tváře, jak píše František Kuča, který přichystal reportáž. Můžete ji poslechnout a taky přečíst na serveru i rozhlas.
1: Ale zdaleka nejenom to, je tam i fotogalerie, takže uvidíte, jak murály v Třinci opravdu vypadají.

0: Neumayer Consort a dirigent Felix Koch. Minutu před 6:45 na Vltavě.
1: Krásná lípa na Děčínsku, ta pokračuje se záchranou unikátní hrobky továrnické rodiny Dittrichů. Městu se navíc s pomocí odborníků podařilo najít původní nákresy vitrážových oken.
0: Bohatě zdobené vitráže by se tak měly do půlkruhových oken hrobky vrátit. Aktuálně řemeslníci dokončují zastřešení malé boční půlkruhové apsidy na objektu.
2: Ano, je to v podstatě taková malička, to je ta půlkruhová stavbička přilepená na zadní stěnu.
3: Je to menší zakázka, ale je to vlastně poslední jakoby střešní prvek, tak aby nám opravdu do hrobky už vůbec žádná voda nepřicházela.
2: My jsme u Dittrichovy hrobky s nezávislým starostou města Janem Kolářem. Tady je vidět pořád komín té výtopny. Ta se zachová nebo ne?
3: Ta se určitě zachová, protože taky vlastně součástí té památkové ochrany celého toho objektu.
2: Hrobka byla totiž vytápěná a to není jediné unikum, které v sobě stavba předního německého architekta Julia Karla Raschdorfa ukrývá. Stavbu v novorenesančním slohu zdobila vitrážová okna.
3: Díky tomu, že se zachovaly ty skici Augusta Frinda, to je z roku 1888, a oni to vlastně jakoby propracovali na podobu 26 s tím, že ty kontury jsou zvýrazněny a tak dále.
2: Vysvětluje starosta, co dva odborníci z plány a nákresy vitráží, které se našly v Rumburském muzeu, udělali.
3: V tomhle tam památkáři mluvili, že vlastně není obvyklé, že by bylo tolik, že tam je hodně plno.
2: Ukazuje starosta na nákresy. Vitráže na podobných stavbách obsahují jenom minimum postav. Na Krásnolipské hrobce je ale kompletní výjev z posledního soudu a to je neobvyklé. Další unikátní věc je mozaiková výzdoba v kryptě hrobky, jak už mi před časem vysvětlila restaurátorka Magdalena Kracík-Štorkánová.
4: Ta škála obsahuje zhruba 50 zlatých odstínů, rizí zlato, až různý stříbrný a takový jako bronzový tóny.
2: Popisovala odstíny na jednotlivých kouscích mozaiky, takzvaných teserech.
4: Což je takový veliký specifikum právě téhletý mozaiky. To, co jsem vždycky na těch mozaikách jako nazývala jako jakousi anomálií, tak tady je naprosto běžný.
2: Město teď připravuje projektovou dokumentaci na kompletní obnovu hrobky, včetně mozaiky, vitráží a výtopny. Práce přijdou na desítky milionů korun. Krásná lípa na ně bude schánět dotace. Aktuálně už dostala peníze na rekonstrukci přední stěny mauzolea, včetně zdobených kovaných dveří. Daniela Pilařová, Český rozhlas.

0: Vynález zkázy byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
1: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
0: jako četba ve filmovém létě na Vltavě
1: a taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Balet Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva. Moravskou filharmonii v Olomouci řídil Otakar Trhlík v 6 hodin a 23 minut.
1: 83 let od hromadného transportu Romů a Sintů si právě dnes připomínají lidé v Hodoníně u Kunštátu. Z tamního koncentračního tábora v noci z 21. na 22. srpna nacisté přesunuli do Osvětimi skoro 750 lidí a většina z nich tam nakonec zemřela.
0: Od roku 2019 hrůzy tábora v Hodoníně u Kunštátu připomíná památník holokaustu Romů a Sintů.
2: První tábor v Hodoníně u Kunštátu vznikl v roce 1940. Původně ale sloužil jinému účelu než rasovému, vysvětluje ředitel památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský.
3: Ten první tábor, který tady vznikl, se nazýval kárný pracovní tábor. Vznikl tady ještě na základě československého zákona, který byl přijat krátce před vznikem protektorátu.
2: Tábor byl tedy původně určený lidem, kteří se vyhýbali práci.
3: Byli sem umisťováni různí tuláci, žebráci, alkoholici, gambleři a tak podobně. A tento tábor byl podle toho zákona určen pouze pro muže, kteří byli dospělí, procházeli zdravotní prohlídkou, aby bylo jasné, že tu práci vydrží v tom táboře. A byli jsme umisťováni na dobu určitou, 3 až 6 měsíců.
2: Všechno se změnilo v srpnu 1942. Účel tábora nacisté změnili rasovým zákonem namířeným proti Romům a Sintům.
3: A na základě tohoto zákona sem začaly být přiváženy celé rodiny, to znamená od těch nejmenších dětí až po ty úplně nejstarší. Děti od 10 let nahoru už museli vlastně pracovat s dospělými na výstavbě silnice. A v tomto případě už nezáleželo, jestli někdo něco spáchal nebo nespáchal, ale byli sem posíláni na základě příslušnosti k rase, to znamená, protože to byli Romové.
2: Táborem v Hodoníně u Kunštátu prošlo necelých 14 lidí, 207 jich přímo v táboře zemřelo, doplňuje Radovan Krhovský.
3: Umírali zejména ti slabší, to znamená malé děti, staří lidi. A ty podmínky byly špatné, protože ten původní tábor kárný pracovní byl určen pro 300 osob, ale jenom v srpnu 1942 sem bylo přivezeno přes 1200 Romů.
2: Kromě několikanásobně překročené kapacity lidi v táboře trápily i špatné hygienické podmínky. Nebyly zde rozvody vody, kanalizace ani sprchy.
3: Propukaly tady různé choroby, tuberkulóza, zápaly plic a tak dále, ale zejména potom v zimě roku 42-43 vypukla epidemie břišního tyfu a ta měla za následek vlastně nejvíce úmrtí v tomhle táboře.
2: Po válce místo sloužilo internaci Němců, následně i jako pracovní tábor pro odpůrce komunistického režimu. Desítky let pak areál sloužil jako rekreační středisko pro státní zaměstnance.
3: Ale jezdili jsem třeba i školy v přírodě, byly tady v 50. 60. letech třeba bramborové brigády, v letních měsících potom pionýrské tábory.
2: Po revoluci areál přešel do soukromých rukou. V roce 2009 ho odkoupil stát. Památník holokaustu Romů a Sintů tady funguje pod správou Muzea romské kultury od roku 2019. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Dobré ráno, příjemné tempo, příjemný rytmus. Slyšeli jsme skladbu Call Me britského skladatele, producenta a aranžéra Tonyho Heche. Mimochodem původně v roce 1965 tuhle píseň naspívala Petula Clark. My jsme ji ale slyšeli v podání Ahmada Jamala a dalších muzikantů. Je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Senát dnes projedná stavební zákon. Ten podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory a všechny je doporučili zamítnout. Pokračují jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. S ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO se dnes znovu sejdou třeba její straniční kolegové, ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. Jednat budou Schillerová taky s ministrem sportu Borisem Šťastným z motoristů. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Pohrozil taky tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěli pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. Do Ostravy se dnes vrátí les civilizací, který tvoří 133 monumentálních kmenů subfosilních dubů starých přibližně 6500 let. Lodní kontejnery dorazily z Japonska, kde byly kmeny součástí světové výstavy Expo. Projekt vytvořila a financovala společnost Subfossil Oak. Les civilizací vznikl pro výstavu v Osace jako mezinárodní projekt. Během 184 dnů se stal místem setkávání návštěvníků, státních delegací a významných osobností z celého světa. A ještě počasí, skoro jasno až polojasno, místy přechodně zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v jeho východní polovině území četnější déšť nebo přehánky. Místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18. V bouřkách se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Léto je v plném proudu, kultura, pochopitelně celé prázdniny vyráží ven, ať už jsou to náměstí, zahrady nebo pódia pod širým nebem, a tak se můžete zastavit třeba na festivalu Na prknech, dlažbě i trávě, který nabídne pouliční divadlo a nový cirkus pro celou rodinu, a to v Brně.
2: Ve Friedlandu pokračují letní jazzové dílny Karla Velebného, místo, kde se jazz nejenom poslouchá, ale taky pořádně hraje.
1: Z Friedlandu do Prahy v Lucerně vystoupí švýcarsko-ekvádorské duo Hermanos Gutierrez, které spojuje kytary, filmovou atmosféru a latinsko-americké kořeny.
2: V Kostelci nad Orlicí začíná třetí ročník hudebního a divadelního festivalu Kostelecké rozmarné léto.
1: No a ještě v Setín v Panské zahradě se potkají folklorní soubory z Ománu, Polska, Turecka a taky z hosty liptálských slavností.

0: Jiří Ignác Linek, první část Symfonie in D a Plzeňský rozhlasový orchestr.
1: Dělníci teď opravují historickou dvoupatrovou balíkovou vilu v Mělníku. Tahle kulturní památka je známá taky jako Venclova vila.
0: Dům z roku 1907 představuje cennou ukázku geometrické a pozdně secesní architektury.
1: Ještě připomenu jméno stavitele Kvido Bělský.
2: Jsme na Lešení. Tady pozor, překročit díru, vcházíme do dalšího patra po žebříku. Tady jsou práce v plném proudu. To je jedna z dvou zdí, kde už je omlácená omítka.
3: Připravujeme na takový zvaný jádro, kdy se udělá podkladní omítka.
2: Stavby vedoucí Lukáš Průcha.
3: A následně na to budou se provádět další úpravy.
2: Tady jsou vidět omítníky, podle toho se pozná tloušťka té omítky.
3: Ano, to nám vytváří vlastně rovinu celé té stěny.
2: Máte nějaké pokyny od památkářů?
3: Ano, je tady památková péče na tomto objektu a musíme používat materiály, které jsou certifikované a schválené památkovou péčí.
2: To znamená co, že třeba speciální písek, speciální malta?
3: Používáme hotovou směs, která je památkově schválená.
2: Z Lešení jsme dole a půjdeme se podívat dovnitř. Tady vcházíme do místnosti, kde je na zemi mozaika černobílá.
3: Ano, je to mozaika původní ve vstupu a bude zůstávat, je to takzvané teraso.
2: Tady je to celé obložené dřevem. Tady v jedné místnosti je vidět do zahrady.
3: V loňském roce se dělala celková generální oprava střechy.
2: Co se týká obložení, je tady dost prostoru obloženého dřevem. Zůstanou ta obložení?
3: Obložení zůstává, stejně tak zůstává celé schodiště, které je dřevěné.
2: Tamhle vidím nějaké vitráže.
3: Vitráže samozřejmě zůstanou, jsou tady skoro nejcennějším prvkem tady na té vile.
2: Lidé tento unikátní dům znají jako Balíkovu vilu nebo Venclovu vilu. Balíková je proto, že si ji nechal postavit advokát Alois Balík, Venclova pak kvůli tomu, že tam žil básník Oldřich Vencl. Historii připomíná spolumajitel domu a architekt Pavel Prouza.
4: Byl to Venclův dědeček, doktor Alois Balík, který byl tedy advokátem a taky neobyčejně schopným, šikovným, taky byl právovárečníkem mělnickým, stál v čele měšťanského mělnického pivovaru. No a právě nejznámější je jeho vnuk, což je Oldřich Vencl, básník takzvaného druhého surrealismu, který byl přítelem Toayen, Heislera, Ludvíka Kundery, Egona Bondyho a řady významných osobností.
2: Architekt Prouza upozorňuje na jeden detail ve vile.
4: To nejdůležitější je především oprava střechy, návrat v podstatě replik historických komínů. Ty komíny jsou architektonicky velice významné, výrazné, byly sejmuty v podstatě před 40 lety, v 80. letech při tehdy nepovedené rekonstrukci, takže ty komíny jsou tam dnes zpátky. A provedeny byly taky sanační práce na dřevěných konstrukcích krovů a stropů pod podkrovím, které byly právě rozsáhle napadeny dřevokaznou houbou dřevomorkou domácí.
2: Na opravu památky přispívá i mělnická radnice. Pokračuje její mluvčí Jan Nováček.
5: Aktuálně schválen například příspěvek na fasádu, který bude po splnění podmínek vyplacen ve výši přes 270 tisíc korun.
2: Celý areál, včetně zahradního altánu, terasy a oplocení, je chráněný jako kulturní památka. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: I tohle byl výběr našeho dramaturga Jana Kincla pro vás ve 6:45 ve čtvrtek 20. srpna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Celý tento týden odpoledne v 1:30 vám v naší povídce otevíráme Zlatý fond francouzské humoristické literatury. Texty spisovatele a novináře Alphonse Allaise, který žil mezi lety 1854 a 1905, v něm patří rozhodně k těm nejpozoruhodnějším.
0: Měl nezaměnitelný smysl pro černý humor, absurditu a všechny druhy mystifikací.
2: Pro dnešek tedy vybíráme tři jeho drobné texty. Templáři, Probdělá noc rudého husara a potom Příhodu z obležené Paříže.
3: To byl přece typ. Trochu drsná nátura, ale sekáč. Viděl jsem ho snad 20krát, jak pouhým sevřením kobily mezi stehny zarazil na fleku celou velikou švadronu. Tenkrát byl brigadýrem. Ve službě trochu ostrej, ale na vycházce báječný chlapík. Jak on se to jen k čertu jmenoval. Takové zatracené alsaské jméno. A ne si vzpomenout. Nějak jako Wurz nebo Schwarz. Ano! To je ono, Schwarz. Ostatně najméně vůbec nezáleží. Pocházel z Nevbrisachu. Ne přímo z Nevbrisachu, ale od někud z okolí. To byl typ, ten Schwarz. Jednou takhle v neděli ráno, byli jsme posádkou v Oranu, mi Schwarz povídá, tak co dneska podnikneme? A já na to, co budeš chtít, můj milý Schwarzi? A tak jsme se shodli, že si vyjedeme na moře.
0: Boris Rezner bude číst z tvorby Alphonse Allaise u nás na Vltavě v povídce v 1:30 odpoledne.
2: Na co tak dlouho čekat nemusíte, je dnešní úvaha. Dnes je pro nás napsal bohemista a teolog Jan M. Heller a bude se zamýšlet nad tím, co pro nás znamená Evropa.

0: Od kříženeckého po současnost.
1: Sledujte s námi historii české kinematografie v 50 epizodách cyklu To byl můj film.
0: Hlasujte v anketě a rozhodněte, který je ten nejoblíbenější.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz.
2: A my jsme moc rádi, že vám dělá společnost Ranní mozaika 9 minut před 7 ráno.
3: Budeme tady s vámi až do 10. dopolední. Evropskou unii tu si často spojujeme s Bruselem, předpisy a politikou. Jenomže Evropa je mnohem starší, je taky mnohem pestřejší a její příběh je podstatně složitější. Víc už to ale vysvětlí Jan M. Heller.
4: Před dávnými lety, když jsem byl ještě studentem, účastnil jsem se jakéhosi mezinárodního setkání v Alsasku, konaného u příležitosti rozšíření Evropské unie o to, čemu se dnes někdy říká východní křídlo. Sešlo se nás tam tenkrát pár desítek z Polska a Česka, ale také z Německa a Británie a měli jsme se společně zamýšlet nad tím, co pro nás znamená Evropa. Společně to zdůrazňuji. Nebylo to postaveno tak, že starší sourozenci ze západu nás o Evropě mají poučovat. Dívejte se kolem a přemýšlejte, znělo důrazně přednesené zadání. Uvidíte nejkrásnější sakrální umělecká díla i koncentrační tábor schovaný v lesích. A pak se nad tím ve skupinách budete zamýšlet. Vzpomněl jsem si na ten zážitek, když jsem nedávno u dvou různých výjimečných osobností, s nimiž jsem měl možnost mluvit, nezávisle na sobě narazil na to, že se zmiňovali o absenci příběhu o Evropě. Otázka ze studentského soustředění se vrátila. Co pro nás znamená Evropa? Bohužel se asi většině vybaví především Evropská unie, čili hlavně byrokracie, direktivy a pociťovaná ztráta suverenity. Mnoho lidí neví, kdo to je ten Brusel a proč po nás pořád něco chce. To živí média a politická rétorika. V dalším úhlu pohledu Evropa splývá s Evropou západní, elitním klubem, jehož se současně cítíme a necítíme být součástí. Naše zrcadlo, prostor hledání identity i nenaplněného snu. Kdybychom se zeptali na ulici, dostane se nám nejspíš směsice praktických dojmů, skeptických postojů a smířlivého uznání. Jediný definiční znak, na který by si respondent snad vzpomněl, by byl multikulturalismus, protože o někdejší pestrosti kontinentu se mluví stejně jako o té současné, týkající se Evropy západní. Bohužel z podobných důvodů jako z těch výše řečených by se mluvilo hlavně o problémech, které multikulturalismus přinášel a přináší. My, lidé kultury a humanitní vědci, jsme nedokázali postavit alternativní příběh proti mýtu o národním státu, říkala jedna z oněch osobností. Jakoby nás někdo nějak nadšeně poslouchal, hlavně v době, kdy spolu s přípravami na vstup do evropského elitního klubu vrcholil grinderský kapitalismus a dostavovala se první pořádná kocovina. Chtělo by se sarkasticky utrousit. Ale ono to tak je, nevíme. Myslím, že jsme tenkrát se studenty došli k obecné charakteristice evropskosti jakožto otevřenosti, tvůrčího ducha a schopnosti hledět za hranice. Ne, to nejsou nutně jen pozitivní charakteristiky. Schopnost hledět ven stála také u zrodu kolonialismu a v důsledku i těch koncentračních táborů, například. Hranice mezi východním křídlem a starou Evropou se mimo jiné shoduje se západní hranicí naší. Pár stovek metrů za hraničním přechodem leží schovaná v říčním údolí jedna malá osada, kterou kdysi vyhledávali romantičtí malíři krajináři, hledajíce tu nedotčenou, divokou, sublimační přírodu. V posledních letech prošla vesnice renesancí díky tomu, že byla přeměněna na ekologický rekreační komplex, útočiště koncipované s důrazem na udržitelnost, lokální produkci a biokvalitu, včetně biopekárny, pivovaru, kavárny a hotelů. Možná, že tady máme jeden evropský příběh přímo před sebou. Poutní místo romantické imaginace bylo odtrženo od jedné z polovin kulturně propojeného celku, k němuž přináleželo. Ploty, vojáci a železná opona ho rozdělili do národních fragmentů. A v našem století není obnova místa v duchu, v němž přeshraniční spolupráce, udržitelnost a návrat k hodnotám nejsou jen fráze z dotačních projektů nebo barevných příruček z infocenter, moderní inkarnací romantického znovu objevování krajiny jako duchovní a kulturní hodnoty? A hlavně, není tato jeho modernost, tedy objevování a kreativity se zřetelem k péči o prostředí a o všechny články společnosti, k environmentální etice a kulturní inkluzi, nakonec tím nejlepším otiskem evropských hodnot? Neprozradím název té vesnice, nezáleží na něm, protože je takových po Evropě spousta. Jako bych slyšel tu výzvu po letech znovu. Dívejme se kolem a přemýšlejme. Příběhy nám dovolí, abychom je našli. Přeji vám k tomu krásné léto.
3: Jan M. Heller se vrátil k otázce, která je teď možná aktuálnější než kdy dřív. Máme vůbec svůj evropský příběh? Tak mu za to děkujeme. 4 minuty před 7 hodinou.
2: Posloucháte nás tedy 4 minuty před 7. Nastupuje Art Farmer a Benny Golson Jestet.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Návrh stavebního zákona dnes projednají senátoři. Francie zaznamenala v létě kvůli horkům o několik tisíc úmrtí navíc. Centrum Brna zaplní pouliční umělci, začíná totiž festival na prknech, dlažbě i trávě. A čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Senát dnes projedná stavební zákon. Podle vládní koalice usnadní a zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, je ale doporučili zamítnout. Senátorům vadí například to, že navrhované změny neprošly mezi rezortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost.

0: V druhé polovině června, který se zapsal do francouzské historie jako nejteplejší červen v historii měření, zemřelo o téměř 6 tisíc lidí víc, než je běžné. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura AFP. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůře. Podle ministerstva zdravotnictví ale zatím nelze jasně určit, že příčinou jejich smrti bylo horko. Vysoké teploty ve Francii trvaly téměř nepřetržitě. Od poloviny června. Teploměry často ukazovaly přes 30, v některých částech země i přes 40 stupňů. Vysoké teploty ve Francii doprovází sucho a lesní požáry. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Skoro polovina rodičů plánuje za školní pomůcky utratit do 3000 korun. Naopak přes 5000 korun jenom pětina. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém v červnu odpovídalo 1000 lidí. Problém se zaplacením pomůcek před školním rokem můžou mít hlavně nízkopříjmové rodiny nebo matky samoživitelky. Podle matky Frišové, Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické, se proto snaží šetřit dopředu. A pokud to nejde, omezují další výdaje.
2: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
1: Diakonie proto pro děti z chudších rodin pořádá sbírku. Lidé můžou přispět přímo v některých obchodech nebo online. Podobně pomáhá taky organizace Fandi má máma. V Brně dnes začíná pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí, kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení nebo workshop s africkými bubny. Festival ukazuje rozličnost a otevřenost divadla, jak doplňuje mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská.
3: Přinášet různorodost toho pouličního divadla, otevřít to divadlo jak úplně nejmenším, třeba od 3 let, tak potom i dospělým lidem a ukázat barvitost a to, že divadlo nepatří jenom do sálu, ale funguje skvěle i právě v venkovním prostoru.
1: Mezinárodní dudácký festival se opět vrací do Strakonic. Ode dneška do neděle bude město hostit dudáky a dudácké skupiny z 18 zemí světa. Festival zahájí tradiční mezinárodní dudácké kasacím na hradním nádvoří. Vysvětluje programový ředitel festivalu Zdeněk Vejvoda.
4: Proběhne požádání zástupců dudáků směrem k panu starostovi, aby předal klíče nad městem, aby vlády se na tu chvíli chytly nebo ujali dudáci.
1: Muzikanti budou hrát na hradním nádvoří, v letním kině, na letní scéně u kostela svaté Markéty nebo u strakonického pivovaru.
5: Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, místy přechodně zvětšená oblačnost, ojedinělé přehánky a také bouřky. Odpoledne a večer postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti a v jihovýchodní polovině území četnější déšť nebo přehánky. Místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18. V bouřkách se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, knížka, to je možná jeden z nejjednodušších způsobů, jak na chvilku vystoupit z vlastního času. Může nás zavést do jiné doby, na jiné místo, může nás zavést i do hlavy člověka, kterého bychom jinak nikdy nepotkali. No a právě proto je dobré mít pořád to, co číst, stejně jako je dobré mít místa, kde můžete tyhle informace načerpat. Co tedy u nás na Vltavě v ranní mozaice? S knižními tipy přijde za námi do studia za necelou půl hodinku publicista Jan Nejedlý. A ještě předtím, za malou chvilku se vydáme do jednoho z nejpozoruhodnějších míst v Praze. Renesanční Schwarzenberský palác na Hradčanech ukrývá nejenom umělecká díla, ale taky největší archiv Národní galerie. Vzácné fotografie Františka Drtikola, středověké sklepy i půdu, kterou propojuje původní točité schodiště. A tímhle palácem vás za malou chvilku provedeme. Tak si na nás udělejte čas. Pokud třeba teď sedíte právě v autě, přejeme šťastnou cestu a rychlý dojezd.

0: taky dobrý poslech. Wolfgang Amadeus Mozart, Leonard Bernstein, taky Johann Josef Fuchs hned v úvodu této hodiny. Dobrý poslech tedy 7:07.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Hudba Johana Josefa Fuchse v ranní mozaice 11 minut po 7 ráno.
1: Pojďme se společně trošku toulat Prahou. Navštívíme renesanční Schwarzenberský palác. Pochází ze 16. století a od roku 2002 ho spravuje Národní galerie. V historických prostorách se nachází nejenom stálá expozice, ale taky největší archiv galerie, který ukrývá třeba vzácné snímky fotografa Františka Drtikola.
0: V paláci jsou taky zachovalé středověké sklepy a půda, která spojuje původní točité, které spojuje původní točité schodiště.
1: Schwarzenberským palácem nás provede redaktorka Zuzana Filipková a také správce Pavel Pikár.
2: No, je to vlastně renesance, je to 16. století. Ten palác je postavený okolo roku 1570.
3: Jo. A ty schody vedou kam?
2: Schody vedou ze sklepa až na půdu a byly to schody pro obslužný personál paláce, to znamená, že služebnictvo.
1: Schwarzenberským palácem nás provází jeho správce Pavel Pikár, se kterým se po úzkých točitých schodech dostáváme nejdříve do sklepa. Pikár připomíná, že na místě dnešního Schwarzenberského paláce stály 4 dřevěné domy, které v roce 1541 schořely. V jednom z nich měl svou dílnu dokonce mistr Teodorik, dvorní malíř Karla IV. Sklepní prostory jsou velkorysé, čisté a v mnoha místech zcela původní.
2: S těmahle těma domama byly gotický sklep. A v té renesanci se ty sklepy jenom upravovaly. Dřív tu byla archeologická expozice, protože vlastně díky tomu požáru v těchto těch prostorách archeologové našli jako relativně bohatý materiál, který tu potom vystavili. Nicméně pořád to jsou sklepy, kde je relativně vysoká vlhkost. Jako expoziční prostory vhodné nejsou. Vidíme tu standardní gotický strop a ve vedlejší místnosti máme původní gotickou dlažbu.
1: Ze sklepa se s panem Pikárem vydáváme rovnou na půdu.
3: Takže fitko.
2: Jaký to bylo pro to služebnictvo každý den vlastně běhat po těch schodech?
3: Tak víle se to náročný, ale stojí to za to. A ta půda se na něco využívá?
2: No, na té půdě byla dřív expozice Vojenského muzea. Do doby, než oni kompletně zrekonstruovali Lešany a ten svůj památník na Vítkově. Od té doby ta půda využívaná není a Národní galerie pořád přemýšlí, jakým způsobem by jí mohla využít.
1: Schwarzenberský palác nechal původně v roce 1567 vybudovat Jan IV. Popel z Lobkovic. Budova v následujících letech několikrát změnila majitele a na počátku 18. století připadla dědictvím rodu Schwarzenberků. Správce Pavel Pikár nás vede ještě do jednoho ze sálů, kde najdete stálou expozici Staří mistři 1 a po restaurátorských pracích se tu našly původní renesanční malby.
2: Ta hlavní freska je orfeovský motiv, kdy Orfeus hraje zvířatům. Když se na to zadíváte více, tak vlastně v klenbách jsou velice roztomilá zvířata. Jo? Když se kouknete tamhle, tak tam vidíte veverku, někde vím, že je netopír.
1: Součástí Schwarzenberského paláce je také největší archiv Národní galerie Praha, kterým nás provází jeho vedoucí Tomáš Hilmar.
4: V těch dokumentech najdete od akvizic přes dokumenty činnosti jednotlivých sbírek, oddělení investičního, což si můžeme představit třeba doklady k budovám. My nemáme pouze materiály samotné Národní galerie a jejich předchůdkyň, ale i vyhledáváme už delší dobu, samozřejmě od vzniku archivu, i písemné pozůstalosti malířů, sochařů, historiků umění. Máme zde i písemné pozůstalosti tří ředitelů bývalých Národní galerie. Archivní kulturní památku máme a to jsou dokumenty pražských malířských cechů, kdy nejstarší cechovní kniha byla založena v roce 1348.
1: S Tomášem Hilmarem vcházíme do klimatizované místnosti archivu. Do jednotlivých sekcí se tu dostanete pomocí pohyblivého systému, který vám vymezí vždycky tu část, kam chcete vstoupit. Pohyb ovládáte kolem, který připomíná volant.
5: Tak tady máte naše regály.
3: Těch regálů. Jak se to teda otvírá? Takhle máte takový systém, jo?
5: To zkuste, na to, že to má asi tunu, tak... To
3: se takhle jezdí, zatočí.
5: Jezdí to jak to,
6: nikdo tam není, doufám, v poličce.
3: Takže teďka jsme třeba kde?
5: šuplaty pro velké formáty a prvním regálem, ve kterém je archivní materiál obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění.
3: Takže tady pak jsou ty vytahovací jakoby šuplíky.
5: Tady jsou tak šuplíky tam... na formáty, které není dobré skládat do kartonu. A tady jsou hlavně třeba plány, kresby, fotografie velkoformátové, nebo návrhy plakátů, nebo třeba jedny z nejcennějších fotografií, které tady máme. Fotografa Františka Drtikola.
1: Dodává vedoucí archivu Národní galerie Praha Tomáš Hilmar. Schwarzenberský palác dostal svou ikonickou nepřehlédnutelnou sgrafitovou výzdobu v 70. letech 19. století, a to podle návrhu Josefa Šulce.
0: Poslouchejte nás i zítra. V závěrečném díle seriálu nahlédneme do prostor Salmovského paláce, který Národní galerie využívá od roku 2003.
6: V následujících minutách nás budou zajímat knihy a literatura. Jak už jsem říkala, po půl osmé nabídneme knižní tipy, ale ještě předtím se zastavíme ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam se totiž před veletrhem otevřela výstava o československém samizdatu.

0: Vydejte se s námi poznávat umělecká řemesla.
1: Houslařství na Chebsku, podstávkové domy na Horní Lužnici nebo umění vitráže.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Minnesota Orchestra a Leonard Bernstein, část 3 tanečních epizod z jeho muzikálu On the Town. V 7 hodin, téměř 26 minut.
1: Dějiny československého samizdatu představuje nová výstava, kterou včera slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu nad Mohanem. Je součástí Roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu.
0: Výstava bere v potaz, že jejími návštěvníky budou lidé z bývalého západního Německa. V případě východního Německa by podle ředitele Českého literárního centra Martina Krafla nemusela vzhledem k podobné historické zkušenosti některé věci vysvětlovat tak podrobně.
1: Výstava především mladé generaci v západním Německu bude vysvětlovat, co to vlastně samizdat je. Blížíme se k 7:30, za chvilku čerstvé krátké zprávy s Františkem, no a hned po nich publicista Jan Nejedlý a jeho 3 zajímavé knižní tipy.

0: Posloucháme skladbu Roberta Balcara, která nese název B.E. dvě písmena. A prý se za nimi skrývá konkrétní člověk, ale Robert Balcar nikdy neprozradil tu osobnost, které skladbu věnoval. My jsme ji slyšeli v podání tria Roberta Balcara v 7 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Minister zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle oslovených realitních expertů je to až o pětinu víc, než je v Brně obvyklé. Podle pojišťovny šlo o druhou nejvýhodnější nabídku a klíčové bylo zajištění klientského centra. Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Ceuty do pevninského Španělska. Veřejnoprávnímu španělskému rozhlasu to řekla ministryně pro migraci Elma Sajzová. Podle ní by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, zejména dívky. V pevninském Španělsku by měly být svěřeny organizacím na ochranu dětí nebo do pěstounské péče. Španělská vláda na přemístění spolupracuje s úřady v Ceutě i v regionech. Detaily ani počty dětí ale ministryně neřekla. Ve Vsetíně dnes začíná třídenní festival United. Největší křesťanský festival v Česku nabídne koncerty, semináře i workshopy zaměřené na témata od teologie a psychologie až po víru nebo vztahy. Ředitelka Dagmar Hurtová letos očekává 4 až 5 tisíc návštěvníků z celé republiky. A počasí bude skoro jasno až polojasno, místy přechodně zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti a v jihovýchodní polovině území četnější déšť nebo přehánky. Místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na horách kolem 18. V bouřkách se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, přejeme 8:02. Festival Špilberk připomene sté výročí narození Milese Davise. Na koncertě na velkém nádvoří hradu Špilberk v Brně vystoupí Erik Trifas a rozhlasový big band Gustava Broma. A přímý přenos můžete u nás na Vltavě poslouchat od 20 hodin.
2: Na open air představení zve liberecké divadlo FX Šaldy, uvede romantickou komedii Pícha a předsudek nebo tak něco podle románu Jane Austenové a zajít můžete na nádvoří libereckého paláce Líbik.
1: Začíná taky mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích, to už jsme ostatně ve zprávách zmínili, a v areálu hospitálů a okolí pokračuje 25. ročník barokního festivalu Teatrum Kux a na Kuxu se zastavíme po 8. hodině.
2: Komentované prohlídky potom chystá památník písemnictví na Moravě v Rajhradě. Od 15 hodin se můžete setkat s autorkou výstavy Z hlíny a ohně Ludmilou Kováříkovou.

0: pianista Lukáš Vondráček v části sonáty pro klavír číslo 10 Wolfganga Amadea Mozarta.
1: A s námi ve studiu už je publicista Jan Nejedlý, který už léta pravidelně ve čtvrtek po půl osmé přináší své knižní tipy. Honzo, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A nás čeká literární i filmová monografie plus próza pro mládež.
0: Začneme literární historií, monografií Český literární naturalismus. Jak byl vůbec tenhle umělecký směr u nás přijímán?
2: Asi jako v celé Evropě konce 19. století, to znamená rozporuplně. Pro své zdůrazňování negativních životních jevů byl naturalismus dost dlouho odmítán kritikou, ale zároveň přitahoval čtenáře i nakladatele. Zatímco pro kritiky byl naturalismus žumpou hnusu, často doprovázený přívlastky chorobný, patologický, přemrštěný či surový, dílo jeho duchovního otce Emila Zoli bylo u nás velmi rychle přeloženo a hojně čteno i diskutováno.
1: A jaké kořeny zapustil naturalismus přímo v české literatuře?
2: Poměrně hluboké. Editoři této kolektivní monografie, Dalibor Tureček a Jiří Pelán, konstatují, že česká reflexe evropského naturalismu byla okamžitá, spontánní a soustavná. Naturalismus se v naší literatuře udržel takřka 6 dekád, a to ačkoliv tu nevznikla žádná literární skupina nebo generace tohoto typu. Monografie připomíná nejen nejznámější tuzemské naturalisty, jako byli Šlejhar či Čapek Chod, ale i různé předchůdce, včetně Jana Nerudy, a nenápadné pokračovatele. Naturalismus dlouho dozníval třeba v díle Jaroslava Durycha nebo Jaroslava Havlíčka. A ještě dovětek, sekernická marxistická kritika 50. let pojmu naturalismus zneužívala ke kritice autorů, kteří se odchylovali od normy socialistického realismu. Nálepka škodlivého naturalismu posloužila třeba k zavržení Halasovy skladby Staré ženy nebo Kolářovy sbírky Dny v roce. Monografii Český literární naturalismus vydalo nakladatelství Host.
0: Další kniha, která je na stole před vámi, má název Magické světy fantazie. Je to taky monografie, o kom pojednává?
2: Ústřední postavou je tu japonský filmař, režisér a kreslíř Hayao Miyazaki, který se letos dožívá 85 let. Jde o legendu animovaného filmu. Za všechny jeho majstrštyky jmenujeme Oscarový snímek Cesta do fantazie. Autor monografie, americký filmový historik Nicholas Rapold, dokumentuje různorodé vlivy, které dílo oslavence formovaly. Nejvíce inspirace čerpal ze západní kultury, a to především z literatury pro děti a mládež. Od Žila Verna přes Heidi, Avatarku švýcarských hor, jak říká autor, až po Pipi dlouhou punčochu, kterou režisér považoval za bombu, která osvobodila mysl dětí, aby byly právě takové, jaké jsou. A právě na křižovatce západní kultury a japonské tradice vyrostla ta nejoriginálnější režisérova díla. Knihu přeložil Marek 14.
1: A magické světy fantazie a dětská mysl hrají důležitou roli také v poslední knižní novince. O jaký jde titul?
2: Jde o román německého spisovatele Karstena Hena nazvaný Zlatý psací stroj. Příběh určený mládeži se odehrává v knihovně, kde kdysi, cituji, bývalo rušno jako v úle, ale od dob internetu se tady už jenom usazoval prach. Knihy každým dnem zastarávají, až se jednou prostě rozpadnou a bude z nich hřbitov vědomostí, říká vypravěč. Malá protagonistka však v knihovně objeví zázračný psací stroj, který je schopný proměnit všechna napsaná slova ve skutečnost a tím přepsat už existující knihy i samotnou realitu. Psané slovo má obrovskou moc. Když ovládáš slova, ovládáš celý svět. Předkládá autor dětskému čtenáři poměrně závažné téma. Román o síle literatury a magii slov přeložila Romana Hájková. Tuto i předchozí knižní novinku vydalo nakladatelství Dobrovský.
0: 3 knižní typy od publicisty Jana Nejedlého. Český literární naturalismus, magické světy fantazie a Zlatý psací stroj. Děkujeme, že jste přišel, mějte se moc hezky.
2: Naschledanou.

0: Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem a orchestrem Ferdinanda Havlíka v nahrávce z roku 1963. Hezké ráno, minutu, téměř minutu, po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Posloucháte ranní mozaiku, která s vámi bude až do 10:00 dopoledne a právě v 10:00 nás vystřídá vizitka. Komu dnes bude patřit? Historikovi Janu Bártovi. A on bude mluvit především o Janu Procházkovi. O tom, co Procházkův život vypovídá o československé společnosti 50. a 60. let. Právě významnému spisovateli, scénáristovi a jednomu z výrazných protagonistů roku 68 se Jan Bárta ve své rozsáhlé biografické studii věnuje.
0: Procházku si dodnes připomínáme především jako autora filmů Kočár do Vídně a Ucho, ale za svůj krátký život napsal více než 30 scénářů a výrazně se podílal taky na kulturním a politickém dění své doby.
2: Co nám může příběh Jana Procházky říct o 60. letech a proč má smysl se k němu vracet i dnes? Na to všechno odpoví historik Jan Bárta po 10:00 dopoledne.

0: František Novotný a Igor Ardašev, část tří romancí pro housle a klavír Kláry Šumanové.
1: A nás teď čeká text Františka Listopada. Právě jeho báseň si k ruce vzal básník a písničkář Jan Burian.
2: Básnění.
3: Seznámili jsme se, když mu táhlo na 90. Provázel mě Lisabonem stejně jako spoustu jiných krajenů za ta léta, co k tomu městu patřil. Se mnou, který jsem právě překročil 50, se ovšem každou chvíli zastavoval a zpíval mi. Téměř 60 let mu nevymizela z paměti píseň mého otce s nezvalovým textem Zastesklo se mi v zázračném městě po vás, mý dobří přátelé, snad až se vyspím po dlouhé cestě, bude mi zase veselé. Přátelství přes jezera času, kterého pojilo s E.F. Burianem, jeho učitelem divadelnictví, jak by možná formuloval, se po pár hodinách mé první návštěvy Lisabonu automaticky přeneslo z otce na syna. Procházeli jsme se po Bairu Altu, ohlížel se za půvabnými ženami, přeskakoval obrubníky v parku a pořád si s něčím hrál, nejčastěji se slovy. Něco zajímavého ho při obědě napadlo, zarazil se a řekl, počkejte, to se musím zapsat. A už hledal papírový ubrousek a bral tušku do ruky. Třeba když jsem se ho ptal, kdo podle něj vládne světu. 7 spravedlivých, prohlásil, a je proti nim 7 nespravedlivých, tedy těch, kteří chtějí být nespravedliví. Ti spravedliví si o sobě myslí, že spravedliví jsou. A pak to nonšalantně rozvedl, že 2 spravedliví jsou prý teď nemocní a 1 je na dovolené, takže je to 7-4. A že si nedělá legraci, že je to smutná sranda. Smutná sranda, zarazil se. To se nedá přeložit do portugalštiny a zapsal si to na ubrousek. Objevil jsem jeho básně a eseje a otevřel se mi celý jeho vesmír. Vesmír hravý, plný lásky, plných nápadů, absurdit a hlavně zkoumání a zvědavosti. Všechno jakoby neustále obracel a znovu si to prohlížel v naději, že přijde na něco, co ho dřív nenapadlo. A také na to přicházel. Třeba eseje Tristan z města do města jsou plné výsledků těchto bádání. Naše hrdinství spočívá v tom žít dále bez určeného a dobrovolně přijatého smyslu. Naše hrdinství je ovšem také jej čestně hledat a nesedat žádným pseudoúkolům nalep. Františkovo hrdinství pro mě spočívalo především v tom, že s přibývajícím věkem v hledačském úsilí nepolevil. Když jsem k němu přijel naposledy v poměrně zdecimovaném stavu s pocitem, že ve 62 jsem starý, vyčerpaný a můj život se chýlí ke konci, měl zrovna 92. narozeniny. Jak se máte? Zeptal jsem se. Dobře, řekl. A začal vyprávět, že zrovna zkouší se studenty jednu inscenaci kdesi ve sklepě a s jiným souborem zase krále Líra v jakémsi lisabonském paláci. Každou scénu v jiné komnatě, abych se nenudil, smál se. A pak, že také píše každé 2 týdny jednu tiskovou stranu do Journal de Letras o tom, co je nového v kultuře. Zíral jsem na něj jako na zjevení a krize mě rázem přešla. Když tak sám odešel z tohoto světa, čtu si jeho básně a připomínám si i jeho povzdech. Žít není prostě lehké. Překvapující však je, že žít není ani těžké. Mám Františka Listopada zabydleného v sobě. Chtěl bych mít i jeho hravost a zvědavost. Rád bych si s tím vzácným dědictvím něco počal. Z dílny. Po celý den jsem se zabýval poezií v dílně, kde házím hrách na zeď. Provoz mezi slovy byl živý, každé slovo mohlo zakládat kosmogonii, tak jako každé číslo skrývá matematiku věčnosti. Pracuji dlouho v tomto oboru. Vím, že poezie je vztah, který se šroubuje na klouby stavby jiného světa. Materiál však stále na prahu něčeho, například cesty, například zpěvu, například těla. A když se tovar rozsype v chaos, musíš se po 2x rozhlédnout. Kdybych vyhrál mlýnek na kávu, pracoval bych lépe, vařil bych si energii, pozoroval vysoko i nízko, uklízel vždy znovu jako trakl v malém sále přírody. Avšak moje dílna podobá se garáži, v níž se probouzí úsvit. Přiblížit se něčemu, co bych rád pojmenoval. Poznej mě, Říkali věci, šeptali lidé, tikali hodiny. Provrtej mě, jak zubař. Dostaň se na kanály s klovinou, nadřeň, nadřeň. Nedívej se pod pokličku pokusu. Po celý den jsem se zabýval poezií, nikam však nedojdu. A přece se moje podivná naděje neděje bez děje. Zavři se do dílny, klíč vrhně ve vesmír, prázdný je autobus, pes naň štěká, neštěká, vyje.
1: Jan Burian pro nás tento týden vybírá básničky do našeho básnění. Dnes jsme měli příležitost setkat se s textem Františka Listopada.
0: Další setkání nabízí Dizzy Gillespie a nahrávka z poloviny 50. let.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Na ministerstvu životního prostředí se chystá další vlna propouštění. Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 8 mrtvých v Kyjevě a okolí. Výročí srpnové okupace 1968 si lidé dnes připomenou v brněnské Káznici. A čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění, řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů, a to po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického ústavu. S konkrétními počty rušených míst chce Červený seznámit nejdříve zaměstnance.
3: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krocích. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
2: Jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a opatření proti povodním. V ukrajinském hlavním městě a jeho okolí zemřelo po nočních ruských útocích nejméně 8 lidí, dalších 33 je zraněných. Oznámili to ukrajinské úřady. Rusové na Kyjev udeřili balistickými střelami, kterých na Ukrajinu v poslední době vypálilo

0: trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 a 2023 to byla jenom zhruba polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. Třeba také kauze dívky Aničky z Vyškovska znásilňované otčímem, který za to v lednu 2024 dostal podmínku, jak říká Ješková.
1: Do rozhodovací praxe soudů se nepochybně promítla také judikatura Nejvyššího soudu v mediálně známém případu Anička. Stížnost pro porušení zákona byla v této věci podána v neprospěch obviněného a vzhledem k její povaze nemohla vést ke změně trestu v neprospěch odsouzeného. Jejím cílem bylo především usměrnění rozhodovací praxe soudů do budoucna.
0: V brněnské Káznici si dnes lidé připomenou výročí okupace, kdy v noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla do Československa vojska Varšavské smlouvy. Ve 3 hodiny odpoledne si při komentované prohlídce zájemci můžou projít významná místa, která se s okupací pojí, jak říká Veronika Michalčíková ze spolku Díky, že můžeme.
2: Procházkou bude provázet historik Michal Konečný. Bude se tam řešit třeba to, jak vypadaly ulice Brna, když do nich vtrhla vojska Varšavské smlouvy, kde se odehrávaly různé dramatické momenty a právě i to, jakou roli v prvních dnech okupace tady v Brně hrála tehdejší veřejná média.
0: Kromě výstav a komentované prohlídky samotné budovy Káznice, pořadatelé připravují i debatu s historikem a hosty z novinářského prostředí, kteří rozeberou roli brněnských médií během okupace. Návštěvníci Libereckého paláce Líbik dnes a zítra můžou vidět divadelní představení Pod širým nebem. Inscenace podle románu Jane Austenové Pícha a předsudek nebo tak něco zahraje soubor divadla FX Šaldy. Liberecká adaptace vychází z dramatizace skotské herečky Isabel MacArthur, jak přibližuje režisér Jakub Nvota.
3: Jsme svědkami toho, ako 6 slůžok sa nám pokúša rozprávať príbeh, takže hrá postupne všetky postavy, prezlieka sa z jednej do druhej, hrajú mužské aj ženské postavy, vytvárajú si prostredia a veci.
0: Počasí. Bude skoro jasno až polojasno, místy přechodně zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v jeho východní polovině území četnější déšť nebo přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18. V bouřkách se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré čtvrteční ráno, dnes už 20. srpnové v řadě. Mám pocit, že některé příběhy se k nám vracejí po staletích. Jenom se pokaždé převléknou do jiného hávu. Hudba a slovo, ta se propojuje v nové inscenaci souboru Geislers Hofkomedianten Pod světem. Je inspirovaný příběhem Orfea a Euridiky. A tak se podíváme na festival, který právě teď probíhá na Kuksu. Stejně tak zavítáme do Vídeňského muzea, tam nás bude zajímat sbírka Peška, která otevírá nejenom svět expresionismu, ale i podivuhodný příběh dvou uměleckých rodin. A přijde k nám taky bojovník, filmové drama, které nás zavede do prostředí MMA zápasníků a jejich rodinných vztahů. O všech třech tématech budeme mluvit s jejich tvůrci a znalci. Je 6 minut po 8. Za celý dnešní ranní vysílací tým přejeme příjemný start do nového dne.
1: V hudebním výběru zazní Michael Nyman, Hanka Gregušová nebo Georg Philipp Telemann a taky Ottorino Respighi. Čtvrtou část starých tanců a árií světu číslo 2 pro orchestr pro vás máme necelých 7 minut po 8.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: O Torino Respighi a staré tance a árie 11 minut po 8.
1: Očekávaný film Bojovník vstoupil do českých kin. Podepsaní jsou pod ním režiséři Vojtěch Frič a Tomáš Dyjaniška. Bývalý vynikající boxer ve filmu hledá cestu ke své dceři a ke své vnučce.
0: Kulisy hledání vytváří příprava na zápas MMA a taky prostředí ostravských hutí. Víc o tom zjišťoval náš redaktor Tomáš Pilát s Vojtěchem Fričem.
1: Režisér přiznává, že kromě jiného chtěl přiblížit bojové sporty a jejich prostředí i těm, kteří jim zrovna neholdují.
2: A zároveň možná je nějaký princip těch sportů, že chápu, že ne každý musí být fanoušek takového sportu, ale oni jsou určitý principy, které v něm fungují velmi dobře. A to je určitá pokora a určitý smysl pro disciplínu. A jinak asi přiblížit to, co je MMA, to znamená, že co to znamená, když se kombinují ty sportovní techniky do sebe. Proto jeden náš hlavní hrdina je boxer a ten jeho oponent je vlastně řecko-římský zápasník.
3: V začátku měly právě tyhle ty sporty být kulisou toho příběhu, který je v zásadě rodinné drama.
2: Určitě. My jsme si dost analyzovali ten žánr fighterských filmů, když to řeknu takhle, a ono to je vždycky tak v průměru 70% je story a 30% je ten sport, to znamená příprava na ten vrchol, co nastane jako ten zápas a pak samotný zápas. I jsme měli takový diagram, jsme našli asi 7 dílů Rockyho, jak se dělí jednotlivý ty díly, kolik je tam tréninkových pasáží, kolik zápasů a kolik je story. A fakt to tak vychází, že nějakých 70% je vždycky story, takže my jsme chtěli silný příběh.
4: Poslouchal z toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu?
2: A ten sport, že je určitá kulisa, nějaký hřiště a katarze toho příběhu.
3: Milan Ondrík, Jan Jackoliak v hlavních rolích. Hledali jste ty herce tak, aby se podobali bojovníkům MMA, nebo jste naopak měli vyhlídnuté herce a přizpůsobovali jste je životosprávou a tak dále právě bojovníkům?
2: V první řadě jsme určitě nechtěli, aby jsme učili fightery hrát. Tenhle žánr je zároveň herecky hrozně náročný v tom, že ta linie podle mě je hrozně tenká mezi tím, aby to bylo trapný. I ono i na tom papíře, takový silácký řeči občas a je to některé lášky a tak, jako můžou působit zvláštně, ale když se zahrou dobře, akorát, tak jsou, myslím, o to silnější. Takže my jsme věděli, že herce, že když jsme rozšiřovali tu záporáckou roli, tak to bylo jasný, že i to musí být herec. A pak jsme hledali herce, kteří se do toho hodí a kterým to uvěřím, že jsou fajtři, budou schopní natrénovat dostatečně. A myslím, že z toho, co to viděla už ta scéna sportovní, tak ty jsou z toho nadšený, že to je autentický a že ty kluci jsou uvěřitelní v těch rolích.
3: A údajně někteří herci utrpěli i vážná zranění při tom natáčení.
2: Vlastně všichni z herců, to znamená ti, co jsou herci a měli scény z toho sportovního prostředí a zároveň nějaký zápasový scény, tak všichni tři skončili v nemocnici. Adam Vacula s žebrama, Milan měl problémy s kolenem a se zádama a Jacek měl zlomenou ruku vlastně při točení toho závěrečného zápasu.
3: Jste jako film pojištění na takovéhle případy?
2: Pojistka tam nějaká je, samozřejmě na takový ty závažnější úrazy a to z nás naštěstí minulo. Ta zlomená ruka byla trošku komplikovaná, ale slovenský koproducent Tibor Buzel sehnal velmi rychle, ještě večer byl operovaný Jacek a vlastně za další dva dny byl na place. Takže museli jsme trošku upravit plán, co budeme jak točit a nemohl s tou rukou udělat všecko, ale dopadlo to správně. No.
5: Se necháš za prachy sundat, jo?
6: Pomůžete mi.
7: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: Točili jste v zajímavých kulisách Ostrava, Doly, Hutě.
2: Samozřejmě je to určitý kliše, že ten industriál se k tomu hodí už od začátku tohohle žánru. Ať už je to Philadelphia nebo Detroit nebo něco takového. A zároveň jsme to nespecifikovali, kde to je. A ta kulisa a ta atmosféra si myslím, že ale dělá hodně, že ono to dělá nějakou tíživost té atmosféry. To, že to jako trochu padá jak deka na ty figury i to prostředí, v kterém jsou, ale zároveň paradoxně to prostředí je velmi výtvarný. Takže tam je určitá deprese a výtvarnost zároveň. A v neposlední řadě, že my tam máme spoustu určitých vrstev a témat nad ten sport a vlastně jedno z toho je i, že po 45 ještě lidi nepatří do starého železa i sportovně a to nám trochu to železo okolo v tom prostoru vlastně v tom zadním plánu taky trochu evokuje.
3: Hodně výtvarné město je určitě i Las Vegas, pokud jsem pochopil ten závěr, tak je Las Vegas ten terapeut, sleduje ten zápas na mobilu. Proč právě Las Vegas?
2: To bylo jednoduché, my jsme chtěli, aby to bylo jasně někde venku a točili jsme to, když tam Jirka Procházka měla zápas. Jsme byli jako domluvený s managementem a bylo, kdyby byl v Singapuru, jak by to bylo v Singapuru, kdyby byl v New Yorku, jak by to bylo v New Yorku.
3: Vedle toho sportu odpuštění podle mého názoru je jedno ze zásadních témat toho vašeho filmu.
2: Určitě, jak odpuštění, tak i určitá možná nějaká motivace, nebo aby to neznělo moc silně, ale upozornění i pro ty lidi, když to zpracují v hlavě jako diváci, že je dobrý mluvit i v dospělosti jako děti se svýma rodičema a rodiče se svýma dětma. Že to prostě nekončí tím, že vyrostu a už najednou rodiče jako pro mě nejsou a v obráceně, že pro ty rodiče nejsou děti jejich dětma. Že to je prostě na celý život a že najít si tu cestu i přes nějaký trauma nebo přes nějaký komplikovanější příběhy dává smysl nakonec to překonat a dát se dohromady.
1: Popisuje jeden z apelů filmu Bojovník jeho režisér Vojtěch Frič. Snímek, na kterém se režijně podílel i Tomáš Dianiška, je právě teď k vidění v našich kinech.
0: Peška. Tak to je umělecká sbírka umění expresionismu, kterou má Muzeum města Vídeň a je z přelomu 19. a 20. století. Jak vypadá? Na to se budeme ptát Martina Krafla už za chvíli.

0: Dospívala Viktoria Tolstoj u nás na Vltavě 22 minut po 8 hodině.
1: Míříme do Vídně, protože tamní muzeum města nabízí unikátní výstavu, která poprvé v historii odkrývá dosud neznámé zázemí dvou provázaných výtvarníků, a to světoznámého Egona Schieleho a jeho švagra Antona Pešky.
0: Zaujala i našeho spolupracovníka Martina Krafla, kterému už přejeme dobré ráno.
2: Přeji krásný den.
1: Martine, pro mě je to absolutní novinka, že Schiele měl švagra a ta výstava odkazuje k rodinnému zpříznění obou výtvarníků. Tak jaký příběh se za sbírkou skrývá? Proč se na veřejnost dostává až teď?
2: Příběh, který spojuje umělecké rodiny rakouských malířů z přelomu 19. a 20. století. A jak se to stalo? Sestra Egona Schieleho, Gerty, se za malíře Pešku provdala. Byl Schieleho blízkým přítelem a kolegou ze studií na Vídeňské akademii výtvarných umění. Sbírka otevírá nové pohledy do pozůstalosti, zejména toho slavnějšího z obou výtvarníků, tedy expresionisty Schieleho. A veřejnosti, jak už jste řekla, Naďo, je představena poprvé. Městu Vídeň totiž zanechal Anton Peška mladší. Ten zemřel v roce 1997. A podmínkou předání sbírky městu Vídeň bylo podle závěti její vystavení.
0: Název tedy Peška, co v té sbírce z pozůstalostí obou rodin zůstalo, je tam nashromážděno.
2: Když Egon Schiele v 28 letech zemřel na sklonku první světové války na španělskou chřipku a stejně tak jeho žena, získali pozůstalost malířovy sestry Gerty a Melanie. Ty si s výtvarnými díly nevěděli moc rady a tak se správcem dědictví stal právě Schieleho švagr, výtvarník Anton Peška. Ten naskromáždil zejména ze Schieleho ateliéru stovky skic, kreseb a pláten. Pak k ním přidal řadu osobních věcí, knihy, stovky fotografií a korespondenci. Řada z těch děl dnes patří do sbírek světoznámých muzeí ve formě trvalých zápůjček. Mimochodem, na výstavě je v muzeu Vídeň prezentován také nábytek z Schieleho ateliéru. Ten je vystaven také poprvé. A jsou to různé, velmi krásné secesní kousky, včetně skleněné vitríny plné suvenýrů. Schiele ji pojmenoval kabinetem kuriozit.
1: A sbírka také odhalila i možné falsifikátorství Schieleho děl, kterého se Peška po smrti svého švagra mohl dopouštět. Co jste v tomhle ohledu na výstavě, Martine, zjistil o výsledcích bádání rakouských kunsthistoriků?
2: Tak tohle, Naďo, bylo pro mě velké překvapení. Peška zůstal nejen během Schieleho života, ale i po jeho smrti v jeho uměleckém stínu. Jejich tvorba byla podobná, což není divu. Sdíleli ateliéry, modelky a měli stejný expresionistický styl. Ale je historicky doloženo, že Peška po Schieleho smrti některé jeho rozpracované skici a obrazy dokončoval, zejména z finančních důvodů. Jenomže hranice mezi legitimním dokončením přítelova odkazu a padělatelstvím je velmi tenká. Musím říci, že kunsthistorici dodnes jednoznačně neprokázali, že by Anton Peška záměrně díla Schieleho falšoval, a na výstavě si návštěvníci mohou udělat vlastní obrázek. Jeden příklad za všechny je tam ku příkladu litografie křídou na papíře s motivem starého mlýna. V expozici je originál od Schieleho z roku 1916. Ten nikdy neprozradil, kde ten starý plín objevil a zachytil. Peška v roce 1925 vydal nebo zachytil vlastně starý mlýn úplně stejně. Vypadá to jako naprostá kopie, jen ve větším rozměru. No a tak už tehdy se ho kolegové ptali, kde ten starý mlýn našel, a on to nikdy neprozradil.
0: Jsou to zajímavé osudy a příběhy, dokdy se můžeme a taky naši posluchači na tuhle výstavu do Vídně vydat?
2: Františku, do 27. září, takže času je ještě dost, a já dodám, že Muzeum města Vídeň je přístupné každý den, kromě pondělí.
1: Muzeum města Vídeň jsme navštívili pomyslně, společně s naším spolupracovníkem Martinem Kraflem. Martine, děkujeme za ten hezký tip, mějte se.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy, třetí část oktetu pro čtvrty housle a další nástroje. Orchestr Anima Aeterna, minutu po půl deváté.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Sledujeme také po celé ráno zpravodajské servery a jejich informace. Seznam zprávy Ondřej Groch píše a připomíná, že Filozofická fakulta Univerzity Karlovy připravuje rozsáhlou reorganizaci, která má snížit počet pracovišť, a to z 38 na 33. Změny se mají dotknout 11 kateder a ústavů, mimo jiné divadelní vědy, estetiky, filmových studií, hudební vědy, synologie, pedagogiky a nebo translatologie.
0: Některá pracoviště by měla být sloučena s jinými, což může znamenat výrazné změny v jejich personálním obsazení a fungování. Proti plánům se ohradilo 22 akademiků z dotčených pracovišť.
2: Tvrdí, že při jednáních pociťovali tlak a v některých případech až zastrašování. Vedení fakulty ale tato tvrzení odmítá.
0: Reorganizace zdůvodňuje především ekonomickou situací a taky nízkým počtem studentů nebo nevyhovujícími studijními plány a slabšími vědeckými výsledky některých pracovišť.
2: Výraznou pozornost vyvolal už dřív plán na zrušení samostatného ústavu translatologie. Jeho činnost by měla být rozdělena mezi jiná pracoviště a o konečné podobě reorganizace má potom rozhodnout akademický senát Filozofické fakulty na svém jednání 10. září.
0: Podrobnosti na Seznam zprávy.

0: Georg Philipp Telemann, Barbara Maria Vili a Vilém Veverka s ansámblem 18+.
1: A celý týden sledujeme umění ve veřejném prostoru. Poměrně monumentální, složená z mnoha částí, geometrická, ale zároveň konkrétní. Přesně taková je instalace Jana Zdvořáka. Vznikla letos v červnu, a to pro Žižkovskou spojku.
0: Je to dílo ze série monumentálních objektů, které vznikají pro určité místo v krajině. Najdete je na cyklotrase podél železniční tratě u ulice Příbějnická.
1: Na pražském Žižkově. No a přímo tam natáčela taky naše redaktorka Zuzana Filipková s autorem instalace Janem Zdvořákem.
2: Tady to je jako skvělý prostor. Ono je to vlastně střecha budovy staré. Mohl byste říct vlastně, jakým způsobem jste to začal rozvíjet, tu myšlenku, když jste na to místo přišel, tak jak jste o tom přemýšlel, co by se sem tak jako nejlépe hodil?
3: No to vlastně nebyl úplný začátek tahle věc, že to jsou nějaké věci, na kterých já už delší dobu pracuju a podle toho, jaký je ten prostor, tak podle toho je tam jakoby instaluju. Ta věc třeba nemá žádnou přesnou skicu, spíš to jako vzniká na místě, že ten můj způsob práce není, že to připravím, narýsuju a pak se to celý vyrobí, ale
2: někdo to dělá v počítači i nějaký suchaři, takže to vůbec
3: Ne, vůbec. Navezu materiál a stavím tu věc na místě.
4: S Janem Zdvořákem stojíme pod jeho instalací, která se pyšně tyčí po celé délce střechy starého domu mezi železnicí a cyklostezkou na Žižkově. Je poskládaná z různých materiálů, které jednotí černý nátěr.
3: Je to převážně dřevo a z velké části je to jakoby nějaký odpadový materiál, co mám nazbíraný z různých jako recyklačních dvorů, anebo co se mi kde jako líbí.
2: Takže je tady třeba staré kolo, židle, kajak. Sáňky.
3: No, to jsou takový jako uměnovědní odkazy v té instalaci, která jakoby ten základ je, že to je taková konstruktivistická socha, že jo? Teď jsou tam doplněný tyhle ty různý srandy, jako tamhle, že jo, ta prolejzačka nebo stromy, sánky, jak jste říkala, no.
2: Toho materiálu je tady poměrně hodně a nabarvil jste vlastně všechno, nebo jestli jste to vůbec nabarvila, předpokládám, že ano, protože to má všechno jednotnou černou barvu.
3: Ano, ano. To je z toho důvodu, že vlastně ta instalace působí líp, když je monochromní, to vlastně jí to stáhne, že jo, a to trošku popře ten materiál. Že jo, tak vlastně si někdo může myslet, že to je kovový, nebo...
2: No, to já jsem si právě myslela, že to je kovový.
3: Ne.
2: Ono to tak působí.
3: No.
2: Ale ve prostřed máte, tam je takový jakoby předěl a je tam hodně té bílé.
3: To je polypropylenový motous a ty klece jsou karisítěz, které jsou vyvařený, takovýhle sendviče. Je to zase úplně jiná sucha, kterou jsem dělal, jenom jsem ten materiál použil tady do té, jako, aby to tam bylo.
4: Říká Jan Zdvořák, pro kterého je důležitá v jeho práci i hra a také odkazy na nejrůznější kulturní a společenská témata.
3: Tam ten strom je třeba odkaz na piktogram na jedovatých látkách, kde je ten strom s tou mrtvou rybou. Tak to je ten strom, ta koule s tím žebříkem, to je pomník takovým těm escapeionalistům, takový lidi, co si myslí, že zdrhnou z planety a že jim tam bude líp, jako až to tady celý skončí. Kola jsou, to je odkaz na Alberta Hoffmana. Když si strčil ten prst do té kyseliny, ale když tam strčil celou tu ruku, pak jel domů, že jo, na tom kole, pak je tam ten kajak, to je odkaz na Ai Weiwei, který nám tady v Národní galerii udělal ty uprchlíky, ty lidi, tak to je česká varianta, double kajak. No, sánky, to je sněží, že jo, to je kokain, židličky, no, tamhle je zase taková, jakoby to vpravo úplně z těch oken, to je zase odkaz na takový ty sochy v Arménii, brutalistní, který tam jakoby ve své době vznikaly. A takovýhle srandy tam jako jsou schované.
2: Takže odkazů a nějakých námětů je tam hodně.
3: Je to, a dohromady? Jsou to taky joky a dohromady mě vždycky jde o celkou tu formu té sochy. A třeba tady ta vychází, že vlastně to je to slovo, nebo je to jakoby písmo. Ale není tam nic napsaného, je to vlastně abstrahované slovo. Takže z toho slova zůstala jenom ta forma toho, že to je vlastně ten obdélník, jako když to je nějaký nápis.
4: Barevnost této soše dodávají zelené a oranžové napínací kurty.
3: Aby to nebyla nějaká nuda, to jsou...
2: Trochu barvy do toho.
3: No, a jsou to nějaké linie, které zase jak se protínají tu samotnou černou konstrukci. Je to takový prvek, jako...
2: Jak jste na tom dlouho pracovali? Říkáte, že vlastně přivezete na místo ten materiál a pak to tady sestavujete podle toho, aby teda se vám to líbilo potom to finále, tak aby to vypadalo podle vašich představ. Tak za prvý, kdo vám pomáhá? Děláte to sám? Máte nějaké pomocníky? Jak dlouho třeba takovouhle věc realizujete?
3: No, pár dní byla příprava, co jsem dělal sám, bylo natírání toho materiálu a za týden a půl jsme to tady s dvěma klukama postavili.
2: Je to vlastně dočasná věc, která funguje třeba jako na nějakém místě, Tak potom co? Vy to sundáte a pak jakým způsobem s tím nakládáte třeba dál?
3: To je materiál, ten uskladním a pak z toho postavím to? Něco jiného.
2: Takže pro vás je důležité i jakoby recyklovat ty věci, protože tady vlastně asi řada z toho jsou nějaké recyklované věci.
3: Je to tak, není to tak, že bych byl úplně tady poslej nějakou recyklací a záchranou planety. Tenhle ten recyklační důvod je otázka jako peněz, to samozřejmě to stojí strašně moc peněz ten materiál. Takže ano, recykluji, to všechno, jo, do toho spadám, ale ten důvod není záchrana planety, ten důvod je, že to je jenom je použitelný dál, to se rozebere a je to zase se z toho dá dělat něco jiného.
1: Tak s výtvarníkem Janem Zdvořákem si o jeho soše na pražském Žižkově povídala naše kolegyně Zuzana Filipková. No a její sérii o umění ve veřejném prostoru zítra uzavřeme a podíváme se tentokrát na interaktivní instalaci Variace od Richarda Loskota. Jestli netušíte, kde ji hledat, tak prozradím, že je to kousek od hlavního nádraží v Praze.
0: Hudba a slovo se propojí v nové inscenaci souboru Geisler z Hofkomedianten. Titul Pod světem je inspirovaný příběhem Orfea a Euridiky. Budeme o něm mluvit za chvíli s hercem a autorem scénáře Vojtěchem Franců.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, Lidské podvědomí nebo Zaciklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

0: To byl Michael Nyman na vlnách Vltavy. Šestá část smyčcového kvartetu číslo 4. 4:45.
1: Orfeus ztratil Euridiku. Ale co ztratila Euridika? Na to se ptá nová inscenace Pod světem, která už pozítří bude mít premiéru v rámci festivalu Teatrum Kux. Režisérem je Petr Hašek a bude uvedena pod hlavičkou souboru Geisler's Hofkomedianten. Hudba a mluvené slovo se propojí, a to v hereckém duetu Lucie Brichtové a Vojtěcha Franců.
0: Vojtěch Franců je zároveň autorem scénáře a celého konceptu. A teď už je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Vy jste, Vojtěchu, herec i pěvec. Co vás přivedlo k mýtu o Orfeovi a Euridice? Byla to touha zahrát si Orfea nebo obdiv k té Gluckově opeře?
2: No tak já se přiznám, že vlastně ta cesta byla ještě trochu jiná, protože úplně na začátku byla vlastně touha zpracovat téma zoufalství, protože my vlastně s Geistlery připravujeme takový cyklus vlastně ctností a neřestí podle soch Matyáše Bernarda Brauna, a na nás teď vyšla vlastně jako druhý díl, máme první díl byl Hněv, to byl vlastně zpracován monodramaticky, a napadlo nás, že bychom chtěli zpracovat zoufalství jako takový koncert dvou vlastně hlasů, nebo to napadlo vlastně Petra Haška, režiséra inscenace, a jsme se dobrali k tomu, že takový ideální archetypální příběh o zoufalství je právě Orfeus a Euridika. Že spousta vrstev zoufalství a ze zoufalství, taky vlastně včetně té slavné cesty do podsvětí. Takže jsme se rozhodli vlastně navázat ten náš příběh na tenhle ten slavný mýtus.
1: Tak si říkám, jestli je zoufalství ctnost nebo neřest?
2: No podle Matyáše Bernarda Brauna, podle baroka je to určitě neřest, ale samozřejmě je to takový jako sporný, že jo? Někdy se potřebujeme se vyzoufat z těch věcí.
1: Ale nicméně ten antický mýtus o Orfeovi, ten je většinou vyprávěný jako velký příběh o síle lásky, o umění překonat smrt. Tak Vojtěchu, jak jste tento velký příběh uchopil vy?
2: No tak pro mě je to vlastně taková, já trochu říkám jako halus na ten mýtus vlastně. Že vlastně oni se nám potkají dva lidi vlastně ve smuteční síni a každý jim někoho ztratil, ale na první pohled to úplně není jasný. A postupně vlastně se ty jejich osudy prolínají, až vlastně zjistí, že ty dva spolu mají společného mnohem víc, než si mysleli předtím. Já se úplně nechci moc prozrazovat, no to je takový zamotaný, ale každopádně spolu podniknou vlastně cestu do podsvětí. Vlastně, ale v současnosti úplně.
0: V inscenaci zazní arie Vivaldiho, Pergolesiho, Parsla a i Glucka. Píše se scénář pod hudbu, nebo ta hudba přichází až později?
2: No, on nejprve vznikl scénář vlastně, který jsme spolu s Petrem Haškem konzultovali, a Petr vlastně do toho pak vložil arie na místa, která mu přišla nějakým způsobem vhodná, a musím říct, že to podle mě udělal moc hezky, že to vždycky tam ten děj nějak jako posouvá, nebo to hezky třeba navazuje na nějakou emoci, kterou zrovna ta postava prožívá, takže to zoufalství vlastně, o kterém hrajeme, se dostává vlastně i do té hudby, nebo je nositelem vlastně i té hudby.
1: Premiéra se odehraje už pozítří ve Stanovicích v prostoru Stodola 29. To je zrekonstruované venkovské kulturní místo nedaleko Kuxu. Co nabízí jiného, možná zajímavějšího, lepšího nebo naopak horšího než klasické divadlo?
2: No, tak v první řadě je to krásný prostor, který byl opravdu dříve Stodola a je úplně jako nádherně zrekonstruovaný, takže to je určitě zážitek. A druhak je to hodně komorní, že vlastně my si budeme podle mě s těma divákama hodně blízko, si myslím, takže to bude hodně velký zážitek i pro nás a snad i pro ně.
0: Kde potom bude inscenace ještě k vidění, kromě Kuxu? Budete ji uvádět i v Praze nebo v dalších městech?
2: Ano, určitě bych chtěl pozvat vlastně na konec prázdnin na zámek Nové Hrady u Litomyšle v Pardubickém kraji, kde uvedeme vlastně tohle představení přímo v areálu zámku, tak to věřím, že to bude taky zážitek. Mělo by to, myslím si, být 29.8. Doufám, že to říkám správně. A potom určitě ve Vile Štvanice, kde 9. října je pak premiéra oficiální, a budeme to tam hrát pravděpodobně každý měsíc, to vypadá v tuto chvíli.
1: Tak vy jste teď, předpokládám, možná už na Kuxu, nebo nevím, každopádně tam míříte na festival Teatrum Kux, ale ta opravdická divadelní sezóna, ta začne až s koncem školních prázdnin. Co je před vámi, Vojtěchu?
2: No tak já už se strašně těším do divadla, mě to vlastně až překvapivě moc zase chybí, takže Čekají nás vlastně zkoušení jedna v městských divadlech pražských a potom taky v Geislerech ještě další inscenace a no je toho spousta.
0: No já věřím, že nebo nepochybuji, že se určitě zase setkáme i ve studiu Herec Vojtěch Franců a pozvánka na premiéru titulu Pod světem od Geislers Hof Comedian. Mějte se moc hezky.
2: Tak jo, budu se těšit, mějte se krásně, naschranou.

0: Tech s Vltavou.
1: Posloucháte nás ve čtvrtek 20. srpna mezi 9. a 10. Johann Sebastian Bach, Gabriel Fauré a nebo my dva trio. Tím taky začneme album vystupovat z roku 2025.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým. Bez bomb.

rajky na ubrusu a zlaté zdobení na fíku. Puclatí havránci, krouží kol kalicha, ubrus je na oltář, víko na ženicha. Pod víčkem je slza a kus řasy, všechny lehká nevěsty rvou si vlasy a ty těší, se zas těší na večeři.

prastaré verše, svatými sepsány, slavnostně vzývají holuba. Velký jeden, pro zdejší křesťany zní svatební tuba.

biskup. Rochetu jak celtu, chleba rozlomí, víno rozleje a zakleje další ženich v čertu.

0: Na bílém podnosu, rytmus jak pro kosu.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku ve čtvrtek 20. srpna.
2: Ale prostor dostávají naše výlety s Vltavou. Tentokrát nesou podtitul Pytláci, pašeráci a psanci Jizerských hor.
1: Už jsme poznali nejstarší, nejvýznamnější i nejmazanější výtečníky jizersko-horského podsvětí 19. století.
2: A tak nás zajímá, za kým nás Michal Bureš a David Hammer zavedou tentokrát.
3: Výlety s Vltavou.
4: Předposlední výpravu za pytláky, psanci a labky Jizerských hor začínáme před kostelem svatého Antonína Paduánského v Bedřichově.
5: Byl postaven ve 30. letech minulého století a dnes, jak slyšíte, tu mají pouť. Jsou tu stánky s pivem, s párky, taky se svatými obrázky a uvnitř v té malé chrámové lodi tohodle kostelíka, který tedy vznikl za první republiky československé.
4: A konec konců ty pouti a jejich tradice tady začaly právě v této době.
5: Tak koncertuje skupina Zlatý holky. Co to je za skupinu, Davide?
4: Je to skupina, která čerpá z témat zde narozených a zpracovává různé nejen pytlácké příběhy, moritáty do podoby písňových textů.
5: Tak si pojďme kousek poslechnout.

0: Tak takhle zní Zlaté holky, kapela, která zpívá Moritáty, které jsou doma tady v Jizerských horách. My jsme se z Bedřichova posunuli vzdušnou čarou o 3 kilometry dále do dnes velmi hustě lidmi navštíveného areálu někdejšího loveckého zámečku.
1: Je to taková roubenka, která se nachází na náhorní plošině a s tímto místem, s novou loukou, je taky spjat příběh Václava Poršeho. O něm Miloslav Nevrlý v knize o Jizerských horách píše toto.
2: 25. červen 1874 začal docela obyčejně. Statkář Václav Porše z Harcova u Liberce častě ráno vstal, oznámil manželce, že odchází do Jizerských hor za novou louku za obchodem a vzal si 200 zlatých. Rozloučil se a pěšky odešel do hor. Večer na něj rodina marně čekala. O půlnoci poslal tchán dělníky, aby jeho zetě v tmavých horách hledali. Na zítří již po něm pátralo mnoho dalších lidí. Včasném dopoledně nalezli na rozlehlé pasece na břehu Nisy Poršeho tak, jak odešel předešlého dne z domova. V hnědých, bíle pruhovaných kalhotách, černé vestě s červenými proužky a v zeleném kabátci s bílými puntíky. Opodál ležela hůl. Václav Porše byl mrtev. Úkladně zavražděn, oloupen o peníze i hodinky. Na druhém, hustě zarostlém břehu Nisy, asi 35 kroků od mrtvého, byl nalezen barchetový hadřík na ucpávání nábojů. Dosud vonil střelným prachem.
1: Petře Nový, autore knížky o Nové louce, tedy o té lokalitě, kde teď sedíme v našich výletech, jaké to je poslouchat tyhle ty příběhy plné násilí, David to nazval až s westernovými motivy?
3: Pro mě je to dokument doby, v které jsem rád, že nemusím žít, protože žít v Jizerských horách nebylo nikdy úplně jednoduché. Nic se tady nedalo úplně pěstovat, možná chovat nějaký dobytek, pokud jste byli bohatší, a jinak jste se museli vydělávat těžkou prací. A všechno to bylo navíc drahé, protože Jizerské hory byly místem, kde se vyrábělo sklo, vyráběla bižuterie. Motalo se to hodně peněz, ale ty peníze většinou končily za nechty jenom některých vyvolených. A ti ostatní se museli snažit, co to šlo, aby se o své živobytí mohli postarat. Takže pro mě všechny ty pomníčky a křížky jsou připomínky osudu lidí, kteří se snažili postarat o sebe, o své blízké, velmi často i o celou komunitu v dobách hladu, které tu během 19. století bývaly.
0: Jak posuzovat dnešním okem s odstupem to střídání těch pánů tady, těch, kteří drželi tu novou louku? Nejprve šlechta, která měla oblibu a měla zálibu v lovu, později novodobé elity Československé republiky, které se těmi koníčky a tím chováním té šlechtě přibližovaly.
3: Já si myslím, že i v demokratickém státě je místo pro něco, čemu můžeme pracovně říkat třeba úřednická šlechta, což jsou lidé, kteří se na tom společenském žebříčku a mocenském dostanou tak nahoru, že možná i zcela automaticky přebírají privilegia, která předtím patřila těm, kteří nebyli do funkcí voleni, ale dědili po předcích. Tím si vysvětluji i to, že v podstatě stejnou roli, jako měl lovecký zámeček na Nové Louce během éry Klam Galasů, tak zastává jak během první republiky, tak i potom během období německé okupace.
0: Ten příběh kanceláře Šámala, který zde pobýval opakovaně, je tragický. Je to příběh jednoho z mužů 28. října, blízkého spolupracovníka Tomáše Garrigua Masaryka, domácí takzvané mafie. Později vyniká jako ten, který velmi asertivně prosazuje prvorepublikové hodnoty a končí jako muž, který se zapojuje do protinacistického odboje a umírá v německém zajetí. Co vlastně příběh vzestupu a pádu velkého muže Československé republiky a oponenta a nepřítele Klam Galase v jistém smyslu vypráví nám, dnešním návštěvníkům, turistům, lidem, kteří si sem jdou dát zvěřinový guláš nebo polévku?
3: Nabízelo by se jen konstatovat, jednou si dole, jednou si nahoře. Kolodějin se točí a otázka je jenom, jestli jste na něm nebo pod ním.
1: Vraťme se k vašemu příběhu Václava Poršeho. Představte si, pánové, že jsme v mlžném lese, kde se náhle ve vzdálenosti 100 kroků objeví muž. A tak to pokračuje dál.
2: Pytláci chlapa v zeleném kabátci považovali za lesníka a volatej Pepek na něho hrubě křikl, aby se odtud klidil. Muž jen cosi zabručel a pokračoval v chůzi. Když k něm přišel na 30 kroků, volatej Pepek alias Kropsev vystřelil. Václav Porše kráčel klidně dál. Teď střílej ty, vykřikl prý Pepek a druhý pytlák Prédigr vystřelil. Muž v zeleném kabátci byl na místě mrtev. Pytláci ho pak oloupili o peníze i hodinky, slíbili si mlčení a prchli.
0: Ještě jeden fenomén je důležitý pro tuto lokalitu a to je pašování. Jaké komodity skrze Jizerky proudily a jací lidé to pašování provozovali?
3: Pašovali se tabák, ledek, anglické spony, škrob, šnaps nebo různé druhy příze, které se přivážely z Pruska. Byly to od druhé půlky 18. století až do napoleonských válek trakařová společenstva, která ve velkém pašovala toto zboží z Pruska přes hranici, kterou vůbec nikdo nehlídal. Proto také nedaleký Janov nad Nisou nebo Josefův důl měli přezdívky vesnice pašeráků.
0: No a co bylo potom?
3: Potom se stát začal o své hranice starat a nebylo již tak jednoduché je přecházet.
2: Poršeho vraha četníci vypátrali až po dlouhých letech, kdy zatkli pytláka Prédigra, téměř negramotného brusiče skla a otce dvou nezaopatřených dětí. Musel si odpykat trest za celou bandu. Recidivista Perner, který stál i za nezdařeným útokem na hraběte Františka Klamgalase, už nežil. A další pytlák, jistý Anton Nietzsche, v zápětí po vraždě prchl do Brazílie a byl nezvěstný. Soud Prédigra odsoudil ke 20 letům káznice, zostřené každoročním půstem v den výročí vraždy. Mladý brusič ve vězení zemřel. Bylo mu 40 let. Věru, smutný příběh je to. Nevinný statkář Václav Porše skonal bez smrtelného zápasu v 31. roce svého života, zanechav po sobě 6 nezaopatřených dětí a truchlící manželku. Jeho tělo je pochováno na hřbitově ve Starém Harcově východně od Liberce.
1: Rozumím tomu správně, Davide Hamře, že to byl úplně stejný pachatel jako v případě té střelby na Klamgalase?
0: Ano, členem té vražedné bandy pytláků byl Kropsev neboli Volatý Pepek.
1: A ten kříž, který připomíná onen akt, už jsme vlastně v naší sérii navštívili. Kam se vydáme zítra v té naší poslední cestě po Jizerkách?
0: Zítra opět překročíme Oldřichovské sedlo, zastavíme se u pomníčku zabitého mládence a budeme se pohybovat poblíž významného poutního místa, tedy kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

0: Tak teď už to víme, že Jizerské hory nebyly vždycky jenom krajinou pro romantické poutníky, byly taky místem pro pytláky, pašeráky, přestřelky, loupeže i vraždy. Zkrátka dějiště příběhů, které by se nestratily ani ve westernu. Michal Bureš, David Hammer, autory Výletů s Vltavou.
1: A pravidelně v tomto týdnu taky mapujeme, jak vypadá pražský nový svět. O tom řekneme víc kolem 9:30. Teď jsou 4 minuty po 9:45.

0: Dvě ikony amerického jazzu.
1: Miles Davis a John Coltrane by letos oslavili 100 let.
0: A na jejich počest poprvé společně vystoupí Eric Trifa, David Kolar a rozhlasový big band Gustava Broma.
1: Přímý vltavský přenos z brněnského hradu Špilberk 20. srpna od 20 hodin.

0: King for a Day, skladba v podání Charlieho Mariana, nahrávka z roku 1955. Blíží se 9:30, posloucháte Český rozhlas Vltavu ve čtvrtek 20. srpna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Pražský Nový svět si je svou atmosférou doslova zavolal. Šperkařka Veronika Ďuricová, známá jako Dick Wolf, a parfumérka Kateřina Šantrochová si před pár lety našli takový malý prostor v Černínské ulici, v domě rodiny Jana Švankmajera.
0: Proměnili ho v ateliér, ve kterém denně tvoří oceňované šperky i autorské parfémy, a který dokonale odráží jejich tvůrčí cestu.
2: A tak společně s naší reportérkou Alenou Rokosovou opět vyrážíme na pražský Nový svět.
3: Domu s oranžovou omítkou v Černínské 5 dominuje dřevěný balkón. Na jehož ochozu vidíme dvě autorské portrétní plastiky. Režiséra a výtvarníka Jana Švankmajera a jeho ženy malířky Evy Švankmajerové. A po pár metrech ve směru k Černínskému paláci narazíme na úzké dveře, které vedou do showroomu a ateliéru dvou talentovaných designérek. Šperkařky Veroniky Ďuricové alias Dick Wolf a hudebnice a parfumérky Kateřiny Šantrochové, která vyrábí pod značkou Centroš.
4: Když Veru našla tenhle ten prostor, tak tady ještě chvilinku s náma byl Matyáš Chochola, sochař, umělec. Takže my jsme to spíš fakt měli jako takový coworking jako prostor. My jsme teďka koukali na nějaký fotky, jo, před těma 5 lety. To bylo, jak když přijdete do nějaký jako jeskyně si nechat vyložit karty, jo.
5: Ten ateliér rástol s námi a hrozně ho milujeme a ňuňáme si ho. Někdy se smějeme na tom, že v podstatě, jak je to tu malé a non-stop něco meníme a opravujeme, protože je to vlastně starý kamenný barák. Člověk nahodí část stěny, která potom zase v zimě odpadne kvůli vlhkosti a v letě zase nahodí.
3: Inzerát na tento nebytový prostor našla před lety Veronika. Do vyhledávače jednoduše zadala kancelářský prostor, vchod z ulice. A Kateřina mě překvapí historkou o první prohlídce.
4: My jsme sem šli a ten pan realiťák si zapomněl klíče. Takže my jsme koukali tady jenom těma okýnkama přes tu mříž a vlastně jsme neviděli nic. Šli jsme tady do kavárny Nový svět a pak jsme tady procházeli a právě to okolí bylo natolik jako magnetický a prostě nádherný, že my jsme mu zavolali, že to prostě bereme i bez toho, aniž bychom to viděli. Jakoby vevnitř. Že nám to je jedno, prostě, že to bereme.
5: To byla v podstatě taká láska na první pohled.
3: Takže vás si v podstatě nezavolal tenhle prostor a tenhle dům, ale celkově ten Nový svět.
4: Jo.
5: Myslím si, že ano. Celý ten proces, jak se člověk dostane k nám, jak tu s námi tráví čas, vlastně my mu něco vytváráme na míru, je to celé naozaj intimné a osobné, tak myslím si, že aj ta cesta na Nový svět, který má svou atmosféru, tak je to asi také uzatvorení toho celého procesu a myslím si, že to funguje hrozně pěkně. Ten náš ateliér a to místo přesně jakoby opisuje nás.
3: Dům v Černínské ulici je rozdělený na dvě části. Severní přízemní domek s červenou fasádou je starší a byl přestavěn roku 1816 Ignácem Paliardy. Patrový dům, v jehož přízemní části si teď povídáme, pochází z roku 1873. Oba domky v roce 1966 koupil od státu režisér Jan Švankmajer s manželkou Evou a o dva roky později se sem konečně nastěhovali.
5: A jeho syn tu ještě bývá nad nami, ono je to vlastně jakoby trojposchodový dům. Kedysi tu mali, myslím si, že galeriu. Potom tu asi dlhší nebylo nič a teraz jsme to tu vlastně našli my.
4: Se teďka přesouváme tady k mému stolu, který jsem našla přes bazar. A teďka nedávno mi studenti z Umprumky řekli, že to je nějaký strašně drahý stůl od nějakého českého funkcionalistického designéra. Každopádně je to takový amfiteátr ze dřeva, kde mám odstupňovaný ty esence. Uprostřed mám technický líh a biolíh z ovsa a pak tady mám kávičku na čichání, na neutralizaci čichu vlastně.
3: Neukázala byste nám ještě tu vaši dílnu, Veroniko?
5: Je tu taky maličký priestor, ale naplno využitý. Po levej straně mám svůj pracovní stůl. Po pravej straně mám taký stolík nástroje a je tu vlastně všetko. Celá produkcia se vlastně děje tu.
3: Po
5: potom dělej, to pokračuje.
6: Prostor končí dveřmi a ty vedou kam?
5: Tam začíná kuchyňa pána Švankmajera.
6: Tak vy na sebe můžete ťukat.
5: Vlastně na sebe aj ťukáme, keď si odvzdáváme poštu alebo tak.
6: A má to i nějakou nevýhodu mít ten ateliér tady? Ani nevím, kam třeba se tady dá zajít na oběd.
4: Často si prostě sem voláme, no.
5: To je asi jakoby za mě jediné také mínus. Hmm. Člověk, když si každý den objednává, tak někdy mám pocit, že vlastně pracujem len proto, aby jsem si zaplatila obědy do práce.
4: Ale jako za ten klid tady to stojí. Jo. Nechci být ezoterická úplně, ale mám pocit, že to tady fakt nějakým způsobem léčí jako srdíčko. Tady to místo, že fakt je takový jako special. A my opravdu spíš si tady tak tvoříme ten náš svět.
5: Ty prechádzky po okolí jsou pro mě hrozně super v tom, že je to tu nádherné, je tu klid a je to naozaj, kdyby člověk se na chvíli ocitol prostě cez víkend na chalupě.
2: Návštěvou ateliéru v Černínské ulici uzavíráme náš seriál o lidech na Novém světě.
0: 9:55. Gabriel Fauré a část toho slovesu na ty číslo 1 právě tu máme teď na programu.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Curtis a nahrávka z roku 2025. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava i 3 minuty před 9:45.
1: Mozaika.
2: Co pro nás znamená Evropa? My si Evropskou unii často spojujeme s Bruselem, s předpisy, s politikou, jenomže Evropa je mnohem starší, je taky mnohem pestřejší a je to mnohem složitější příběh. Víc už to ale přiblíží a dovysvětlí bohemista Jan M. Heller.
3: Před dávnými lety, když jsem byl ještě studentem, účastnil jsem se jakéhosi mezinárodního setkání v Alsasku, konaného u příležitosti rozšíření Evropské unie o to, čemu se dnes někdy říká východní křídlo. Sešlo se nás tam tenkrát pár desítek z Polska a Česka, ale také z Německa a Británie a měli jsme se společně zamýšlet nad tím, co pro nás znamená Evropa. Společně to zdůrazňuji. Nebylo to postaveno tak, že starší sourozenci ze západu nás o Evropě mají poučovat. Dívejte se kolem a přemýšlejte, znělo důrazně přednesené zadání. Uvidíte nejkrásnější sakrální umělecká díla i koncentrační tábor schovaný v lesích. A pak se nad tím ve skupinách budete zamýšlet. Vzpomněl jsem si na ten zážitek, když jsem nedávno u 2 různých výjimečných osobností, s nimiž jsem měl možnost mluvit, nezávisle na sobě narazil na to, že se zmiňovali o absenci příběhu o Evropě. Otázka ze studentského soustředění se vrátila. Co pro nás znamená Evropa? Bohužel se asi většině vybaví především Evropská unie, čili hlavně byrokracie, direktivy a pociťovaná ztráta suverenity. Mnoho lidí neví, kdo to je ten Brusel a proč po nás pořád něco chce. To živí média a politická rétorika. V dalším úhlu pohledu Evropa splývá s Evropou západní, elitním klubem, jehož se současně cítíme a necítíme být součástí. Naše zrcadlo, prostor hledání identity i nenaplněného snu. Kdybychom se zeptali na ulici, dostane se nám nejspíš směsice praktických dojmů, skeptických postojů a smířlivého uznání. Jediný definiční znak, na který by si respondent snad vzpomněl, by byl multikulturalismus, protože o někdejší pestrosti kontinentu se mluví stejně jako o té současné, týkající se Evropy západní. Bohužel z podobných důvodů jako z těch výše řečených by se mluvilo hlavně o problémech, které multikulturalismus přinášel a přináší. My, lidé kultury a humanitní vědci, jsme nedokázali postavit alternativní příběh proti mýtu o národním státu, říkala jedna z oněch osobností. Jakoby nás někdo nějak nadšeně poslouchal, hlavně v době, kdy spolu s přípravami na vstup do evropského elitního klubu vrcholil grinderský kapitalismus a dostavovala se první pořádná kocovina. Chtělo by se sarkasticky utrousit. Ale ono to tak je, nevíme. Myslím, že jsme tenkrát se studenty došli k obecné charakteristice evropskosti jakožto otevřenosti, tvůrčího ducha a schopnosti hledět za hranice. Ne, to nejsou nutně jen pozitivní charakteristiky. Schopnost hledět ven stála také u zrodu kolonialismu a v důsledku i těch koncentračních táborů, například. Hranice mezi východním křídlem a starou Evropou se mimo jiné shoduje se západní hranicí naší. Pár stovek metrů za hraničním přechodem leží schovaná v říčním údolí jedna malá osada, kterou kdysi vyhledávali romantičtí malíři krajináři, hledajíce tu nedotčenou, divokou, sublimační přírodu. V posledních letech prošla vesnice renesancí díky tomu, že byla přeměněna na ekologický rekreační komplex, útočiště koncipované s důrazem na udržitelnost, lokální produkci a biokvalitu, včetně biopekárny, pivovaru, kavárny a hotelů. Možná, že tady máme jeden evropský příběh přímo před sebou. Poutní místo romantické imaginace bylo odtrženo od jedné z polovin kulturně propojeného celku, k němuž přináleželo. Ploty, vojáci a železná opona ho rozdělili do národních fragmentů. A v našem století není obnova místa v duchu, v němž přeshraniční spolupráce, udržitelnost a návrat k hodnotám nejsou jen fráze z dotačních projektů nebo barevných příruček z infocenter, moderní inkarnací romantického znovu objevování krajiny jako duchovní a kulturní hodnoty? A hlavně, není tato jeho modernost, tedy objevování a kreativity se zřetelem k péči o prostředí a o všechny články společnosti, k environmentální etice a kulturní inkluzi, nakonec tím nejlepším otiskem evropských hodnot? Neprozradím název té vesnice, nezáleží na něm, protože je takových po Evropě spousta. Jako bych slyšel tu výzvu po letech znovu. Dívejme se kolem a přemýšlejme. Příběhy nám dovolí, abychom je našli. Přeji vám k tomu krásné léto.
2: Bohemista a teolog Jan M. Heller si položil otázku, která je teď tedy možná aktuálnější než kdy dřív. Jestli máme vůbec svůj evropský příběh a pokud jsme ho ztratili, jestli ho dokážeme znovu najít.
0: Krátce před 10. na Vltavě dirigent Ricardo Šaji a nahrávka Gewandhaus Orchestr z Lipska.

0: Zůstáváte s Vltavou, tohle byl George Gershwin, Gewandhaus Orchestr z Lipska a část z opery Porgy a Bess.
1: No a za chviličku už se otevře dnešní vizitka a myslím, že bude hodně zajímavá. Přijde historik Jan Bárta a bude mluvit o Janu Procházkovi, což byl tvůrce v kulturním a politickém životě Československa 50. a 60. let. Také je to název velké biografické studie o tomto významném českém spisovateli, scénáristovi a funkcionáři a napsal ji právě Jan Bárta.
0: Co nám příběh Jana Procházky říká o československých 60. letech, i o tom bude řeč se historikem Janem Bártou po 10. hodině a taky moderátorkou Karolínou Koubovou.
1: Ve 20 hodin vám na Vltavě nabídneme koncert jazz a dnes to bude živě z nádvoří hradu Špilberg v Brně, kde totiž je v plném proudu festival Špilberg a připomíná sté výročí narození Milese Davise.
0: Vystoupí Eric Trifás s rozhlasovým big bandem Gustava Broma a vy tenhle koncert můžete poslouchat v přímém přenosu od 20 hodin i u nás.
1: Před námi čtvrtek s datem 20. srpna, ať je pro vás příjemný. Zítra ráno se na vás opět budou těšit ve studiu Českého rozhlasu Vltava František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pokračují jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. S ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO se dnes znovu sejdou třeba její straničtí kolegové, ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. Jednat bude Schillerová taky s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů. V posledních dvou letech odcházejí pachatelé znásilnění od soudu s nepodmíněným trestem častěji než dřív. Vyplývá to z dat ministerstva spravedlnosti. Podle těch šla do vězení v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených. V posledních dvou letech se poměr zvýšil na skoro 60%. Před víkendem v Česku ještě zaprší. V několika vlnách se taky do zítřejšího večera objeví silné bouřky. Dnes odpoledne dorazí hlavně na Moravu a do Slezska. Doprovázet je můžou 2 cm kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. O víkendu se počasí uklidní, obloha bude převážně slunečná a zaprší jenom výjimečně. Teploty by se měly držet kolem 23 stupňů. V parku na Moravském náměstí v Brně dnes začne festival pouličního divadla a nového cirkusu Na prknech, dlažbě i trávě. Od pátku do neděle pokračuje v Běnconově sadu a v pondělí se ještě vrátí na Moravské náměstí. Nabídne divadlo, cirkus, loutky a hudbu zdarma pro děti i dospělé a zároveň otevře několik aktuálních témat. Od politiky přes média až po duševní zdraví. A ještě počasí, skoro jasno až polojasno, místy přechodně zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky anebo bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v jeho západní polovině území četnější déšť nebo přehánky. Místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nezavírej, to přece klidně může ucho slyšet. Pořád zavírat dveře. Posteskne se Jiřina Bohdalová jako Anna v legendárním trezorovém filmu Ucho, který přímo zhmotňuje strach a stres z režimu, v němž není bezpečno ani pro ty, kdo s ním spolupracují. Snímek podle novely Jana Procházky byl natočen v roce 1969 a okamžitě skončil ve filmovém trezoru. A právě jako připomenutí výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy, od kterého dnes v noci uplyne 58 let a také následné normalizace, vám nabízíme na Vltavě rozhlasovou úpravu tohoto slavného trezorového filmu, a to v sobotním dramatu od 15 hodin.

0: politické dění v tehdejším Československu neoddiskutovatelný význam, se snaží biografie s názvem Jan Procházka, tvůrce v kulturním a politickém životě Československa 50. a 60. let. A se mnou ve studiu už je její autor, historik Jan Bárta ze Sládočkova vlastivědného muzea v Kladně. Dobrý den.
1: Dobrý den, já děkuji za pozvání, zdravím posluchače i posluchačky.
0: Dnešní vizitka je tady tak trochu netradiční, přiznávám svým obsahem, ale vlastně je historická. Připomínáme si tedy 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy z 20. na 21. A věřím, že i o kultuře bude hodně co říci, takže se našemu formátu nespronevěříme. Ale řekněte mi, pane Bárto, skoro 600 stran o Janu Procházkovi, který ano. je znám hlavně filmem Ucho a Kočár do Vídně, jakkoliv má na svém kontě asi 30 scénářů. V čem je jeho příběh tak neuvěřitelný, že jste se o něm rozhodl napsat i tuhle obsáhlou biografii?
1: Ten příběh je neuvěřitelný hlavně v tom, že vlastně troufám si říct, že nejde jenom o Ucho nebo o Kočár do Vídně, což jsou notoricky známý díla. Ale Procházka byl skutečně mnohovrstevnatou figurou. Takže kromě tady těch několika velmi známých filmů a té asi třicítky další, což teď vlastně jako cituji Jana Procházku, pak jsem napsal asi těch 30 dalších a usmívá se u toho v jednom interview z roku 68 televizním. Tak, ale on není pouze scenárista. On je zároveň literátem a určitá část těch jeho filmových předloh tak vlastně souběžně vznikala a byla vydávána literárně. Jedinou výjimkou vlastně tady v tom ohledu tak je, nebo z těch skutečně jako významných, tak je román Přestřelka z poloviny 60. let z pohraničního prostředí, který vlastně jako sfilmován nebyl nakonec. Ale kromě tedy scénáristy a prozaika, tak máme co dočinění i s výrazným organizátorem kulturního života, hlavně tedy toho filmového. On je vedoucím tvůrčí skupiny na Barrandově, tvůrčí skupiny Švabík Procházka, kde pod jejímž patronátem vznikají i další ikonické a zásadní filmy toho československého filmového zázraku. Zmínil bych třeba Markétu Lazarovou, Vláčilovou, nebo vznikají tam filmy novovlných tvůrců, kterými byl Jan Němec nebo Věra Chytilová. Takže to je další rovina, že on vlastně jako ty látky jako dramaturg prosadí a zároveň je prosadí i v tom stranickém aparátu, což je potom nevím, třetí, čtvrtá, jeho nějaká velmi podstatná role.
0: Dost zásadní role, že byl politickým funkcionářem, kandidátem u VKSČ.
1: No, jako a zároveň, já to vlastně nechci bulvarizovat, ale i důvěrníkem prezidenta Antonína Novotného a šéfa strany, což je konsekvence, která je velmi podstatná, protože vlastně umožní mu oproti všem ostatním tvůrcům v těch nebývalé vlastně jako dynamických šedesátkách, tak mu umožní politické krytí a je to další vlastně jako z rovin. Mimo to je tvůrce kulturní politiky, protože Novotný z něj udělá nejenom kandidáta u VKSČ, ale jmenuje ho i do ideologické komise, což byl orgán nebo instituce téhož orgánu u VKSČ. On je tam s předními stranickými ideology a vyjednávají, jaký knížky se vydají a jakým směrem se bude ubírat film a podobně. No a možná vlastně jako předposlední a ještě potom poslední rovina, tak je zároveň i publicistou, je veřejně činným člověkem. V tom roce 68 tak vlastně vstupuje na tribuny Pražského jara s tím, že je člověkem, který rozhodně není neznámý.
0: A s velmi ostrými proslovy.
1: Ale ta retorika se vlastně jako stupňovala v průběhu už řekněme od poloviny 60. let a troufám se, že Procházka byl radikální nejenom těmi ostrými proslovy a potom vlastně tím, že v tom 68. jako předbíhá i ten Dubčekův program a celý ten koncept reformy, která začíná ze zhora, tak vlastně jako radikální jsou, ale i jako ta jeho díla, on vždycky jako vlastně jako posouvá hranice vyslovitelného v mnoha ohledech. No a kromě teda tady té veřejné úlohy nějakého tribuna lidu, nebál bych se tady toho označení, nebo Mariusz Cigel, polský reportér a autor reportáží o Češích a o Čechách,

0: tak ho označuje přímdomkem Miláček, myslím si, že velmi výstižným. No a úplně poslední rovina, která je vlastně ale jako také podstatná, tak Procházka v době pražského hra je místopředsedou Svazu československých spisovatelů a úloha inteligence a spisovatelů tady v té době ještě vlastně jako byla značná. Ten pokles významu veřejného intelektuála a literáta v našem prostředí s nějakou obrovskou historickou tradicí, tak můžeme vysledovat ten pokles až od 70. let a řekl bych, že to není spojené s normalizací, ale vlastně i obecně s nástupem nějakých jiných mediálních platform a s nástupem televize a podobně.
1: To jsou všechno různé vrstvy Jana Procházky, tak jak vystupoval. A teď mě zajímá vlastně, jaký byl člověk z toho, co vy jste o něm studoval, protože my mluvíme o tvůrci v 50. a 60. letech. Když jsem si četla vaši knihu, tak Jan Procházka, který se se svým otcem vlastně rozkmotří, protože režim jeho otce označí za kulaka a Jan Procházka to má ale za správné, tu kolektivizaci, tak to jsou tedy ta 50. léta. A jak se najednou z něj stane člověk, který v roce 1969 natočí Ucho jako výsostně kritický snímek, který si nelze vykládat jinak?
0: Ta odpověď je strašně komplikovaná a ta otázka je nesnadná. Jan Procházka se narodil v Ivančicích na jižní Moravě nedaleko Brna v roce 1929.
1: Stejně jako Vladimír Menšík. Hvězda další československého filmu.
0: V době, kdy končí válka, tak je mu těch asi 15 nebo 16 roků, vstupuje do strany v 18. Řekl bych, že velkou výpovědní hodnotu tady v tom ohledu má jeden z jeho předních filmů, a to je Ať je republika. Je to film o 11-letém klukovi, který nahlíží poslední dny a hodiny druhé světové války tady v tom prostředí, ale ten film je i obrovskou zprávou o československém venkově. Aniž bychom relativizovali jakoliv zločiny kolektivizace a celý ten proces, který vlastně jednoznačně to prostředí sociálně rozvrátilo ekonomicky, všechno vlastně jako bude ve všech aspektech jinak tady potom silovém prosazení radikální změny, se kterým komunisté přišli, tak ale to prostředí není ideální. To prostředí je vázané na sociální hierarchie, jsou tam postavy sedláků, které já bych vlastně se asi jako nebál označení toho, že z hlediska té komunity nemusí to být jenom obraz Františka ze všech dobrých rodáků, jako muže charakterového, zásadního, s autoritou, ale můžou to být sedláci právě i z těch procházkových filmů, z Noci nevěsty nebo z Ať je republika. Chci tím jenom vlastně jako říct, že to prostředí je surové, nekompromisní a Procházka prostě jako přichází legitimně s tím, že má povahovou výbavu na to, aby chtěl to prostředí změnit, takže s tím otcem se nepohodne a nefunguje to. No, druhá část té otázky potom se vlastně jako týká toho té proměny. Myslím, že tam vlastně jako není jednoduchý nějaký jako jeden moment a že by bylo nepřesné vyprávět ten příběh jako člověka s tím nějakým náhlým procitnutím. Prostě ten vývoj všech těch jeho souputníků, musíme se na ty děje dívat nikoliv ahistoricky, ale i jejich tehdejší perspektivu. Oni jako skutečně věřili po válce, že je možné měnit svět, že komunismus a Sovětský svaz, že jsou záruky nějaké pozitivní proměny. Procházka, Kohout, Kundera, všichni, Vaculík. Jako tady ti lidé, Vaculík, tam patřili. A ty změny přicházely postupně, no, tak po Stalinově smrti a nebo jako s obeznámením.
1: Po oddělení kultu osobnosti jsme v roce 1956.
0: A potom vlastně Procházka třeba jako se seznamuje s zločiny minulosti, jako vysoký stranický funkcionář s násilím, s politickými procesy. To všechno vlastně jako vede k nějakému přehodnocování té víry.
1: Já jsem samozřejmě to tak jako dala ten začátek 50. a konec prostě 60. let, abychom si řekli, jako jaký byl ten vývoj, protože mě zajímá váš pohled, když píšete, že Jan Procházka byl taková osobnost, která vlastně se dobře hodí i jako zorný úhel k tomu širšímu mapování různých jako dobových názorů, dominantních myšlenkových vzorců. Tak to mě taky zajímá, ale teď na chviličku si o tom můžeme přemýšlet během písničky, kterou jste pro nás na úvod vybral. A to je tedy semaforský hit. Je to Život je pes. Pavel Sedláček, tedy hudba Jiří Šlitor, Jiří Suchý a samozřejmě Černý Petr.
0: Mm-hmm. No, z toho důvodu jsem tu píseň zařadil. Procházka nepřikrývá zrovna Formanovy filmy, přikrývá ty Němcovi nebo Chytilové, ale silou svých politických kapitálů a zaštítění, ale já jsem veliký fanoušek filmu Černý Petr a 60. léta jsou samozřejmě i dekádou mladých lidí, takže myslím si, že pro takový jako tematický vstup do 60. je odkaz tady na ten film a na tuhle píseň ideální.

0: je pes.
1: Posloucháte Vizitku, Český rozhlas Vltava. Připomínáme si, že před 58 lety v noci z 20. na 21. srpna vstoupila vojska Varšavské smlouvy do Československa a skončilo tak obrodný proces Pražského jara a začala normalizace. My si to připomínáme i v souvislosti s osobností Jana Procházky, scénáristy, literáta a politického funkcionáře, autora scénáře k filmu Ucho. A znovu jenom připomínám, že vám rozhlasové zpracování tohoto legendárního trezorového filmu nabízíme v sobotu od 15 hodin na Vltavě. A my právě o osobnosti Jana Procházky a také o filmu, o filmech 60. let, protože do toho on hodně měl co mluvit ze své pozice na Barrandově. Mluvíme dnes s historikem Janem Bártou a slíbila jsem, že vlastně se podíváme na ten Procházkův osobnostní vývoj a vývoj jeho komunistického světonázoru i tak jako v souvislosti s celým tím kontextem těch té doby poststalinické a potom těch 60. let. Jak symbolické to bylo, ten jeho vývoj?
2: Myslím, že Procházka je svým způsobem krystalický příklad nebo případ, ale je zástupcem celého proudu těch veřejných intelektuálů a obecně inteligence a lidí, kteří se v nějakém mladém věku angažovali v komunistické straně a potom ve středním procházeli nějakou osobní deziluzí v různých fázích a po různých impulzech. 60. léta, já myslím, že vlastně je hrozně příznačná, ne snad Procházková vzpomínka, ale vzpomínka Pavla Kohouta, který po 20. sjezdu v 56. roce, kdy Chruščov takzvaně odhalí zločiny kultu, tak říká, mě bylo 30 roků a neuměl jsem si představit, že by můj život vlastně jako skončil, proč by měl. Takže jsou to lidé, kteří bytostně jako se identifikovali s nějakým ideálem, potom jsou konfrontováni s jeho realizací a snaží se, jak to říct, polepšit nebo snaží se o nějakou nápravu. Myslím si, že jako ty zločiny 50. let a potom jako ten byrokratismus toho státu v praxi, tak je vede k představě o nutnosti změn, o nějaké otevřenější společenské diskuze. V případě toho Procházky, tak je tam určitě velmi silný motiv ten, že on vlastně jako vidí ty mechanismy moci zblízka, protože je jedním z nich.
1: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli třeba byl i tím víc kritický nebo víc odvážný v té kritice jakoby zevnitř, protože jeho projevy byly opravdu potom, hlavně už později, ale velmi ostré a nelíbily se moc jeho soudruhům.
2: Myslím, že to má dvě roviny. První je ta, že Procházková osoba, jestli něco je tam skutečně jako nějaký tak jako výrazný motiv, který se táhne jeho celým velmi krátkým životem, tak je to, že byl velmi výraznou osobností a že ve všech fázích, i v té svazácké, i té funkcionářské, tak vlastně nebyl osobnostně fádní typ. A vždy vlastně...
1: Hezky řečeno, osobnostně fádní typ, tak to Jan Procházka nebyl.
2: To rozhodně nikoliv a tady v tom ohledu tak prostě chtěl prosazovat a byl ochoten prosazovat ledascos. No, spíš než o tom, on se jako nakonec jako stane jedním z těch jako nejradikálnějších řečníků 68. protagonistů, ale v průběhu těch roků předtím, než vlastně jako 60. léta nejsou čekání na 68. je to prostě nějaký jako proces dlouhý, tak ta jeho výlučná pozice jako stojí na těch stranických funkcích, takže vlastně jako jeho radikalita je umožněna i díky tady tomu statusu, no, že prostě jako je někým, kdo jako patří k té elitní nomenklatuře a vlastně jako je tím jako velmi jako obtížně napadnutelný.
1: No ale ve finále potom se mu právě tohle stalo hodně osudným, protože byl opravdu považován za zrádce a dá se říct, že tím režimem následně byl vymazán hodně o, třeba si řekneme, že dílo Ludvíka Vaculíka nebo Pavla Kohouta jako tady jako máme, ale dílo Jana Procházky, tak na tom režim hodně zapracoval, aby trochu zneviditelnilo.
2: Myslím si, že vlastně míra té agresivity, my vnímáme normalizaci jako takovou epochu, která je samozřejmě ambivalentní. Naše historická paměť je rozkročená mezi represí a mezi každodenností a mezi nějakým klidným životem
1: a
2: dobovým konzumerismem a smrtí Jana Palacha a je to jako vlastně jako velmi široce pestrá škála nějakého vzpomínání na tu Husákovu éru, ale co myslím jako není úplně akcentováno, tak je její násilný charakter, hlavně v té počáteční fázi. A mně přijde symptomatické, že vlastně Jan Procházka je vystaven takové míře násilí a že to je právě on. Svým takovým zavržení hodným způsobem to vlastně možná trošičku i potvrzuje jeho naprosto jako výlučnou pozici. Tady je asi jako potřeba i celou tu štvavou kampaň a ten nešťastný konec jeho života.
1: Možná řekněte, co se tedy dělo. Za prvé, připomínáme si dnes opravdu výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. Jak Jan Procházka nesl 68. tedy.
2: Byl to pro něho šok. Den předtím upozorňoval ještě jako všechny své přátelé, že žádné okupaci nedojde. Byl to pro něho šok jako pro bezpočet dalších občanů Československa. No, ale Procházka po okupaci tak se rozhodne zůstat, neemigrovat.
1: Vůbec neuvažoval o emigraci.
2: Neuvažuje, odmítá to a je přesvědčen, že není možné se svých reformních a předlednových názorů vzdát.
1: Tady jsem si s dovolením poznačila citaci Jana Procházky. Spisovatel je zvláštní povolání, které je ohromné, ale má za určitých okolností i velká rizika. Tímto rizikům se spisovatel nemůže vyhýbat. Je důvod, proč tady nezvolil emigraci.
2: No a zároveň jako s nadsázkou asi jako netuše vlastně jako co ho čeká, tak ještě jako se smíchem dodával, že každý spisovatel správný by měl být aspoň jednou zavřený. No,
1: takže co se mu dělo následně tedy?
2: Dělo se mu to, že byl samozřejmě v roce 69 vyloučen ze strany, celkem jako logicky. V roce 69 také končí vynuceně jeho pracovní angažmá na Barrandově a je vymazán z veřejného života. Přestane existovat. Zároveň je sledován společně s dalším okruhem lidí z veřejného života, kteří byli vesměs také jako bývalí reformisté a veřejně činné postavy, ať už já nevím, jako právě Pavel Kohout, ředitel filmu Poledňák a bezpočet dalších. Byli odposloucháváni a ty odposlechy následně jako vedly k jeho plánované kriminalizaci.
1: To je ta kampaň státní bezpečnosti.
2: To je kampaň státní bezpečnosti, ale ruku v ruce s tím, tak státní bezpečnost vytváří i tiskovou kampaň, no a jejím zmotněním je neblaze proslulý pořad no, portréty Oceny, pozdravy Oceny. No,
1: vidíte, ano, pozdravy Oceny.
2: Pozdravy Oceny. Jsou tam využity jeho odposlechy a Procházka se tam, neřekl bych, že úplně jako vulgárně, ale třeba ne jako zcela lichotivě, protože v soukromí vyjadřuje o některých představitelích Pražského jara. To je odvysíláno v televizi, Procházka se zhroutí a...
1: No a jsou tam evidentní zásahy, střih a podobně, manipulace s tím materiálem, s tou výpovědí.
2: Byl to rozhovor, který učinil soukromně v bytě Václava Černého, literárního vědce. Nutno podotknout, že oba trochu popili, ale je to prostě jako soukromý rozhovor, že jo? Takže ty poslechy následně, teda jako ten establishment pustí v televizi, byl to bezprecedentní zásah i na kontext začínající normalizace, takovýhle vpád do soukromí jedince, no a Jan Procházka potom už jenom jako se snaží jako vysvětlovat, uzavře se do sebe, propadne těžké depresi a velmi rychle u něj potom propukne vážné onemocnění a jak jste uvedla v úvodu, tak zemře na vážnou nemoc ve 42.
1: jak jsem se dolistovala, svědectví o ceny.
2: Svědectví o ceny, no. Tam, no.
1: Listuji vaší knihu, kterou tady mám
2: no,
1: vidíte, po ruce.
2: Jako, nepamatuju si to.
1: Jan Bárta, historik, je naším hostem. Mluvíme o 60. letech v Československu, a to skrze osobnost Jana Procházky, spisovatele, scénáristy. A my si teď zase dáme další písničku. A to jsou Starci na chmelu do gala. To jste vybral také tematicky. Myslím, že jsme tedy v roce 64.
2: Ano. A vybral jsem ji kvůli tomu, že já jsem ročník 82 a celý 68. tak mám zprostředkovaný rodině, ať už je to z pozice mého táty, který 21. srpna tak je zrovna asi měsíc na vojně na Slovensku na letišti a snaží se tam umístit nějakou techniku, aby nemohli ty invazní letadla přistávat. No a nebo maminky, která zažila klasicky jako ranní bouchání babičky, která říká, je válka, jdeme kupovat mouku. Klasická rovina, ale rodina ze Žadce, ten film se odehrává na chmelu, takže budíš to i taková oslava Žadce a znovu i mladých lidí.
1: Tak hoďme se trochu do

0: Pokračuje vizitka na Českém rozhlase Vltava. Dnes mluvíme o Janu Procházkovi, scénáristovi, spisovateli a také komunistickém funkcionáři, ale následně tedy jedním z nejreformnějších hlasů Pražského jara. Mluvíme o tom v souvislosti s dnešním výročím okupace a také mluvíme o tom kvůli tomu, že v sobotu si budete moct poslechnout rozhlasovou verzi legendárního Ucha trezorového filmu. A když jsme říkali, dnes mluvíme tady s historikem Janem Bártou, že Jan Procházka umírá ve 42 letech v roce 1971. A když se podíváme, že film Ucho vznikl v roce 1969, okamžitě byl tedy zatrezorován. Jak to stihl a jak je vůbec možné, že natočil s Karlem Kachyňou ještě tenhle explicitně kritický snímek v čase, kdy už byl takzvaně na tapetě a vlastně pranýřován?
1: No, stihl to velmi rychle. Stihl to díky tomu, že ta povídka vlastně sama o sobě není moc dlouhá. Zároveň Jan Procházka se vyznačoval enormním pracovním tempem a pracovitostí a rychlostí psaní.
0: A ještě ho nikdo z toho Barandova nesundal, nebo nestihl
1: sundat? Ještě ho nikdo nestačil sundat. On tu filmovou povídku napíše na začátku roku 69. To je leden 69. No, jsme v době činu Jana Palacha, mimochodem Jan Procházka vystupuje v televizi, má tam projev k mladým lidem. No a někdy v březnu, v dubnu, tak je dokončen scénář. V těch interních informacích barandovských, tak vlastně už ten projekt vlastně jako kódován do takových vlastně velmi neurčitých označení. Je to příběh muže, kterého stihne asi nějaká katastrofa a podobně. No a v průběhu léta, je to tuším červenec až září, tak vlastně jako velmi rychle ten projekt je teda zrealizován, je natočen poloilegálně.
0: Jak si to představit?
1: Představme si to tak, že natáčení v prostředí té vily, kde se to vlastně jako celé odehrává, to drama, on to vlastně jako není jenom politický thriller, on je to jako i příběh té manželské krize, že jo? To je jako druhý jako motiv, který tam jako je, ale ty veřejné části tak jsou točeny ty z té recepce na zámku v Kroměříži, tam je takový jako pozoruhodný moment, že vlastně jako místní stranická nomenklatura chtěla vlastně jako si to natáčení pohlídat, takže jako v momentě, kdy tam v tom prostředí toho zámku schází ta místní ekipa vedená soudruhem, tak řada jako těch dalších, řekněme, komparzistů, kteří jako mají stvárně ty stranické špičky, tak jsou jako místní špičky jako nějaký jako místních papalášů, už normalizačních. Záběry z toalet tak jsou natočeny na ruzinském letišti. No a kameraman Josef Ilík tak natočí třeba kolonu těch 600 trojek, jak přijíždějí na pravidelné plenární zasedání UV, které se konalo ve Vladislavském sále na Hradě, tak v průběhu jako toho klasického příjezdu tak prostě jako tajně natočí teda jako příjezd těch limuzín a tady těmi záběry je ten film prokládán. Ten film je teda potom na podzim roku 69 dokončen.
0: Já si představuju, že tady ty normalizační šrouby se opravdu utahují, ale zároveň ještě ta past nesklapla na Jana Procházku, ale zároveň jeho film podle jeho novely jde před nějakou schvalovací komisi.
1: Ty schvalovací procesy v 60. letech, tak vlastně díky tomu můžeme hovořit o tom filmovém zázraku, tak jsou vlastně jako výrazně rozvolněny. Takže
0: ještě v 69.
1: Upřesním, vlastně jako jediný nějaký jako schvalovací proces tak probíhal v rámci té tvůrčí skupiny, kdy vlastně jako ta nějaká dramaturgická a umělecká rada tak je vlastně jako limitována na tu samotnou tvůrčí skupinu, na ten tvůrčí tým, takže když budeme mluvit o Procházkově skupině, tak je tam František Vláčil, je tam Radovan Brzobohatý, je tam básník Jan Skácel a jako podobné postavy. Takže ten film vlastně jako je schválen tou skupinou. Potom vlastně ten film by měla schvalovat ještě teda jako oficiální cenzura, ale to už jako nebylo myslitelné. Takže aby se to vešlo do plánu výrobního toho podniku, tak ten film je dokončen koncem prosince 69, proto taky vlastně jako distribučně, kdy se uvádí do 69 nebo 70. No a v tom 69. prosinci, tak oni vlastně už si ho jenom jako promítnou pro skupinu vybraných na Barrandově a hned vlastně jako v lednu zasedá předsednictvo UV, které se zabývá filmovou tvorbou a společně s Jasného Rodáky a Menslovými Skřivánky na niti, tak to ucho je zařazeno do skupiny filmů, které jako ani po úpravách fakt nemůžeme pustit jako už jako do distribuce divákům.
0: Zároveň, jenom připomenu, pište nám, milí posluchači, na vizitka@rozhlas.cz, já vždycky tak trochu spoléhám, že je to známá adresa a pak se probudím, abych ji ještě řekla, že vizitka@rozhlas.cz, cokoliv vás zajímá právě o světě filmu Jana Procházky v 60. letech a v 50. letech, tak se ptejte, je tady historik Jan Bárta. Ale ještě mě zaujalo, že ucho v podání Jana Procházky původně mělo ještě další jiný konec, než ten, který známe, kde tedy Anna na konci zasvítání na balkoně, poté, co je Ludvík jmenován po zatčeném Košarovi, na jeho místo říká: Ludvo, já se bojím.
1: To je na což měl Brzobohatý odpovědět: bojíme se všichni.
0: To už tam není.
1: A následně je tam dalších asi 6 obrazů, tam je strašně ona ho obléká, nasazuje mu kravatu, říká, že ale do Košerovy vily jako nepůjdeme, jako tam jako by jsem se zbláznila, říká Anna, Ludvík, na to budu trvat z principiálních důvodů.
0: Aby nám nedali tedy tu jeho vilu.
1: No. A nastupuje na ministerstvo, tam je konfrontován s takovou servilitou těch úředníků a toho aparátu, je jmenován ministrem. Je tam zasedání nad tou zprávou o těch cihelnách, která vlastně jako je která stojí za tím Košar a ten je vlastně jako zatčen, že jo, jako v rámci jako těch procesů. No tak Ludvík otočí desky bílou stranou dolů, všichni udělají po něm to stejné, potom zavolá domů, vystupuje tam ten syn, který vlastně v tom filmu není, tak jestli náhodou neodešel do školy s těma vkladníma knížkama, ale syn jako vynese další z rekvizit toho filmu, což byl ten Ludvíkův vojenský kufr, ve kterém vlastně jako oni jako hledají nějaké ty materiály, které potom jako ten protagonista pálí. No a vynese to ven před barák a tam vítr rozfouká nějaké papíry a jeden z těch papírů, tak je tam slogan, jenom socialismus nás dokáže učinit šťastnými. No a najdou to popeláři, kteří se na to koukají, vyvážejí, dělají svoz a tak se tomu jako pousmějí a poslední věta toho plánovaného filmu tak měla být, kde to zapíchneme, u bubeníčka, tam jako nevím, nečistí trubky nebo podobně. Myslím, že ale je jako zajímavá jako proměna té perspektivy, jo? Že ten film nám vlastně jako stvárňuje ty dvě lovná zvířata pomyslná, jako ten manželský pár, který tam žije v té hrůze, jako té noci, kdy jako objeví ty odposlechávací zařízení a nevědí, kdy teda jako si pro ně přijdou nebo nepřijdou, ale v těch dalších 6 obrazech vlastně z toho Ludvíka se stává najednou jako sebevědomý jedinec a je to jako výrazné jako psychologické obrácení.
0: Myslím si, alfa kádr.
1: Myslím si, že to zkrácení bylo jako cílené. No.
0: Tak. A to jsem se chtěla zeptat, jako jestli jste vybádal, proč tedy došlo k tomu, že tenhle závěr, tahle poenta, která je významná, tahle změna perspektivy.
1: Výrazně tady nad tím uvažoval rovněž třeba jako filmový vědec Štěpán Hulík a scénárista, ten také jako rekonstruoval ty produkční údaje, ale myslím si, že ten zásah jako byl vlastně jako čistě takový, aby ten film jako získával další nadčasovější rovinu. Ono, ten samotný film vlastně jako odkazuje na politické procesy mezi těma stranickýma špičkama 52. roku, byl taky tam vlastně pro Procházku typický vetknutý takový ten kontextualizační titulek na úvod a ten zněl tento film nebo ten náš příběh, kdyby nebyl vymyšlen, tak by se mohl stát v roce 52, kdy byl socialismus ještě velmi zdeformován. Ten titulek oni vlastně jako také vystřihli. pokud si na ten film jako vzpomenete blíže, nebo ten film je notoricky známý, tak ale vlastně jako všechny reálie odkazují jako na 60. léta, že jo, jako na vozový park, účesy, jako je tam ten soudruh, což je prostě jasná nápodoba Novotného, takže jako snaha vlastně dostat do toho filmu co nejvíc jako obecné vyznění, myslím, asi jako byla jako tím cílem, proč nakonec ty závěrečné scény vystřihli a zůstali pouze u toho traumatického momentu z té vily.
0: Říká historik Jan Bárta. Mluvíme o osobnosti Jana Procházky, o filmu Ucho. To je jeho snad nejznámější snímek. Ale teď přišel čas zase na píseň a vy jste vybral Časy se mění od Golden Kids, takže...
1: Protože Golden Kids byla v 60. letech naše první skutečně moderní a soudobá skupina, kteří dělali soudovou pop music. Také kvůli tomu, že máme 20. srpna, takže trochu toho dějinného optimismu a nadějí, které vlastně s tím můžeme spojit, ale zároveň jako poslední, tak pro 60. léta, ať už se to týká jako Boba Dylana, který jako je autorem tady té české adaptace, nebo té původní verze, tak ale jak ti folkaři, tak vlastně jako pop music ve své době byla v 60. letech byly vlastně jako nositelem i nějakých angažovaných sdělení.
0: Takže to je ještě ten optimismus, který tady potom ale skončil právě.
1: Myslím si, že ta píseň nám jako opravdu jako vypovídá hodně o dobové atmosféře.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku. Dnes s historikem Janem Bártou mluvíme o jeho biografii s názvem Jan Procházka, tvůrce v kulturním a politickém životě Československa 50. a 60. let. To znamená, že tady mluvíme samozřejmě o Janu Procházkovi, scénáristovi, literátovi, ale také politickém funkcionáři. A mě vlastně ještě zajímá, protože vy jste říkal, nebo vy tam i píšete, že skrze Jana Procházku se chcete podívat na nějaký širší kontext té doby, je to i v tom názvu. Tak co se vlastně z tvorby Jana Procházky třeba dozvíme o, nevím, klíčových úvahách tehdejší inteligence nebo o podobách socialismu, případně o těch představách, jak by se měl socialismus přesně do toho socialismu s lidskou tváří transformovat?
1: No, vzhledem k tomu, že těch filmů je 30, tak dozvíme se toho strašně moc.
0: No ale z toho začátku, z těch 50. let tam asi...
1: V 50. letech on je pouze svazacký funkcionář a hlavně žurnalista, píše první povídky. Úplně ty první filmy, tak to je rok jako třeba jako 58, ano. 7, jo. Jako,
0: a ty nebyly moc přijaty a byly to takové ty filmy nebo o brigádách na hranicích v pohraničí?
1: Ty filmy budovatelské, řekněme prostě. Ty první dva jako přijaty moc jako nejsou, ale jako je to dané tím, že jako Procházka ještě neumí psát, ale já bych vlastně vůbec jako tady tu tvorbu úvodní nějak nespochybňoval, nebo nemluvil bych o ní.
0: No oni spochybňovali sám Jan Procházka, ne?
1: Jak kterou. ale asi bych vlastně jako nehovořil o něčem, co jako patří k tomu, co má být jako po právu zapomenuto. Myslím si, že vlastně jako právě jako bližší pohled na tady ty budovatelské látky, tak nám můžou říct vlastně mnoho o posunek nějaké dobové ideologie a nějakých jako drobných vyjednávacích posunech, ale asi jako to gro, jako o němž jako by bylo možná zajímavější jako hovořit, tak jsou vlastně jako ty nové pohledy na cokoliv. To znamená na válku, na člověka, na odcizení, na lidi, kteří jsou znevýhodnění, nebo kteří nejsou privilegovaní, kteří jsou outsideri, na mladou generaci. Všechno to vlastně on přináší do té diskuze v 60. letech velmi výrazně.
0: Čili to byla ta linka humanismu v díle Jana Procházky.
1: Ale myslím si, že to je linie, která jako prostupuje jak tím jeho dílem, tak jeho osobností a nelze oddělit. Jan Procházka byl velmi empatický člověk, jo? Jako abychom vlastně tady jako nepracovali jenom s tím, že byl také funkcionář, byl, ale je to...
0: Tady promiňte, ale zase čerpám z vaše knihy a tam ze vzpomínek jeho manželky například, že tedy taky se dost špatně vyrovnává s tím, že získal tu pozici kandidáta UVKS, či myslím jako lidsky, že mu to nebylo úplně příjemné. A teď, když si na jednu stranu povídáme o jako humanismu v jeho díle, tak si potom říkám zase v té politické rovině, kdy byl opravdu blízko něčemu, třeba s čím nesouhlasil, tak pak tam to ale také kritizoval nebo nějak.
1: Ale dokázal vlastně, a to jsme znovu u jeho výrazné povahy a osobnosti, tak vlastně jako dokázal i těm stranickým špičkám říkat nepříjemné věci. Vzpomínal to Arnoš Lustig, no, je to člověk, který neváhá zeptat se nejvyšších stranických špiček, jestli vědí, kolik stojí chleba nebo lístek na fotbal a ať jmenujou aspoň tři vynálezy, které nevznikly genialitou ruských nebo sovětských vědců.
0: Se skutečně ptal svých.
1: Takže...
0: Antonína Novotného například.
1: Antonína Novotného bych si netroufal tvrdit, ale ten vztah byl privátní a je velmi obtížné ho rekonstruovat. No. Ale ptá se i ostatních a dokáže se vlastně jako stavět i na odpor a vlastně sám. Takže
0: mě právě takhle vlastně zajímala ta jeho pozice s tím, že je tedy jedním jako z vrcholných politických funkcionářů, ale zároveň v té umělecké sféře, filmové branži, má také dobré jméno u samotných umělců. Josef Škvorecký ho v dobrém označil za pátou kolonu barandovského člověka na Hradě. Jan Němec vzpomínal samozřejmě, že nad nimi držel ochranou ruku. Tak jak fungoval právě v tom tvůrčím prostředí a zároveň využíval těch politických konexí jak pro sebe, nebo ještě víc právě pro...
1: Jak pro sebe, tak pro svoje okolí, hlavně filmařské.
0: No a to znamená, že třeba to, co on jako měl za kvalitní tvorbu, tak to prosazoval a to, co ne, tak třeba tak neprosazoval, když to řeknu jemně, nebo co víme o tom, jak fungovala ta jeho tvůrčí skupina, jaké filmy preferovala, jaké ne?
1: Tvůrčí skupina je hlavně jako týmová záležitost, takže jeho hlas byl výrazný, on měl obrovské charisma, obrovskou energii, takže dokázal prosazovat látky, které chtěl. Díky tomu i tvorba té skupiny tak vlastně byla velmi zajímavá. Ale ruku v ruce s tím i vlastně jako v rámci jeho vlastní tvorby. Jo. On prostě jako udělá čistě žánrový filmy, což jsou takový, řekněme, žánrové ne, třeba úplně zdařilý detektivky a špionážní filmy, ale ve svém deníku potom píše scénář ke Kočáru do Vídně a je jasné jako z toho deníkového záznamu, že to je něco, na čemu skutečně záleží a že se jako trápí s každým slovem a že jako i sám takhle jako rozlišuje, no, to jako co opravdu jako chce povědět, no. Ještě bych ale doplnil, že vlastně jako Procházka je ale protektorem té filmařů a je někým, kdo jako dokáže využít ten politický štít, ale zároveň je to i člověk, který vyvolává kontroverze a určitá část umělců ho zase vnímá jako hradního autora, jako příliš blízkého politické moci a dívají se na něj s nedůvěrou. Pavel Juráček ve svých denících tak vlastně říká, že Procházku začal přijímat až po roce 68.
0: Že začal přijímat až po roce 68. A tak mě ještě zajímá právě, jaké třeba bylo jeho poslední veřejné vystoupení. To byl ústavující se z českých spisovatelů, nebo jak se právě potom, když si říkáme dneska je 20. srpna, Jan Procházka jako mnoho dalších vůbec nevěřil, že přijde okupace. Myslím, že se setkal, to jsem si přečetla, s Milanem Kunderou ještě 20. srpna, to myslím, Milan Kundera vzpomíná.
1: Sedí spolu na obědě 20. srpna dopoledne s ním a s Kunderovou ženou. No, Kunder říká, strkal mi do kapsy saka doutníky a vymýšlel obrovské plány, jak se nám otevře svět a s kým na západě se spojit proti ruskému nebo sovětskému tlaku a jak se prosadit zahraničí. No, Kundera potom dodává, pravděpodobnost umisťuje lidský život někam do 40, asi do půlky. Mně druhá půlka života začínala, on druhou půlku neměl. Takže takhle k 20. srpnu.
0: A ptala jsem se potom na jeho poslední veřejné vystoupení a jak vlastně z těch světel ramp, ať už filmových či politických, se najednou osobnost Jana Procházky vygumuje.
1: Vygumovali ho cíleně. No. Vlastně už jsme o tom hovořili tady někde před půl hodinou, tak pro ten normalizační establishment vlastně nebyla podstatná nějaká nekomunistická opozice. V roce 69, 70, 71 pro ně největší protivníci jsou ti reformisté a ty vlastně jako musíme nejprve. A Procházka je prostě čelnou postavou a znovu opakuji, jako ta míra toho násilí, kterému je vystaven, tak vlastně jako odpovídá jeho významu. No. Bohužel.
0: Tak to je z dnešní vizitky vše. Mluvili jsme o biografii Jan Procházka, tvůrce v kulturním a politickém životě Československa 50. a 60. let a to s autorem této biografie, historikem Janem Bártou ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Moc vám děkuju, že jste přišel.
1: Já taky děkuju za pozvání, za velmi příjemný rozhovor.
0: A zároveň vás velmi poprosím ještě, abyste nám uvedl poslední píseň, která zazní v dnešní vizitce. Nemůže to být nikdo jiný než Marta Kubišová, ale ovšem jste nevybral tu, která 1. srpna nejčastěji zaznívá, ale vybral jste jinou, a to Magdalénu.
1: Vybral jsem Magdalénu z toho důvodu, že nejde vlastně jenom o ten biblický motiv té biblické hříšnice, ale je to píseň o pokrytectví a o nějakém konjunkturalismu a myslím, že to je přesně něco, s čím potom bohužel ten obrovsky silný Procházkový osud a ta skutečně jako pozoruhodná fantastická osobnost tak je najednou vlastně jako konfrontována. No, takže Magdalena.
0: Jan Bárta, děkuju, nashledanou.
1: Já také, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Hudba, která spojuje, místa, která inspirují, zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Wash 8, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Upřesnil ale, že před pondělním jednáním vlády nebude sdělovat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou už domluvení. Senát dnes projedná stavební zákon. Ten podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory. Všechny ji doporučili zamítnout. Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli smrtícímu ruskému útoku na zítřek den smutku. V hlavním městě a okolní kyjevské oblasti zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička po dopadu balistických střel 13 lidí. Přes 40 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočilo na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí poničení skladů, ale také obytných budov, dětské nemocnice nebo školy. Maďaři dnes slaví Den svatého Štěpána, největší maďarský státní svátek. Připomínají si založení křesťanského maďarského státu prvním uherským králem. Letošní oslavy v Budapešti poprvé připravila vláda Pétera Maďara, která na nich výrazně šetří. Vyjít mají asi na čtvrtinu plánovaných nákladů. A počasí bude skoro jasno až polojasno, místy se přechodně objeví zvětšená oblačnost, ojediněle také přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer čekáme postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti s četnějším deštěm, přehánkami a místy i silnými bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 18. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Vltava je s vámi také ve čtvrtek 20. srpna. Za mikrofon usedla Dagmar Kopečková a polední vysílací blok jako obvykle zahájíme jazzovou hudbou. Z vrcholných jazzmenů současnosti přijíždí do České republiky v posledních více než třech dekádách koncertovat snad nejčastěji americký kytarista John Scofield a vždy za velkého zájmu publika. Mimo jiné i proto, že neustále přichází s novými koncepty i sestavami. Hudbu z některých svých alb ovšem u nás koncertně neprovozoval, aspoň ne v původní podobě, což se například týká CD Groove Elation, ze kterého bude ukázky komentovat muzikant, hudební publicista a také spolupracovník Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Proč jsme tuto desku nemohli slyšet, jak se říká, na vlastní uši?
2: No, těch důvodů je víc, já si dokonce nejsem jist, jestli jí živě provozoval John Scofield i ve Spojených státech, protože dát dohromady tu sestavu, která desku nahrávala, nebylo by asi jednoduché. Zaprvé je to poměrně sestava velká, je to nonet, 9 lidí, čili trošku dražší záležitost, to je věc jedna. Věc druhá je, že ta sestava už obsahovala některé vyslovení.

0: kolem toho udělali spousty. A také významná postava tohohle toho alba, bubeník Idris Muhammad, vlastním jménem Leo Morris, který pochází z New Orleans. No a celá ta deska právě je koncipovaná, vlastně nebo ovlivňovaná New Orleanským funkem, který vychází z té pochodové hudby na velkých New Orleanských slavnostech. To jsou takové hodně speciální právě groovy, proto se ta deska jmenuje Groove Elation, čili potěšení z groovu nebo radostné groovování. To je také, bych řekl, zcela typické pro prakticky celé to album.
1: A čím začneme?
0: Začneme věcí, kterou začíná i celá deska, která to album otevírá úplně ideálně, jmenuje se Lazy, ale líná ve skutečnosti není.

0: americký kytarista John Scofield. Jeho dobová kritika jeho CD chválila. Upozorňovala ale také na to, že se trefilo do noty posluchačům, kteří právě objevili hudbu, z níž John Scofield, a nejen tedy on, do značné míry čerpal, tedy specifický New Orleanský styl. Řekněte nám k tomu více.
1: No, ono se to právě, už to bylo slyšet z té původní nahrávce, já už jsem to také říkal, to vlastně celé vychází z těch velkých slavností, ty největší jsou ty masopustní, ty Mardi Gras v New Orleansu, kdy se prostě celý den, celý vlastně týden, ale celé dny chodí po městě ty dechovky, ale to jsou takové právě velmi řízné kapely jazzové nebo řekněme funkové, a mají takové specifické rytmy, ty groovy, a z toho by vlastně vzešel celý ten hodně zvláštní neolandský funk, který, protože funková hudba samozřejmě neexistuje jenom tam, vznikla na mnoha různých místech a mnoha různých studiích nahrávacích, ale ta neolandská je hodně specifická a je pravda, že právě na tom rozhraní 80. 90. let se o ní silně zdvihl zájem, také prostřednictvím úspěchů několika desek, například Doktora Johna nebo kapely Neville Brothers, se kterou mimochodem hrál ten bubeník Idris Muhammad, čili Leo Morris. Najednou se prostě objevilo, že tohle je to město, které bylo víceméně co do vývoje hudby zapomenuté, protože když si sice dalo světu ten jazz na počátku 20. století, ale potom vlastně upadlo víceméně v zapomnění, respektive ten jazz tam žije jenom jako taková turistická záležitost, ten starý z těch 10. a 20. let 20. století, ale ono tam ve skutečnosti existovala taková subkultura, v níž se ta hudba vyvíjela naopak dál, a to velmi specifickým způsobem, no a došla toho, té slávy právě až těch, řekněme, 80. 90. letech.
0: Pojďme zpět k hudbě, následuje skladba, doufám, že ji přečtu správně, Cool.
1: Jistě, je to tak. No, není celkem co k tomu říkat, ty názvy nejsou vůbec podstatné, to jsou prostě jen tak, co člověka napadne. Já jsem říkal, že to Lazy nepůsobí líně, ono to vlastně líně trochu působí, tam to, řekněme, nějaký smysl má. Tady to je psáno ská, čili nikoliv cool jako pohoda nebo něco, co je in. Cool jsou mimochodem cigarety mentolové slavné. Nevím, co tím John Scofield myslel, ani bych nad tím nepřemýšlel.
0: Ale pojďme si to poslechnout.

0: Stále si povídáme o desce kytaristy Johna Scofielda Groove Elation. Můžeme říct, že do jisté míry navazuje toto album na jiný Scofieldův titul v podobném duchu, na o rok starší desku Hand Jive. V čem je mezi nimi rozdíl?
1: No, zatímco tady přece jenom se hodně opírá John Scofield o tu New Orleanskou tradici, teď to bylo krásně slyšet v té cool, v té předcházející skladbě, to bubnování Idrise Muhammada a přiznávky těch dechů, to skutečně evokuje ty pochodové New Orleanské kapely, zatímco Hand Jive je v podobném duchu v mnohem ohledu, ale přece jenom je to vlastně tak, jako když si moderní jazzoví hudebníci vemou z toho New Orleansu jenom takové cosi, jenom vlastně ty pocity, ty groovy, spíš je zpracovávají zase ještě modernějším způsobem. A na tom albu je velmi podstatné, že je tady vzácný host a jeden z předních funkových saxofonistů, Eddie Harris, který mimochodem proslul tím, že také svůj nástroj jako první elektrifikoval. No ale k tomu se ostatně dostaneme za týden, protože na to je přichystána právě to moje vysílání příští čtvrtek.
0: Pokud se nepletu, my zakončíme dnešní setkání titulní skladbou.
1: Přesně tak, Groove Elation.
0: Muzikant, hudební publicista, také spolupracovník Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Děkujeme za dnešní jazzový výběr. Hezký den.
1: Díky.

0: Americký kytarista John Scofield. Dnes jsme poslouchali ukázky z jeho alba Groove Elation.
1: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
2: A za ní děsivý podivín Bob.
1: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
2: Poslouchejte Tajný deník Lóry Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
0: I dnes budeme pokračovat v poslechu rozhlasového vyprávění režisérky Věry Chytilové. Na programu už za pár minut bude čtvrtá epizoda. Nenechte si ujít. Jsme rádi, že jste se rozhodli čtvrtek 20. srpna trávit v naší společnosti.

0: Joe Tatton, britský pianista, varhaník, zpěvák a skladatel. V podání jeho tria dozněla ve vysílání Vltavy skladba Just Don't Stop. Je 11:30.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vyprávění režisérky Věry Chytilové pokračuje 4. epizodou. Věříme, že omluvíte místy nižší srozumitelnost některých pasáží. Původní nahrávky totiž nevznikaly pro rozhlasové vysílání, ale jako podklad pro její připravovanou biografii. O remástrovanou podobu se postaral mistr zvuku Jiří Benák. Příjemný poslech.

Já jsem věděla, že Juráček je jeho oblíbený žák. Že Juráček byl velmi talentovaný a tak. A Daniel se v něm vyhlédl, byl laskavější nebo příznivější postoj k němu. To byl můj kolega Juráček, tak já jsem za ním šla, aby mě tutéž látku scénář strop pracoval tak, aby se to panu profesorovi líbilo. On to vzal, ten strop, nazval to taková hezká holka a přepsal to. A to jsem předložila, jakože to přepracoval Juráček a tam to schvaloval hlavní profesor režie a profesor dramaturgie. Tím pádem schválil, no já jsem šla, natočila jsem si původní námět. Když potom Pavel přišel za mnou, když přišel do menzy, když jsme točili, říkal, ale Věro, to jsem já nenapsal. No, tak já se budu duštancovat, jsem říkal, no klidně, už to i udat. Uvidíme, co z toho bude. No ale on to neudal, vyslovil nespokojenost, že to nenapsal a že se potom nepodepíš. Ale pak to mělo úspěch, tak se podepsal. Ačkoliv to nebylo já vlastně. Pošlo to bez problému, protože už potom ten materiál, rozumíte, něco, když píšete, ta litera se může zpracovat tak, či onak, anebo nevybaví to. Někdo nemá takovou fantazii, aby si podle scénáře představil film. Ten film může být stejně tak i podle toho dobrého scénáře špatný, jako třeba dobré. A tam my jsme nedodržovali jako určité zákonitosti, že to byl spíš proud nějaký scén, nebylo to postavený jako základně klasický, dramatický, jako expozice a tak dále, Jo, prostě to bylo spíš několik situací, takový proud jeden. No, takže to možná je zaráželo, že to tak jako nemá, aby tam byla ta kolize a všecko, krize a katastrofa. No a já jsem si to teda udělala po svým, protože pro mě bylo inspirací a já jsem chtěla, a my jsme všichni chtěli v té době, jsme taky jako byli vedení ten vedoucí skupiny. Fikar jako nás ovlivňoval, protože to byl spisovatel, který taky rozhodoval o látkách, ale ne ještě ve škole, ale na Barandově, že jo, co se přijímalo. A tam bylo určitý pochopení nebo uvolnění od těch tvůrců, protože tam byli tvůrčí lidi. Kdežto někde se stalo v těch schvalovacích orgánech, že oni byli takový spíš, že podlehli tomu, aby hlídali, jo? Aby vykazovali svoji činnost a svoji kontrolu nad tím. A profesor Daniel předváděl takový setirářství. Co to je za povla, pofidárny a manekiny a takový jaký sladký život. No já jsem vycházela spíš z své životní zkušenosti, že jsem měla já tento problém. Já jsem chtěla, a my jsme všichni vlastně dělali nějaký subjektivní film. Vycházeli jsme ze sebe, opírali jsme se o sebe, že jsme chtěli realizovat svoje životní kredo nebo svoje krize, které jsme sami prodělali. A lákalo nás, jestli dokážeme to stvárnit. I když to nebylo doslovný, že jo, to neznamená, že to všecko, co bylo tam, se odehrálo. No ale byla ta problematika, že přijdete o to původní směřování, že jdete, něco studujete a v nějaký osobní moment vás svede z té cesty a potom vlastně litujete a neumíte navázat. Ztratíte se v té spleti. A už pak někdo nemá odvahu, má pocit ztraceného času. Já vím jenom, jak rodiče mě przdili nebo přemlouvali, ať už se vdám, ať se na to ukašlu. Jo, ale mě to prostě štvalo. Mě štvalo to, že bych měla, co, že budu dělat. Tak já jsem třeba chtěla mít děti, ale chtěla jsem taky něco smysluplného dělat. Vedle toho, jako cítila jsem, že se nerealizuju, že někdo to nepotřebuje, někdo chce být třeba v určitým soukromým závěrem. A pak jsem měla zase další film o něčem jiném, kde jsem vlastně zase zvažovala tu látku, že ta ženská, i když si to vybere a má ten život, ten soukromý, tu rodinu a to všecko, to v pořádku je to všechno, no ale co, nemá tam doma partnera v tom děcku, jako intelektuální. Tam může se vydovádět s láskou, s city a se všudy, ale když to chce o věcech přemýšlet, o něčem debatovat, o něco usilovat, něco někde taky přiložit ruku k dílu, tak může leda vařit. Což nemusí být špatný, že jo?
může se taky v tom někdo vyžívat a vyžije se v tom. No a vyžije se a ve výchově potom děcka opustí rodinu a ty lidi koukají na jedno, jak vejří a nevědí, co s tím, že za pár let je šluz a ty lidi na koby nejsou, je to anulováno. Tak můžou se vrhnout na to, aby to komfortovat, čistounky, trvají na tom, že utírají každý prach a vysílou se tady jako nesmyslně. Třeba se někdo vyžívá v perfekcionismu nějaký pořádek a tak dá, ale neúčastnějí se vlastně toho usilování toho celého světa o něco, o nějaký pokrok, nebo aspoň o očistnutí sami sebe do toho, že tady byli, že to viděli, že se to snažili, že to pomáhali formovat. Lidi běžně se vidí jenom v tom, jestli něco znamenají, jestli jsou známi nebo nejsou známi. A to vidíte teďka takhle, oni zase na tu strunu bijou. A vlastně podporují něco, co je svým způsobem nemorální. Já bych byla pro větší přísnost, proto netajit se tím, že je to všechno těžké, že to není tak moc příjemné něco dělat pro všechny a nic za to zodpovědnost opravdu. Když se něco nepodaří, oni taky musí riskovat a musí šlapat na novou půdu a nemusí mít jistý výsledky. Ale tam to se ukáže, jestli to bylo jako opravdu snaha o něco, anebo třeba chyba, než prostě jenom tak se vykašlali na to. Juráček byl takový hezký chlapík, byl obklopený ženskýma, taky byl na ženy chytlavej, byl malej, křehkej, štíhlej, jakoby suverénně vystupoval, určitý věci jakoby věděl. A když si do toho dal, do té práce, tak byl plodnej. Byl schopen jako tu věc převzít a uvědomit si něco a prostě to napsat. Ale nebyli jsme útlí, jako v té škole se formovalo takový skupinky, kdo víc s kým kamarádil, tak já jsem víc kamarádila, řekněme, s Menclem, s kterým jsem seděla v první lavici a byli jsme oba takový trošku na začátku exkomunikovaný, on jako takový malý, mladý tele a já jako jediná nejstarší ženská, že mě bylo už 27, což nebylo nic, ale oni, když byli 20 nebo 19, ty ostatní byli, Šorm byl o 2 roky mladší a Šorm a Máša, ty prostě hovořili spolu a tak jako spolu drželi. A vytvářili se tam takový debatní kroužky, což já dneska nevidím u těch žáků, které mám pod sebou, že by oni debatovali spolu. V pauzách mezi vyučováním tak se vždycky velmi debatoval. Šorm byl taky hodně na hudbu, protože měl ten operní zpěv a tak dál, tak byl taky fundovaný hodně. No a Juráček přes ty různý sci-fi a takový. A byl se nějakým Šmídem z režie, s jedním z mých kolegů z režiséru, více spjatej. Ten se ho chytil, ten Šmíd se opíral o toho scenaristu, že mu něco on vymyslí. Když to nám šlo spíš o autorský film, i když jsme uznávali, že je nutná spolupráce se scenaristy, ale spíš jsme se nechávali inspirovat jejich látkami, tím, že to zpracujeme po svým, že si člověk vydlabal to, co mu bylo blízký, že jo, a zakomponoval to do svých zase zkušeností. Protože já si myslím, že každý člověk má svoje téma v podstatě v sobě, co je pro vás důležité a nedůležité, co preferujete, jako máte teda morální kodex, kde vidíte to drama, nebo s čím vy zápasíte. A to jsem si myslela, že je důležitý, proto když děláte film a děláte nějakou látku, abyste to měl prostě v sobě, abyste tomu rozuměl, aby to nemělo být jenom, že vy něco sdělujete, ale že vy vlastně přistupujete určitému tématu, abyste ho zpracoval, protože se současně tou prací od toho tématu něco dovíte. I když tam dosazujete určitý komponenty už pevně, ale oni potom na sebe začnou působit a vy vlastně se o té látky dovídáte taky, protože vy s tím zápasíte, vy se hned dovídáte taky, co bylo falešný nebo falešný předpoklad, nebo co bylo laciný nebo módní.
nebo co nebyla pravda, nebo složitější, než jak jste to potřeboval, než jak jste si to tam dosadil, že jo? Protože každá pravda, každý moment má vždycky několik stránek podle zorného úhlu, jak se na něj díváte. Takže může být všechno pozitivní i negativní současně. Já jsem už před tím absolventským filmem, tak už v těch posledních prázdninách jsme se snažili v praxi něco jít dělat. Tak jsem šla do dokumentu, protože jsem věděla, že mě nenechají dělat dlouhý film na Barrandově. Notabene, když jsem věděla, jaké jsou tam poměry, taková určitá řevnivost, aby já se vrátila ze školy, kdy oni mi dělali, házeli klacky pod nohy, aby mě přijali s otevřenou náručí, to jsem neočekávala. A věděla jsem, že taky přijímají na Barrandov, že tam můžou se vrátit jako pomocní režiséři. Což já jsem neměla zájem, protože já jsem celou tuhle tu anabázi prodělala. Jo? A tyhle ty praxe jsem znala. Ale já jsem toužila jenom potom dělat samostatně. Takže už v tom třetím ročníku nebo před tím absolventským filmem už jsem se snažila a napsala jsem dokument. Já jsem šla na ministerstvo lehkého průmyslu zjistit, kde mají problém. Oni mě řekli, že mají problém v Náchodě s tím, že tam jsou fabriky, které zaměstnávají čistě ženy. Jo, a nemají tam jako muže a že prostě je tam potřeba, aby ty lidi měli zájem tam zůstávat, aby tam měli ty protěžky jako v tomto smyslu, že jo. Navíc ještě bylo tam několik internátů a já jsem chtěla dělat o mladých lidech, dokud jsem ještě mladá, dokud si tomu rozumím a dokud oni mě pustí k sobě, ty lidi. Měla jsem na vybranou několik internátů, ale jenom jeden byl v Bělovsi pod uzávěrou. Tak jsem si vybrala ten po uzavření, protože jsem si myslela, že tam bude větší napětí asi v té Bělovsi. Tak to bylo u Náchoda Bělověř a tam jsem se ubytovala na týden, abych to poznala. Oni mě tam při země těch pokojích ubytovala, poznala jsem tam ředitelku a tak, ty vychovatelky a ty holky a ten život, jak to tam fungovalo, že jo, protože oni směli do kina s dovolenkou, nesměli courat večer. A jinak pracovali přes den, tak já jsem všude u nich byla, a pak jsem šla, napsala jsem si scénář a ten scénář nebyl schválený. A tak já jsem z toho filmu odešla. To byl dokumentární film a vlastně zpravodaj, to oni tam nechtěli. A já jsem s tím odešla otravená a náhodou jsem přišla do vědecko-populárního, kde jsem měla jednoho kolegu zaměstnanýho, scenarista. A s tím jsem tam hovořila a přišel tam ten ředitel náhodou a říkal, vy jste tady, co děláte? Já říkám, no mám scénář, a oni ho nechtějí. A říkal, jo, ukažte mi to, přečetl si to. Říkal, může se dělat u nás, říkal, to není vědecko-populární. Říkal, to nevadí. A dělalo se to. Já jsem říkal, mám podmínku, chci to dělat se šoférem. Jo, chci kameramana k sobě. Protože u toho zpravodaje, v té praxi jsem udělala zkušenost, že mi tam přidělili kameramana a ten vůbec jsem ho nezahlídla, jsem mu nemohla ani říct, tomu dělat, co chtěl. Naprosto autonomní, ale to bylo v těch zpravodajském filmu, kde on šel po těch sportovcích a natočil si, co si myslí, že je zajímavý, co já jsem bádala, co bylo na nic, tak se si říká, to není nic pro mě. Tak jsme natočili Pytel blech. Promítlo se to v kyně, tam přímo na chodě a tam to mělo velký ohlas kyně, jo. Byla taková praxe, že když jste udělal první film, tak se za něj nedostal ten správný honorář. Jsem si ještě stěžovala Vávrovi tehdy jako mému profesorovi, že za ten první film, že mě nedali ten honorář, takový ten nejnižší tabulkovej, ale že mi ho nedali s odůvodněním, že je to první film. Tak jsem říkala, tak čím víc ten člověk to potřebuje, jo, čím víc nemá prachy, čím víc je na tom jakoby hůř a mělo by ho to, mohlo by ho to i povzbudit nebo pomoct mu, tak tím ještě se musí doklepnout, ještě ho přiskřípnout. No říkala, že to je taková praxe. Jsem říkala, no ale že to říkáte vy, že nemáte k tomu postoj teda. Že taková praxe, tak neberu všecko, protože se je to takhle zvykem blbým, ne?
nakonec člověk měl vždycky tendence to, co vidí, že je špatně nebo není tak správný nebo spravedlivý, tak se snaží na to působit, aby to tak nebylo. A oni klidně přitakají. Jenom proto, že jsou na té druhé straně. No ale protože jsem na té druhé straně, tím spíš bych se měla starat o to, abych se nepřikláněla k tomu. To je pohodlný, že jo? Navíc ještě to pohodlný. No, když jsem absolvovala, tak Baranov, skupina Pšmíd a Fikár, byly různé skupiny a oni se dohodli, tehdy Hrabal začal velmi být známý. Prostě se dohodli, že by bylo zajímavý z těch absolventů, kteří všichni ti moji kolegové měli celkem úspěch s těmi absolventskými filmy, takže by mohli udělat takovej celovečerák, že to nebude tak riskantní, když toho Hrabala, který už začal být tak proslulý, známý. Já jsem si vybrala tu povídku o Automat svět, protože to zrovna ještě vyšlo. No a jinak on to vydal a ten věděl o tom a tak si to, každý si přinesl, co by teda chtěl dělat. Já jsem si vybrala, to mě upoutalo. A taky, že tam ten Boudník to přímo jako fungoval, tak se mi to zdálo zajímavý. Bylo dohodnuté, aby byla stejná koncepce, že bude jeden kameramán pro všechny a že v každém vystoupí v mini roličce Hrabal. Tam byl sice společný kameramán, shodou okolností to byl ale můj muž. Ale nemluvili jsme o tom, o jiných věcech. Navíc já jsem byla v jiném stavu. Já jsem s takovým velkým dýchem dočel, že jsem mě museli přidržovat do kamery, že jsem se tam nedostala ke kuku. Byl to takový experiment, všichni dostali šanci dělat. Po letech potom, když jsem měla podlištanci a natočila Hra o jablko, což jsem byla k tomu scénáři přizvaná a s tou scénaristkou jsme to přepsali taky, jako ve spolupráci jsme to předělali. A taky mě s tím nechali, jakože jsem to mohla natočit v Kraťasu, protože tam zase šibrovali, mě tam a zpátky schvalovali, neschvalovali, nedovolovali. Nechtěli, aby milenec byl přítel toho hlavního hrdiny, jo, milenec jeho ženy. Že to by bylo neslušně takový. Jsem říkala, ježišmarja, ale prostě drama spočívá v tom, že se dělou věci, které se nemají dít. A jak pak mám dělat to drama? Jaroslava Kučeru musím říct, že jsem potkala jednou na Barandově, na chodbě. Pamatuju se na to setkání. Najednou šel proti ním, byl poměrně malej, štíhlej člověk a na těch schodech jsme se míjeli a on se tak jako významně pozastavil, jo. Já jsem ho neznala, tak jsem se tomu tak jako podívala, jako co je, jestli se teda známe, nebo co je. Nic hleděl, zase šel dál. Já jsem šla něco vyřídit, to jsem tam byla jako nějaká ta asistentka. A pak vím, že ještě ten týden jsem jela tramvají a byla prázdná ta tramvaj z toho Barandova. Když byl slunný odpoledne a v ty prázdný tramvají já jsem seděla a koukám, že je to ten týž člověk. Tam sedí a lidi na mě. Pak jsme se už neviděli. Potom po letech jsem už byla hotová. Natočila jsem ten strom a potkala jsem ho v klubu na chodbě taky. A on říká, viděl jsem váš divoký film. Tak jsem říkal, proč mi to vysvětlil, jak proč říká divoký film. Že mu říká divoký, ale to myslím, že mluvil o Pytlu Blech. Říká, no tak to prosím, ne, a on šel jako na projekce. Tam byly pravidelně v klubu projekce. No a seděli jsme vedle sebe, tak jsme tam přišli pozdě a našli jsme místa. Ale ne, no, on při ty projekci díval, místo na film se díval na mě. Potýč mě jsme. A prosím vás, dívejte se tam na to plátno. No nic. A pak jsme si sedli v klubu a já jsem na něho dorážela, ať mě vysvětlí, proč to klasifikuje jako divoký film. No vylezl z něho, že ne, že on to neřekl, že to řekl jasný, že je to divoký film. A jsem říkala, no tak sakra, máte svůj názor taky, ne? Tak když si nesouhlasíte, tak proč přebíráte ty slova? No tak jsme si začali povídat, že jo. Takhle útočně. No a nic, normálně jsme se rozešli a další den jsem ho potkala před klubem, protože tak se hodně chodilo do filmového klubu, to už bylo na Národní třídě ten filmový klub. A jsem ho potkala a tak jsem si na to vzpomněla a tak jsem ho zastavila
a říká mu, zatýkám vás, půjdete se mnou, jo. A on byl tak jako to, tak jsme šli. A aby nás nikdo nerušil, tak jsme šli tak do hospody nějaký tam na tom kříži, na Národní, tam dole. To jsme si povídali a já jsem mu říkala, já jsem vám telefonovala. A někdo to vzal a myslel, že jste to vy. A on říkal, jak to? A on byl sám. Ale tím, že tam to někdo zvedl, tak pochopil, že jeho otec přijel. Tak já tím, že jsem při tý takový tý první jakoby zkoušce řekla, že tam někdo byl, já jsem ho upozornila, tak on si uvědomil, že přijel asi otec zvenku, který byl na chalupě a tak mě utek z tý hospody, že musí ho někdo, může táta přijel. No, tak to začínalo tak jako tak disonantně vždycky. No a ještě nějaká schůzka, taky zase taková divoká, vždycky takový jako útoky, nedorozumění. No a pak jsme spolu začali chodit, ale on dodělával kocoura a na toho kocoura mě odjel. A to jsem už byla celá věčná, to už jsem nemohla vydržet, že prostě tam šel dokončovat kocoura, nebyl tady v Praze, tak už byly schůzky den ze dne a najednou mě zmizel tam. No tak takhle jsme spolu začali bejt. A zjistila jsem, že s někým chodil, no ale když jsme se začali častěji stýkat, tak on se rozešel. A hnedka jako, že spolu budeme. No a byli jsme spolu, sestěhovali jsme se, ale bohužel otravovali nás, když jsme prostě pak čekali dítě, tak nás otravovali lidi, nechtěli nás nechat, třeba jsme točili spolu film, nemohli jsme bydlet v jednom pokoji, což mě vadilo, jo, jsme se vzali. Kvůli tomu, že jsme měli problémy spolu existovat třeba v hotelu na exteriéry. Tak kvůli tomu jsme se vzali. Tak takhle to bylo s Kučerou. Svatba byla bez rodičů, to vím, jenom že nám to rodiče strašně vytýkali, že nikomu jsme nic neřekli a udělali jsme si svatbu. Tak jsme potom tu svatbu vlastně a ty rodiče zopákli, když jsem měla promoci. Takže svatba byla, to mám vlastně v prstínku 63 na podzim. A Tereza, ta se narodila v květnu 64. Oni měli byt v Holešovicích. V důstevním domě takový jednopokojový byt, malinký. A rodiče se odstěhovali na chalupu v Lišce za Českou Kamenicí. Takže oni ten byt nám uvolnili a my jsme ten byt renovovali a vyměnili jsme ho s Jiřinou Štajmarovou za větší. Takže jsme pak bydleli v malé plynárni a tam odsud už jsme se stěhovali sem, tady odsud už. Tím, že jsem já udělala smlouvu s Broňkou Rikie, s Belgičankou na film o cestu moravských jíme, tak tím jsem měla nějaký honorář v dolarech a on tam dělal kameramana, měl taky honorář zahraniční, tak jsme se rozhodli, že si postavíme dům. I když to na to zdaleka nestačilo, ještě se prodala našim domem v Olomouci a ještě jsme měli dluh. Ale byl to nějaký základ, že jo. Ostatní se splácelo. My jsme měli asi 6 projektů různých architektů. U každého jsme si vybrali něco, pak se to nedalo realizovat. Vlastně oni ani neměli zkušenosti. No vlastně je to zaznamenané v nějakých těch architektonických jejich těch, protože to dělal z Hubáčkovýho ateliéru z Liberce, jo. Tam byla taková školka architektonická a to bylo Emila Přikryla. Projekt. A on vlastně vedl architekturu tady na akademii, ten Emil. Byla to známá ta školka. Tam odsud vyšli různí známí naši architekti. On tam zadal jako školní úkol rodinný dům. No a tak dělali všichni rodinný dům. A my jsme si měli šanci teda se rodinných domů vybrat, co by se nám líbilo. A dost, to bylo ještě tady dost velký venkov, když my jsme se tady už stěhovali. Teď už tady spousta věcí nebylo postavené, které tady dneska jsou. Byla to těžká anabáze, opravdu. Bydleli jsme tady uprostřed ruin. Všechno jsme tady vybudovali, už jsme tady před 35 let, víc už. No a ještě jsem tady přitáhla rodiče z Olomouce, kde jsme prodali teda jejich dům rodinej a otec tady potom zemřel po 2 letech. Takže už to má velkou historii.

Slyšeli jsme čtvrtou epizodu Osudů filmové režisérky Věry Chytilové. Pořad v roce 2009 připravil Tomáš Pilát a o remasterovanou verzi se postaral mistr zvuku Jiří Benák. Pátou, tedy závěrečnou část, vám nabídneme zítra v 11.30. A opět vás nyní zveme, abyste se připojili k filmovému létu na Vltavě. Napište nám o své nejsilnější filmové vzpomínce nebo zážitku. Nebo dejte vědět, který film podle vás chybí v naší 50ce stěžejních snímků československé kinematografie, sestavené filmovými publicisty pro seriál To byl můj film. O svůj příběh se s námi podělte, ten nejzajímavější odměníme. Na mailovou adresu mozaika@rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Platy učitelů v příštím roce porostou, zvýší se i peníze pro vysoké školství. Po nočním raketovém útoku na Kyjev žádá Ukrajina o pomoc s posílením protivzdušné obrany. Festival Spielberg dnes připomene amerického trumpetistu Milese Davise. A bude zpočátku jasno až polojasno, postupně začne přibývat oblačnost. Přidají se přehánky a bouřky, ojediněle i silné. Teploty až 32 stupňů. Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Detaily ale ještě prý musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil také už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavně část Moravy a Slezska, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější, budou je doprovázet přívalové deště, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy, a to od 16 hodin až do noci na sobotu. Meteorologové varují mimo jiné před pády stromů a zatopením sklepů nebo podchodů. 16 lidí nepřežilo noční ruský raketový útok na Kyjev a okolí. Přes 40 dalších je zraněných. Ruské střely a drony poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Ukrajina žádá zahraniční partnery o pomoc s posílením protivzdušné obrany.
2: Rusko zautočilo kombinací různých balistických střel, jako jsou například Iskander, Kalibr nebo H-101. K útoku použilo také drony. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit více než 180 těchto objektů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko při prohlídce jednoho ze zničených domů, kde pokračují zabezpečovací práce, řekl, že Ukrajina potřebuje munici, protiraketové systémy a také podporu ze strany spojenců. K podpoře ukrajinské protivzdušné obrany, například prodejem dalších systémů nebo spoluprací na jejich vývoji, vyzval i ministr zahraničí Andrej Sibiha. Ukrajina se v současnosti stále potýká s nedostatkem střel proti některým typům balistických raket. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než říkaly ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb.
3: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je Ciglerová, Český rozhlas.
0: Na velkém nádvoří brněnského hradu Spielberg dnes lidé oslaví sté výročí od narození legendárního amerického trumpetisty Milese Davise. Průřez jeho hudební tvorbou si pro festival Filharmonie Brno připravil rozhlasový big band Gustava Broma. Společně s orchestrem vystoupí také uznávaný trumpetista Erik Trifa a kytarista David Kolar, upřesňuje mluvčí filharmoniků Kateřina Konečná.
4: Ten program nese název Around Miles a spojí se v něm vynikající švýcarsko-francouzský trumpetista Erik Trifa s rozhlasovým big bandem Gustava Broma. To vše pod taktovkou Vlada Valoviče. A posluchači se můžou těšit na skloubení niterného zvuku trumpety a velkého jazzového big bandu.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer bude ale oblačnosti přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné, s nárazovým větrem, kroupami a přívalovými srážkami.

0: To byl můj film. Ve studiu vítám Janu Podskalskou a otázka je jasná. O čem si dnes budeme povídat?
1: Dobré poledne. Dnes se zastavíme u dvou filmařů stále ještě generace 90. let, Jana Hřebejka a Bohdana Slámy, u dvou jejich filmů. Také u poměrně originálních adaptací, v jednom případě literárního díla, ve druhém případě divadelní hry dvou Brabců, shodou okolností F.A. Brabce a Jaroslava Brabce. A také krátce u toho vlastně, jaké ženy natáčely, které se profilovaly, které ještě přešly vlastně z minulé dekády do filmu, a samozřejmě zůstaneme také u jedné srdcovky, kterou mám.
0: Tolik prozatímní informace od Jany Podskalské a více už za okamžik.

0: Jeteborský symfonický orchestr a variace Maximiliána Osejeviče Steinberga. V tomto týdnu se vracíme do období 90. let, kdy vedle starších tvůrců natáčela také silná generace mladých filmařů. Se mnou je ve studiu Jana Podskalská. Jano, jakou pozici mezi filmaři si vydobili Jan Hřebejk a Bohdan Sláma?
1: To jsou oba velmi zajímaví tvůrci, kteří se, myslím, hodně odlišují svým autorským rukopisem i výběrem témat, způsobem, jak si vybírají svoje spolupracovníky, jak obsazují herce, takže si myslím, že bude hodně o čem mluvit. Byť tedy je dělí od jejich vlastně prvního celovečerního debitu, myslím, skoro 8 let, jestli si to dobře vybavuji. Jan Hřebejk vlastně začínal na začátku 90. let. Připomenu, že se společně s Petrem Jarchovským napsal scénář k filmu Pijme píseň do hola, který měl premiéru v roce 1990 a který tehdy ještě natočil tedy Ondřej Trojan, nicméně tady se už založila ta jeho spolupráce s jeho vlastně letitým a dosavadním spolupracovníkem, scenáristou Petrem Jarchovským, se kterým se velmi tady porozuměli. Pak ještě se objevil tady takový televizní debit v roce 92, byl dobročinný večírek, kdy si vlastně podle své diplomové práce natočil Hřebejk adaptaci románu Egona Hostovského, a pak už tady přicházejí Šakalí léta, rok 1993, průlom v jeho vlastně tvorbě, je to jeho režijní celovečerní debit, který vznikl podle povídek Petra Šabacha. Je to proslulý muzikál, který se pořád vrací a myslím, že zaslouženě i na televizní obrazovky. Čas od času je vidět i v kinech. A kde se také kromě Petra Jarchovského vlastně započala i spolupráce tedy s literátem Petrem Šabachem, s nímž potom spolupracoval Jan Hřebejk i v dalších svých filmech. A tady jenom připomenu, že šlo o takový osobitý pohled na nástup rock'n'rollu v 50. letech v Československu. Byla to taková retrokomedie s muzikálovými prvky a skvěle se tady předvedl kromě Martina Dejdara také třeba Jakub Špalek. A film se stal úspěšným, Jan Hřebejk dostal Českého lva za nejlepší režii a vlastně byl to takový jeden z filmů, který také přivedl na filmové plátno písničky Ivana Hlase, což byl takový vlastně začínající trend. Tam je zajímavé, že vlastně právě tvůrci 90. let výrazně spolupracovali s hudebními kapelami té doby i s solovými zpěváky a vlastně ty písničky se objevovaly v jejich filmech a dávaly jim další skvělý vlastně dobový rozměr. Připomenu, že to byl teda kromě Čakalých let třeba také kapela Buty ve filmu Jízda, nebo v případě filmu Amerika, nebo Krvavý román skupina Lucie a David Koller. No a pokud je o Bohdana Slámu, ten debutoval trochu později, on dokonce ještě předtím, než studoval FAMU, tak vystudoval stavební fakultu ČVUT, takže se dostal na FAMU trochu později a proto teda také ten debut je pozdější. Natočil nejprve krátký raný film Káty Bílé v roce 96 a vlastně se prosadil až na přelomu 90. a milénia, nicméně stejně jako na Hřebejk, se stal poměrně nepřehlednutelným filmařem své generace, na rozdíl od některých kolegů, kteří vlastně potom z té filmové tvorby ustoupili, například Vladimír Michálek, možná se k němu ještě dostaneme. Je vlastně škoda, že tenhle filmař úplně už pověsil tu svou branži na Hřebík a věnuje se něčemu úplně jinému, podobně třeba jako Saša Gedeon. Bohdan Sláma se nicméně dodnes vlastně velmi, myslím, razantně prosazuje se svými tématy a byl to filmař, který na rozdíl od Hřebejka přinesl vlastně na filmové plátno trochu jiná témata, hlavně život na vesnici, vztahové záležitosti, takovou tu citovou nejistotu, osamění, dokonce téma jinakosti, které nebylo úplně obvyklé.
0: A které filmy těchto tvůrců ty osobně máš ráda, na které bys chtěla upozornit? Začněme Janem Hřebejkem.
1: No, já se ještě dostanu na konci potom k jinému jeho filmu, ale nemůžu tady nezmínit Pelíšky, protože to je prostě legendární film, kterému se samozřejmě občas někdy vyčítá, že je až příliš laskavý a příliš uhlazený, ale já myslím, že je to vlastně typický snímek pro jeho tvorbu, pro jeho spolupráci s Petrem Jarchovským. Oni si tady vlastně tak jako profilovali ten svůj pohled na život i na tvorbu s tím, že se tak jako pochopili v tom, že to chtějí mít jako takový mix komična a tragiky, že tam taková ta lidskost, laskavost, větší pochopení pro českou náturu nejsou, trošku obrušují hrany té české povahy. A to se, myslím, prolíná většinou jejich filmů. No a Pelíšky jsou samozřejmě legendárním snímkem, který dneska se vrací na televizní obrazovky. Já tu mám jenom pár zajímavostí. Myslím si, že proč byl tak skvělý, byl jednak fakt, že to byl vlastně generační film z hlediska přístupu, protože kromě toho, že se tu potkal tedy znovu Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským, tak třeba ho produkoval Ondřej Trojan nebo střihal Vladimír Barák, což byli oba spolužáci, vlastně Jana Hřebejka a Petra Jerchovského. A je to takový ten mozaikovitý tragikomický příběh dvou rodin, jak to známe na pozadí Československa 60. let, se skvělým obsazením, který vlastně drží ta legendární série úžasných hlášek, pronášených výbornými herci, zmíním alespoň Jiřího Kodeta, Miroslava Donutila, Simonu Stašovou, Evu Holubovou nebo Jaroslava Duška. Jsou tam podařené gegy a dotažené vypointované situace, což jako dneska třeba pro filmovou tvorbu už není úplně samozřejmostí. Takže to je jako příkladem toho vlastně, jak má vypadat dobrý film. A jenom ještě zajímavá poznámka. Původně ten scénář byl podstatně delší. Jan Hřebejk ve svém rozhovoru, který teď vyšel s Veronikou Bednářovou, je to pár týdnů, vlastně prozrazuje, že měl dokonce 4 hodiny na začátku. A protože tam obsahoval i vlastně scény ze srpna 68, vlastně tanky v ulicích, dokonce děje do 70. let, ale bylo to strašně dlouhé a on ho dával přečíst Jiřímu Menclovi, který mu řekl, že prostě takhle ne, že to musí prostě zkrátit a poradil mu, aby se soustředil, aby trochu vyškrtal scény vlastně s těmi mladšími postavami a soustředil se na ty starší, což se ve své finále ukázalo jako šťastný krok, protože to skutečně velmi zafungovalo. Tak to je taková spíš k tomu zajímavost a pak tady ještě samozřejmě ta spousta těch hlášek, podepsalo se na tom to, že tam se propsala řada vlastně osobních vzpomínek jak Petra Šabacha, tak Petra Jerchovského. Ukázalo se dokonce, že mají nějaké společné vzpomínky z jednoho domu a že některé ty hlášky si přinášeli herci sami přímo na plac a třeba je pronášeli před kamerou nepřipraveni, aniž by připravili tady režiséra. Jan Hřebejk tam vlastně dával tak dobrému, že mimo jiné třeba hláška Skláři nebudou mít co žrát, kterou pronáší Stella Zázvorková, tu si vlastně připravila potají, nikomu nic neřekla a až na place to prostě vypála na ostro před svými kolegy, takže se všichni velmi dobře bavili, ale vznikla z toho jedna z těch legendárních hlášek. A poslední poznámka, že samozřejmě, jak už jsem tady zmiňovala předtím, jak důležitá byla hudba pro generaci 90. let, tak i tady hrála velkou roli. Vlastně ta dobová atmosféra je tam skvělá i díky dobře vybraným hitům Povídej, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Slunečný hrob nebo Baby Don't Cry.
0: A samozřejmě bychom se v našem povídání nemohli posunout dál, aniž bychom si pustili krátkou ukázku právě z oblíbených pelíšků.
2: Co to je?
3: Lžičky. No, lžičky. To se hodí. Lžiček.
2: No pozor. To nejsou obyčejné lžičky. To jsou lžičky z umělé hmoty. Lehké, ohebné, pružné. Prosím, pane profesore. To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR. Víte?
4: Jsem ti říkala, nechej až na polárkovej dort. To přece není do horkýho kafe.
2: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
0: Kde udělali soudruzi z NDR chybu, bohužel nevíme. Ale ptám se Jany Podskalské, jaký film Bohdana Slámy by vyzdvihla?
1: Ano, Bohdan Sláma točil a točí vážnější snímky než tady ty laskavé, které dává divákům Jan Hřebejk. A tohle to se těžko navazuje, nicméně jenom zmíním, že samozřejmě on na sebe upozornil jednak debutem Divoké včely, který šel do kin v roce 2001 a kde vlastně už se tak jako postuloval jako ten, jak jsem už říkala, režisér, který je zároveň autorským režisérem, který se zaměřuje na především život lidí na vesnici, kde on sám žije, takže má velmi dobrou zkušenost s tímto životem, už je to dlouho, to se odstěhoval z města a inspirují ho tedy i tamnější vztahy. A tady vlastně v Divokých včelách je to takový jako spíš nelineární, nepříběhový film, takže nesklidil úplně velké nadšení, neměl taky velkou návštěvnost v kinech, nicméně myslím, že tady ukázal, co ho vlastně zajímá a co ho bude zajímat i nadále. Významnou roli tady dostal Pavel Liška, který hraje vlastně titulní roli Ládi, takového místního obdivovatele Michaela Jacksona. To byla jeden z těch půvabných momentů tohoto filmu, takže jeho taneční kreace patří k nejvýraznějším komickým situacím tohohle snímku. A navíc jako Jacksonův fanoušek vlastně dává v hospodě Pepsi místo piva, což je vlastně taková jako jemná narážka na to, že Jackson byl, jak si tváří, reklamy na Pepsi. A také tady byla teda skvělá Zuzana Kronerová, která si za svoji roli vysloužila Českého lva. Nicméně já mám ještě velmi ráda jeho film další, který vlastně přišel ještě po jiném, Venkovského učitele, kde se opět shodou okolností objevil Pavel Liška. Myslím si, že takový jako možná částečně dvorní herec Bohdana Slámy, kde se krásně ukázal ta schopnost vlastně Bohdana Slámy jít na dřeň těch mezilidských vztahů. Tady se vlastně proplétají strašně nešťastně osudy čtyř lidí, nebo dokonce pěti, kteří každý má rád někoho jiného, který má rád zase někoho jiného, takže vlastně to vzájemné nějaké potkání se těch duší a nějaké naplnění těch emocí vlastně vyznívá do prázdna. Je to takové to míjení, že se není možné s nikým dorozumět, vlastně ta láska vždycky někam vyprchá jinam a všichni jsou vlastně nešťastní, ale je z toho evidentní, že každý vlastně někoho potřebuje a je to řečeno velice citlivým způsobem, není to takové to tlačení na pilu, z čeho byste člověk odcházel úplně jako z hrozné deprese, ale je to v jemném duchu natočeno. To myslím, že Bohdan Sláma velmi dobře umí a trošku se to tím blíží vlastně Sašu Gedonovi, o kterém jsme tady už mluvili. Tak to je vlastně film, který bych tady asi u něj vyzvedla. Myslím si, že se to potom projevilo i v některých dalších snímcích, se kterými přišel, ale to je zase téma na jinou kapitolu.
0: Posloucháte další díl projektu To byl můj film. Pokračovat budeme za okamžik.
5: To byl můj film.
6: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
5: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
6: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Americká jazzová zpěvačka Patricia Barber ve vysílání Vltavy a my se vracíme k dalšímu dílu našeho projektu To byl můj film, dnes s Janou Podskalskou. Do tvorby 90. let promluvili se svými režijními debuty také dva kameramani. Ti navázali na tradici spolupráce filmařů s domácími literáty nebo dramatiky, jejichž díla po dlouhé dekády inspirovala české tvůrce. O které jde?
1: Je to Jaroslav Brabec a F.A. Brabec, ještě shodou okolností, tedy mají vlastně stejná příjmení, kteří nicméně točili poměrně odlišným způsobem, ale vždycky na jejich filmech bylo patrné, byť filmů jako režijních vlastně počinů neudělali tolik, že se tam vždycky promítala ta jejich, ten důraz vlastně na obrazovou stránku, na výtvarnou stylizaci, na řešení výtvarných kompozic a podobně logicky, protože jsou to kameramani. Nicméně právě tyhle dva filmy, o kterých budeme mluvit, myslím, patří k tomu nejoriginálnějšímu, co vlastně v 90. letech vzniklo, byť se také setkali s určitou přísnější kritikou. Já začnu Krvavým románem, který vznikl v roce 1993. A Jaroslav Brabec si vybral vlastně předlohu, jako předlohu román, stejnojmenný román Josefa Váchala z roku 1924, který se mu líbil. Byl to poměrně odvážný pokus, protože vlastně převedl ten román na plátno velmi nápaditým způsobem, podobně jako vlastně autor s potěšením parodoval, teď myslím tady Váchala, takové ty brakové, krvavé romány a různé dobrodružné šestákové čtení, vystupovali tam prostě lidojedi, Zazněná milenka, hrabě Vlkodlak nebo pracovník Pitevny, který prodává lidské maso jezuitům, zkrátka takovéhle bizarní charaktery, tak vlastně to Brabec převedl na plátno, ale tím způsobem, že tedy na to využil dějiny filmové kinematografie. Takže my vlastně tenhle ten řetězec různých situací a vyprávění podle toho Váchalova románu sledujeme jako takový jako průlet dějinami filmu od němé kinematografie přes nástup zvuku až k modernímu hororu, kde si samozřejmě dělal podobně jako Váchal legraci pro změnu z různých filmových klišé a filmařských postupů. Jsou to takové jako kašírované kulisy a pozměněné barevné tónování, takové to neobratné herectví začátků kinematografie, různé textové titulky a mezititulky. Takže vlastně diváka poměrně dobře bavil. Jediným úskalým trochu toho filmu vlastně bylo, že se to pořád tak jako bujelo a bujelo, až jako ten příběh vlastně byl místy trošku méně srozumitelný a pak jako měl takový jako takovou velkou tečku, že skončil, protože prostě došel papír v psacím stroji tomu hrdinovi, kterého hraje tedy skvěle Ondřej Pavelka. Nicméně zůstává to skutečně originálním počinem, myslím si, tenhle Krvavý román a nikdo nic vlastně podobného potom už neskusil. Jenom ještě připomenu taky skvělou vlastně plejádu českých herců, kteří se tu objevili, kromě Pavelky třeba Raul Schránil, Rudolf Hrušínský mladší, Veronika Frajmanová, Barbora Hrzánová, Josef Kemr, který tu měl jednu ze svých pozdních filmových rolí, potom už ho nikdo takhle neobsadil do větší postavy, hraje vlastně policejního komisaře hraběte a zároveň Haničina dědu, tam vlastně někteří herci hráli několik různých postav, to byl ten koncept původní. A jenom pro připomínku, ještě tedy, že hudbu složil vlastně mimo jiné, tedy pro kromě Jiřího Šusta také David Kohler, která stejnojmenná vlastně skladba se jmenovala jako film Krvavý román.
0: Další snímek, o kterém bude řeči, je Král Ubu.
1: Je to tak, ten vlastně přišel, tuším, ano, 3 roky potom, co vlastně se objevil v kinech Krvavý román. Natočil ho F.A. Brabec, také pozoruhodný kameraman, který si vybral pro změnu předlohu Alfreda Jarryho, divadelní hru. Byl to, myslím, ještě odvážnější pokus i nápad, než tedy měl Jaroslav Brabec, protože ta předloha byla dlouho považována celkem z logických důvodů za nesfilmovatelnou naprosto. A vlastně byl to první hraný pokus jí převést na plátno prakticky 100 let poté, co ona měla premiéru na divadelních prknech. A myslím si, že také zůstal jako trošku v půli cesty, protože podobně jako Jaroslav Brabec se hodně zaměřil na tu výtvarnou stránku, na stylizaci toho filmu. Jenom připomenu, že vlastně Jarry ji napsal v roce 1885 jako takovou studentskou recesi pro loutkové divadlo a na gymnáziu vlastně v René a utahoval si v ní ze svého učitele fyziky. Takže bylo obtížné samozřejmě najít nějaký nový klíč k tomu, jaký převez v 90. letech na filmové plátno. Tady mu výrazně pomáhli herci Krále Ubutu, hrál Marián Labuda a skvěle a matku Ubu vlastně Lucie Bílá, poněkud překvapivě, ale vlastně velmi dobře ten svůj part zvládla, myslím. Takže to byl zajímavý nápad. A
0: víme nějaké třeba zajímavosti, jak se natáčely ty dva snímky, když se ještě i vrátíme k tomu Krvavému románu?
1: Je to tak, třeba u toho Krvavého románu se natáčelo v různých jakoby kulisách jako přírodních, také se tam hodně zaměřovali vlastně na obraz těch původních vlastně koláží, které Váchal dělal na ty linority a dřevority a také tam je vlastně určitý odkaz vlastně na tu skutečnou postavu. Tuším, že se jmenovala, teď nevím, jestli to tady mám napsáno, na Josefa Portmana a jeho družku malířku Anu Mackovou, protože vlastně podle nich se potom pojmenovalo také dnešní muzeum Josefa Váchala, kterému se říká Portmoneum. A jenom připomenu, že vlastně je dodnes otevřeno, je to jedna ze skvělých návštěv v Litomyšli, takže doporučuju na návštěvu. No a král Ubu, u něj je zajímavé především to, že vlastně vznikal, aspoň tedy podle dokladů v filmovém přehledu, první klapka padla 17. listopadu 89, což byla vlastně jenom shoda okolností, ale vzhledem k tomu, že král Ubu vlastně promlouvá o takové té zvůli moci, o manipulaci, o takových těch buransky omezených samovládců, tak to mělo neuvěřitelnou vlastně jakoby soustažnost k té době. Ale nikdo netušil samozřejmě, co se ten den na Národní semele až později, tedy tenhle zvláštní kontext byl reflektovaný.
0: A s jakým ohlasem se setkaly ty snímky, když už teda přece jen byly něčím zajímavé, nevšední jiné?
1: Tak větší ohlas měl Krvavý román. Tady mám podle, jestli mluví čísla správně, tak ho vlastně vidělo 78 tisíc diváků, zatímco Krále Ubu 60 tisíc diváků. A ještě jedna taková zajímavost je tu, vlastně, kterou bych asi neměla opomenout, že vlastně Miloš Macoure, který psal scénář Krále Ubu, ho připravil vlastně na základě toho už jako jedné hry, kterou vlastně připravil kdysi pro divadlo na Zábradlí. A tehdy po úspěchu té inscenace vlastně chystal už s Oldřichem Lipským i filmovou verzi, ale v té době vlastně to bylo po sovětské okupaci v roce 68, to režim prostě nepovolil, takže ten jeho text vlastně musel počkat si skutečně těch 100 let na tu skutečnou, tedy 30 let na tu premiéru filmovou, kterou už tedy udělal s F.A. Brabcem. A poslední poznámka, už jsem tady říkala, že to je spíš takové jako vizuálně zajímavé, ale zůstalo to trošku z hlediska vyprávění toho příběhu v půli cesty. Myslím si, že nepřekonal tu legendární inscenaci Jana Grossmana, která byla v roce 68 na Zábradlí. Tam se podařila ta geniální groteskní kritika stalinismu a totalitarismu a myslím si, že i přes veškerou tu hravost je z ní do dneška cítí taková ta existenciální tíseň. Mimochodem je vlastně, ona byla zakázaná po invazi a její záznam se zachoval jenom díky prozíravému televiznímu technikovi, který vytvořením tajné kopie zabránil zničení té nahrávky, takže vlastně to je docela pozoruhodný čin.
0: A my se ještě vrátíme ke Krvavému románu, protože si poslechneme titulní píseň k tomuto snímku, kterou napsal a naspíval David Koller.

0: David Kolera, píseň Krvavý román. Ve studiu je se mnou Jana Podskalská. Posuneme se v dnešních tématech dál. Do filmové produkce totiž v 90. letech zasáhly výrazně i ženy filmařky. Můžeme připomenout, o které šlo, jaké zásadní tituly natočily a jaké si vybírali látky?
1: Tak já začnu paní velkou dámou filmu Věrou Chytilovou, byť tedy to pro ní vlastně byla už spíš taková ta pozdní fáze natáčení a jejich filmů posledních. Ona byla pořád tu urputnou bojovnicí, nicméně pro tom velkém střihu, který nastal v 90. letech, pokračovala sice v rané tvorbě, ale také spíše potom v dokumentární tvorbě, protože ne všechny látky mohla realizovat. Do dneška vlastně zůstala nerealizovaná, bohužel už nikdy nenatočí Božena Němcová, kterou si přála udělat. Ale spolupracovala s Fébiem, kde natočila řadu dobrých dokumentů, dokumentárních portrétů různých osobností a vlastně po svém nějakým způsobem reagovala na tu změnu vlastně doby, kritizovala ten tak pro ně divoký vlastně kapitalismus. Takže připomenu z 90. let alespoň Dědictví Anne Kurvaho Schigutenták, taky hořký, vtipný a především tady trefný pohled vlastně na tu dobu, kde jí výrazně, myslím, pomáhal nejenom tedy herecky, ale i se scénářem Bolek Polívka, na jehož výkonu ten film vlastně do dneska stojí a s nímž ona si velmi porozuměla, jak také vzpomínala pak ve svých pamětech, že skutečně našli společný jaksi úhel pohledu na dobu i na lidi. Po ní to tedy pak, tady ještě to byly, abych pro pořádek jenom dodala feministicky také laděné drama Pasti, pastičky z roku 98. A pak už to byly takové, jako řekněme, kvalitativně kolísavé, spíš projekty. Naopak nastoupila jako mladší její kolegyně Irina Pavlásková, která vlastně slibně debutovala filmem Čas sluhů, ten byl v roce 1989, který vlastně se díval takovým jako zase úplně jiným pohledem na téma kariérismu, na takové ty jako vypočítavé vlastně povahy, které bohužel samozřejmě ta doba také přinášela a které se nějakým způsobem projevovaly v pracovním prostředí a ona to vlastně přenesla i do toho soukromého prostředí mezilidského partnerského vztahu. To byl asi její nejzajímavější film, paradoxně ten první vlastně potom tak jako si také vlastně složitě vybírala některé látky, v něčem už byla trošku pozadu vlastně za tou dobou, to byl třeba případ filmu Corpus Delicti nebo Čas dluhů, který malinko navazoval na Čas sluhů, ale už nebyl vlastně tak dobrým. Naopak bych připomněla třeba její docela slušný pokus o adaptaci sci-fi Špunt od Arkádie a Borise Strugackých, která se jmenovala Nesmluvená setkání a to bylo v roce 1995, byl to televizní projekt a byl, myslím si, poměrně slušný, málo kdo měl odvahu vlastně zkoušet takovéhle sci-fi látky. Pak je tady samozřejmě Zuzana Zemanová, Hojdová, dcera Bořivoje Zemana, která podobně jako Irina Pavlásková vnesla do té produkce takový ten ženský pohled, dravý pohled. V případě Zuzany Zemanové byl možná trošičku jemnější, ale nicméně také jí zajímaly vlastně partnerské vztahy, to, co vlastně dělá doba s rodinnými a partnerskými vztahy. Její asi nejtypičtější film z té doby je Hrad z písku, kde v jedné z větších posledních vlastně rolí byla Jana Brejchová a vlastně úplně mladičká Lucie Vondráčková. A kde vlastně na staré samotě v domě žije matka s dcerou, kde z harmonické idyly vyruší nečekaná návštěva cizince s překladatelkou a tahle ta čtveřice zažívá takové jako zajímavou jakoby komunikaci navzájem a vlastně ten film celý byl takovým podobenstvím o nemožnosti se dorozumět, o tom, jak je důležité slovo a jazyk a jak je obtížné hledat ta správná slova. Nikoli náhodou tam jako symbolem vlastně toho filmu byla Babylonská věž, jako takové to matení jazyků. A byla to docela podařená reflexe, myslím si. Ona často spolupracovala s Annou Vovsovou. Nejvýraznější další jejich spolupráce byla asi v televizní tvorbě třeba Společnice, kde si zahrála Jaroslava Adamová a Tatiana Dyková. A pak tady jsou to úplné začátky spíš Alice Nellis, o které možná budeme mluvit až v těch dalších vstupech, protože tady v tomhle období 90. let se ona teprve hledala a točila spíš jenom krátké filmy a upozornila na sebe až debutem v roce 99 Ene Bene a stala se z ní samozřejmě také velmi výrazná, dobrá filmařka, která do dneška natáčí zajímavé snímky. A pak to tady byly samozřejmě dokumentaristky, nemáme tolik času, ale aspoň řeknu ta hlavní jména, Drahomíra Vihanová, která sice natočila několik také hraných filmů, Pevnost z roku 94 a potom Zprávu o putování studentů Petra a Jakuba, který šel do kin 2000. Pak to byla tady Olga Somerová, velmi aktivní dokumentaristka, ta vlastně do dneška natáčí a je to jednou z našich nejaktivnějších dokumentaristek a Helena Třeštíková, dvě takovéhle velké dámy českého dokumentu. Ta se prosadila tady ve svých časozběrných projektech a asi by za zmínku určitě stála také Michaela Pavlátová, vlastně jedna z mála žen, takových výrazných žen té doby, která vlastně objevila animovaný film a dodnes vlastně působí na téhle scéně. scéně. Tehdy vlastně debutovala filmem Repete, takový jako film bez dialogu, o dialogu mezi dvěma pohlavími. V roce 95 dokonce za něj získala Oscara za nejlepší krátký animovaný film. A poslední jméno Andrea Sedláčková, která sice žije ve Francii, ona odešla rok vlastně před sametovou revolucí, nicméně vracela se a natáčela především tedy v televizi.
0: Já ještě doplním k režisérce Věře Chytilové, o které byla řeč, že její rozhlasové vyprávění můžete poslouchat ve Vltavských osudech. Pětidílný cyklus byl natočen v roce 2009. Čtyři odvysílané epizody najdete na našem webu a poslední, pátou část vám nabídneme zítra v 11:30. Nicméně zpět k tématu. Jsme na konci 90. let. Jaký film z té doby máš nejradši?
1: Já jsem tady mluvila o Pelíšcích, ale musím zmínit a ráda to řeknu, také film Musíme si pomáhat. Vlastně docela řekla bych vybočující snímek Petra Jarchovského a Jana Hřebejka z té jejich obvyklé tvorby, především tím obdobím, do kterého je zasazený. Odehrává se v protektorátu a je to vlastně o dvou manželích, Josef a Marie Číškovi, kteří jsou bezdětní a kteří řeší svoje soukromé věci, ale vzhledem tomu, v jakém vlastně žijí období, tak náhoda jim přivede do cesty uprchlého židovského mladíka a oni se rozhodnou, že ho ukryjí u sebe doma a to vlastně posléze se nějakým způsobem promítne i do toho jejich bezdětného rodinného života. Je to takový jako vlastně film o přežití, ale také nese ty groteskní vlastně momenty, které tak jako Petr Jarchovský s Janem Hřebejkem umí. Oni to také říkali, že vlastně nechtěli točit nějaké jako vážné tragické drama, ale že vlastně se chtěli dotknout toho, že jak to někde hezky řekl, taky Bolek Polívka, protože ten hraje právě hlavní roli tohohle toho manžela Číška, že ten film je vlastně je takovou poctou Čechům, kteří vlastně neumí být moc sebevědomí, ale občas se umí dopustit hrdinství. Tak to myslím, že je naprosto trefné o příběhu tohoto filmu. Jak říká Jan Hřebík, to řekl ještě trošku jako drsněji, řekl, že jejich tématem byla připosranost česká. A myslím, že to tak jako hezky v tom filmu vyjádřili, zase se tam jako míchá ten humor s nějakou jako vážností, ale vychází ze skutečných epizod a proč se povedl ten film, myslím především díky Bolku Polívkovi, který v nějakém rozhovoru vlastně hezky vysvětloval, že hrál hodně podle svého vlastního otce, který zažil tu dobu. On sám si samozřejmě ji nepamatoval, jenom ze vzpomínek a ze vzpomínek svého o 20 let staršího bratra, který mu vlastně tak trochu tu roli přepůjčil, protože on naopak ty vzpomínky měl. A bylo to právě o tom, jak otec zažíval nějaké prohlídky prostě během tohoto protektorátního období a tyhle všechny vlastně jakoby vzpomínky převzaté Bolek Polívka velmi dobře do toho filmu promítl a celkem právě byl ten film také oceněný, získal 5 českých lvů a také cenu české filmové kritiky.
0: Tolik pro dnešek filmová kritička Jana Podskalská a další díl vltavského seriálu o historii naší kinematografie. V sérii To byl můj film, pokračujeme opět zítra hned popoledne. Děkujeme.
1: Já díky, krásný den.
0: A já ještě připomenu, že můžete stále hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob. Případně pokud máte pocit, že nám v 50 titulů nějaký snímek chybí, napište nám na mozaika@rozhlas.cz a můžete připojit i nějakou zajímavou filmovou vzpomínku. Vybrané odměníme.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Jerry Goldsmith a předehra z historického televizního seriálu Masada. Zítra uplyne 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a při té příležitosti bude mít zítra na pražském výstavišti v rámci festivalu Nevermore 1968 premiéru jeden nevšední dokument. Konstelační metodu možná znáte jen z rodinných terapií. Co se ale stane, když do středu zájmu postavíme naše dějiny a konkrétně srpen 1968? Jaké pocity v nás může vyvolat pouhá představa a dokázali bychom se vžít do role někoho, kdo se nám z učebnic dějepisu spíše protiví? Takovou otázku si kladl ve svém dokumentu režisér Jan Látal a jeho Čexperiment. 100 Čechů a Slováků různého věku v něm dostalo možnost zažít vpád vojsk Varšavské smlouvy tak trochu na vlastní kůži.
1: Nikdy jsem nevěřila KSČ. Byla jsem vyhozena z práce, odsunutá na vesnici, kde dělám podřadnou práci. A nevím, kde jsou moji lidi a nevím, komu můžu věřit.
2: Vžila se do své role jedna z účastníků konstelace. Ta probíhala pod dozorem psychiatra a psychoterapeuta Ivana Verného. Svou úlohu v experimentu si ale každý mohl vybrat sám.
3: Já jsem jako byla v roli mého otce. A úplně teďka mám takový pocit, že jsem i tomu, co se stalo tenkrát, tak jsem tomu i intenzivně jako porozuměla.
2: Vypráví dcera tehdejšího odbojáře.
3: Těším se na to, až se s tím tatínkem o tom budu moci povyprávět.
2: Být komunistou nebo proti režimu, podporovat východ nebo západ, pracovat v bezpečnostních složkách. Motivaci vybrat si svou roli měl každý ze stovky Čechů a Slováků jinou.
4: Já prožívám velkou rozporuplnost.
5: Povedz mi ještě, za koho hovoríš?
4: Bezpečnostné silové složky.
6: Jsem akoby hrdý na něco. Ale som aj veľmi zhnusený zároveň. A chcem tu aj byť, aj tu nechcem byť zároveň.
2: Mezi bezejmenými postavami se ve velké bílé hale pohyboval i Alexandr Dubček, Jan Palach nebo Gustav Husák.
7: Lidé, kteří zaslechli první zprávy z rozhlasu, budí další a vycházejí do ulic.
8: Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa.
2: Každý z nich prožíval invazi varšavských vojsk trochu jinak.
9: Se teda velmi emočně ulavilo, obnímám sebe klub.
5: Gustav Husák hovorí, že se mu velmi emočně ulavilo a cítí sebe klub.
9: Akorát má velmi bolá kolena, chrbát, mezi lopatkami a plusky.
2: Celý experiment zpozdálí sledovala tehdejší rozhlasová hlasatelka Dagmar Hazdrová.
10: Rok 1968 byl pro mě opravdu zvláštní.
2: Rozhlasačka z Hradce Králové za okupace spolupracovala na 52 hodinách nepřetržitého vysílání Rádia Svobodná Evropa.
10: Tolik dobra, tolik radosti, tolik těšení, tolik nadějí a pak strašný pád. To zděšení, deziluze, zklamání, podvod, pocit ztracení. Současně jsem žasla nad tím, jak je snadné ten národ umlčet, zastrašit a dokonce i zlomit.
2: Po páteční premiéře na pražském výstavišti se Čexperiment pustí do přípravy podobných projektů. Věnovat se bude třeba roku 1945 nebo 89. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Dvě ikony amerického jazzu.
1: Miles Davis a John Coltrane by letos oslavili 100 let.
0: A na jejich počest poprvé společně vystoupí Eric Trifa, David Kolar a rozhlasový big band Gustava Broma.
1: Přímý vltavský přenos z brněnského hradu Špilberk 20. srpna od 20 hodin.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok více peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale také konkrétní plán investic. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Pohrozil také tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěly pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. Spojené státy a Izrael na Írán zaútočili na konci února. Země se zatím nedokázaly dohodnout na ukončení konfliktu. Hlavní spor vedou o správu Hormuzského průlivu. Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 tisíc lidí víc, než je obvyklé. Informovali o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder. Teploty často dosahovaly 40 stupňů. Návštěvníci Libereckého paláce Liebig dnes a zítra můžou vidět divadelní představení Pod širým nebem. Inscenaci podle románu Jane Austenové Pícha a předsudek nebo tak něco zahraje soubor z divadla FX Šaldy, a to ve 20 hodin. Liberecká adaptace vychází z dramatizace skotské herečky Isobel MacArthur. A počasí bude skoro jasno až polojasno, místy se přechodně objeví zvětšená oblačnost, ojediněle také přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer bude postupně od západu přibývat oblačnost s četnějším deštěm, přehánkami a místy i silnými bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 18. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny našeho vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. A před námi je druhý díl střídílné série věnované hudbě ve filmech Woodyho Allena. Pořad připravila Kristýna Šrámková. Příjemný poslech.
0: Klapka.
2: V prvním dílu Klapky s hudbou z filmu Woodyho Allena jsme si pouštěli ukázky z desetiletí 1977 až 87 od filmu Annie Hallová až po snímek Zlaté časy rádia. Ve druhém dílu, kterým vás, milí posluchači, bude opět provázet Kristýna Šrámková, dojdeme až do roku 1999. Hudebně bude tento díl opravdu pestrý. Začneme u tanga a půjdeme přes legendárního swingového klarinetistu Bennyho Goodmana, jazzové orchestry Colemana Hawkinse, Beakse Bedrbeckyho až po jednoho z nejzásadnějších jazzmenů 20. století, Dukea Ellingtona. Jediná zpívaná ukázka dnešní klapky bude v závěru patřit dámě, jazzové zpěvačce Billie Holiday. V Allenově filmografii navážeme v roce 1990 u snímku Alice. Do hlavní role unavené matky tří dětí a upjaté manželky, které se začnou dít zvláštní věci po návštěvě čínského lékaře, obsadil Allen svoji tehdejší životní partnerku Miu Farrow. Filmem zní tango La Comparsita. Jeho název se překládá jako Malý průvod a v roce 1916 ho napsal urugvajský hudebník Gerardo Matos Rodriguez. Dnes patří mezi nejznámější a nejrozpoznatelnější tanga všech dob.

V zápletce ve stylu Agáty Christie řeší Woody Allen a Diane Keaton vraždu své sousedky, ze které podezřívají jejího manžela. Ve filmu Tajemná vražda na Manhattanu se kromě hudby Errola Garnera objevuje i chytlavá skladba Sing Sing Sing v podání Bennyho Goodmana a jeho orchestru. Jako píseň v roce 1936 napsal Louis Prima a stala se jednou ze zásadních skladeb big bandové a swingové éry. Celá řada hudebníků ji hrála bez zpěvu jako instrumentální skladbu a klarinetista Benny Goodman byl asi nejznámějším z nich. Jeho verze byla v roce 1982 uvedena do síně slávy Grammy.

Gangsterský příběh zasazený mezi newyorské intelektuály 20. let. To je film Výstřely na Broadway. Ellen sám si v něm výjimečně nezahrál, ale do role svého alter ega, mladého divadelního autora, který se zaplete s mafiánem, obsadil Johna Cusacka. A protože se příběh odehrává ve 20. letech, vybral Ellen i skvěle padnoucí hudbu. Jedním z největších jazzových solistů této doby byl hráč na kornet a klavír Bix Biederbecke. Nadání pro rozsáhlou solovou improvizaci předznamená

znamenalo styl jazzové balady, kde jsou jazzová sóla zásadní. Na první poslech mi skladba, kterou za malý moment uslyšíte, připomněla Cantina Band z Hvězdných válek. At the Jazz Band Ball nahráli jako Biggs Biederbecky and his gang v roce 1927.

Ve filmu Mocná Afrodite, kde si Ellen zahrál po boku Miri Sorvino a Heleny Bonham Carter, se nechal inspirovat příběhem Pygmalion. Roli komentátora hrdinova osudu tu hraje řecký chor, sestavený z celé řady známých herců. Chor se natáčel v přírodním amfiteátru v sicilské Taormíně. V soundtracku se objevuje jeden z Ellenových nejčastěji zařazovaných interpretů, americký jazzový pianista a skladatel Errol Garner. Byl popisován jako brilantní virtuóz, který zněl jinak než kdokoliv jiný. Neuměl číst noty, ale měl vynikající hudební paměť. Říká se, že po návštěvě koncertu klavíristy Emila Gillelse se Garner vrátil do svého bytu a dokázal velkou část koncertu zahrát z paměti.

Jásavý soundtrack doprovází film z roku 1997 Pozor na Harryho. Ellen se tu opět vrací do hlavní role jemu blízké, neurotického spisovatele středního věku. Tento film byl stejně jako Alice, Výstřely na Broadwayi a Mocná Afrodité nominován na Oscara za nejlepší scénář. Z filmu si pustíme skladbu Out of Nowhere v podání Colemana Hawkinse, jednoho ze zásadních tenor saxofonistů swingové a bebopové éry, který byl inspirací i pro Milese Davise. Kytarový part v této skladbě hraje můj oblíbený Django Reinhardt.

Největší jazzový kytarista na světě po Django Reinhardtovi. Tak sám sebe definuje hlavní hrdina filmu Sladký ničema, kterého si zahrál Sean Penn. Bizarní fraška o talentovaném zhýralci, zasazená do předválečné doby, je další Elenova podsta Fellinimu, tentokrát hrdinům jeho filmu Silnice. Jazz hraje ve filmu hlavní roli a jeden z jazzových standardů, který Ellen pro film použil, je Caravan. Skladbu napsali jazzový pianista Duke Ellington a portorický jazzový trombonista Juan Tisol, který se proslavil jako člen Ellingtonova Big Bandu. Poprvé zazněla skladba na koncertě v roce 1936. Svou verzi tohoto oblíbeného standardu nahrálo mnoho známých jazzmenů, od jejího vzniku až po současnost. Ellen skladbu Caravan použil už ve filmu Alice. Objevuje se i v celé řadě dalších snímků, třeba ve filmu Whiplash, Damiena Chazella nebo v Dannyho parťácích Stevena Soderberga. My si ji pustíme ve verzi z filmu Sladký ničema v podání Bunnyho Berigena a jeho orchestru.

Hlavní roli ve filmu Celebrity si zahrál Kenneth Branagh, který svou proměnu do postavy podobné Elenovi popsal takto. Stačilo dívat se na jeho filmy, trochu se přihrbit, trochu změnit hlas a naučit se mávat rukama, což mě jako dítě odnaučovali, smál se Branagh při uvedení filmu Celebrity na Benátském festivalu. Nejvíce mi ale pomohly skvělé dialogy, jaké píše jen Ellen. Umět rozesmát není snadné, proto pro mě byla spolupráce s ním i poučná, dodává Branagh. Spolu s ním můžeme ve filmu vidět i další neúplně Ellenovské tváře, třeba Leonarda DiCapria nebo Melanie Griffith. Poslední ukázka dnešní klapky bude patřit jedné z nejznámějších černošských jazzových zpěvaček Billie Holiday. Zpěvačka, které se přezdívalo Lady Day, měla pohnutý osud, nezaměnitelný hlas a frázování ovlivněné jazzovými instrumentalisty. Ještě než zaspívá píseň Did I Remember, popřeji vám, milí posluchači, příjemný zbytek dne a těším se na slyšenou u třetího dílu klapky s hudbou z filmu Woodyho Ellena. Od vltavského mikrofonu se s vámi loučí Kristýna Šrámková.

0: Píseň Did I Remember dospívala Billie Holiday. Hlas této americké zpěvačky se i přes její krátký život stihl stát jedním ze zásadních ve vývoji jazzu. Společně se Sarou Vaughan a Ella Fitzgerald je považována za jednu z největších jazzových zpěvaček všech dob. Dnešní klapka je u konce, pořad připravila Kristýna Šrámková.
1: Povídka.
0: Na Vltavě tento týden posloucháme výběr z povídek francouzského kabaretiéra a spisovatele, mistra absurdních nápadů a stručného úsporného stylu, kterým je Alphonse Allais. Dnes uslyšíme celkem tři povídky, které přeložila Libuše Konůbková. Účinkují Boris Rezner a Miroslav Středa, které režijně vedl Dimitrij Dudík. Příjemný poslech.

0: Templáři.
1: To byl přece typ. Trochu drsná nátura, ale sekáč. Viděl jsem ho snad 20krát, jak pouhým sevřením kobily mezi stehny zarazil na fleku celou velikou švadronu. Tenkrát byl brigadýrem. Ve službě trochu ostrej, ale na vycházce báječný chlapík. Jak on se to jen k čertu jmenoval. Takové zatracené alsaské jméno. A ne si vzpomenout. Nějak jako Wurz nebo Schwarz. Ano! To je ono, Schwarz. Ostatně najméně vůbec nezáleží. Pocházel z Nevbrisachu. Ne přímo z Nevbrisachu, ale od někud z okolí. To byl typ, ten Schwarz. Jednou takhle v neděli ráno, byli jsme posádkou v Oranu, mi Schwarz povídá, tak co dneska podnikneme? A já na to, co budeš chtít, můj milý Schwarzi. A tak jsme se shodli, že si vyjedeme na moře. Najmeme si loď. Opřete se do vesel, hoši. A už jsme byli na širém moři. Počasí bylo krásné, trochu větrno, ale skvostný den. Letěli jsme jako šipka, celý šťastní, že vidíme, jak nám africké pobřeží mizí za obzorem. Na palubě člověku tráví, zvlášť když se vesluje. Hrome, to byla svačinka. Vzpomínám si zejména na jistou šunku, oblosti sladce smyslné, kterou jsme obrali, až to bylo nechutné. A nevšimli jsme si, že brýza zatím ožila, že nám moře začínalo klepat na korbu s nepokojivým způsobem. Hrome, povídá Schwarz, měli bychom... Počkejte, ne. Nejmenoval se Schwarz, měl delší jméno, tak nějak jako Schwarzbach. Zůstaňme u Schwarzbacha. Tak ten Schwarzbach mi povídá, chlapče, aby jsme mysleli na Navrátila. Já se ti vykašlu na Navrátila. Vítr se už měnil v bouři. Plachtu nám urval závan vichřice. Jedno veslo nás zrádně opustilo urvánu vlnou. A tak jsme byli vydáni na pospas živlům. Řítili jsme se zatracenou rychlostí a za hrozného houpání na širé moře. Připraveni už na vše, svlékli jsme kabáty a zuli boty. Noc se snášela a uragán řádil. O, jaká myšlenka nás to přiměla vydat se obdivovat tvůj azur, ty zrádné středozemní moře. Pak nastala úplná tma. Nebylo daleko do půlnoci. Najednou strašlivý náraz. Narazili jsme na pevninu. Kde jsme to byli? Schwarzbach. Nebo spíše Schwarzbacher. Ano, teď si vzpomínám, byl to Schwarzbacher. Tak jak říkám, Schwarzbacher, který měl zeměpis v malíčku, Alsasani jsou totiž náramně vzdělaní, mi povídá, tak jsme na Rodu, Milánku. Jen tak mezi námi, co pak bych čertu státní správa nemohla postavit místopisné cedule na všech ostrovech Středozemního moře, protože čert, aby se v nich vyznal, když tam není doma. Tma byla jako ve sklepě. Promočení jako herinci jsme šplhali po skalách na útesech. Na obzoru nikde jediné světélko. Bylo to veselé. Zítřejší ranní nástup zmeškáme, povídám, jen tak, abych něco řekl. A večerní taky, odpověděl Schwarzbacher chmurně. A tak jsme se pustili přes hubené kručinky a pichlavý janovec. Šli jsme, ale nevěděli kam, jenom abychom se zahřáli. Hele, vykřikne najednou Schwarzbacher, vidím světlo, koukej tamhle. Podívám se, kam ukazoval Schwarzbacherův prst a opravdu. V dálce, velmi daleko se třpitilo světlo. Úbohé světelko. Nebylo to obyčejné světlo z domu. Nebyl to oheň ve vesnici, ne. Bylo to podivné světlo. Přidali jsme povzbuzení do kroku. Konečně jsme dorazili. Na skalách se tyčil velkolepě vyhlížející vysoký kamenný hrad. V němž, jak se zdálo, netrávili čas v pouhých radovánkách. Jedna z věží zámku sloužila za kapli A zář, kterou jsme spozorovali, bylo posvátné osvětlení, které pronikalo vysokými gotickými okny. Dolehl k nám zpěv. Vážný mužský zpěv. Zpěv, z kterého člověka zamrzilo v zádech. Vejděme, povídá Schwarzbacher rozhodně.
0: Kudy?
1: Aha, máš pravdu. Hledejme východ. Schwarzbacher řekl hledejme východ, ale chtěl říct si hledejme vchod. Ostatně, poněvadž je to totéž, nepokládal jsem za nutné upozorňovat ho na jeho omyl z hlediska relativity, protože ten omyl zřejmě způsobila jen zima. Bylo tam plno vchodů, ale všechny zavřené a nikde žádný zvonek. Což je totéž, jako by tam nebyl žádný. Nakonec, jak jsme tak obcházeli kolem hradu, jsme objevili nižší místo v hradbě a tam jsme přelezli. Teď, povídá Schwarzbachermann. Ano, teď to mám konečně přesně, jmenoval se Schwarzbachermann. Teď hledejme kuchyni. Ale v té budově snad vůbec kuchyně nebyla. Protože se k našim nozdrám odnikud nenesla vůně pečeně. A tak jsme procházeli nekonečnými a spletitými chodbami, aniž líbezná vůně, byť sebe slaběji, polechtala naše nozdry. Spíš sem tam nějaký netopír polechtal naše tváře svou jemnou kožešinkou. V jednom zákrutu chodby nás zpěvy, které jsme slyšeli z dálky, náhle udeřily do uší. Jako by to bylo za rohem. Ocitli jsme se v prostorné místnosti spojené zřejmě s kaplí. Už vím, kde jsme, povídá Schwarzbachermann. Vlastně ne, Schwarzbachermann Teufel, teď jsem si konečně přesně vzpomněl. Jsme na hradě templářů. Ještě to ani nedořekl a obrovská železná brána se rozletěla do kořán sama od sebe. Zalilo nás světlo. Klečelo tam na kolenou několik set mužů vysoké postavy, v železném brnění, s přílbou na hlavě. Za dlouho trvajícího řinčení a skřípání železa všichni povstali, otočili se a spatřili nás. Pak všichni jediným pohybem vytasili meč a vykročili proti nám s napřeženým ostřím. Jak rád bych byl v té chvíli býval někde jinde. Ale Schwarzbachermann Teufel se vůbec neznepokojil. Byl to sekáč. Vyhrnul si rukávy, zaujal obranný postoj a zvolal mocným hlasem. Jakože je Bůh nade mnou, páni templáři. A kdyby vás bylo 100 000, jakože se jmenuju Dirán.
0: Ach, teď si vzpomíná, jmenoval se Dirán.
1: Jeho otec byl krejčím v pasi. Ano, ano, Dirán, to je ono. Zatracený Dirán, to byl sekáč.

0: Probdělá noc rudého husara.
1: Vždy jsem se tázal sám sebe, proč jsou noci, které člověk tráví mimo postel, nazývány bílé. Já jsem právě jednu takovou prožil a připadala mi spíše zelená. Když jsem se ráno vracel, nebránilo to mému domovníkovi, aby mě nepozdravil s pitomým výrazem, který značí: ho, veselý panáčku, máš ty ale zlaté časy. A přesto, ale nepředbíhejme. Musím říci, že jsem byl již delší dobu zamilován. Zamilován, však víte, ne zrovna k smrti, ale poněkud lapen, což o to. Byla to velice milá blondýnka, na čele plno kadeří. Když jsem šel kolem, stála vždycky u okna. Procházeje se sem a tam, jsem se nakonec domníval, že mě poznává, a maličko jsem se usmál. A dokonce jsem si představoval, víte, jaké představy si člověk vybavuje, že se na mne usmála také. Byl to omyl. Od jisté doby to mám potvrzeno, ale na neštěstí příliš pozdě. Řekl jsem si, jednou se za ní musím vypravit. Zatím jsem se šikovně vyptával a tvářil se jako by nic. Je vdaná za nepříliš přívětivého pána, jak to vypadá, ředitele důležité továrny na těžké lovecké kulovnice. Ten nepohodlný pán odchází každý večer do svého klubu kolem 8 hodiny a vrací se až hodně pozdě v noci. Dobrá, řekl jsem si, právě tohle potřebuji. Bylo to, myslím, třetí čtvrtek v Masopustu. Při té slavné příležitosti jsem byl pozván na plesk přátelům. No, maškarní, samozřejmě. Že mám velkou obrazotvornost, to se o mě ví. Všichni přátelé mi také říkali, snaž se vymyslet směšný kostým. A já se hned ráno převlékl za rudého monackého husara. No, namítnete, že v Monaku nejsou rudí husaři, dokonce, že vůbec neexistují, a pakliže jsou, bývají obvykle v civilu. No, vím to zrovna tak dobře jako vy. Ale copak nelze všechny nepřesnosti omluvit fantazií? Když jsem se tak prohlížel v zrcadle své skříně, mám zrcadlovou skříň, řekl jsem si, no ne, tohle je skutečná příležitost, abych šel navštívit svou malou blondýnku. Rudému husarovi, který tak pěkně vypadá, nedokáže nic odepřít. Mezi námi fakt je, že mi ten kostým ohromně slušel. Přinejmenším mi neseděl špatně. Poobědvám záhy. Dobrý, vydatný oběd, abych získal sílu, zalévám ušlechtilými víny, abych si dodal drzosti. Zapnu si přeskový pás, protože jsem měl šavli jako opravdickou, a hle, jsem přichystán k útoku. Když jsem přišel k obydlí své zbožňované, spatřil jsem odcházet manžela. Výborně to vypadá dobře. Nechávám ho, aby se vzdálil, a potichu stoupám po schodech kvůli ostruhám, na které nejsem zvyklý a které jsou u rudých husarů poněkud dlouhé. Tahám za packu ubohé srnky, která zastupuje šňůrku ke zvonku. Za dveřmi je slyšet drobné krůčky. Dveře se otevírají. Je to ona. Má malá blondýnka. Říkám jí, když se to tak vezme, co jsem jí to jen mohl říci? Protože, víte, v takových chvílích vyslovíte, co vám přijde na mysl, a za 5 minut na to byste byli v pěkných rozpacích, kdybyste to měli opakovat. Ale přesně si vzpomínám, že mi zuřivě odpověděla. Pane, jste blázen, můj muž se vrátí. Počkejte, slyším ho. A bác, zabouchla mi dveře před nosem. Skutečně, Někdo stoupal po schodišti těžkým krokem. Hrozným krokem nelítostného manžela. Ať jsem byl, jak chtěl rudý husar, přiznávám, že jsem dostal trému. Řeknete mi, že existoval zcela prostý způsob, jak z té situace vyváznout. Sejít po schodišti a docela hloupě odejít. Ale jak na to velice dobře upozornil jeden anglický filozof, nejjednodušší myšlenky nás napadají vždycky až naposled. Vzpomněl jsem si na vše, jen ne na to, abych odešel. Jednu chvíli mě napadlo tasit meč a neochvějně očekávat manžela. Jenže to by bylo absurdní a kompromitující. A muž se stále blížil. Náhle zahlédnu malé dveře, které jsem předtím nepozoroval, protože byly pomalovány jako ostatek chodby, jako imitace mramoru. Ale jakého divného mramoru. Skutečný masopustní mramor. V takových chvílích ale nelze člověku marnit čas nicotnou estetikou. Otevřu dveře a vrhnu se zběsile dovnitř, aniž se táži, kam že to vstupuji. Bylo na čase. Manžel už byl nahoře na schodech. Slyším vrzání klíče v zámku, otevírání dveří, zavírání dveří, stejných nepochybně. A konečně mohu vydechnout. Teprve teď pomýšlím na to, že bych si měl prohlédnout místnost, která mi poskytla útočiště. Sázím se s vámi o tisícovku, že neuhodnete, na jakém místě jsem byl vecpán. Usmíváte se. No, takže jste tedy uhodli. No dobrá, ano, bylo to tam, nebo spíš zde. Potichoučku, bez hluku, zvedám petlici a strkám do dveří. Kladu odpor. Strkám poněkud silněji. Dále kladu odpor. Tlačím velice silně, s nadlidskou silou. Dveře stále kladou odpor, jako dveře, které mají vážné důvody, aby se neotevřely. Říkám si, dřevo zřejmě nabubnalo vlhkem. Vzepřu se zády. Zbytečná námaha. Rozhodně je to dobrá truhlářská práce. Napadá mě pekelná myšlenka. Jestli mě snad manžel nespatřil ze zdola, neuhádl mé zločinné plány a nezamkl mě tu zvenčí. Jaká to situace pro rudého husara? V masopustní čtvrtek a na bále mě očekávají. Ne, to není možné. Odmítám tu ponurou myšlenku. A přece zůstávají dveře nehybné jako skála. Unaven válčením usedám. Ještě štěstí, že se člověk na takových místech může posadit. A čekám. Zatraceně. Někdo mě přece vysvobodit musí. Nikdo s příchodem nespěchá. Dokonce nepřichází vůbec. Co v tom domě jedí? Nepochybně kdoulové cukroví. Z ulice stoupá k mým uším radostný rámus trumpet, loveckých rohů, polnic a pak hrůza hodiny bijí čtvrt, půl, celou. A očekávané vysvobození nepřichází. Přece se dnes všichni ti lidé nenacpali živočišným uhlím. Příště, než se vydám do tohoto domu, pošlu každému nájemníkovi meloun. Čas od času s dojemným zoufalstvím vstávám a sbírám veškeré síly. Strkám do dveří. Strkám! Strkám! A pevné dveře jsou pevné dveře. Konečně vyčerpán se vzdávám zápasu. Špice šavle mě tlačí do žeber. Věším ji na závoru a usínám. Špatný spánek, rušený zlými sny. Hluk na ulici pomalu ustal, je slyšet jen lovecký roh, stále vytrubující v dálce. Pak jde lovecký roh spát, jako všichni. Probouzím se, už svítá. Mnu si oči a vzpomínám na vše. Má krev rudého husara vře. Zlostně sundávám svou šavli a přitahuji ji k sobě. Zbytek se vám neodvažuji říci. Jaký jsem byl pitomec? Trojnásobný pitomec. Stonásobný idiot. Tisícinásobný kretén. Celou noc jsem strávil strkáním do dveří a... A oni se otevírali dovnitř.

0: Příhoda z obležené Paříže.
1: Kdo si hovořil o ležení ve vaně? Předposlední slovo probudilo našeho výtečného přítele majora Heitnera, který až dosud podřimoval.
2: Ach, ano,
1: zvolal.
2: Obležení Paříže, velice zajímavé. Obležení Paříže v 70. že ano? Velice dobře si vzpomínám, ačkoliv jsem v té době byl pramalý pán.
1: Pokračuj, řekl jeden z nás. Opláchni si trochu obličej studenou vodou a vyprávěj nám, jak to bylo za obležení Paříže. My si zatím budeme hledět svého a nebudeme si tě všímat. Major Heitner uposlechl.
0: Když vypukla francouzsko-německá válka, měl jsem pěknou 7 nebo 8 letou potvůrku. Jeden z našich přátel z Ceylonu právě poslal naší rodině malého, úplně mladého slona. Pomilování hodné sluňátko.
1: Živé?
0: Jako vy nebo já. A inteligentní, prohnané, mazané všemi mastmi. Ach, roztomilý tvoreček. Moje rodina bydlela v 6. poschodí domu na náměstí Observatoře. Vidíte ho tamhle?
1: No, jako na dlani.
0: Šli jsme převzít malého tlustokošce na Lyonské nádraží a přivedli si ho domů. Zdálo se, že ho pohled na 6. poschodí velmi udivil. Na Ceylonu nemají poschodí, anebo mají-li, jsou to poschodí tak bezvýznamná, že nestojí za to o nich hovořit. Ale přesto těch 6 pater zdolal. A hbitěji, než by se dalo čekat od slona nedávno vyloděného.
1: Pro slona není nic nemožné, má-li pevnou vůli.
0: Náš byt byl skromný, klidný, počestný a byl opatřen rozsáhlým balkónem, který se sám o sobě vyrovnal mnoha slavným a přepichovým terasám. Náš nový host se ihned přizpůsobil evropské civilizaci. Zpočátku zažil samozřejmě vícero zklamání. Jednou ten mladý nerozvážlivec uprchl po střechách a chtěl přejít po zamřížovaném stropním okně, které krylo místnost za krámem jednoho kavárníka. Tabulky takovému to neočekávanému zatížení neodolali, mříž, jak by smet, a náš mladý přítel se probořil do škopku. V němž byly oplachovány talířky, sklenky, hrníčky a dokonce i šálky. Vyvázl z toho s několika pohmožděninami a navrátil se domů celý rozpačitý. Od té chvíle začal být k výletům po střechách mimořádně podezíravý. Obzvláště v deštivých dnech byl směšný. Namoklý zinek balkónu odrážel předměty, které ve své naivitě považoval za věci na něm. Zinek a břidlice mu připadaly jako sklo a za veškeré zlato světa by se byl nedal přimět k sebemenší vycházce. Chuděrka malý.
1: Osuš si oči, majore.
0: Pak nadešlo obsazení.
1: A jeho hrůzy.
0: A jeho hrůzy. Živit našeho slona se prodražovalo. Naproti tomu sousedé vážně hovořili o tom, na jaký způsob by se dalo zpracovat jeho maso. V nejhorším případě by byli moji rodiče k té oběti svolili, ale já jsem se chudák při pouhém pomyšlení na vraždu svého asijského přítele dal do breku jako želva.
1: Asiatic friend.
0: Asiatic friend. A tu byla vymyšlena výmluva. Známe jednoho velmi hodného muže, velice talentovaného sochaře, hrdého umělce, důstojného jako málo kdo. Sochař měl ohromný ateliér, ležící v pustých končinách pěkně z dohledu. Rychle se mu napsalo a on i hned přijel.
1: Přijel.
2: Přijel.
0: Přijel, přijel. Ach, mí úvozí přátelé, kdybyste bývali spatřili toho hrdého sochaře, důstojného jako málo kdo. Byl stínem sebe sama, stínem svého stínu. Tohle byl bez pochyby člověk, který už měsíc, po celý dlouhý měsíc,
1: nic nejedl. Za takových okolností je měsíc v skutku nezávidění hodný.
0: Byl oděn, vzpomínám si, jako by to bylo dnes, v široký havelok, vlající ve větru jako prádlo, když se suší na venkově v zahradě na šňůrách. Hlavu měl, abych se vyhnul podezřívání, ale tělo bylo zcela určitě nepřítomné, opotřebované vysílením z hladu. Naši mají dobré srdce. Chcete něco pojíst? Ne, děkuji. Vůbec nic. Právě jsem snědl skopovou kýtu obloženou půl kilem fazolek. Malou sklenku madejry se sušenkou. Ne, děkuji. Vůbec nic. Jak jsem již poznamenal, byla to hrdá povaha. Vyložili jsme mu oči jde odvést slona a uchovat ho v jednom koutě svého ateliéru tam na jihu, dokud nebude francouzská země zbavena svých uchvatitelů. Přijal. Loučení bylo srdcervoucí. Zkrátím to. Usadil jsem se na balkóně, abych dojatým okem vrhl poslední pohled na přítele, který mě opouštěl.
1: Osuš si oči, majore.
0: Jenže... Ach, sestupování po schodech trvalo nějak dlouho. Ale co dělají? Konečně jsem spatřil vycházet sochaře postranními vrátky. Ale samotného? Kde zůstalo zvíře? Co s ním provedl? Pospíšil jsem si. Vyděšeným pohledem jsem zkoumal schodiště. Nic. A pochopil jsem vše.
1: No tak mluv přece!
0: Donucen hladem, hrdý a důstojný umělec pozřel slona na schodišti.

0: Díky svému originálnímu smyslu pro humor se Alphonse Allais dostal až mezi autory proslulé antologie černého humoru, kterou sestavil André Breton. A humorem nešetřil ani ve třech drobných textech Templáři, Probdělá noc rudého husara a Příhoda z obležené Paříže, které v překladu Libuše Konůbkové pro rozhlas načetli Boris Rezner a Miroslav Středa, které režijně vedl Dimitrij Dudík. Alphonse Allais je autorem povídek tohoto týdne. Byl to nesmírně plodný autor. Za 30 let tvorby napsal stovky anekdot, čert, povídek, skečů, grotesek, románů a dalších textů. Začínal ve 20 jako novinář a brzy se stal šéfredaktorem časopisu Le Chat Noir, který publikoval tvorbu autorů spjatých se stejnojmenným kabaretem. Byl jedním z vůdčích představitelů takzvané montmartské bohémy a členem spolku hydropatů, to jest odpůrců pití vody. Jeho tvorbu si na Vltavě nalaďte opět zítra ve 13.30.
1: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
2: Avšak kde se pod hladinou?
1: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
2: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
1: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
2: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Země živitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Šebestián. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu. Do Česka zítra dorazí další velmi silné bouřky. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v pátek v 16 hodin odpoledne. 16 lidí nepřežilo noční ruský raketový útok na Kyjev a okolí. Přes 40 dalších je zraněných. Ruské střely a drony poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Ukrajina žádá zahraniční partnery o pomoc s posílením protivzdušné obrany. Estonci si dnes připomínají 35. výročí obnovení nezávislosti. Od hroutícího se Sovětského svazu se odtrhli 20. srpna 1991, přibližně půl roku po Litvě. O den později Estonsko následoval i poslední z trojice pobaltských států, Lotyšsko. V Tallinnu se při dnešních oslavách plánuje třeba slavnostní vztyčení estonské vlajky, projevy politiků, bohoslužba nebo koncert. V hlavním městě se také setkají předsedové parlamentů Estonska, Lotyšska i Litvy. A počasí bude skoro jasno až polojasno, místy se objeví přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer čekáme postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti s četnějším deštěm, přeháňkami a místy i silnými bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 18. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Fifeli. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
4: Na konci světa.
3: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
4: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
3: Program a vstupenky na fifeli.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Dozněla píseň Kurta Ellinga z alba Dedicated to You, za kterou v roce 2009 získal svoji první sošku Grammy. 14 hodin, 7 minut s vámi odpolední Vltava už s 20. srpnovým datem. David Hamr vám přeje od mikrofonu příjemné odpoledne, plné kultury, kterou hledáme všude tam, kde se děje. A je-li to v městském prostoru, na venkově nebo třeba v cizině, je v zásadě jedno, protože kultura a umění má různé podoby. Již také budeme v prázdninovém vysílání Vltavy věnovat i odpolední pozornost. A podíváme se mimo jiné na festival Banát, který včera začal v rumunské vesničce Aibenthal. Z Česka byl na jih Rumunska vypraven vlak a pro účastníky kulturního zájezdu je připraven hudební, debatní nebo výletní program. Přímo na místě je naše kolegyně Lenka Novotná, která se s námi živě spojí. Zamíříme i do Ústeckého kraje, který má svůj vlastní filmový festival, nese tajemnou zkratku Fifely a koná se v Litoměřicích a pochopitelně se budeme pohybovat i po pražském městském prostoru se seriálem, který mapuje sochařské umění. Hezké odpoledne.

0: třetí část smyčcového kvartetu číslo 1 Sergeje Tanějeva v podání Vihanova kvarteta právě dozněla 12 minut po 14. hodině. A jak jsme avizovali, milí posluchači, míříme do Ústeckého kraje, konkrétně do Litoměřic, jak by litoměřičané řekli, do Liťáku, protože před námi nový ročník festivalu Fifeli, tedy filmového festivalu Litoměřice, před námi láká na Coming of Age, apokalypsu i filmové podzemí. Už 26. ročník akce začne příští týden v pátek. My tak trochu s předstihem budeme konkrétní. Ve studiu se mnou jsou totiž festivaloví dramaturgové Lukáš Janičík a Alan Cís. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak nejdřív k tomu Liťáku. Oba dva jste se zasmáli. Chápu to, že jste rodáky.
1: Já jsem rodák.
0: Rodáky z Liťáku.
1: Alan je náplava.
2: Já jsem klasická pražská náplava, ale už jsem se tam velice oblíbil, takže tam jezdím dokonce i mimo festival a mám to tam moc rád. A je to fakt hezký město. Jak říkají rodáci, to nejhezčí.
0: Souhlasím. Navíc teď dokážeme už rozklíčovat tedy Fifeli, filmový festival Litoměřice. Oba dva jste se vyznali z lásky k městu, ať už z perspektivy náplavy nebo rodáka. Čím se vlastně liší Fifeli od dalších českých filmových festivalů, jako jsou například Letní filmová škola v Uherském Hradišti nebo třeba Plzeňské finále?
1: Tak zrovna té letní filmové škole si myslím, že jsme trošku, co se týče jako nějakého zaměření dramaturgického, nejblíž, ale vlastně s tím rozdílem, že oproti LFŠ jsme třeba tak 20krát menší, což si zároveň jakoby všichni myslíme, včetně diváků, že je vlastně naše jako největší přednost, že to je vlastně jako takový jako intimnější festival, jako skromnějšího charakteru. Takže v kinosále se nečekají řady, nejsou tam prostě nějaký dlouhatánský rezervace a člověk prostě přijde a má to pohodlí toho, že prostě vidí jako kvalitní film, ale zároveň tím, že jsme malí, tak ale neslevujeme na kvalitě dramaturgie, takže máme přesto vysoké ambice. A náš teda festival je tematickou přehlídkou, to znamená, že nejsme soutěžní festival, jsme festival, který každý rok má nějaký téma a podle toho vlastně vybíráme filmy. Letos je to Na konci světa.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, pánové, protože řekne-li se konec světa, tak to umožňuje různé interpretace a různé představy. Konec světa v časové perspektivě je vize neradostná. Na druhou stranu být na konci světa, někdy ve společnosti příjemných lidí, může být o prázdninách docela fajn, tak jak jste to mysleli?
1: Vlastně přesně takhle. Chtěli jsme si vlastně s tím trošku hrát, aby to nebylo vlastně jenom nějakým způsobem apokalyptický to, co to v lidech vyvolává, ale vlastně je to spíš, má to sobě ty dvě roviny toho, že to je vlastně ta apokalyptická, případně jakoby geopolitická hrozba, která vlastně nás obklopuje teď v tuhle chvíli a vlastně tím je i trošku jako aktuální, to, co jako všichni cítíme, že je to takový napjatý vlastně v té společnosti, ale zároveň vlastně konec světa může být i jako ryze osobní, jako když se třeba člověkovi ztratí pes, což v jednom filmu se jakoby vlastně referencuje a popřípadě vlastně i ten odkaz v tom názvu na tu cestu na konec světa je vlastně něco, co člověk jde vlastně vyhledávat vlastně nějakou vnitřní otázku a transformaci případně dojít.
2: Já jsem třeba letos právě na jeden z těch konců světa došel a bylo to velmi, velmi příjemný. Vlastně to je to, co jsem nějak stvárnil ve Znělce festivalu, kterou jsme si udělali na letošní rok. Došel jsem na místo, které se jmenuje Finisterra, což v překladu je právě konec země nebo konec světa, což je jakoby takové poutní místo, které pokračuje po tom, co člověk dojde do Santiago de Compostela. Takže já jsem měl letos takovýhle jako spirituální zážitek, který vlastně i souvisí s festivalem v tom smyslu, že vlastně jakoby místně ten konec světa je i dosažitelný a může být i velice příjemný.
0: Takže mnohovrstevnatost a mnohovýznamovost, tak jak to máme rádi na těch kulturních akcích. Pojďme k tomu programu konkrétně. Je sestaven z novinek a taky zároveň tvoří jej léty prověřené tituly. Novinkou zahajujete. Proč jste tedy k slavnostnímu úvodu vybrali snímek Milovník, ne Bojovník?
2: Tak my obecně sledujeme samozřejmě tvorbu aktuální a z letošního vlastně přehledu, který se nějak vykrystalizoval na filmovém festivalu v Karlových Varech, tak nás hodně zaujaly vlastně dvě novinky. Jedna je právě to Milovník ne bojovník od Martiny Buchylové, který vyhrál vedlejší sekci Proximu. a vždycky se snažíme přivést vlastně jakoby ty filmy v předpremiérách, což se nám vlastně letos podařilo s tímto filmem jako zahajovacím a s filmem Vyvolený od Tomáše Mělníka jako zakončovacím. A vlastně oba ty filmy jsou prostě tak jakoby feel good, svěží prostě díla, že jakoby člověku srdce zaplesá, že pořád se vlastně přichází s těma prostředkama a s odvahou, která prostě se, kterou my máme rádi, takže jich ten přinést našim divákům.
0: Na druhou stranu, Apokalypsa, ta není úplně feel good film, i když je to klasika, dodnes nezestárla. Jak budete s tímhle snímkem pracovat na projekci?
1: Jo, já možná ještě taky doplním, že vlastně obecně hledáme filmy, co nejsou v distribuci, takže právě týká se to těch zmiňovaných předpremiér, co teprve do distribuce půjdou, ale i snímků vlastně klasických, co už vlastně jako byly v kinech dávno, ale vlastně třeba mladší diváci je neměli šanci vidět. A vlastně třeba u té Apokalypsy jsme vlastně ještě zařadili vlastně doprovodný dokument Srdce temnoty, který vlastně tomu dává jakoby náležitý kontext, protože vlastně ten film samotný vznikal taky tak trošku apokalypticky. Takže to máme jako takový dvouprogram. A pak samozřejmě máme ale spoustu jako jiných filmů, které nejsou takhle, řekněme, jako drásavý, proto se to vždycky snažíme nějak vybalancovat, i co se týče třeba žánrů. Máme tam hodně dokumentární tvorby, případně animovaný.
2: Nějaký absurdní komedie tam máme, to je velice oblíbený můj žánr bizarních filmů. Možná můžu jich pár zmínit.
1: Určitě.
2: Například film Kde je ta ředitel od Larse Ufona Triera, jak se on sám tituluje, nebo film Revizoři maďarský Nibroda Antala, nebo film Wrong od Quentin Dupier, což je takový francouzský
0: mistr. Ten programový výčet by byl jistě početnější a konec konců nechme jej nezodpovězen třeba proto, aby vybudil zvědavost. Jednu úplně závěrem zvědavou otázku a prosím už jen stručně, mi prosím ještě objasněte. Co znamená projekt Kino utajeno? Připomeňte, o co jde, už jen kratičce, prosím.
1: Kino utajeno je projekt, který mísí filmovou projekci s divadelním představením na místě, které není běžně přístupné, a filmem, který není předem anoncován, je to překvapení. Takže divák přijde do, v našem případě, uzavřeného tunelu a tam vlastně se setká s divadlem, který mu dá už jakoby trošku náznak toho, co ho bude čekat v té filmové projekci.
0: Tolik tedy drobná ochutnávka z festivalu, jehož 26. ročník začíná už příští týden v pátek. Pánové Lukáš Janičík a Alan Cís vás zvali k návštěvě Litoměřic. Děkujeme.
1: Děkujeme, těšíme se na vás.
2: Děkujeme, doražte.

0: 25 minut po 14. hodině rozpíval Petr Lipa a my vás zveme do poměrně monumentálního prostoru, složeného z mnoha částí, geometrických i konkrétních. Mluvíme o instalaci Jana Zdvořáka, která vznikla letos v červnu pro Žižkovskou spojku. Jde o dílo série monumentálních objektů, které vznikají pro určité místo v krajině. Najdete ji na cyklotrase podél železniční tratě u ulice Příběnická na pražském Žižkově. Autorem díla je Jan Zdvořák a právě s ním tam přímo na místě pro vltavskou sérii o instalacích ve veřejném prostoru natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: Tady to je jako skvělý prostor. Ono je to vlastně střecha budovy staré. Mohl byste říct vlastně, jakým způsobem jste to začal rozvíjet, tu myšlenku, když jste na to místo přišel, tak jak jste o tom přemýšlel, co by se sem tak jako nejlépe hodil?
2: No to vlastně nebyl úplný začátek tahle věc, že to jsou nějaké věci, na kterých já už delší dobu pracuju a podle toho, jaký je ten prostor, tak podle toho je tam jakoby instaluju. Ta věc třeba nemá žádnou přesnou skicu, spíš to jako vzniká na místě, že ten můj způsob práce není, že to připravím, narýsuju a pak se to celý vyrobí, ale
1: někdo to dělá v počítači i nějaký sochaři, takže to vůbec
2: Ne, vůbec, navezu materiál a stavím tu věc na místě.
3: S Janem Zdvořákem stojíme pod jeho instalací, která se pyšně tyčí po celé délce střechy starého domu mezi železnicí a cyklostezkou na Žižkově. Je poskládaná z různých materiálů, které jednotí černý nátěr.
2: Je to převážně dřevo a z velké části je to jakoby nějaký odpadový materiál, co mám nazbíraný z různých jako recyklačních dvorů, anebo co se mi kde jako líbí.
1: Takže je tady třeba staré kolo, židle, kajak. Sáňky.
2: No, to jsou takový jako uměnovědní odkazy v té instalaci, která jakoby ten základ je, že to je taková konstruktivistická socha, že jo? Teď jsou tam doplněný tyhle ty různý srandy, jako tamhle, že jo, ta prolejzačka nebo stromy, sánky, jak jste říkala, no.
1: Toho materiálu je tady poměrně hodně a nabarvil jste vlastně všechno, nebo jestli jste to vůbec nabarvil, ale předpokládám, že ano, protože to má všechno jednotnou černou barvu.
2: Ano, ano. To je z toho důvodu, že vlastně ta instalace působí líp, když je monochromní, to vlastně jí to stáhne, že jo, a to trošku popře ten materiál. Že jo, tak vlastně si někdo může myslet, že to je kovový, nebo...
1: No, to já jsem si právě myslela, že to je kovový.
2: Ne.
1: Ono to tak působí.
2: No.
1: Ale ve prostřed máte, tam je takový jakoby předěl a je tam hodně té bílé.
2: To je polypropylenový motous a ty klece jsou karisítěz, které jsou vyvařený, takovýhle sendviče. Je to zase úplně jiná sucha, kterou jsem dělal, jenom jsem ten materiál použil tady do té, jako, aby to tam bylo.
3: Říká Jan Zdvořák, pro kterého je důležitá v jeho práci i hra a také odkazy na nejrůznější kulturní a společenská témata.
2: Tam ten strom je třeba odkaz na piktogram na jedovatých látkách, kde je ten strom s tou mrtvou rybou. Tak to je ten strom, ta koule s tím žebříkem, to je pomník takovým těm escapeionalistům, takový lidi, co si myslí, že zdrhnou z planety a že jim tam bude líp, jako až to tady celý skončí. Kola jsou, to je odkaz na Alberta Hoffmana, když si strčil ten prst do té kyseliny, ale když tam strčil celou tu ruku, pak jel domů, že jo, na tom kole, pak je tam ten kajak, to je odkaz na Ai Weiwei, který nám tady v Národní galerii udělal ty uprchlíky, ty lidi, tak to je česká varianta, double kajak. No, sánky, to je sněží, že jo, to je kokain, židličky, no, tamhle je zase taková, jakoby to vpravo úplně z těch oken, to je zase odkaz na takový ty sochy v Arménii, brutalistní, který tam jakoby ve své době vznikaly. A takovýhle srandy tam jako jsou schované.
1: Takže odkazů a nějakých námětů je tam hodně.
2: Je to, a dohromady... jsou to taky joky a dohromady mě vždycky jde o celkovou tu formu té sochy a třeba tady ta vychází, že vlastně to je to slovo, nebo je to jakoby písmo. Ale není tam nic napsaného, je to vlastně abstrahované slovo, takže z toho slova zůstala jenom ta forma toho, že to je vlastně ten obdélník, jako když to je nějaký nápis.
3: Barevnost této soše dodávají zelené a oranžové napínací kurty.
2: Aby to nebyla kánuda, to jsou...
1: Trochu barvy do toho.
2: No, a jsou to nějaké linie, které zase jak se protínají tu samotnou černou konstrukci, je to takový prvek jako...
1: Jak jste na tom dlouho pracovali? Říkáte, že vlastně přivezete na místo ten materiál a pak to tady sestavujete podle toho, aby teda se vám to líbilo potom to finále, tak aby to vypadalo podle vašich představ. Tak za prvý, kdo vám pomáhá? Děláte to sám? Máte nějaké pomocníky? Jak dlouho třeba takovouhle věc realizujete?
2: No, pár dní byla příprava, co jsem dělal sám, bylo natírání toho materiálu a za týden a půl jsme to tady s dvěma klukama postavili.
1: Je to vlastně dočasná věc, která funguje třeba jakoby na nějakém místě, Tak potom co? Vy to sundáte a pak jakým způsobem s tím nakládáte třeba dál?
2: To je materiál, ten uskladním a pak z toho postavím něco jiného.
1: Takže pro vás je důležité i jakoby recyklovat ty věci, protože tady vlastně asi řada z toho jsou nějaké recyklované věci.
2: Je to tak, není to tak, že bych byl úplně tady poslej nějakou recyklací a záchranou planety. Tenhle ten recyklační důvod je otázka jako peněz, to samozřejmě to stojí strašně moc peněz ten materiál. Takže ano, recykluji, to všechno, jo, do toho spadám, ale ten důvod není záchrana planety, ten důvod je, že to je jenom je použitelný dál, to se rozebere a je to zase se z toho dá dělat něco jiného.
0: Výtvarník Jan Zdvořák o jehož soše s ním přímo na pražském Žižkově, kde je umístěna, povídala Zuzana Filipková. Sérii uzavře zítra ve stejném čase díl věnovaný interaktivní instalaci Variace od Richarda Loskota, kterou najdete na hlavním nádraží v Praze. Jestli půjdete za uměním do pražského veřejného prostoru nebo vyrazíte vlakem třeba do Rumunska, je pochopitelně věcí volby. Každopádně včera začal ve vesničce Eibenthal festival Banát a my se tam za okamžik vypravíme společně, ne tedy vlakem, ale prostřednictvím rozhlasového přenosu.

0: Vydejte se s námi poznávat umělecká řemesla.
1: Houslařství na Chebsku, podstávkové domy na Horní Lužnici nebo umění vitráže.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

Zvolna slábne vdáli, hukot magistrály, vonní louka květy pokrytá. Slunce praží do střech, doma dobrý postřeh, trošku toho bronzu nechytá. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

se metá mince, sbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pán Bulo si stírá v dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu slunko žlutém tričku.

stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem mlečen, ať jsem pyšně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipse, na ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. V očích světlo i tmu, v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

0: až ti jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zhasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Zvolna slávne vráli, hukot magistrály, poní louka květy pokrytá.
1: Na kolech, tak se jmenovala píseň, kterou zpíval Karel Plíhal, tedy píseň z alba Vzduchoprázdniny. Prázdniny každý tráví podle svého, někdo na kolech, někdo třeba vlakem odjíždí asi na nejodlehlejší český festival do české enklávy a zúčastní se legendární události i letos. Konec konců neopakovatelný výlet za českými krajany do Rumunska a Srbska, to je festival Banát. Začal už včera, koná se ve vesničce Ejbentál v rumunském Banátu a na místě v regionu obývaném českou menšinou je také naše kolegyně z Vltavy. Na vzdálenost zhruba 1000 kilometrů zdravím Lenku Novotnou.
2: Dobré odpoledne všem.
1: Dobré odpoledne, Lenko, je dobře, že se slyšíme i na takovou vzdálenost, kam si do pustiny, ať si to představím, byť s lehkým zpožděním. Tak nejprve tedy zahřívací otázka, kolik obyvatel vlastně jedna z 6 vesnic Banátu, která se už tradičně stává centrem festivalového dění, má?
3: Tak vzhledem k tomu špatnému spojení budu velmi heslovitá, velmi, velmi stručná. Obyvatel má tato vesnička 180. Ovšem, po příjezdu vlaku a po příjezdu všech účastníků je tady asi o 1500 obyvatel víc. Přičemž tím 16-vagónovým vlakem přijelo údajně asi 1000 lidí. Také přijeli lidé z okolí. Slyšíme se, Davide?
1: Slyšíme se přerývaně, ale já se pokusím zbytky tvého sdělení přeložit. Tuším, že přijelo asi 1000 lidí, jak jsi řekla, a zřejmě ještě nějací. Zkusme pokračovat. No, zdá se, že Banát je odlehlejší, alespoň datově, než jsme očekávali. Lenko, slyšíme se?
2: Určitě se slyšíme. Já budu možná rovnou věcná a řeknu, že tady vystoupili už kaplan Hrací skříň a festival včera večer zahájil dokonce také velvyslanec České republiky v Rumunsku Martin Krošarovská, který přišel přímo na to slavnostní zahájení. A také je tady program, který není jen hudební. Těch kapel jsou tady desítky.
1: Zkusme připomenout, jací muzikanti zde budou vystupovat a jaká je vlastně vůbec atmosféra ve vesničce, která více než 10x znásobila počet svých obyvatel. Co tomu vlastně místní říkají?
2: Atmosféra je velmi živá a příjemná. Všichni jsou k sobě velmi milí, nabízejí před svými domky různé výrobky a pochutiny. Tady z těch krajových specialit už jsem viděla speciální místní šopský salát. Jsou tady pečené ryby, dokonce višňovka, tu já nemůžu, před rozhlasovým vstupem samozřejmě. Pak je tady třeba stodola, ve které už trénuje cymbálová muzika pentla, která potom hraje do pozdních nočních hodin, dokonce dnes hrála údajně do 4, tak je pochopitelné, že potom dlouho dospává. Za to ale nabízí velice poutavý program. Dnes zve na nejbližší obrovský kopec všechny účastníky, kteří si na to troufnou a bude hrát při západu slunce po tom velkém horku. Ono je tady asi 35-36 stupňů, takže je také důvod se osvěžovat nejen divadly a hudbou. Dokonce tady dnes už bylo představení Anděl, což je velmi zajímavá věc, protože je to aktovka Václava Havla z roku 1968, původně pro rozhlas, jak možná mnozí vltavští posluchači vědí, ale toto bylo zpracování právě opravdu pro divadlo. Takový první přepis. Zajímalo by mě, co by na to býval, řekl Václav Havel.
1: To je dobrá zpráva a zdá se, že si popošla na signál i v odlehlém Banátu, takže jsme tě slyšeli mnohem lépe. O hudbě víme, co nehudebního, třeba i pro děti, je na festivale letos připraveno.
2: Jsou tady například právě malá divadla, malá divadelní scény, vystoupení pro děti, dílničky různé, výtvarné. Také je tady samozřejmě zdravotní koutek pro případ, že by se někomu při takovém velkém počtu lidí něco stalo. Je tady autorské čtení Evy Vychodilové a také děti na svém malém pódiu tady mohou zpívat a hrát, což už jsem také zahlédla, že se dělo. Takže tady se vlastně děje i to, že vznikají a objevují se noví muzikanti. Herečka Nela Boudová tady má speciální program týkající se osobního seberozvoje a každý rok po příjezdu všech těch lidí z vlaku tak se snaží je seznámit, tak vymyslela takový speed dating, je to taková humorná seznamka hromadná.
1: Já slyším v kulise nějaký radostný folklorní trilek. Kde se konkrétně teď nacházíš?
2: Já se nacházím momentálně v domě, domnívala jsem se, že s nejlepším signálem Banátu. A tady u místních obyvatel, kteří tady ještě kolem mě chodí, tady štěně nebo před chvílí chodilo, takže si dávám pozor, aby mi neokousalo sandály, abychom mohli pokračovat v dalších výpravách. Takže jsme v jednom z těch domků, které ubytovávají ty účastníky, případně novináři, například Radek Bartoníček, tady bude mít také debatu. Tady Martin Durazín také, to, o tom už jsme mluvili minulý týden, tak to bude zase odpolední, kterou společně tam vedeme. Pak už s ním například tady také vedli rozhovor, vedl kolega Pavel Petr z Radiožurnálu, který bude zase pro Liberec, pro Český rozhlas Liberec, tento rozhovor chystat na září. Těch programů je tady opravdu dost a nacházím se tady poblíž studny. Zajímavá informace, že vody je tady ještě dost, protože údajně byla krutá zima, ale loni touhle dobou už voda docházela, takže teď se místní radují, že vodu ještě mají, byť to sucho je velké i tady.
1: Je dobré slyšet, že jsi obklopena podněty a máš dostatek tekutin a toho přírodního zdroje. Už nám jen závěrem řekni z toho programu, který jsi načrtla, který zvolíš ty a kam se vlastně dnes večer chystáš, na co se těšíš?
2: No, já se dnes večer chystám někam, kde nebude hlučno. Jo, bude to zřejmě Lucie Redlová a také Bára Zmeková bude vystupovat. Ostatně ten hluk, který je tady opravdu velký, sama jsem kladla místním otázku, jak to snášejí, jestli se neradují po té, co odjedeme potom z festivalu. A bylo mi řečeno, že mají úžasného pana faráře, který v neděli všem kázal a doporučoval, aby byli velmi tolerantní, protože tento festival opravdu podporuje tu místní českou menšinu tím, že si tady prodávají svoje zboží, tím, že účastníci podporují festival finančně a tím, že spousta kapel tady hraje za velmi snížený honorář, tak opravdu ta podpora je velká, takže byly nabádáni i ty staré babičky, aby nezapomněli na to, že i oni jednou byli mladé.
1: Říká Lenka Novotná z festivalu Banát zhruba 200 let poté, co byl region osídlen v dobách Rakouska, Uherska českou menšinou. Festivalový vlak o 16 vagonech se vrací do Česka v neděli, tak přeji všem dobré počasí i tobě a pochopitelně intenzivní kulturní zážitky. Naslyšenou.
2: Děkujeme a vše točíme a sledujeme. Naschledanou.

0: Muzika Eterna, řízená Theodorem Kurencisem, hudba Žána Filipa Ramu a právě dozněla 48 minut po 14. hodině. Ještě chvilička, abychom se zastavili u knižního výběru. Konec konců každý čtvrtek nabízíme přehled knižních novinek. Literární i filmová monografie plus proza pro mládež. Tyto žánry vám tedy dnes nabídneme v rubrice věnované knižním novinkám. Svůj výběr nám představí opět publicista Jan Nejedlý, se kterým vedli rozhovor Naděžda Hávová a František Šedivý a začali literární historií, konkrétně monografií s názvem Český literární naturalismus. Zeptali se, jak byl tento umělecký směr u nás přijímán.
1: Asi jako v celé Evropě konce 19. století, to znamená rozporuplně. Pro své zdůrazňování negativních životních jevů byl naturalismus dost dlouho odmítán kritikou, ale zároveň přitahoval čtenáře i nakladatele. Zatímco pro kritiky byl naturalismus žumpou hnusu, často doprovázený přívlastky chorobný, patologický, přemrštěný či surový, dílo jeho duchovního otce Emila Zoli bylo u nás velmi rychle přeloženo a hojně čteno i diskutováno.
2: A jaké kořeny zapustil naturalismus přímo v české literatuře?
1: Poměrně hluboké. Editoři této kolektivní monografie, Dalibor Tureček a Jiří Pelán, konstatují, že česká reflexe evropského naturalismu byla okamžitá, spontánní a soustavná. Naturalismus se v naší literatuře udržel takřka 6 dekád, a to ačkoliv tu nevznikla žádná literární skupina nebo generace tohoto typu. Monografie připomíná nejen nejznámější tuzemské naturalisty, jako byli Šlejhar či Čapek Chod, ale i různé předchůdce, včetně Jana Nerudy, a nenápadné pokračovatele. Naturalismus dlouho dozníval třeba v díle Jaroslava Durycha nebo Jaroslava Havlíčka. A ještě dovětek, sekernická marxistická kritika 50. let pojmu naturalismus zneužívala ke kritice autorů, kteří se odchylovali od normy socialistického realismu. Nálepka škodlivého naturalismu posloužila třeba k zavržení Halasovy skladby Staré ženy nebo Kolářovy sbírky Dny v roce. Monografii Český literární naturalismus vydalo nakladatelství Host.
3: Další kniha, která je na stole před vámi, má název Magické světy fantazie. Je to taky monografie, o kom pojednává.
1: Ústřední postavou je tu japonský filmař, režisér a kreslíř Hayao Miyazaki, který se letos dožívá 85 let. Jde o legendu animovaného filmu. Za všechny jeho majstrštyky jmenujeme Oscarový snímek Cesta do fantazie. Autor monografie, americký filmový historik Nicholas Rapold, dokumentuje různorodé vlivy, které dílo oslavence formovaly. Nejvíce inspirace čerpal ze západní kultury, a to především z literatury pro děti a mládež. Od Žila Verna přes Heidi, Avatarku švýcarských hor, jak říká autor, až po Pipi dlouhou punčochu, kterou režisér považoval za bombu, která osvobodila mysl dětí, aby byly právě takové, jaké jsou. A právě na křižovatce západní kultury a japonské tradice vyrostla ta nejoriginálnější režisérova díla. Knihu přeložil Marek 14.
2: A magické světy fantazie a dětská mysl hrají důležitou roli také v poslední knižní novince. O jaký jde titul?
1: Jde o román německého spisovatele Karstna Hena nazvaný Zlatý psací stroj. Příběh určený mládeži se odehrává v knihovně, kde kdysi, cituji, bývalo rušno jako v úle, ale od dob internetu se tady už jenom usazoval prach. Knihy každým dnem zastarávají, až se jednou prostě rozpadnou a bude z nich hřbitov vědomostí, říká vypravěč. Malá protagonistka však v knihovně objeví zázračný psací stroj, který je schopný proměnit všechna napsaná slova ve skutečnost a tím přepsat už existující knihy i samotnou realitu. Psané slovo má obrovskou moc. Když ovládáš slova, ovládáš celý svět, předkládá autor dětskému čtenáři poměrně závažné téma. Román o síle literatury a magii slov přeložila Romana Hájková. Tuto i předchozí knižní novinku vydalo nakladatelství Dobrovský.
0: Český literární naturalismus, magické světy, fantazie a zlatý psací stroj. To jsou názvy knižních novinek, které ještě pro prázdninové čtení vybral a okomentoval publicista Jan Nejedlý.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, lidské podvědomí nebo zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos, počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru, řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal ale, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset prý ještě dořešit. Ve španělském městě Ceuta se asi 1200 migrantů přesunulo z pláže do dvou provizorních stanových táborů. Podle španělského deníku El País se tak stalo za dohledu tamní policie a zástupců nevládních organizací. Španělské úřady uvedly, že pláž vyklízejí z humanitárních důvodů, protože tam migranti spali na zemi a v nehygienických podmínkách. Země tento týden připravila celkem 4 dočasná ubytování pro část migrantů, kteří se do tohoto města na africkém pobřeží dostali nelegálně z Maroka. Výročí, která se pojí s první českou královnou Svatavou Polskou a s jejím manželem prvním českým králem Vratislavem II. Připomenou akce královské kolegiální kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Od Svataviny smrti 1. září uplyne 900 let. Vratislavova církevní korunovace se v Praze odehrála nejspíš před 940 lety. Vratislav i Svatava byli pohřbeni ve Vyšehradské bazilice. První královský pár připomene slavnost 22. srpna, poté 6. září, vzdělávací a duchovní program, kdy bude možné vidět i schránku s ostatky, které podle tradice patří Svatavě. Doplní je faksimile kodexu Vyšehradského. Počasí. Je polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Během odpoledne a večera bude oblačnosti přibývat. Srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě a východě ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 stupňů Celsia, na západě a severu Čech kolem 25. Na horách naměříme kolem 21 stupňů Celsia. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Jitka Šuranská a její trio, hudba Schubertová, Libor Šmuldas a jeho trio, anebo právě teď Anna Maria Jopek a Pat Mehýny na Vltavě.

Polská jazzová zpěvačka Anna Maria Jopek a Pat Metheny, hudba, která zní vltavským odpolednem po 15. hodině. Vltavské odpoledne, které nejen protože je čtvrtek, zasvěcujeme také literárním motivům, třeba odkazu Jane Austenové, a to dokonce hned dvakrát. Jednak se podíváme do libereckého divadla Františka Xavra Šaldy, přesněji řečeno pozveme na open air adaptaci právě textu a díla Jane Austenové. A zároveň vám nabídneme vltavský cyklus, který připravila Šárka Jančíková a je věnován

Czech Ensemble Barok, Louis Hauk, koncert pro houboj F-dur, tedy první část Františka Xavera Richtera, právě dozněla a my teď míříme do minulosti jinak než z hudební perspektivy. Bytí sice změnit nemůžeme, můžeme změnit způsob, jakým na minulost pohlížíme. Některé příběhy z dějin vystupují do popředí, jiné mizí, některé si

0: připomínáme jako součást identity a k jiným se vracíme s novými otázkami. Co tohle, tento postoj znamená pro školní dějepis a kde je hranice mezi vzděláváním a hodnotovou výchovou? O tom teď budeme mluvit s historikem Kamilem Činátlem z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který stojí za letní školou badatelské výuky, jejíž pedagogický kurz se dnes a zítra koná v pražském DOXu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Historik pracuje s prameny a taky jejich neúplností, rozpory a různými interpretacemi. Školní výuka tedy se často ovšem potřebuje orientovat na relativně jasný příběh. Není právě tohle jeden z největších problémů školního dějepisu? A kolik nejistoty vlastně může dobrý dějepis unést?
1: Tak poznávací nejistotu určitě zejména v dnešní informační době potřebujeme. Je důležité, aby naše školy opouštěli žáci, kteří si jsou schopni říct, že hned všemu nevěří, jsou schopni si klást nějaké otázky a dějepis nabízí pro takovouhle kompetenci dobrou příležitost, protože právě to napětí mezi nějakým příběhem na jedné straně a potom těmi prameny a jejich neúplností na straně druhé nabízí dobrou příležitost pro rozvoj kritického myšlení.
0: Proč může být někdy účinnější tedy opustit třeba nějaké velké příběhové schéma, nějaký velký národní příběh a začít u zdánlivě malého konkrétního příběhu? A co se vlastně na takovém příběhu, objevu může žák naučit? Něco jiného třeba, co mu velký výklad neumožní?
1: Ty velké příběhy určitě potřebujeme. Jsou důležité pro porozumění dějinám. Zároveň ale můžou být ideologické a můžou žáky manipulovat. A navíc jsou jim často vzdálené. Ty malé lokální dějiny jim můžou být bližší, protože tam je nějaká silná vazba na místo, třeba kde zrovna ta výuka probíhá, na nějakou konkrétní osobu. Ty malé dějiny také můžeme zkoumat intenzivně do detailu a je tak větší šance, že tam vznikne nějaký silnější vztah k historii, který je potom přenositelný vlastně i na ta velká historická témata.
0: Přestože se o historii a minulosti, zejména poučení, oni tak mluví jako o něčem, co se neopakuje, minulost neposkytuje taky jednoduché návody pro přítomnost, aktualizace je jistě zapotřebí. Jak vlastně historii využívat právě pro orientaci v současnosti?
1: Já rozhodně chci souhlasit s tím, že to klišé, že se dějiny opakují, je dnes vlastně spíš nebezpečné, že hodně zjednodušuje vztah lidí k historii a může vést i k nějakému fatalismu. Dějepis školní by měl nabízet nějakou širší škálu možností, jak aktualizovat to učivo, ta témata. Já bych pár zmínil, třeba nějaké přenositelné příklady lidského jednání v dějinách, třeba nějaké reakce na krizové situace, nebo některé dějiny, zejména ty starší, jsou hodně jiné než je naše současnost. A my právě skrze tu jinakost té vzdálené minulosti můžeme s dětmi promýšlet, v čem je naše současnost specifická. No a nakonec třeba, když se v dějepise hodně přemýšlí o příčinách a důsledcích událostí, tak potom můžou absolventi těch našich škol jako nějak komplexněji rozumět příčinám současných problémů, můžou prostě si klást chytré otázky, nemusí nutně znát odpovědi, to je dneska důležitá kompetence.
0: Čemu se letní škola v DOXu věnuje letos?
1: Tak na úvod bych doplnil, že za ní nestojím jenom já, ale široký tým kolegů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také z DOXu, to jsou ti hlavní spolupořadatelé, ta akce tady má tradici už přes 10 let a vždycky se snažíme podporovat nějaké badatelské, jinými slovy aktivizační činnostní přístupy k výuce, což konkrétně v dějepise znamená, že ten žák neposlouchá příběh nějak pasivně, ale že právě pracuje s prameny a snaží se nějak pochopit to, jak se vlastně nějaké příběhy o historii vytvářejí. Letos se specificky věnujeme dějinám z druhé ruky, je to trochu metafora a klademe důraz právě na nějaké malé dějiny, třeba na spolupráci muzea a školy, na něco, co je snadno adaptovatelné do výuky.
0: Jaký je vlastně mezi učiteli o tento typ badatelské výuky zájem a co vlastně očekávají učitelé a účastníci obdobných vzdělávacích workshopů, co hledají a jaká je jejich motivace přicházet na takové kurzy? Vím, že je těžké mluvit za ně, ale přesto v nějaké obecnosti.
1: zkusím, tak určitě to je nějaká generalizace. Zájem je velký. My tady máme aktuálně v DOXu 165 učitelů a k tomu asi 30 lektorů, historiků, takže je to velká skupina lidí a musíme vlastně zájemce i odmítat. Učitelé sem chodí nejenom proto, aby se dozvěděli nějaké nové znalosti. Myslím si, že je hodně láká to vzájemné setkání s kolegy, kde mohou sdílet zkušenosti a bavit se o tom, co ve výuce funguje nebo nefunguje, porovnávat specifika těch škol, stylů výuky, rádi si odnesou nějaké materiály použitelné v praxi a také je baví setkávat se zde se studenty učitelství, protože pro naši fakultu a tuhle akci je právě specifické, že ji otevíráme jak učitelům z praxe, tak také studentům učitelství. Takže to je tak jaksi v kostce asi shrnuto, co očekávají a co jim vlastně nabízíme.
0: Tolik historik Kamil Činátl, jeden z týmů, který stojí za letní školou badatelské výuky, již pedagogický kurz se dnes a zítra koná v Pražském centru současného umění DOX. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Marta Kloučková, její kvartet, zpěvačka a také autorka jednoho z vltavských sedmých nebí, tak jak ji můžete na Vltavě slyšet. A mimo jiné, rodačka z Jablonce nad Nisou. Kousek vedle, vlastně v souměstí Liberecko-Jabloneckém, se odehrává jedna z inscenací, na kterou vás tak trochu na Vltavě 22 minut po 15. hodině zveme. Jednou z inscenací libereckého souboru divadla Františka Xavera Šaldy bude dnes a zítra přítomna pod širým nebem, bude to klasický divadelní open air. Čeká tedy diváky open air představení v Paláci Líbik a soubor bude hrát romantickou komedii podle proslulého románu Jane Austenové pod názvem Pýcha a předsudek nebo tak něco.
1: Nemůžete psát o vaší nelásce, když nikdo nepřevlíkne peřiny.
2: A každá z těch nepatrných věcí, co uděláme, může kdykoliv všechno změnit.
3: Pýcha a předsudek nebo tak něco. Dodatek u názvu významného románu Jane Austenové doslova mění pohled na věc. Příběh z roku 1813 z pera britské autorky totiž přepsala skotská herečka Isobel MacArthur, a to do podoby romantické komedie s popovými prvky.
4: My jsme služky z toho románu, my to celé poznáme, protože to vlastně zabezpečujeme, aby sa vôbec ten román mohol odohrať, inak bez nás by sa to nestalo. A tak vám vlastně ten román vyrozprávame.
3: Příběh totiž tentokrát vypráví šest služebných, jak vysvětluje režisér liberecké adaptace Jakub Nvota.
4: Jsme svědkami toho, ako šest služok sa nám pokúša rozprávať príbeh, takže hrá postupně všetky postavy, prezlieka sa z jednej do druhej, hrajú mužské aj ženské postavy, vytvárajú si prostredia, veci a s jednoduchými vlastně rekvizitami, s jednoduchým použitím náznakovej dekorácie sa vlastne prenášajú do deja toho príbehu a rozprávajú nám ten príbeh, ale zároveň vlastne sledujeme aj príbeh tých slúžok. Vidíme ich pomoc, vidíme ten svet, ktorý oni pomáhajú vytvárať.
3: Diváci na jevišti uvidí dohromady šest hereček, například Veroniku Korytářovou nebo Karolínu Baranovou. Herečky během představení vystřídají celkem 20 rolí, i proto jde podle dramaturgyně Lenky Chválové o takzvaný herecký maraton.
5: Všechny mají minimálně 2 role, protože je tam základ těch služek a ty služky vstupují do těch postav a jedině Kateřina Kornhojzrová z té služky vstupuje jenom do postavy Elizabeth Bennetové, což je vlastně hrdinka, která svým způsobem je subjekt toho románu. Všechny ostatní tam pak mají 3 až 4 postavy. No. Jako ten princip, jak je to napsaný, je tak, že nikdo nesedí vzadu, nikdy. Vždycky jsou všichni buď to služka, nebo postava a pořád jsou na jevišti a dozadu se běží jenom převlíknout.
4: Je to vlastně výzva technická. To, co se odohrává při tomto představení v zákulisí, je, myslím si, vlastně plnohodnotné druhé představení, které divák nikdy neuvidí, ale těch zhruba 40-50 prevlekov, které častokrát se rátají vlastně naozaj na sekundy, je výsledok naozaj technické súhry všetkých zložiek, to znamená garderoby, vláseniek, techniky a tak ďalej, takže musí sa tam stať veľa vecí.
1: Kolem druhé má začít pršet, takže když Jane vyrazí teď, hezky se projede na Virim a pak akorát, když budou dojídat oběd, spustí se hrozná průtrž mračen.
3: Diváci, kteří původní román Pýcha a předsudek nečetli, by se podle režiséra Jakuba Nvoty měli snadno v příběhu zorientovat.
4: Odsledujete romantický příběh z viktoriánského Anglicka, kde pochopíte ty vzťahy, veci, všetko a vlastně odsledujete tu hru. Myslím si, že autorka velmi ctila to, aby ten příběh bol vyrozprávaný. Vlastně musíte prijať licenciu toho, že to nie je ilúzia, že sú to herečky, ktoré aj s vami komunikujú, dokonca občas idú aj do hľadiska, ale ten príbeh sa odohrá tak, aby bol absolútne pochopiteľný a zrozumiteľný.
3: Na prknech divadla FX Šaldy měla inscenace premiéru letos v únoru. Ve čtvrtek a v pátek ji lidé uvidí pod širým nebem v Paláci Líbik od 20 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Třetí část koncertina pro lesní roh a orchestr E-moll Karla Marie von Webera právě dozněla, ještě předtím hudba Schubertova v odpolední Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 2 do 4:30.
0: O britské autorce Jane Austenové jako inspiračním zdroji třeba pro divadelní adaptaci Pod libereckým širým nebem jsme mluvili před chvilkou. A Jane Austenová patří i ve světovém kontextu k nejvýznamnějším spisovatelkám. Britové ji považují vůbec za svůj národní poklad. A konec konců šestice jejich dokončených románů, mezi které patří třeba Rozum a cit nebo zmiňovaná Pýcha a předsudek, jsou dodnes literárními bestsellery. A také se adaptují pro různé jiné formáty. Ať už jde o divadlo, zmíněné rozhlas a samozřejmě také, pokud jde o film a televizi. Redaktoři Šárka Jančíková s Tomášem Pilátem a filmová publicistka Iva Hejlíčková připravili cyklus právě o celovečerních a seriálových adaptacích tvorby Jane Austenové.
2: Knížky Jane Austenové jsou velmi často adaptovány pro film i pro televizi. Proč filmaře dílo této spisovatelky stále tolik láká?
3: Když si uvědomíte, čí byla Jane Austenová současnice a podíváte se na osudy literárních děl jejich současníků, v podstatě dneska ta literatura se nečte, ona nebyla celý život součástí žádného literárního okruhu, žádné literární společnosti, ona seděla prostě doma a psala. A psala to, co znala, ale podstatné je, jak to psala. Z dnešního pohledu ty knížky jsou neuvěřitelně moderní, protože ona popisuje svět kolem sebe s takovou ironií, jakože do dneška to působí současně a živě. A obrazy postav, které tvořila, jsou sice dobově podmíněné, ale jsou nesmírně živé a jsme schopni se na ně napojit. No a vzhledem k tomu, že jednou z hlavních tematických linií, které se věnovala, byla sňatková realita její doby, což si myslím, že je téma věčné.
4: Je to tedy podle vás spíš ten humor, nebo to, že je to o těch vztazích, nebo to, že to jsou tak plasticky vykreslené postavy, nebo třeba i to, že ty zdánlivě idylické venkovské kulisy pořád lákají diváky, aby si u nich tak trochu odpočinuli?
3: Já teda tu kulisu jako idylickou zdaleka nevnímám, musím říct, a připadá mi to někdy jako peklo na zemi. Každá malá komunita, jako i třeba dnešní vesnice. Ale já myslím, že to je všechno z toho, co jste říkala, protože ty příběhy jsou dobře vymyšlené, postavy jsou dobře napsané a hlavně to by samozřejmě mohlo být klidně nějakým sladkobolným románem z Červené knihovny, ale právě díky té ironii je to něco víc. Člověk to může vnímat jako Červenou knihovnu, někdo to může vnímat jako román mravů, někdo to může vnímat jako velmi ironický pohled na dobu. Právě tím, že to lze vnímat různě, je to tak univerzální, že se nad tím hloubají literární věci, i to čtou nešťastný třicátnice bez manžela.
2: Vypovídají ta díla a potom i tedy ty filmové a televizní přepisy něco o té době, ve kterých se odehrává ta která kniha nebo ten který film o lidech, kteří tehdy žili?
3: Obecně ano, ale zejména pak jistá konkrétní část, protože ona moc necestovala, maximálně se vydala někam do lázní nebo k příbuzným. Ten úsek života, který znala, popisuje velmi plasticky a nejenom, že ho popisuje, on ho komentuje, což si myslím, že je z dnešního pohledu nejzajímavější.
4: Co láká filmaře podle překladatelky celého autorčina díla Kateřiny Hilské?
5: Jejím přínosem je smysl pro humor a ironie, které v dílech romantických autorů v této podobě nenajdeme. Právě tato vlastnost jejich textů zřejmě stojí za úžasnou reflexí v různých filmech či seriálech. A řekla bych, že zejména to udržuje jejím dílům pevné postavení, nehledě na různé pozdější adaptace či variace na její romány, napsané ve 20. či začátkem tohoto století.
4: Které jsou ovšem také hojně adaptované.
2: Myslíte si, že je to ten humor, který třeba láká ty filmaře? Ono víc autorů psalo o tom, co znali. Ale Jane Austenová je abnormálně hodně adaptovaná.
3: No rozhodně, protože ona má velmi živý jazyk, ona se neutápí v různých dlouhých popisech a charakteristikách, ona je stručná, výstižná a nesmírně vtipná. A já se obávám, že to, co na její tvorbě láká tvůrce filmové i televizní, to jsou různé věci. Ty nejlepší adaptace, ty dokážou postihnout tu romantiku i tu ironii, ale bohužel některé podle mého názoru se vrací poměrně jednoduše a snadno, hlavně k té romantice, záleží na kvalitě adaptátora a scenáristy.
4: Austenová se adaptuje téměř od začátku kinematografie až do současnosti. Vypovídají tedy ty adaptace také něco vždycky o té době, ve které to vzniká? Jakým způsobem ukazují něco o nás?
3: Každá generace to adaptuje tak, jak umí a chce. Já si myslím, že většinou jsou adaptace poměrně věrné a když už někdo chce být revoluční, tak přinese ten děj do současnosti. Jo. Protože Austenová se adaptuje pro každou generaci znova a znova. A hlavně v televizi. A napadá mě jediná adaptace a to je Patricia Rozema Mansfield Park, kdy ona dělá úkrok směrem k očekávání diváků v tom, že se v tom filmu objevují milostné scény, což u Austenové neexistuje. Tam se nedočtete ani o polibku v těch knížkách, natož sexuální scéna. A druhák, ona tam tematizuje otroctví jako zdroj příjmů řady těch bohatých rodin, že mají různé plantáže v zahraničí. Ale to je to, že si hledá klíč k té tvorbě. Adaptace jsou buď dobré, anebo špatné, ale podle mě nejsou až tak časově podmíněné, pochopitelně pokud pomineme tu adaptaci první Píchy a předsudku z roku 1940, i když tam byl Laurence Olivier, to je vždycky hezký, že?
6: Oh no, it's I who should be ashamed of my arrogance, of my stupid pride, of all, except one thing. One thing. I'm not ashamed of having loved you.
0: Zmíněný americký film Pícha a předsudek natočil v roce 1940 režisér Robert Z. Leonard a pod scénářem je podepsána Jane Muffin. To byla tedy první část cyklu Šárky Jančíkové a Tomáše Piláta o filmových a televizních adaptacích románů Jane Austenové. Budeme pokračovat zase zítra.

0: době.
1: Vzpomínka na Jitku Šuranskou, její trio a hudbu z alba Divé husy vzniklého už v roce 2016. I takovou krásnou a moderní podobu může mít folklor, což je jedna z kulturních tváří Evropy. Uváha bohemisty a teologa Jana M. Hellera má název dedikovaný stejnému tématu Příběh o Evropě.
2: Před dávnými lety, když jsem byl ještě studentem, účastnil jsem se jakéhosi mezinárodního setkání v Alsasku, konaného u příležitosti rozšíření Evropské unie o to, čemu se dnes někdy říká východní křídlo. Sešlo se nás tam tenkrát pár desítek z Polska a Česka, ale také z Německa a Británie a měli jsme se společně zamýšlet nad tím, co pro nás znamená Evropa. Společně to zdůrazňuji. Nebylo to postaveno tak, že starší sourozenci ze západu nás o Evropě mají poučovat. Dívejte se kolem a přemýšlejte, znělo důrazně přednesené zadání. Uvidíte nejkrásnější sakrální umělecká díla i koncentrační tábor schovaný v lesích. A pak se nad tím ve skupinách budete zamýšlet. Vzpomněl jsem si na ten zážitek, když jsem nedávno u dvou různých výjimečných osobností, s nimiž jsem měl možnost mluvit, nezávisle na sobě narazil na to, že se zmiňovali o absenci příběhu o Evropě. Otázka ze studentského soustředění se vrátila. Co pro nás znamená Evropa? Bohužel se asi většině vybaví především Evropská unie, čili hlavně byrokracie, direktivy a pociťovaná ztráta suverenity. Mnoho lidí neví, kdo to je ten Brusel a proč po nás pořád něco chce. To živí média a politická rétorika. V dalším úhlu pohledu Evropa splývá s Evropou západní, elitním klubem, jehož se současně cítíme a necítíme být součástí. Naše zrcadlo, prostor hledání identity i nenaplněného snu. Kdybychom se zeptali na ulici, dostane se nám nejspíš směsice praktických dojmů, skeptických postojů a smířlivého uznání. Jediný definiční znak, na který by si respondent snad vzpomněl, by byl multikulturalismus, protože o někdejší pestrosti kontinentu se mluví stejně jako o té současné, týkající se Evropy západní. Bohužel z podobných důvodů jako z těch výše řečených by se mluvilo hlavně o problémech, které multikulturalismus přinášel a přináší. My, lidé kultury a humanitní vědci, jsme nedokázali postavit alternativní příběh proti mýtu o národním státu, říkala jedna z oněch osobností. Jakoby nás někdo nějak nadšeně poslouchal, hlavně v době, kdy spolu s přípravami na vstup do evropského elitního klubu vrcholil grinderský kapitalismus a dostavovala se první pořádná kocovina. Chtělo by se sarkasticky utrousit. Ale ono to tak je, nevíme. Myslím, že jsme tenkrát se studenty došli k obecné charakteristice evropskosti jakožto otevřenosti, tvůrčího ducha a schopnosti hledět za hranice. Ne, to nejsou nutně jen pozitivní charakteristiky. Schopnost hledět ven stála také u zrodu kolonialismu a v důsledku i těch koncentračních táborů, například. Hranice mezi východním křídlem a starou Evropou se mimo jiné shoduje se západní hranicí naší. Pár stovek metrů za hraničním přechodem leží schovaná v říčním údolí jedna malá osada, kterou kdysi vyhledávali romantičtí malíři krajináři, hledajíce tu nedotčenou, divokou, sublimační přírodu. V posledních letech prošla vesnice renesancí díky tomu, že byla přeměněna na ekologický rekreační komplex, útočiště koncipované s důrazem na udržitelnost, lokální produkci a biokvalitu, včetně biopekárny, pivovaru, kavárny a hotelů. Možná, že tady máme jeden evropský příběh přímo před sebou. Poutní místo romantické imaginace bylo odtrženo od jedné z polovin kulturně propojeného celku, k němuž přináleželo. Ploty, vojáci a železná opona ho rozdělili do národních fragmentů. A v našem století není obnova místa v duchu, v němž přeshraniční spolupráce, udržitelnost a návrat k hodnotám nejsou jen fráze z dotačních projektů nebo barevných příruček z infocenter, moderní inkarnací romantického znovu objevování krajiny jako duchovní a kulturní hodnoty? A hlavně, není tato jeho modernost, tedy objevování a kreativity se zřetelem k péči o prostředí a o všechny články společnosti, k environmentální etice a kulturní inkluzi, nakonec tím nejlepším otiskem evropských hodnot? Neprozradím název té vesnice, nezáleží na něm, protože je takových po Evropě spousta. Jako bych slyšel tu výzvu po letech znovu. Dívejme se kolem a přemýšlejme. Příběhy nám dovolí, abychom je našli. Přeji vám k tomu krásné léto.
1: Úvaha bohemisty a teologa Jana M. Hellera nesla název Příběh o Evropě.

0: Čelisti, Dogville nebo Spalovač mrtvol.
1: Poslechněte si kultovní filmy.
0: Filmové léto na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých také nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat. Kvůli vedrům letos v Německu zemřelo přinejmenším 14 000 lidí, uvádí to institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 000. Asi polovina letošních úmrtí připadá na lidi starší 85 let, pro které jsou vedra zhruba obzvláště nebezpečná. Část zítřejšího festivalu Nevermore 68 se z venkovní části pražského výstaviště přesouvá do křížíkových pavilonů. Informují o tom pořadatelé festivalu. Pro Prahu a okolí totiž meteorologové vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Nevermore 68 každoročně připomíná okupaci Československa. Nachystany jsou debaty, třeba s autory podcastu Přepište dějiny vystoupí i zpěvák a disident Jaroslav Hudka. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, na jihovýchodě a východě zpočátku ojediněle i silnými. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na severozápadě republiky až 13 stupňů Celsia, na horách kolem 13. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 20. Více zpráv na webu i rozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Eddie Daniels, Giovanni Benedetto Platy, anebo právě teď hudba Harryho Connicka juniora ve vysílání Odpolední Vltavy. A také vltavské výlety. Už za okamžik.

0: majitel Sinatrovského hlasu Harry Connick junior vám zpíval, milí posluchači, odpolední Vltavě 7 minut po 16. hodině. Stále ještě prožíváme léto, léto filmové ve vltavské letní filmové dramaturgii, což je taky příležitost vypravit se na vltavské letní výlety. Ty aktuální tento týden mají vlastně také filmovou dramaturgii, protože vyprávějí o příbězích, které by snesly westernovou charakteristiku. Pytláci, pašeráci a psanci Jizerských hor, to je naše téma. Už jsme poznali nejstarší, nejvýznamnější i nejmazanější výtečníky tedy jizersko-horského podsvětí 19. století. Za kým se vydám se souputníkem režisérem Michalem Burešem dnes? Poslouchejte.
1: Výlety s Vltavou.

0: Tak takhle zní Zlaté holky, kapela, která zpívá Moritáty, které jsou doma tady v Jizerských horách. My jsme se z Bedřichova posunuli vzdušnou čarou o 3 kilometry dále do dnes velmi hustě lidmi navštíveného areálu někdejšího loveckého zámečku.
1: Je to taková roubenka, která se nachází na náhorní plošině a s tímto místem, s novou loukou, je taky spjat příběh Václava Poršeho. O něm Miloslav Nevrlý v knize o Jizerských horách píše toto.
2: 25. červen 1874 začal docela obyčejně. Statkář Václav Porše z Harcova u Liberce častě ráno vstal, oznámil manželce, že odchází do Jizerských hor za novou louku za obchodem a vzal si 200 zlatých. Rozloučil se a pěšky odešel do hor. Večer na něj rodina marně čekala. O půlnoci poslal tchán dělníky, aby jeho zetě v tmavých horách hledali. Na zítří již po něm pátralo mnoho dalších lidí. Včasném dopoledně nalezli na rozlehlé pasece na břehu Nisy Poršeho tak, jak odešel předešlého dne z domova. V hnědých, bíle pruhovaných kalhotách, černé vestě s červenými proužky a v zeleném kabátci s bílými puntíky. Opodál ležela hůl. Václav Porše byl mrtev. Úkladně zavražděn, oloupen o peníze i hodinky. Na druhém, hustě zarostlém břehu Nisy, asi 35 kroků od mrtvého, byl nalezen barchetový hadřík na ucpávání nábojů. Dosud vonil střelným prachem.
1: Petře Nový, autore knížky o Nové louce, tedy o té lokalitě, kde teď sedíme v našich výletech, jaké to je poslouchat tyhle ty příběhy plné násilí, David to nazval až s westernovými motivy?
3: Pro mě je to dokument doby, v které jsem rád, že nemusím žít, protože žít v Jizerských horách nebylo nikdy úplně jednoduché. Nic se tady nedalo úplně pěstovat, možná chovat nějaký dobytek, pokud jste byli bohatší, a jinak jste se museli vydělávat těžkou prací. A všechno to bylo navíc drahé, protože Jizerské hory byly místem, kde se vyrábělo sklo, vyráběla bižuterie, motalo se to hodně peněz, ale ty peníze většinou končily za nehty jenom některých vyvolených. A ti ostatní se museli snažit, co to šlo, aby se o své živobytí mohli postarat. Takže pro mě všechny ty pomníčky a křížky jsou připomínky osudu lidí, kteří se snažili postarat o sebe, o své blízké, velmi často i o celou komunitu v dobách hladu, které tu během 19. století bývaly.
0: Jak posuzovat dnešním okem s odstupem to střídání těch pánů tady, těch, kteří drželi tu novou louku? Nejprve šlechta, která měla oblibu a měla zálibu v lovu, později novodobé elity Československé republiky, které se těmi koníčky a tím chováním té šlechtě přibližovaly.
3: Já si myslím, že i v demokratickém státě je místo pro něco, čemu můžeme pracovně říkat třeba

0: úřednická šlechta, což jsou lidé, kteří se na tom společenském žebříčku a mocenském dostanou tak nahoru, že možná i zcela automaticky přebírají privilegia, která předtím patřila těm, kteří nebyli do funkcí voleni, ale dědili po předcích. Tím si vysvětluji i to, že v podstatě stejnou roli, jako měl lovecký zámeček na Nové Louce během éry Klamgalasů, tak zastává jak během první republiky, tak i potom během období německé okupace.
1: Ten příběh kancléře Šámala, který zde pobýval opakovaně, je tragický. Je to příběh jednoho z mužů 28. října, blízkého spolupracovníka Tomáše Garrigua Masaryka, domácí takzvané mafie. Později vyniká jako ten, který velmi asertivně prosazuje prvorepublikové hodnoty a končí jako muž, který se zapojuje do protinacistického odboje a umírá v německém zajetí. Co vlastně příběh vzestupu a pádu velkého muže Československé republiky a oponenta a nepřítele Klamgalase v jistém smyslu vypráví nám, dnešním návštěvníkům, turistům, lidem, kteří si sem jdou dát zvěřinový guláš nebo polévku?
0: Nabízelo by se jen konstatovat jednou si dole, jednou si nahoře. Kolodějin se točí a otázka je jenom, jestli jste na něm nebo pod ním.
2: Vraťme se k vašemu příběhu Václava Poršeho. Představte si, pánové, že jsme v mlžném lese, kde se náhle ve vzdálenosti 100 kroků objeví muž. A tak to pokračuje dál.
3: Pytláci chlapa v zeleném kabátci považovali za lesníka a volatej Pepek na něho hrubě křikl, aby se odtud klidil. Muž jen cosi zabručel a pokračoval v chůzi. Když k něm přišel na 30 kroků, volatej Pepek alias Kropsev vystřelil. Václav Porše kráčel klidně dál. Teď střílej ty, vykřikl prý Pepek a druhý pytlák Prédigr vystřelil. Muž v zeleném kabátci byl na místě mrtev. Pytláci ho pak oloupili o peníze i hodinky, slíbili si mlčení a prchli.
1: Ještě jeden fenomén je důležitý pro tuto lokalitu a to je pašování. Jaké komodity skrze Jizerky proudily a jací lidé to pašování provozovali?
0: Pašovali se tabák, ledek, anglické spony, škrob, šnaps nebo různé druhy příze, které se přivážely z Pruska. Byly to od druhé půlky 18. století až do napoleonských válek trakařová společenstva, která ve velkém pašovala toto zboží z Pruska přes hranici, kterou vůbec nikdo nehlídal. Proto také nedaleký Janov nad Nisou nebo Josefův důl měli přezdívky vesnice pašeráků.
1: No a co bylo potom?
0: Potom se stát začal o své hranice starat a nebylo již tak jednoduché je přecházet.
3: Poršeho vraha četníci vypátrali až po dlouhých letech, kdy zatkli pytláka Prédigra, téměř negramotného brusiče skla a otce dvou nezaopatřených dětí. Musel si odpykat trest za celou bandu. Recidivista Perner, který stál i za nezdařeným útokem na hraběte Františka Klamgalase, už nežil. A další pytlák, jistý Anton Nietzsche, v zápětí po vraždě prchl do Brazílie a byl nezvěstný. Soud Prédigra odsoudil ke 20 letům káznice, zostřené každoročním půstem v den výročí vraždy. Mladý brusič ve vězení zemřel. Bylo mu 40 let. Věru, smutný příběh je to. Nevinný statkář Václav Porše skonal bez smrtelného zápasu v 31. roce svého života, zanechav po sobě 6 nezaopatřených dětí a truchlící manželku. Jeho tělo je pochováno na hřbitově ve Starém Harcově východně od Liberce.
2: Rozumím tomu správně, Davide Hamře, že to byl úplně stejný pachatel jako v případě té střelby na Klamgalase?
1: Ano, členem té vražedné bandy pytláků byl Kropsev neboli Volatej Pepek.
2: A ten kříž, který připomíná onen akt, už jsme vlastně v naší sérii navštívili. Kam se vydáme zítra v té naší poslední cestě po Jizerkách?
1: Zítra opět překročíme Oldřichovské sedlo, zastavíme se u pomníčku zabitého mládence a budeme se pohybovat poblíž významného poutního místa, tedy kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

A tím se uzavřel předposlední z vltavských výletů tohoto týdne. Seznamujeme se v nich s osudy pytláků, pašeráků a psanců Jizerských hor. Role průvodců se se mnou ujal režisér Michal Bureš, hovořil publicista a sklářský historik Petr Nový, úryvky četl Josef Bartoň. Na pořadu spolupracovali hudební redaktor Antonín Schindler a mistr zvuku Vojtěch Brzek v terénu a také Zdeněk Prchlík a Jan Brauner. V putování po Jizerských horách budeme pokračovat zítra opět po 16. hodině a vypravíme se k Hejnicím za příběhem zabitého mládence.

Dozněla sonáta pro violončelo a basso continuo číslo 8, tedy čtvrtá část Giovanniho Benedita Platyho, 22 minut po 16. hodině. A my už pomalu vyhlížíme další vltavský program. Odpolední Vltavu brzy vystřídá akcent, my vás však, milí posluchači, zveme i k večernímu poslechu. V čase od 8 do 11 hodin bude na Vltavě zasvěcen přímému přenosu koncertu z Velkého nádvoří hradu Špilberg v Brně. Půjde o vystoupení švýcarsko-francouzského trumpetisty Erika Trifaze, slovenského experimentujícího kytaristy Davida Kolára s rozhlasovým big bandem Gustava Broma v aranžmá Richarda Šandy a pod vedením Vlada Valoviče v rámci festivalu Špilberg. Koncert se koná u příležitosti z tého výročí epochálních hudebníků Milese Davise a Johna Coltrane. Z místa konání bude živě uvádět David Brada. Připomínám, že přenos začne ve 20 hodin. No a jestli vydržíte až do 23. na četbu opatřenou hvězdičkou, tak připomínám, že právě v rámci této četby na Vltavě uvádíme jedno překvapivé dílo. Jennifer Lynchová, dcera slavného režiséra Davida Lynche, totiž v 90. letech napsala knihu Tajný deník Lori Palmerové. Jak název napovídá, jedná se o deníkové vyprávění hlavní postavy Lynchova seriálu Městečko Twin Peaks. V premiéře na Vltavě tento doplněk kultovní série uvádíme od úterý v četbě s hvězdičkou. Dnes večer po třetí otevřeme knihu Tajný deník Lori Palmerové a jak už jsem zmínil, bude to ve 23 hodin. Účinkovat bude Kateřina Císařová, Michal Štěrba. Odpolední Vltava pomalu, ale jistě míří do svého finále. Od mikrofonu vám příjemný další poslech přeje David Hamr, za techniku také Nataša Vodvářková a editor dnešní Odpolední Vltavy Jan

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: A nyní, milí posluchači, už na řadě repríza pořadu Akcent z letošního února. Bude věnována legendární české býtnické básnířce Vladimíře Čerepkové.

0: Dnes je tomu 80 let od narození české básnířky Vladimíry Čerepkové. Patřila k býtnické generaci a své renomé si vydobila hlavně svými výstupy v poetické vinárně Viola v 60. letech. Posléze žila až do své smrti ve francouzském exilu. Na Vltavě jsme se Vladimíře Čerepkové věnovali v literárně hudebním pásmu v pořadu Souzvuk. Chystá se také radiodokument. A dnes budeme celý akcent věnovat právě Vladimíře Čerepkové. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi autorka knihy Vladimíra Čerepková, býtnická femme fatale a spisovatelka Alice Horáčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A umělecká ředitelka divadla Viola a režisérka Beata Parkranová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A Alice, vy jste napsala knihu už před nějakými 11-12 lety o paní Čerepkové. Zároveň jste měla možnost s ní mluvit, což vlastně bylo, věřím, že nejenom pro vás, poměrně unikátní. Bohužel to bylo jenom jednou. Ale přesto, máte tu zkušenost, kterou my nemáme. Kdo je pro vás Vladimíra Čerepková?
1: Vladimíra Čerepková, vlastně dá se říct záhadná žena. Na první pohled, když já jsem tam přijela tehdy do Paříže, tak jsem ní tu rebelku neviděla, před kterou mě vlastně varoval i nakladatel, že je to velmi nevyspytatelná. Vlastně přivítala mě velice pohostinně, srdečná, vlastně bych řekla spíš taková jako žena v domácnosti. No nicméně velice rychle se vlastně ty její další vrstvy začaly odkrývat. Vlastně po tom, co jsem zapnula diktafon, tak Vladimíra dá se říct, dostala takový záchvat vzteku. Vypadalo to, že mě vyhodí z toho rozhovoru. Nicméně rozhovor a noc pokračovala. Vlastně výsledkem nakonec byla její kniha. Vlastně jsem se vydala po jejich stopách. Takže,
0: vy jste ji potkala, když jí bylo 66 let?
1: 66 let, přesně tak. Ona o sobě kupodivu mluvila, jako že jí je 67, což byl rok, kdy nakonec umřela. Byly tam vlastně během toho vlastně mého setkání tam byly takové jakoby věci, které vlastně jsem trošku jsem o nich pochybovala, když je říkala a vlastně potom během těch rešerší se ukázalo, že ona opravdu s tou jako realitou zacházela velice volně. A možná, že to patřilo k její osobnosti, no, že vlastně šířila o sobě vlastně trošku takový jako legendy a možná i to, jak jsem zmínila, že byla jakoby tajemná, tak myslím, že i tajemná být chtěla. A
0: Beato, vy připravujete na listopad právě ve Viole. Teď vlastně nevím, jak to mám pojmenovat. Co to bude? Kus? Řekněme tomu radši kus?
2: Něco hrozně hezkýho. No nevím, divadelní hra je ve Viole divný říkat. Ale tak jo, chystáme něco, já chystám, budu toho snad autorkou, teda textu i režisérkou, dramaturgyní je mi Marta Ljubková, což jsem velmi vděčná, protože je to přísná, chytrá žena. A jsme obě tou poezí zasaženy, do Violy to patří, protože Viola nějak, myslím, byla hluboko v srdci Vladimíry. A tak budeme rádi, že ji tam budeme mít zpátky.
0: A když vy právě posloucháte to, jak mluví Alice o Vladimíře Čerepkové a co jste si vlastně přečetla, tak jaký je to pro vás obraz ženy umělkyně? A možná i s ohledem na to, co pro režisérku není úplně marné, že jak Alice říkala, tak ona si tu realitu tak upravovala možná někdy podle sebe. Což pro vás znamená, že si můžete opravdu udělat spoustu věcí?
2: Já to upravování reality podle sebe vlastně chápu. Že tím, co řeknete, vyjadřujete svůj momentální pocit, nějaký jako citový emocionální rozložení. A že vlastně jste si vědom toho, že realita jsou tekutý písky a že až na pár faktografických věcích se všechno stalo tak, jak to člověk nějak vnímá ve svém vnitřním světě.
0: A v každém období možná jinak.
2: A v každém období jinak. Takže mě vlastně tenhle ten přístup nějak jako nešokuje a svým způsobem to jako nepovažuji za lhaní, ale za něco naopak jako velmi pravdivýho. Takže mi se to třeba hrozně líbí. A k Vladimíře, kromě toho, že jako mě fascinuje jako autorku, tak mám i zvláštní vztah v tom, že ji objevil Meir Lubor Dohnal společně s Tomášem Škrdlantem tehdy. A Meir Lubor Dohnal je člověk, který mě vzal do prváku na scénaristiku a který ve mně objevil můj talent a nechal ho propuknout.
0: Oba dva tedy tehdy studenti FAMU.
2: Ano. A Takže vlastně přes něj, i když je to už pán v letech, ale přes něj jsem s ní nějak propojená a konzultuju to s ním a to je taková pro mě zvláštní synchronicita nebo ještě něco přidaného, že stejný muž objevil naše talenty.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: Básnička Vladimíra Čerepková je dneska tématem v Akcentu společně s autorkou knihy právě o ní, s Alicí Horáčkovou a s uměleckou ředitelkou divadla Viola a režisérkou Beatou Parkanovou. Alice, my se musíme vrátit do doby, kdy Vladimíře Čerepkové bylo 17 let, kdy zazářela ve Viole. A teď možná je potřeba říci, jak se v 17 letech dostane mladá žena, která navíc neprošla žádnou, řekněme, průpravou té pražské kulturní obce k tomu, aby se stala hvězdou violy.
1: No, tak byl to malý zázrak i v tom, jak zmiňovala Beata, vlastně Lubora Dohnala, že vlastně básnířku, která psala vlastně v Pastiácích, nikdo o jejím talentu moc nevěděl, dokonce ani vlastně ženy, které vlastně v těch Pastiácích je měly na starosti, tak oni si mysleli, že jako její velká přednost je malování, které jako zase tak jako výrazné nebylo. A vlastně Lubor Dohnal a Tomáš Krdland jako vlastně mladý, zanícení studenti, kluci, kteří chtěli vlastně točit dokument o tom, jak to tady v Pastiácích vypadá socialismu, tak vlastně, dá se říct, tu Vladimíru objevili.
0: Což byl rok 1960.
1: No, ono to bylo rok 63, dejme tomu, a odnesli, a díky tomu, že Tomáš Krdland měl kontakty na Františka Hrubína, tak vlastně ukázal Hrubínovi její verše a on o nich potom napsal do časopisu a myslím si, že to stálo jako na začátku Vladimířiny kariéry, určitě jako by tohle velký spojenectví ale možná ještě důležitý říct, že ona vlastně v tu dobu pořád ještě byla opravdu jako pastáková, protože ochranný dohled vlastně nad ní skončil teprve vlastně na Prahu jejich 17. narozenin vlastně. A do té doby vlastně ona byla pod kuratelou úřadu, který jako sledovali bedlivě její chování. A vlastně sledovali ještě i trochu dál potom, když měla vlastně ty verše vlastně ve Viole a maminka jako by musela dávat dobrozdání a byla se ptát dokonce u vrchního Violy, jestli teda její dcera se nespustila se špatnou společností.
0: Beato, máte nějaké záznamy právě ve Viole o tom, jak vypadala vystoupení Vladimíry Čerepkové?
2: To máme, nemáme záznamy, to máme ještě, že jo, vzpomínky těch, kteří u toho byli, právě třeba Lubora.
0: Jak to vypadalo? Vladimíra Čerepková si stoupla a přednášela
2: jak to
0: básně?
2: Myslíte, takhle. Tak Viola fungovala jako vinárna, takže to ještě nebylo, že se nějak vydělovali ti, kteří přednáší a ti, kteří to poslouchají, vlastně fungovala tak hodně jako pospolitě, což mi přijde hrozně jako sympatický a něco, co by nám slušilo si tam vrátit. A myslím, že si prostě navzájem četli ty práce, které dělali a to, čím jako byli zrovna nadchnuti a co je zrovna jako ovlivnilo a navzájem se tím obohacovali. Takže si nemyslím, že by to bylo jako udělaný jeden večer a koukáme, ale bylo to takové jako společné obohacování. Pěkný hrozně.
0: Ale se předpokládám i na základě toho, jak všichni Vladimíru Čerepkovou popisovali, že ona prostě vyčnívala už jenom v okamžiku, kdy někam vešla.
1: Jo, to ona vlastně, když se někde objevila, tak jako budila pozornost na druhou stranu. Ona byla velice stydlivá, takže ona nechtěla vlastně vystupovat. Jenom bych tady doplnila, že vlastně recitoval ve Viole Vladimířiny básně Jirka Ostermán, který vlastně připravil takové pásmo, k mu patří jazz. To nevím, jestli teda se ve Viole našlo. To by bylo asi skvělý, protože to bylo opravdu jako pásmo ze světový a český poezie a Vladimíra tam právě jakoby měla. Ale mně se taky nepodařilo vlastně dohledat, přesně, vlastně vím spíš o těch pamětníků, jak to probíhalo a on, ale byla tam velkým prvkem, byla improvizace, že třeba dopoledne se zkoušelo, hrálo a vlastně třeba Inka Machulková mi říkala, že vlastně ona tam seděla a psala básně k tomu dopolednímu, k té dopolední zkoušce, které pak večer zazněly, jo. Takže to mi připadalo vlastně jako takový vlastně propojení jako talentů. Otázkou je, jakou roli tam hrál teda Fermit Razin, jo.
2: Inka Machulková.
1: Inka Machulková Fulková říkala, že prostě na tom fermetráku jeli, aby vlastně mohli fungovat potom přes den to, co se jako nedostávalo na nocích. No.
0: Jinak Jinka Mochluková, další významná česká básnířka, členka, řekněme, bítnické české generace a její dlouholetá kamarádka, se kterou zůstali ve styku ještě i po odchodu do exilu, vlastně v obou případech. Beato, co vás vlastně nejvíce i pro přípravu té, řekněme, divadelní hry nebo toho pásma, které chystáte ve Viole, co vás nejvíce fascinuje? Samotná poezie Vladimíry Čerepkové, anebo vlastně ta poezie v kombinaci s tím životním osudem a s tou její povahou?
2: Kdyby mě fascinovala jenom ta poezie, tak bych byla ráda já jako Beata, že mám tuhle poezii k dispozici pro svůj život, ale asi bych se nerozhodla, neměla bych asi odvahu se rozhodnout, že to udělám jako nějaký dramatický tvar do Violy. Mojí hlavní práci je, když se jako režisérka rozhodnu, že chci něco dělat, najít nějaký téma, který si myslím, že by bylo přenositelný i pro diváky a divačky, protože prostě mi nepřijde možné, aby jsme tam hodinu a půl četli její básně, to za 20 minut nevíte, co posloucháte, i když jste sebelepší posluchač. Vlastně můj úkol byl hledat si ten klíč, ten jsem si našla v nějaký kombinaci života, který ať už jakýkoliv, tak vy se nevzdáváte nějaké svojí imaginace, ve které jste svobodný, hravej, cítíte se s ní vlastně nějakým způsobem bezpečně a dobře a uchováváte si ji celý život. To je něco, v čem jako vidím naději a v čem tomu zároveň já třeba rozumím. A to je nějaký můj základní klíč, ke který k jejímu příběhu jako přistupuju.
0: Alice, dá se tedy říct, že skutečně pro Vladimíru Čerepkovou bylo psaní všechno, tak jak vám také při tom svém jediném rozhovoru, který vám poskytla, řekla. Nebylo to pro ní tedy žádné trápení, ale naopak to, co jí pohánělo?
1: Já si myslím, že to byla její záchrana naprosto. Jako jednak ji to zachránilo z těch pastáků a vlastně vyvedlo jí to a myslím si, že jí to vlastně jako změnilo život. A ona psala ráda, psala velice spontánně a vlastně byla trochu marnotratná vlastně ke svému talentu, protože vlastně co mi říkali pamětníci, že ona vlastně ty básně rozdávala na potkání, takže spousta z nich možná ještě teď někde je na půdách a ve složkách.
0: A tady bychom, Alice, ale měli opravdu zdůraznit, v čem byla její básnická tvorba tak výjimečná. Je potřeba říci, že ona vlastně v knižní podobě začala vycházet až od roku 1968 a to už hlavně 9 a to až především tedy po opuštění republiky, po exilu, ale už tehdy vlastně zaujala. Sama jste zmiňovala Františka Hrubína, samozřejmě Václava Hraběte, který byl jejím blízkým přítelem. A v čem byla výjimečná její básnická tvorba?
1: Já myslím, že to je opravdovost. Je to opravdovost a umění vlastně nějak zachytit okamžik, detail. A vlastně myslím si, že její básně teda jako nejsou úplně vyrovnané. Konkrétně Lubor Duhnal mi zmiňoval taky, že vlastně tam, kde ji začali tlačit jako její kamarádi do toho, aby začala psát jako delší věci a tak, že to ne vždycky úplně dobře dopadlo. Že vlastně její taková byla určitá jako bezprostřednost toho, vlastně toho, co prožila. Jo. A já si myslím, že opravdu u Vladimíry její vlastně poezie hodně zrcadlí její prožitky, i když to třeba na začátku není úplně tak zjevné, že kdo ji čte vlastně bez znalosti té biografie, samozřejmě dá se, to je to silné, ale přijde mi potom, že když jako jsem objevovala, jako nakolik ty konkrétní situace vlastně byly opřeny nebo se dostávaly do té poezie a jak s tím i pracovala, někdy vlastně až opačně, tak to mě to jako fascinovalo. Myslím si, že právě jako ty nejsilnější věci jsou právě tam, kde je tam ten její život, no, vepsaný.
0: A to byste nám právě teď mohla zarecitovat, protože my tady máme kousek a vy jste zrovna vybrala konkrétně básně, nebo básen, část básně, která je skutečně, která se dotýká vlastně toho možná úplně nejniternějšího, nebo té nejniternější části jejího života, to dětství.
1: Ano, je to básen z pozůstalosti, Dravá ryba. Tak já přičtu tady ten kousek, který právě popisuje trochu to dětství. Proč jsem byla tak zlá a smála jsem se člověku, který tak dokonale hrál tatínka? Maminka potom přirazila křeslo ke dveřím tatínkova pokoje. Ten se k nám nedostane, i kdyby se posral. A já šla spát. Ne jako vratejně, tady jsou kamna, řekla maminka, když jsme se přestěhovali. Přišly doby másla a síru, přišly doby paštik a slováka a psů, přišly doby mrznutí v nějaké chatě s mrtvou myší. Ty jsi tam byla s klukama, řekni, kolik kluků tam bylo, člen veřejné bezpečnosti. Přišlo plno psů, přišlo 13 mučeníků a paní pes je rvala vlasy. Vždyť jsem vám přece říkala, že můj pes je zakletý princ. Mezitím maminka říkala, ty mě dlouho srát nebudeš, ty půjdeš do ústavu. Netrvalo dlouho a šla sem. A na 1. máje jsem uprchl. Zelený těžký Hubertus se zmítal na mé postavě, polobotky dřely. Uličky hřměly hlavou cikánů. Na rozmoklé pláni jsem našla mrtvého Krtka. Večer jsem se připlížila zpátky k ústavu. Vrzala jsem plotem, lámala větvičky, cvakaly mě zuby, strachem, co se mnou udělají. Byla jsem objevena. V dalším ústavu jsem viděla Cox a holky. Rok uběhl v upatlaném pokrytectví, byla jsem v tom tichu, jak hluchoněmá. Nenáviděla jsem tak, jak to umí jenom dítě a ksindl. Každou noc se mi zdálo o matce, každé probuzení bylo marností, každé ráno jsem viděla 20 postelí a 20 rozespalých tváří, ani jedna se nepodobala tváři mé matky. V myšlenkách jsem se zřekla kamarádek, zříkala jsem se jednoho psa po druhém, chtěla jsem být u maminky a chodit ráno pro mléko. Opravdu, nebo to byla jenom záminka? Lhala jsem. Opravdu jsem se vrátila domů. Bylo to, jako když mi v těle taje led a roste dravá ryba. Vrátila jsem se zpátky do ústavu, zůstala jsem tam další léta, ale už jsem věděla o té rybě, přerostla a udělala si ze mě svou duši a své tělo. A tak už jsem zůstala.
0: Ale co mohla byste říci, pokud to tady víme, z jakého roku vlastně pochází právě tato konkrétní báseň?
1: Není datována, ale já předpokládám, že vlastně jako by Vladimíra svoje nejlepší věci často psala v emigraci, na začátku emigrace, jako kdy to byl pro ně takový šok, takže bych to asi datovala tam.
0: Dá to, pokud si člověk poslechne nejenom tuto báseň Vladimíry Čerpkové, tak oni jsou vlastně hodně obrazotvorné. Vy byste mohli udělat několik večerů na základě toho, co ona vlastně ve svém životě, nejenom v dětství s maminkou, která ji skutečně prostě umístila potom do těch pasťáků, a ten samotný pobyt v pasťácích, ten samotný potom pobyt v té bytnické subkultuře, exil, a všechny ty eskapády vztahové, nejenom s muži, ale vlastně vůbec se společností. To nebude úplně jednoduché dát
2: ano,
0: do nějakých dvou hodin.
2: Ano, děkuji, že jste mě vyděšil. Mohli bychom skutečně udělat cokoliv, anebo bychom toho mohli udělat mnoho. Můžu zopakovat, že vlastně musím najít svůj klíč, protože jinak mi to přijde nějaké nevěrohodné a takové jako všechno a nic. Jako když já tam nenajdu ten vnitřní svůj důvod, proč to dělat a nějakou nezbytnost, tak bych to asi nějak jako kolážovitě spatlala, ale to není můj styl práce a nic, co by mě lákalo, ale tím, že jsem trošku i ta filmová režisérka a scénáristka, tak nevím, jestli se hrozně nezamiluju a nebudu někoho nutit, aby jsme přece jenom udělali z toho i nějaký seriál. Nevím, jestli odolám, jak se znám, tak možná ne.
0: Akcent. V Akcentu se věnujeme básnířce Vladimíře Čerepkové, je s námi umělecká ředitelka divadla Viola a režisérka Beata Parkanová a také spisovatelka Alice Hráčková, která napsala knihu právě Vladimíra Čerepková Bytnická femme fatale. A teď, Alice, není to Bytnická femme fatale, sice krásný název pro knihu, ale není to z pohledu toho, o čem Vladimíra Čerepková byla, možná trochu zjednodušující?
1: Tak ona měla hodně vrstev a několik pamětníků mi vlastně říkalo, že vlastně ten jako erotický život vůbec byl pro Vladimíru jako naprosto klíčový. A nevím, nedokážu si to úplně jako posoudit, ale třeba vlastně už jenom to, že v době, kde já jsem ji poznala, tak vlastně ona vlastně žila těsně předtím se dvěma muži. Jeden z nich byl celoživotní souputník Pierre Helcel, vlastně správce její pozůstalosti, jak říkala, její druhá duše, akorát Vladimíra vlastně se přiklonila potom k muži o mnoho let mladšímu.
0: 22 let mladšímu.
1: Ano, Jan, její mýtický muž Jan, který ji opustil a možná, že i díky tomu byla ten večer tak otevřená, protože byla tolik sama, nevím.
0: Byla to možná i tohle, to je jedna z těch dalších cest, protože mě teda velmi zaujalo, nevím, jestli to byl právě Pierre anebo Jan, kteří řekli, že na to, aby ji člověk zvládl, tak na to museli být dva. Což vlastně byl i případ Jana s Pierrem, kteří se opravdu dělili o tu starost. Ale je pro nás vlastně nějakým způsobem možné oddělit tyhle ty dvě věci? A to myslím, ptám se na to z důvodu toho, co vlastně vy jako režisérka často musíte řešit. Jestli vlastně je možné od sebe oddělit to, co bychom si řekli, ale to je přece bulvár, my se přece nebudeme věnovat těm vztahům, protože to není tak podstatné, ale nehraje to zrovna v tomto případě docela velkou roli.
2: Já myslím, že bulvárně to působí, když to člověk udělá bez nějakého hlubšího ponoru a jenom to tak jako plácne a vyjeví. Nejsem ráda za nějakého jako laciného psychologa, já si to vysvětluju, ale jako nějakou základní nenasyceností, která jí provázela celý život. Že když jako dítě nedostanete od těch nejbližších, což jsou máma a táta, nějaký to bezpečí, být milovaný a být obejmutej, tak to pak celý život hledáte a nějakou tu jako bolestivou nenasycenost u ní jako silně vnímám a věřím, že ji nedokážou vlastně ve výsledku nasytit třeba ani ti dva muži, že to je jako jeden ze způsobů dočasného nějakého zaplácnutí se, ale obávám se, že to je spíš pak nějaký vlastně stav duše, se kterým se člověk musí smířit nebo nemůže smířit, ale nevím, jestli to jde jako vlastně v tom jednom životě zasytit. A tím zase k tomu mi přichází ta imaginace, kde je to najednou svobodný a bezpečný svět, který vy si volíte, který vás cítí tak, jak vy dovedete, protože vy mu dáváte pravidla a ve kterém zažíváte autorská dobrodružství nebo autorské útrapy, ale jsou jako nahony vzdálený těm osobním šrámům. Jakkoliv ty osobní šrámy v tom takhle reflektujete. Zní to možná komplikovaně, ale já třeba ze své pozice autorky tomu vlastně rozumím, že věci, které mě zraňovaly v rodině nebo v osobních vztazích, jsem zpracovávala ve svých filmech, ale najednou to bylo jako kdyby bezpečné území, protože jsem mu pravidla dávala já. A takhle třeba špatně, ale to u té Vladimíry čtu já.
0: No, bylo by rozhodně zajímavé mít tady. Mám takový pocit, že by nás mnohdy svým temperamentem poslala všechny někam, ale když se podíváme zpátky na její básnickou tvorbu, tak i z dnešního pohledu, Alice, je to dílo, které nepatří jenom do literární historie, ale je, řekněme, extrémně současné právě proto, jak je vlastně niterné. A to není návodná otázka, to se skutečně ptám.
1: No, tak já určitě si myslím, že Vladimíra je aktuální pořád. A konec konců mám pocit, jako vůbec letos, teda je, jako si připomínám její výročí, ale jako připadá mi, že s Vladimírou se roztrhl pytel, protože mě oslovují jak dokumentaristé, tak i filmoví vlastně režiséři. A jenom to, že vzniká teď nejenom vlastně Beatina vlastně inscenace, ale i Divadlo pod Palmovkou chce vlastně na jaře uvést hru o Vladimíře Čerepkové. Takže jako mám pocit, že teď Vladimír je všude plno. Je to krásný. Já doufám, že by si to užívala, byť, jak říkám, ona k tomu měla trochu rozporuplný vztah i k té slávě. Ale myslím si, že jakoby asi to ukazuje, že nějak si k ní hledají cestu i jako další lidi a nový generace. No.
0: Ta otázka ale zněla právě spíš proto, aby vlastně to hledání nebo to přilnutí nebylo postavené především na těch životních eskapádách, které vlastně byly opravdu hodně divoké a navíc prošly tím jako krásným a barevným obdobím těch 60. let a potom následně tedy tím exilem. Ale aby v tom ještě pořád zůstaly ty básně, které když si člověk přečte, tak opravdu nemůže je číst úplně v kuse, oni docela dlouho doznívají, ale oni skutečně zanechávají takové trošku zářezy.
1: No, jako já asi nemůžu soudit za ostatní čtenáře, prostě pro mě vlastně Vladimířina poezie přivedla k ní samé, takže já jsem tu cestu vlastně od básní k osobnosti vlastně si prošla a doufám, že to je i pro další lidi, ale vlastně mi asi nevadí, že když se dostanou od biografie k básním, jo, když půjdou naopak. Já si myslím, že vlastně jako poezie je prostě důležitá i v tom, že to, jak už říká Beata, že je to vlastně nějaké bezpečné místo, asi do kterého se nějak všichni utíkáme.
0: Beato, co byste vy na základě toho, co už o Vladimíře Čerepkové víte, nechtěla, aby vlastně se s ní bylo spojováno primárně?
2: Tak kdyby bylo něco, co bych nechtěla, abych s ní bylo spojováno, tak to tady neřeknu. Abych hned neudělala návod, co s ní spojovat. Já nevím, takový ty nejsnažší návody jsou opravdu ten alkohol a ten sex a taková nějaká divokost a nespolehlivost. ale to jsou fakt nějaký vějíčky, kterých jako se chytat je takový spíš randovní a vypovídá to o nějaký malomyslnosti těch, který by to spíš dělali, anebo nedostatečný sebekritičnosti, jak kdyby jsme se mi tak nechovali. Takže to mi nepřijde zajímavý. Zajímavý na tom je, že když se tak chovala, tak to všichni reflektovali jako velmi opravdově. Že byla jako ve všem opravdová, že v tom není nějaká záumnost nebo vypočítavost. A to teda, když jste se ptal, čím ta poezie vlastně dneska může pořád přitahovat, tak si myslím, že jako ve světě, který se jeví velmi nedůvěryhodně, ať na sociálních sítích nebo kolem nás, kdy nevíme, čemu věřit, je vlastně najednou opravdovost jako něco, co hrozně hledáme a potřebujeme. Důvěryhodnost, autenticita, jo, tyhle ty pojmy, no.
0: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali básnířce Vladimíře Čerepkové. Dnes si připomínáme 80 let od jejího narození a ve studiu s námi byly autorka knihy Vladimíra Čerepková a bytnická femme fatale a spisovatelka Alice Horáčková. Moc děkujeme.
1: Jo, dětky, děkuju.
0: A umělecká ředitelka divadla Viola a režisérka Beata Parkanová. Díky.
2: Děkuju.
0: A my ještě také doplníme, že Vltava už odvysílala literární hudební pásmo z veršů v pořadu Souzvuk a chystá se také radiodokument. Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Ve vltavském Akcentu jsme si připomněli odkaz české býtnické básnířky Vladimíry Čerepkové, tedy v jeho repríze, kterou jste slyšeli právě nyní, krátce před 17. hodinou.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun. Bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Přesněji si výši schodku komentovat odmítla, většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Česká filharmonie zahájí koncertní zájezdy 131. sezóny pod taktovkou šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Bičkova ve Stockholmu a Helsinkách. Spolu s prvním českým orchestrem vystoupí také kanadská huslistka s japonskými kořeny Karen Gomio a pianista Lim Yun-chan. Na programu koncertu bude houslový koncert D a mol Dmitrije Šostakoviče, 7. symfonie Antonína Dvořáka, Ravelův klavírní koncert G dur a Má vlast Bedřicha Smetany. Koncerty na stockholmském Baltic Sea Festival a na finském Helsinki Festivalu se uskuteční od 25. do 29. srpna. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti představí tvorbu výtvarnice a scénografky Evy Bláhové. Slavnostní zahájení interaktivní výstavy s názvem Pletky s anděly je naplánované na čtvrtek 27. srpna od 17 hodin. Návštěvníci uvidí pletená, háčkovaná a další výtvarná díla, která propojují textil s principy divadelní scénografie. Atmosféru výstavy doplní verše Jana Skácela a Bohuslava Reinka i biblické texty. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu až zataženo. A postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 20 stupňů Celsia. Více zpráv přináší web irozhlas.cz. Teď je na programu repríza pořadu Art Café.

0: Art Café.
1: Pár minut po 5:00 odpolední vás u poslechu dalšího dílu Art Café vítá Pavel Zelinka. V rámci vltavského filmového léta se dnes budeme věnovat skladbám, které překročily hranice příběhů, pro něž byly napsány. Některé přežily filmy, z níž pocházejí, jiné se po letech spojily s úplně novým obrazem a další dokazují, že cesta může vést i opačně. Film nebo televizní seriál si přivlastní už existující píseň natolik přesvědčivě, že ji nová generace začne vnímat jako jeho nedílnou součást. Začneme skladbou, která vznikla pro jeden z nejslavnějších okamžiků westernové historie. Ve filmu Sergia Leoneho Hodný, zlý a ošklivý z roku 1966 dobíhá Taco, kterého hraje Ellie Wallach, na obrovský hřbitov Sad Hill. Ví, že v jednom z hrobů leží zlato, nezná však přesné místo. Kamera krouží spolu s ním mezi náhrobky a Morriconeho hudba se postupně mění z neklidného pohybu v téměř náboženské vytržení. Leone s Morriconem navíc hlavní části partitury připravili ještě před natáčením, takže režisér mohl hudbu pouštět přímo na place a stavět podle ní pohyb kamery i rytmus celé scény. Nad orchestrem stoupá beze slov hlas Eddie Del Orso. Skladba se nejmenuje podle přestřelky ani podle smrti, ale podle horečky, kterou v člověku vyvolá vidina bohatství. Ennio Morricone a Ecstasy of Gold. Přeji vám příjemný poslech.

Ennio Morricone a Ecstasy of Gold. Hudba původně svázaná s takovým během mezi hroby získala o 17 let později nový rituální význam. Skupina Metallica ji od roku 1983 používá jako nástupní skladbu svých vystoupení. Z filmového obrazu Posedlosti zlatem se tak stal signál, že za několik okamžiků začne metalový koncert. Kapela později pořídila i vlastní nahrávku, ale síla tohoto gesta spočívá právě v Morriconeho originálu. Následující skladba Unchained Melody má podobně klikatý životopis. Alex North a textař High Zaret ji napsali roku 1955 pro vězeňské drama Unchained. Ve filmu ji zpívá Todd Duncan jako vězeň toužící po návratu k ženě. Slovo Unchained přitom v textu vůbec nezazní. O 10 let později skladbu natočili The Righteous Brothers.

Posloucháte Vltavské Art Café věnované výrazným filmovým melodím, které překročily původně navržený horizont. Skladba Suicide is Painless, která nám teď dohrála, je přesně takovým příběhem. Nejprve opustila černou komedii Mesh Roberta Altmana a prostřednictvím stejnojmenného televizního seriálu se následně mnohem pevněji zabydlela v milionech domácností. Hudbu napsal Johnny Mandel, ale režisér Robert Altman potřeboval pro scénu fingované sebevraždy záměrně prostoduchý text. Když si s ním nevěděl rady, zadal úkol 14-letému synovi Michaelovi. Píseň se pak stala hlavním motivem filmu. Televizní seriál převzal její instrumentální podobu, pochmurný text se však v jeho znělce nikdy neozval. Altman později s pobavením říkal, že syn na honorářích viděl podstatně víc než on za režii celého filmu. Píseň po letech začala žít vlastním životem. Ve své rázném podání jí prezentovali například Manic Street Preachers, Bill Evans nebo Marilyn Manson. Teď ale se směr obrátí. Skladba Mr. Lou totiž nevznikla pro slavný film Pulp Fiction a původně ani nebyla surfrockovou písničkou. Jde o starou melodii východního Středomoří, kterou hráli řečtí, arabští i židovští hudebníci a jejíž nejstarší známá nahrávka pochází z roku 1927. Kytarista Dick Dale má libanonské kořeny a taky znal z rodiny. Na začátku 60. let jí na základě výzvy, zda dokáže zahrát celou skladbu na jediné struně, proměnil v prudký proud tremola a elektrického reverbu. Když jí Quentin Tarantino roku 1994 otevřel titulky Pulp Fiction, 30 let stará nahrávka začala znít jako dokonalá definice jeho filmového světa.

Stále posloucháte Art Café s Pavlem Zelinkou, který představuje často zamotané příběhy slavných filmových melodí. Po Dick Dale'ovi and his Deltones přišla na řadu Kate Bush z Running Up That Hill. V obou případech si obraz vypůjčil starší skladbu a vtiskl nový příběh. Tarantinovi úvodní titulky znovu zažehly surfrockovou nahrávku z roku 1962, zatímco seriál Stranger Things nabídl píseň Kate Bush generaci, která v době jejího vzniku ještě nebyla na světě. Ano, také písnička Running Up That Hill vznikla dávno před obrazem, který znovu proslavil. Kate Bush ji napsala pro album Hounds of Love z roku 1985 jako představu muže a ženy, kteří uzavřou dohodu s Bohem a na chvíli si vymění místa, aby se dokázali navzájem pochopit. Původní název A Deal with God vydavatelství zmírnilo z obavy, že by mohl komplikovat rozhlasové nasazení. V roce 2022 se píseň stala ve čtvrté řadě seriálu Stranger Things talismanem dospívající Max a cestou z moci démona Vecny. Po 37 letech díky tomu poprvé vystoupila na vrchol britské hitparády. Theme from Shaft naopak vznikla přímo spolu s filmovým hrdinou. Detektiv John Shaft, kterého v roce 1971 stvárnil Richard Roundtree, se pohybuje New Yorkem s klidem člověka, jenž nepotřebuje od okolí svolení. Režisér Gordon Parks chtěl, aby stejnou sebejistotu měla i hudba. Isaac Hayes ji s kytaristou Charlesem Skipem Pitsem a bubeníkem Williamem Hallem postavil na tikajícím rytmu, kvákavé kytaře, smyčcích a dechových nástrojích. Rytmus jakoby kopíroval Shaftovu chůzi ulicemi. Hayes přitom některé motivy znovu nahrál a rozvinul pro samostatné dvojalbum, které skvěle fungovalo i bez obrazu. Píseň ovládla americkou hitparádu a Hayes za ní získal Oscara jako první Afroameričan oceněný v neherecké kategorii. Filmový portrét jednoho detektiva se tak proměnil v sebevědomý manifest celé éry.

Isaac Hayes a Giorgio Moroder. Dvě ukázky z doby, kdy filmová hudba začala bez zábran vstupovat do populární hudby. Team from Shaft spojila orchestr s pouličním funkem a pomohla definovat zvuk afroamerické kinematografie 70. let. Chase Giorgio Morodera zase ukázala, že napětí velkého filmu může nést několik vrstvených syntezátorových figur. V roce 1978 požádal režisér Alan Parker Giorgio Morodera o elektronickou hudbu k vězeňskému dramatu Půlnoční expres. Parker si nejprve zkoušel film podložit hudbou Vangelise, ale společnost Casablanca mu navrhla svého producenta, Giorgio Morodera. Režisér obdivoval futuristický puls písně I Feel Love, kterou Moroder vytvořil s Donou Summer, a pro scénu útěku chtěl něco podobného. Tak vznikla Chase. 8 minut nepřetržitého pohybu, v němž syntezátorový sled nahrazuje smyčcové ostináto tradiční filmové hudby. Moroder za soundtrack získal Oscara a Chase se brzy přestěhovala z kina do klubů, rozhlasových znělek i světa taneční elektroniky. To skladba The Magic Yard překročila filmový horizont mnohem tišeji. Skladatel Luboš Fischer ji napsal pro film Jaromíra Jireše Valérie a týden divů z roku 1970. Natočený podle stejnojmenné prózy Vítězslava Nezvala. Křehké hlasy, čembalo, dětská melodika a náhlé temné zvraty vytvářejí svět na pomezí pohádky, dospívání, erotického snu a gotického hororu. Film se po letech přenesl přes železnou oponu a stal se nečekaným hitem filmových fanoušků západního světa. Soundtrack k filmu za komunismu nevyšel a původní hudba zůstala uzavřená v barandovských archivech. Až britský sběratel a hudebník Andy Wattle po téměř 12 letech telefonátů, pátrání a hledání původních pásů pomohl v roce 2006 vydat soundtrack na své značce Finders Keepers. Fischerovu hudbu mezitím obdivovaly skupiny Broadcast či Espers a američtí hudebníci z indie scény stvořili The Valerie Project, aby vytvořili k filmu vlastní alternativní doprovod. Z československé filmové partitury se tak po desetiletích stal mezinárodní kulturní artefakt.

Luboš Fischer a Clint Mansell. První skarba čekala přes 3 desetiletí, než se z filmového archivu dostala k samostatným posluchačům. Druhá se od svého filmu odpoutala téměř okamžitě a postupně se stala natolik známou, že ji část publika spojuje spíše s trailery, stadiony a internetovými videi než s původním filmem Requiem za sen. Skarba Lux Eterna z filmu Requiem za sen režiséra Darrena Aronofského urazila opačnou cestu od kultovní filmové hudby k téměř všudy přítomnému zvukovému znaku. Skladatel Clint Mansell vystavil partituru filmu z elektroniky a minimalisticky opakovaných smyčcových motivů v podání Kronos kvartetu. Hudba sleduje postavy, jejichž sny se mění v závislost a nakonec v past. Roku 2002 byla hlavní myšlenka přeorchestrována pro trailer k filmu Pán prstenů dvě věže. Verze, nazvaná Requiem for the Tower, přidala velký orchestr a sbor a proměnila intimní, zneklidňující motiv v univerzální signál osudovosti. V samotném filmu přitom nezazněla, existovala jen pro upoutávku. Úspěch byl ale tak výrazný, že publikum začalo původní skarbu Lux Eterna a její pozdější monumentální úpravu často zaměňovat. Od té doby zazněla v dalších upoutávkách, reklamách i na sportovních stadionech. Na závěr dnešního Art Café věnovaného filmovým melodím, které překročily rámec, pro který byly původně stvořeny, zazní píseň, která se z filmového tématu zrodila až dodatečně. Ryuichi Sakamoto vytvořil roku 1983 svou první filmovou partituru k dílu Nagisy Oshimi Veselé Vánoce, pane Lorenzi. Zároveň v něm stvárnil kapitána Yonoje, velitele japonského zajateckého tábora, proti němuž stojí britský důstojník v podání Davida Bowieho. Hlavní motiv vyjadřuje to, co postavy nedokážou vyslovit, směs obdivu, kulturního neporozumění, moci a potlačované přitažlivosti. Sakamoto za svou hudbu získal cenu Britské akademie a otevřel si tím cestu k další filmové tvorbě. Japonský skladatel poté oslovil zpěváka Davida Sylviena čerstvě po rozpadu své skupiny Japan. Sylvien se nepokusil kopírovat instrumentální téma hlasem, napsal k němu vlastní melodii a text, který původně hudbě otevřel další prostor. Jeho hlas se pohybuje vedle Sakamotova tématu jako druhá, samostatná melodická linie. Název Forbidden Colors si vypůjčil z románu Yukiya Mishimi a filmová partitura se tím proměnila v samostatnou art-popovou píseň. To je příhodný závěr dnešní cesty. Hudba nejprve vypráví obraz, potom ji opustí a začne vytvářet obrazy nové. Dnešní Art Café ukázalo, že vztah filmu a hudby není jednosměrný. Jako důkaz zazněly skladby od Ennia Morriconeho, The Righteous Brothers, Dicka Dale'a and His Deltones, Kate Bush, Giorgio Morodera nebo domácího skladatele Luboše Fischera. Poslední slovo ale vyřkne Ryuichi Sakamoto a David Sylvien. Od mikrofonu se loučí Pavel Zelinka a přeje vám příjemný zbytek dne, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Vltava.

0: 4. srpna nám poprvé pouštěl v Art Café Pavel Zelinka filmové melodie, které začaly žít vlastním životem, přežily své původní příběhy nebo se po letech spojily s úplně novými obrazy. Elektronické hudbě ve filmu se věnuje Pavel Klusák o letních čtvrtcích. V jeho 7. nebi uslyšíte za hodinu hudbu Filipa Glase, Briana Eana či Beaty Hlavenkové. Teď je tu hudba ze saxofonu a Jana Kozubková vás zdraví od mikrofonu Vltavy krátce po 18. hodině.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký den, vítejte u dalšího dílu pořadu Jazzový podvečer na stanici Vltava. Dnes se podíváme na neobvyklou hudbu saxofonisty Tommyho Smithe, Scotta jako řemen, zakladatele a lídra Scottish National Jazz Orchestra, držitele řádu britského impéria. Jehož internetové stránky najdete na doméně tommysmith.scott a hudba tu bude neobvyklá i na poměry svého autora Tommyho Smithe. Od mikrofonu vás zdraví Václav Vraný.

Normálně saxofonista Tommy Smith, jehož desce Into Silence věnujeme dnešní pořad, hraje úplně jinak. Je spíš konzervativní, převážně zaměřený na takzvaný jazzový mainstream, hudební oblast rozvíjející se od 40. let minulého století, a sám Tommy Smith trochu působí jako z této doby. A jestli se zdá, že tóny, které dnes budeme hrát, mluví o něčem hypersoučasném nebo filozofickém, tak prvoplánově spíš ne. Tato deska totiž vyšla už v roce 2001, kdy Tommy byl už

Dnešní album Into Silence je experiment založený na saxofonové hře s dlouhým dozvukem Hamiltonského mauzolea ve Skotsku, kde se tato deska natáčela. Další upřesnění nám nabízí sám Tommy Smith na svém webu. A to velmi stručně. Píše, že jde prostě o 25 improvizací, lidových písní, balad či melodií gregoriánských zpěvů uprostřed nádherného podmanivého dozvuku Hamilton Mausolea. V úvodu jsme slyšeli skotský tradicionál Oran na politikan, píseň o politikovi, dále Coltraneův jazzový standard Naima a před chvilkou ve druhém setu to byly dvě improvizace, které Tommy Smith nazval Kapela a Libra. Nakonec pak gregoriánský zpěv Ad te levavi. Mimochodem, brněnský muzikolog dr. Tesař se nás kdysi ve škole zeptal, víte, jak vznikl gregoriánský chorál? Může za to dlouhý dozvuk mezi vysokými zdmi klášterů, kde zpěv jednohlasů dobře zní.

Výběr z biografie Tommyho Smitha z jehož alba Into Silence, vydaného v roce 2001, si dneska hrajeme, by mohl znít třeba takto. Vyrostl na chudém předměstí Edinburghu. V 16 vydal svoje první jazzové album. Dostal se na Berklee College of Music do Bostonu. Chick Corea ho doporučil do kapely Garyho Bartna se Stevem Swallowem, Makoto Ozone a Adamem Nussbaumem a vydal s nimi ECM desku Whiz Kids. Následovaly úžasné další projekty s různými skvělými muzikanty jako John Scofield, Kenny Barron, Mike Stern nebo Kurt Elling. Založil, jak už bylo řečeno v úvodu, skotský národní jazzový orchestr, který vede a má i menší kapely. Je to mimochodem ten legendární lídr Euroradio Jazz Orchestra z roku 2016, který drsně odmítl kapelu dirigovat s tím, že takto on to prostě dělá a nechal lídry sekcí, ať soudržnost muzikantů při hře drží oni. Jedním z těchto lídrů byl český trombonista Richard Čanda a proto máme tuto historku k dispozici. Tommy Smith už po několik desetiletí sklízí různé hudební ceny, nejčastěji British Jazz Award a Scottish Jazz Award. A dává to smysl, protože koncepční niance odlišující jednotlivé jeho nahrávky mají velkou sílu a nechci být patetický, ale jako by se vždycky z trochu jiného pohledu dívali rovnou na celý vesmír. Působí vždycky tak nějak univerzálně. A to je takřka závěr dnešního pořadu. Teď si naposledy pustíme hudbu z nejneobvyklejšího alba Tommyho Smitha, které má název Into Silence. Bude to skladba Phoenix. Od mikrofonu vám děkuje za pozornost Václav Vraný a mějte se hezky.

0: do ticha nás zavedl dnes v takto nazvaném CD skotský saxofonista Tommy Smith. Jeho tvorbu komentoval v jazzovém podvečeru na stanici Vltavá Václav Vraný. V premiéře to bylo 7. září roku 2023. Americký trumpetista Miles Davis se narodil 26. května roku 1926, tedy letos si připomínáme 100 let od jeho narození. A právě dnes se koná projekt s názvem Around Miles, který vznikl speciálně pro dnešní večer. Bude oslavou tohoto hudebního velikána, který ovlivnil vývoj nejen jazzu, ale hudby obecně. Koncert nabídne průřez repertoárem ze dvou nahrávek, na nichž Miles spolupracoval s aranžérem Gillem Evansem. V první části zazní skladba z alba Porgy a Bess, které dvojice vytvořila v roce 1959 na základě Gershwinovy opery. Program počítá mimo jiné s kompozicí Summertime a také se skladbami Prayer a Gone, Gone, Gone, v nichž se jako host představí slovenský kytarista David Kolár. Další část se zaměří na album Sketches of Spain z roku 1960, které propojuje jazzovou improvizaci s prvky španělské lidové hudby a flamenka. A ve druhé polovině večera doplní výběr z Davisova repertoáru jazzové standardy, skladby napsané pro big band na míru a kompozice Erika Trufáze. Právě tento skladatel a trumpetista vystoupí po boku kytaristy Davida Kolára a rozhlasové big bandu Gustava Broma na hradě Špilberg dnes ve 20 hodin a přímý přenos vám právě v tento čas na Vltavě také nabídneme. Teď je 6:30.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba na pokračování.
0: Román amerického spisovatele Jamese Gradyho Šest dnů kondora vypráví dramatický šestidenní boj o život jednoho z řadových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu. A po deváté nám z této knihy na Vltavě čte v premiéře Jakub Albrecht.

0: Starý pán pokračoval v rozhovoru s Paulem dalším líčením životních osudů Wetherbyho. Wetherby od roku 1958 do roku 1969 sloužil v Asii, většinou v Hongkongu. Odtud však také podnikal výlety do Koreje, na Tchaj-wan, do Japonska, Laosu, Thajska, Kambodže a Vietnamu. Za tu dobu se vypracoval z řadového operativního pracovníka na šéfa celé služebny. Povšimněte si, že tam byl ve stejné době jako náš mrtvý pošťák. A teď si dovolíme malou, ale velmi zajímavou odbočku. Co víte o muži jménem Maronik? Paul přemýšlivě pokrčil čelo.
1: Mám dojem, že to byl nějaký speciální agent. Pracoval na smlouvu o dílo.
0: Starý pán se potěšeně usmál. Máte velmi dobrou paměť, ale nevím, co myslíte tím slovem speciální. Pokud tím míníte někoho, kdo je nesmírně schopný, vytrvalý, opatrný a úspěšný, pak jste se strefil. Jestliže ale myslíte někoho, kdo pracuje pouze pro jednu stranu a je jí zcela oddán, pak jste se hrozně zmýlil. Vincent Maronik byl, nebo vlastně je, pokud se nemýlím, nejlepším agentem na volné noze, kterého já pamatuji. Jeho specialitou jsou krátkodobé akce vyžadující lstivost, bezohlednost a velkou dávku opatrnosti. V tom je mistr nad mistry. Ten člověk je úžasně zkušený. Nevíme, kde prodělal výcvik, ale je téměř jisté, že je to Američan. Jeho jednotlivé schopnosti nejsou zase tak výjimečné. Znám lepší stratégy, lepší střelce, lepší piloty, lepší sabotéry, jednoduše lepší odborníky na cokoliv. Jenže tenhle člověk je nesmírně houževnatý a tvrdý a v těchto kvalitách své konkurenty vysoce předčí. Je to nebezpečný člověk, jeden z lidí, kterých bych se bál. Na začátku 60. let pracoval pro Francouze, hlavně v Alžírsku, ale také se staral o zbytky jejich zájmů v jihovýchodní Asii. V roce 1963 si ho povšimli lidé ze zpravodajské branže. V různých dobách pracoval pro Británii, Čínu, Itálii, Jižní Afriku, Kongo, Kanadu a dokonce se zúčastnil i dvou akcí z pověření CIA. Kromě toho vystupoval ve funkci poradce pro irskou republikánskou armádu a francouzskou organizaci tajné armády, tedy OAS, takže vlastně pracoval proti svým bývalým zaměstnavatelům Británii a Francii. Vždycky odvedl naprosto dokonalou práci. Je velmi drahý. Proč se dal na tohle povolání, to se neví. Ale já si myslím, že pro něj to prostě byla příležitost naplno využít svoje schopnosti a přitom ještě téměř legálně vydělávat peníze. A teď přijde něco moc zajímavého. V roce 1964 pracoval Maronik pro Chiang Kai-shek. Navenek to vypadalo, že ho používají v akci proti Číně, jenže tenkrát měl Chiang Kai-shek nějaké potíže s domácími disidenty. A Maronik dostal za úkol s těmito potížemi jednou provždy skoncovat. Naší vládě se některé aspekty tajvanské vnitřní politiky moc nelíbily. Na ministerstvu zahraničí se obávali, že Chiang Kai-shekovy metody potlačování vnitřních nepokojů jsou až příliš tvrdé a kruté a že by tudíž naše věrné spojenectví nemuselo vypadat zrovna nejlépe. Jenže milý generalissimo s námi nesouhlasil a začal sekat své odpůrce na kusy. Přibližně ve stejné době jsme si začali dělat starosti s Maronikem. Byl prostě příliš schopný a příliš snadno dosažitelný. CIA se rozhodli Maronika zlikvidovat. Jednak z preventivních důvodů, jednak se tím mělo Chiang Kai-shekovi naznačit, že zašel příliš daleko. No a kdo si myslíte, že zrovna sloužil na Tchaj-wanu, když přišel rozkaz k Maronikově likvidaci? Paul si byl na 90% jistý.
1: Wetherby.
0: Správně. A Wetherby byl také pověřen likvidační operací. V jeho hlášení o úspěšném splnění úkolu však byl háček. Vedrby k likvidaci Maronika použil bomby. Maronik a čínský agent, který ukryl bombu v Maronikově pokoji, byli zabiti a výbuch jejich těla rozmetal. Vedrby celou akci potvrdil jako očitý svědek. A teď se vrátíme o pár let zpátky. Koho myslíte, že Maronik zaměstnával jako pomocníka při nejméně 5 akcích? Paul nemusel ani hádat.
1: Našeho mrtvého pošťáka, seržanta Kelvina Lloyda.
0: Správně. A máme tu ještě jeden nepřímý důkaz. V Maronikově spisu toho nikdy moc nebylo. Pár rozmazaných fotek, kusé popisy a tak. A hádejte, čí spis chybí.
2: Starý pán nepustil Paula ke slovu a odpověděl si sám.
0: Maronikův. Taky nám chybějí všechny záznamy o seržantu Lloydovi. Čistá práce, že?
1: To tedy je.
0: Ale Paul byl pořád ještě na pochybách.
1: Proč si myslíte, že je do toho Maronik namočený?
0: Starý pán se usmál. Byl to jen takový nápad. Lámal jsem si hlavu, kdo by takovýmhle způsobem mohl přepadnout společnost. Kromě Maronikova spisu jsem si objednal spisy ještě dalších 11 lidí. Jenže právě ten Maronikův chyběl. A to podnítilo mou zvědavost. Z válečného námořnictva jsem poslali Lloydův spis, ve kterém jsem se dočetl, že kdysi spolupracoval s Maronikem. To už se mi v mozku začala točit kolečka. Když se ukázalo, že oba jsou propojeni s Vedrbym, spustil se mi v hlavě ohňostroj a slyšel jsem rajskou hudbu. Takže jsem dneska po ránu na plné obrátky namáhal svůj starý mozek, zatímco jiní v mém věku už jen krmí holuby a čichají si k rozkvetlým třešním. V místnosti zavládlo ticho. Starý pán odpočíval a Paul přemýšlel.
1: Takže vy si myslíte, ozval se Paul, že Maronik proti nám rozjel nějakou akci a že Vedrby pro něj už delší čas pracuje jako dvojitý agent?
0: Ne, odpověděl starý pán tiše. Nemyslím si to.

0: Odpověď starého pána Paula překvapila. Mlčky se na něj díval a čekal vysvětlení. První a základní otázka, na níž zatím hledáme odpověď, je proč. Vzhledem k tomu, co se stalo, a vzhledem k použité metodě, bychom neměli k této otázce přistupovat jako k něčemu, co může být řešeno prakticky a logicky. Nemůžeme-li ji vyřešit logikou, pak vycházíme z mylného předpokladu, že terčem útoku byla CIA. Pak je tu další otázka a to je kdo. Kdo by zaplatil, a pěkně mastně zaplatil, Maronikovi, aby z Vedrbyho a Lloydovou pomocí udělal to, co udělal? Absolutně nikdo mě nenapadá. To nás ovšem vrací zpátky k otázce proč a je z toho začarovaný kruh. Ne, myslím si, že ta správná otázka není ani kdo, ani proč, ale co? Co se to děje? Jestliže na tohle odpovíme, pak ostatní odpovědi přijdou sami. V téhle chvíli máme k odpovědi jediný klíč našeho hocha Malcolma. Paul si unaveně povzdychl. Takže jsme tam, kde jsme začali. U honičky po našem ztraceném kondorovi. Ne přesně tam, kde jsme začali. Pověřil jsem pár svých lidí v Ázii, aby se důkladně porozhlédli po něčem, co by Vedrbyho, Maronika a Lloyda mohlo spojovat dohromady. Třeba na nic nepřijdou, ale za pokus to stojí. Také máme přesnější představu o protivníkovi a pár mých lidí hledá Maronika. S technikou, kterou máme k dispozici, přerušil starého pána Paul, bychom měli jednoho nebo druhého, Malcolma nebo Maronika, najít. Malcolm a Maronik. To zní jako název kabaretního dua, nezdá se vám? Jenže my nemáme k dispozici techniku, Kevine. Spoléháme se jen na sebe a na drobty, které nám přihodí washingtonská policie. Krucinál! Vybuchl Paul. Vy máte pod sebou asi 50 lidí a od policie moc velkou pomoc očekávat nemůžeme. Ale CIA na to nasadila stovky agentů. A to ani nepočítám FBI a Úřad pro národní bezpečnost a ostatní agenty. Kdybyste jim řekl to samé, co mě, mohli by... Starý pán ho přerušil tiše, ale rázně. Kevine, přemýšlejte trochu. Vedrby pracoval v CIA. Byl to dvojitý agent a pár níže postavených lidí mu možná pomáhalo. Byl to asi on, kdo opatřil vrahům falešné papíry. Poskytl jim potřebné informace a byl možná i u toho, když se to stalo. Ale jestli byl dvojitý agent, kdo se tedy postaral o jeho popravu? Kdo znal přísně střežené tajemství Vedrbyho pobytu v nemocnici? Kdo věděl dost o bezpečnostních opatřeních, aby dostal popravčího, kterým byl pravděpodobně onen schopný Maronik, dovnitř a zase ven? Starý pán se odmlčel, aby z výrazu Paulovy tváře vyčetl, zda mu Paul rozumí. Správně, jedině další dvojitý agent. A jestli se nemýlím, tak to musí být vysoce postavený dvojitý agent. Nesmíme riskovat další vyzrazení informací. A protože nemůžeme nikomu věřit, musíme se do toho pustit sami. Paul se chviličku rozmýšlel, než promluvil. Mohu něco navrhnout? Starý pán si zahrál na překvapeného. Ale samozřejmě, že můžete, hochu. Dokonce se to od vás očekává, že budete užívat své bystré hlavy. Paul se lehce pousmál. Víme, nebo se to alespoň domníváme, že někde v CIA působí vysoce postavený dvojitý agent. Mohli bychom se přece přestat honit za Malcolmem a soustředit se na odstranění tohoto nebezpečí nahoře. Mohli bychom odhadnout, v které skupině lidí tenhle vysoce postavený dvojitý agent působí a jednoho po druhém pořádně probrat. Jsou zatím velmi opatrní, ale naše lidé by je měli nachytat. Jsou v úzkých a to je brzy donutí, aby zase s něčím vyrukovali. Přinejmenším musí být ve spojení s Maronikem.
1: Kevine, promluvil starý pán tiše. Váš návrh má sice určitou logiku, ale nejsou podmínky pro jeho realizaci. Vy předpokládáte, že bychom mohli identifikovat skupinu lidí, odkud unikají informace. Jenže potíž se zpravodajskou branží je v tom, že je příliš rozrostlá a komplikovaná. V takové skupině může být 50, pravděpodobně 100 a možná i 200 lidí. Člověk, kterého bychom mezi nimi hledali, může být jen nějaký lajdák, který si nedává pozor před sekretářkou. Co když tím dvojitým agentem je jen nějaký obyčejný spojař pracující pro vedoucí činitele CIA? Kromě toho by sledování tak velké skupiny lidí bylo nesmírně náročnou a nákladnou akcí. Kdybychom váš návrh chtěli realizovat, potřebovali bychom k tomu svolení a pomoc některých lidí právě z té podezřelé skupiny. Ne, ne, to by nešlo. Navíc bychom tu měli co dočinění s profesionály z pravodajské branže. Myslíte si, že by naši sledovací akci neprokoukli? A i kdyby neprokoukli, pak každý z jejich odborů má svůj vlastní bezpečnostní systém, kterému bychom se museli vyhnout. Tak například důstojníci ze zpravodajské sekce letectva jsou čas od času podrobováni náhodným kontrolám, včetně sledování a odposlouchávání telefonů. Zjišťuje se tím, jestli důstojníci řádně plní své povinnosti, anebo jestli je naopak nesleduje někdo jiný. Tyto jednotky vnitřní bezpečnosti bychom také museli obejít. Co když náš dvojitý agent je ostražitý a zkušený zpravodajec? Co potom? Starý pán si zamnul ruce a pokračoval. Jsme postaveni před klasický zpravodajský problém. Máme pravděpodobně největší zpravodajskou síť na světě. Je to paradox, ale tato síť zabezpečuje, aby z USA neunikaly žádné tajné informace a zároveň se stará, aby se co nejvíc takových informací do USA dostalo. Téměř kdykoliv můžeme nasadit 100 vysoce specializovaných odborníků a pověřit je, aby důkladně prozkoumali tak nepatrnou záležitost, jako je například ztracený štítek od zavazadla. Stejnou hordu můžeme poštvat na jakoukoliv malou skupinu lidí a za pár dní o těch lidech víme absolutně všechno. Můžeme vyvinout obrovský tlak na jakékoliv citlivé místo, jenže právě v tomhle případě žádné citlivé místo nemůžeme najít. Víme, že někdo v CIA vyzrazuje informace, ale dokud se nám nepodaří izolovat místo, odkud tyto informace unikají, nemůžeme identifikovat informátora. Pokus o něco takového by byl téměř jistě marný, pravděpodobně nebezpečný a z technického hlediska jen těžko proveditelný. Kromě toho bychom tím našim protivníkům okamžitě dali najevo, že o jejich Dublovi víme. Klíčem k celému problému je Malcolm. Může nám říct, kdo je tím dvojitým agentem, nebo nás aspoň může přivést na jeho stopu. Jestliže s pomocí Malcolma přijdeme na to, že Maronik je ve spojení s někým ze CIA, pak se samozřejmě na onoho podezřelého okamžitě zaměříme. Ale dokud toto spojení neprokážeme, nemá cenu sledovat lidi ze CIA. Strefovali bychom se jen náhodně, a to se mi nelíbí. Není to ani účinné, ani produktivní. Jak mě mohlo napadnout něco tak pitomého? Pomyslel si Paul, když starý pán skončil. Snažil se své rozpaky zakrýt formálním tónem hlasu.
2: Promiňte, pane, řekl suše. Asi jsem moc nepřemýšlel.
1: Starý pán zavrtěl hlavou. Naopak, hochu, přemýšlel jste a to je dobře. Bohužel, my naše lidi k samostatnému uvažování nevedeme. Naopak, v tak rozsáhlé organizaci, jako je naše zpravodajská síť, máme spíš sklony lidi od něčeho takového odrazovat. Je daleko lepší, když přemýšlíte a navrhujete trochu ukvapené plány, než když se chováte v terénu jako robot a reagujete bez rozmyslu. To jen vede k omylům, které někdy končí smrtí. Jen přemýšlejte dál, ale důsledněji, Kevine.
2: Takže pořád nejdůležitější je nalézt Malcolma a dopravit ho do bezpečí, že?
1: Starý pán se usmál. Ne tak docela. Hodně jsem o Malcolmovi přemýšlel. Je pro nás nesmírně důležitý. Oni, ať už je to kdokoliv, ho chtějí zabít, a to za každou cenu. Dokážeme-li ho udržet naživu, nějak zařídit, aby jim dělali ještě větší potíže, budou se muset celé soustředit na jeho likvidaci. Tím okamžikem by se Malcolm skutečně stal klíčem. Maronik a spol. Se díky honbě na Malcolma stanou svým vlastním zámkem. Když budeme opatrní a bude nám alespoň trochu přát štěstí, otevřeme klíčem zámek. Samozřejmě, že musíme co nejrychleji kondora najít, než se to podaří někomu jinému. V tom směru jsem učinil určitá dodatečná opatření, která by nám mohla pomoci. A až ho najdeme, dostane od nás instrukce. Teď si trochu odpočiňte. Můj asistent vám doručí další pokyny a veškeré informace, které do té doby obdržíme. Paul stal ze židle a zeptal se. Můžete mi dát něco na Maronika? Jeden můj přítel z francouzské zpravodajské služby mi letecky posílá jejich kopii Maronikova spisu. Dostanu ji až zítra. Mohl jsem zařídit, aby to sem dopravili rychleji, ale nechtěl jsem zbytečně plašit naše protivníky. Kromě toho, co už víte, vám můžu prozradit, že Maronik je prý velice nápadný člověk.

Když Paul odcházel z kanceláře starého pána, Malcolm se právě probouzel. Chvilku tiše ležel a vzpomínal na vše, co se stalo. Pak uslyšel tichý hlas. Už jsi vzhůru? Malcolm se obrátil na druhou stranu. Wendy se opírala o loket a ostýchavě se na něj dívala. Malcolm se cítil líp a když řekl dobrý den, znělo to téměř normálně. Wendy zrudla rozpaky. Já, víš, promiň mi ten včerejšek. Byla jsem hrozná, já vím, ale prostě v životě jsem nic takového nezažila a byl to šok. Malcolm ji umlčel polibkem. Nemusíš se omlouvat. Bylo to hrozné. Co uděláme teď? Zeptala se. Nevím. Myslím, že bychom tu měli aspoň den či dva zůstat. Rozhlédl se po spoře zařízeném motelovém pokoji. Asi se tu budeme nudit. Wendy k němu vzhlédla a usmála se. Ale ne moc, řekla a políbila ho. Přitáhla si jeho ústa ke svému malému ňadru. O půl hodiny později ještě stále neměli žádný plán. Tohle přece nemůžeme dělat pořád, řekl Malcolm. Wendy se kysele zatvářila. Proč ne? Zeptala se, ale zároveň svým povzdychem vyjádřila souhlas. Mám nápad, řekla, napůl se vyklonila z postele a cosi hledala na podlaze. Malcolm ji chytil za paži, aby nespadla. Co to, prosím tě, děláš? Hledám svou tašku. Koupila jsem nějaké knížky. Můžeme si předčítat nahlas. Říkal jsi, že máš rád jejce? Šátrala pod postelí. Malcolme, já je nemůžu najít. Nejsou tady. Všechno ostatní tu je, ale knihy chybějí. Asi jsem je musela... Jauvajs! Wendy se vymrštila zpět na postel a vysmekla paži z Malcolmova pevného sevření. Malcolme, co to děláš? Vždyť to bolí. Knihy. Chybějící knihy. Malcolm se na ní upřeně zadíval. Na těch chybějících knihách je něco důležitého. To bude ten důvod. Wendy nerozuměla. Ale to jsou jen básničky. Můžeš si je koupit v každém knihkupectví. Asi jsem je zapomněla přibalit. Ne tyhle knihy, ale knihy patřící společnosti. Ty, které chyběly Heideggerovi. Malcolm jí to vysvětlil. Cítil, jak v něm narůstá vzrušení. Když jim řeknu o chybějících knihách, budou se aspoň mít čeho chytit. Kvůli těm knihám zabili všechny lidi z mé sekce. Přišli na to, že Heidegger se vrtá ve starých dodacích listech. Aby se pojistili, že o tom náhodou neví ještě někdo jiný, zabili všechny. Když dodám CIA tyhle kousky, snad jim zapadnou do nějaké větší skládačky. Zatím o mě vědí jen to, že kam se vrtnu, tam se střílí. Ale jak jim to řekneš? Vzpomeň si, co se stalo posledně, když jsi jim zavolal. Malcolm se zamračil. To máš pravdu. Jenže posledně si se mnou domluvili schůzku. I když někdo infiltroval CIA a odposlouchává poplachovou linku, není to s námi pořád tak zlé? Teď už se tímhle případem zabývá strašná spousta lidí a alespoň někteří z nich v té infiltraci nejedou. Ti vyřídí dál, co jim zavolám, a snad se už někdo nahoře konečně chytí za hlavu. Na chvilku se odmlčel. Vstávej. Musíme se vrátit do Washingtonu. Počkej. Wendy chtěla Malcolma chytit za ruku, ale Malcolm byl rychlejší a už mířil do koupelny. Proč se musíme vrátit? Zavolala za ním. Malcolm spustil sprchu. Prostě musíme. Meziměstský hovor se dá lokalizovat během několika desítek vteřin. Když jim zavolám z budky, nebudou to mít tak lehké. Malcolm vytočil naplno kohoutek sprchy. Ale můžou nás zabít. Cože? Wendy se snažila křičet potichu, což dost dobře nešlo. Říkám, že nás můžou zabít. Tady taky. Umyj mi záda, prosím tě.

V rámci filmového léta na Vltavě nám v těchto dnech čte v premiéře Jakub Albrecht román Jamese Gradyho 6 dnů kondora. Režii má Josef Kačmarčík, četbu na pokračování připravil Michal Plzák z překladu Oldřicha Černého a zítra v 18.30 nabídneme 10. z 15 částí. Román byl sfilmován pod názvem 3 dny kondora, hudbu složil Dave Grusin, který byl nominován na Oscara i na Grammy za soundtrack k filmu Na zlatém jezeře.

To bylo téma z filmu On Golden Pond na Zlatém jezeře. Sám skladatel Dave Grusin v něm nahrál klavír. A filmovou hudbou na Vltavě také pokračujeme a za hodinu nás pak čeká přímý přenos koncertu z hradu Špilberg, kde bude Erik Trifás hrát s rozhlasovým big bandem Gustava Broma hudbu Milese Davise.

Sedmé nebe. Vysílá elektrická ovce. Vysílá elektrická ovce. A společně s Pavlem Klusákem vás vítá u letního cyklu věnovaného elektronice ve filmové hudbě. Cyklu, jehož 8 dílů můžete poslouchat ve čtvrtečním sedmém nebi a na rozhlasových webech. Dnes jsme doputovali k závěrečné části. V těch předchozích jsme se věnovali řadě autorů a především řadě témat. Jeden díl nesl název Vesmír a jiné duny. Měli jsme jeden díl věnovaný Japonsku od oscarového Ryuichi Sakamota po hudbu k počítačovým hrám. Rozhlédli jsme se po německých autorech a kapelách z krautrockové scény, taky jsme se ohlédli po písňových soundtrackích 90. a 0. let, tedy éře Trainspottingu, Tarantinových filmových hitů, Samotářů a tak dál. Jeden z dílů jsme věnovali režisérům, kteří jsou zároveň autory hudby pro své filmy, Jimu Jarmušovi a Johnu Carpenterovi. A nahlédli jsme do 21. století k nejnovějším možnostem a přístupům. A já jsem si během rešerší uvědomil, že i tak se nedostalo na celou řadu hypotetických kapitol. Dnešní závěrečný díl bych tedy chtěl věnovat letmému nahlédnutí k dalším možnostem, které poskytuje rámec seriálu Vysílá elektrická ovce, to znamená k elektronické hudbě ve filmu. Začínáme americkým skladatelem Philipem Glassem z důvodů, které nastíníme po hudbě z filmu Polárka. North Star.

My už jsme během předchozích dílů našeho seriálu věnovaného elektrickým soundtrackům pochopili, že zlatá éra syntezátorů, tedy 70. a hlavně 80. léta, přinesla určitou horečku a v řadě filmů náhle elektronické zvuky vyjadřovaly všechny emoce a podmalovávaly příběhy naplno. To jsou ty filmové hudby kapely Tangerine Dream, Johna Carpentera, z části Vangelise. Tenhle stav nevydržel a je zajímavé sledovat, jak se filmoví vypravěči vrátili k akustickým zvukům a elektroniku včlenili do arzenálu prostředků prostě jako jeden z vlivů. My jsme se ale na začátku dnešního programu vrátili právě do momentu dychtivého zkoumání syntezátorů. Philip Glass měl od 70. let neuvěřitelně vycepovaný soubor, kde se kombinovaly akustické nástroje, většinou dvoje, elektronické klávesy a zpěv. A co je podstatné, v živém výkonu. Žádné paměti, sekvencery, žádné smyčky opakované stroji. Všechno práce

soundtrackem k našim procházkám, pozorováním, přemítání. Není to hudba pro film. Je to nabídka, ať si film na chvíli uděláme z vlastního života. Glassworks, rok 1982.

To máme tedy Filipa Glase a jeho ensemble, kde se akustické nástroje proplétají se syntetickým zvukem. Klávesy většinou ovládal Michael Reisman, Glasův ensemblový kapelník a dirigent. S rozvojem technologií v hudbě šlo ruku v ruce tvarování a průběžné definování ambientu. Hudby, ve které plyne čas vláčněji a která jakoby měla dotvářet prostředí, v němž zní, což už samo o sobě je soundtrackové. Anglický producent Brian Eno byl právem pokládán za nápaditého futuristu a v 80. letech byl přizván k filmu For All Mankind, pro veškeré lidstvo, k filmu postaveném na záběrech z vesmíru, z astronautských misí americké NASA. Brian Eno spolu s kanadským kolegou Danielem Lanoisem provedli památný, důvtipný přesmyk. Vesmírné obrazy zapletli s ambientní country hudbou, charakteristickou klouzavou kytarou, která jakoby říkala, tady pokračuje americký lidový mýtus dobyvatelů divokého západu. Všechny ty pomalé pohyby ve skafandru jsou ličtější, než by se zdálo. Track Deep Blue Day z alba Apollo měl úspěch a později ho recykloval třeba zcela nevesmírný Trainspotting.

Brian Eno, Daniel Lanois a jejich vesmírné country z alba Apollo a filmu For All Mankind. Eno vydal album nazvané Music for Films a později ještě jeho pokračování. Ale byla to mystifikace a svérázný koncept. Vesměs šlo o hudbu k filmům neexistujícím. Eno vytvářel soundtracky hypotetické. Vedle nich ovšem skládal a dodnes skládá i pro skutečné filmy a seriály. Design as Reduction, design jako ubírání, je track z dokumentu o slavném produktovém designéru Dieteru Ramsovi.

Brian Eno patří k vlně producentů ambientní hudby, o které měl svět filmu silný zájem. Takový Michael Brook, který svého času významně pracoval s asijskými umělci kolem Petra Gabriela, se stal postupně skoro výhradně autorem soundtracku. Psal hudbu třeba k ekologickému varování Nepříjemná pravda, filmu prezidentského kandidáta Ala Gora. Harold Budd psal pro film jak sám, tak spolu s Robinem Guthrie ze skupiny Cocteau Twins. I Know This Much Is True, to je vynikající miniserie HBO v hlavní roli s Markem Ruffalem, pro kterou Budd vytvořil svoje poslední velkolepé hudební dílo, než se odebral na onen svět. Spolupracemi s Davidem Lynchem, Derekem Jarmanem, Oliverem Stonem a dalšími prošel dodnes aktivní Barry Adamson. A tak dále. Já v tuto chvíli volím Johna Hessla a jeho Amsterdam Blue, závan vzpomínky na hotel v nizozemské metropoli, z jehož okna vypadl velký trumpetista Chet Baker. Nahrávka je z filmu Wima Wendersa Million Dollar Hotel.

Tak a teď se musíme oklepat a připravit se na silný střih. Chci se ještě krátce ohlédnout za elektronickou hudbu v našem domácím filmu a nezbývá, než se dotknout mainstreamu. A někdo jiný by řekl dotknout se společně sdílené paměti, protože určitá hudba se dotkla opravdu širokého publika. Se syntezátory u nás začali pracovat především autoři a hráči z jazz rocku a z popu. A jejich rozkvět šel ruku v ruce s odvahou vybudovat si i v antipodnikatelském prostředí státního socialismu soukromá domácí nahrávací studia. Ta všechno změnila. Ať už to bylo studio Budíkov, jazzmana a podnikatele Martina Kratochvíla, anebo domácí studia popových producentů bratří Orm, Ladislava Štajdla, anebo ještě stylově jiná domácí základna nejen večerníčkového nezávislého hitmakera, sarkastického Petra Zkoumala. Jedním z prvních studií bylo to v Jevanech, které si zařídil Karel Svoboda. V květnu roku 84 se tu nahrávala hudba pro seriál Návštěvníci. Svoboda se sice poměrně otevřeně inspiroval na západě, ale i tak tu nové zvuky bublaly jako amarouny. Skupina Electrovox, to byla tehdejší studiová skupina Karla Svobody, která měla na starosti průkopnické, elektronické a syntetizátorové pasáže plus jejich souběh s elektrickou kytarou a baskytarou. Pasáže, které jsou pro zvuk celého seriálu klíčové.

Návštěvníci. Karel Svoboda, nahrávka z roku 1984. Zaujalo mě, že příběh české filmové hudby byl opravdu dlouho výhradně mužský. Neexistuje sice žádný důvod, proč by tuhle tvorbu nemohli pěstovat a nabízet i ženy. Ale po celé dekády byla scéna pouze mužská a ženy byly na řadu způsobů odrazované. Změna přišla pomalu. S nezávislou scénou a možnostmi natáčet víc na vlastní pěst. V roce 2011 vznikalo celovečerní filmové drama Nevinnost a režisér Jan Hřebejk oslovil k vytvoření hudby Vladivojinu Lačia. Ta využila příležitost naplno a vedle filmové verze hudby vzniklo velmi pestré album. Vybavuju si, jak prominentní místo mělo tehdy v berlínské největší prodejně hudby obchodním domě Dussmann. Vokály, akustické i elektrifikované nástroje a pečlivá a profi studiová konstrukce vlastní své bytné poetiky. Vladivojina Lačia a lehce utajená radost mezi českými soundtracky potrhla sveřepá i velmi zacílená Nevinnost.

prvotní.

Vladi Vojna Lačia a její první významný soundtrack, film Nevinnost, následovalo Osmlha v šílenství nebo seriál HBO Až po uši. Nutno říct, že režisér Nevinnosti Jan Hřebejk později pozval k vytvoření filmové hudby další debutantku v téhle oblasti, slovenskou songwriterku Katarzii, což je docela aktivní role v otevírání tohohle oboru a ve věci rovných šancí. Ať už se ohlížíme na gender nebo ne, skutečně významnou autorkou scénické hudby se stala Beata Hlavenková. Dukla 61, Zátopek, Král Šumavy, to jsou jen ty nejznámější tituly. Mimochodem, naše stanice nedávno odvysílala dost intenzivní hodinový rozhovor o filmové hudbě a její tvorbě. Povídají si tam Beata Hlavenková, Jan P. Muchov a Michal Novinský. Doporučuje se, hledejte jako Sedmé nebe s Janem P. Muchovem. To, že Beata Hlavenková do naší série o elektronické hudbě ve filmu evidentně patří, prokazuje její hudba pro novou zahraniční produkci, finský film A Prayer for the Dying, který uvedlo třeba letošní Berlinále. Po ukázce uslyšíme ještě dva její motivy z televizního dramatu Dukla 61.

Beata Hlavenková a my se vracíme k autorům ze zahraničí. Už jsme si sice v našem cyklu pustili ikonickou hudbu z teenage horror seriálu Stranger Things, ale stejně se chci ještě dotknout fenoménu synthwave, té pulsující hudby, která jakoby měla ambici vyjádřit čistou elektronikou běh času i náš pocit v něm. Hudební novináři a kritici popsali skladbu Night Call od francouzského producenta Kavinského jako hypnotickou hymnu, která definovala celý moderní žánr synthwave a stala se symbolem noční melancholie. Tahle píseň, kterou spoluprodukoval jeden člen z dua Daft Punk, získala kultovní status po zařazení do úvodních titulků filmu Drive, tedy rok 2011, v hlavní roli Ryan Gosling, mnozí si vybavují. Producent Kavinský, tedy autor hudby, zemřel pouhých pár týdnů před premiérou tohoto pořadu a song Night Call z filmu Drive, ten duet procesovaného a lidského hlasu, byla asi nejčastěji připomínaná ze všech jeho skladeb.

Producent Kavinsky a Night Call, hudba z filmu Drive. Pokud se chceme přiblížit dnešnímu zvuku, dnešním poetikám a dnešním důvodům pro audiovizuální umění, nabízí se poetický dokument Midnight Zone Juliena Charriera. K podmořským záběrům z hlubin, vířícím hejnům ryb a obrazům jinak skrytým našim očím vytvořila hudbu newyorská autorka ambientní i jiné hudby Laurel Hallow. Její odvážné gesto pracuje s masou zvuku, jako by to byla masa oceánské vody. Nedohledná, důstojná, pořád v pohybu i určitým způsobem statická. Tohle není hudba lidských emocí. Je to chvění a zpěv vycházející ze samotné planety. Lidská autorka hudby jen může dát najevo soucítění, úžas i obavu o budoucnost.

Laurel, hello, mořské hlubiny a její hudba k filmu Midnight Zone. Tak a zbývá nám čas na poslední track. Bude to hudba nejenom elektronická, ale taky reflektující, odrážející elektronickou taneční kulturu. V loni, v roce 2025, v premiéře oběhl svět film Sirat. Děj tu směřuje na rave party v africké poušti, touhu užít si ještě s hudbou rituál a extázy, zatímco planetární, politická i lidská situace se ptají, jestli na to není pozdě. K dramatu Sirat vytvořil hudbu francouzský elektronik Canding Ray a sound ve velkých kvalitních reprosystémech dnešních kin jakoby sugeroval, že sdílené zážitky s velkým plátnem a naprosto pohlcujícím zvukem ve starých dobrých kinech bychom ještě neměli odepisovat. Tak tedy Sirat a hudba Candinga Raye, co by tečka za seriálem Vysílá elektrická ovce, který pro vás v produkci Českého rozhlasu Vltava připravil Pavel Klusák.

0: Hudba Kandinga Reje z filmu Sirat ukončila osmidílnou sérii Pavla Klusáka Vysílá elektrická ovce a na Vltavě se uzavřelo sedmé nebe. Doufejme, že nebe nebude rozbouřené v následujících dvou hodinách nad hradem Špilberg, odkud za okamžik začneme vysílat přímý přenos koncertu trumpetisty Erika Trifáze s rozhlasovým big bandem Gustava Broma. Ve 22 hodin si pak poslechneme album Everything's Beautiful od Roberta Glaspra. Ve 23 nám bude číst Kateřina Císařová tajný deník Lori Palmrové od dcery Davida Lynche Jennifer. A ve 23.30 tu budou osudy filmové režisérky Věry Chytilové. A je tu pomaličku už 20. hodina. Jana Kozubková od mikrofonu Vltavy a Nataša Vodvářková z technického pracoviště vám přeji inspirativní večer.
1: Koncert jazz.
0: Vážení a milí, před námi je teď přímý přenos z hradu Špilberg, kde na nás čeká už moderátor David Brada a my přepojujeme do Brna.
2: Letošní rok je v jazzu zcela výjimečný. Před 100 lety se totiž narodili Miles Davis a John Coltrane. Dva hudebníci, bez kterých by dnešní jazz zněl úplně jinak, jak určitě usoudíte i vy sami. Miles Davis byl nejenom skvělý trumpetista, skladatel a kapelník, ale především mimořádný hudební vizionář. John Coltrane, jeho vrstevník, chvíli také člen Davisova slavného kvintetu a hlavně fenomenální saxofonista, který jazzovou improvizaci posunul do nebývalých technických a taky duchovních výšin. Dnes večer začneme u Milese Davise, konkrétně u jeho unikátního partnerství s aranžérem Gillem Evansem. A tady se chci na chvilku zastavit, protože to, co Gil Evans udělal s big bandovým zvukem, to byla opravdu revoluce. Big band do té doby většinou představoval především sílu, 4 trubky, 4 pozouny, vedle sekce saxofonu, velmi hlasitý, místy až útočný a přímočarý swingový zvuk, který prostě nešlo přeslechnout. Gil Evans přišel s úplně jiným konceptem. Do orchestru přidal nástroje, které tam předtím nepatřily nebo nebyly slyšet. Lesní rohy, tuba, flétny, klarinety. A s jejich zvukem pracoval jako malíř, pracuje s barvami na plátně. Nástrojové sekce v jeho kapele nehrály proti sobě, ale prolínaly se do jednoho hustého, plného orchestrálního zvuku, ve kterém můžeme slyšet každý jednotlivý hlas. A hlavně, Evansova aranžmá se točila okolo solistů, netvořila jenom kulisu pod nimi. Gil Evans nám ukázal, že big band nemusí znamenat jen velký zvuk, ale může být tichý, jemný a citlivý, jako komorní orchestr. Milesova a Evansova společná alba Porgy and Bess a Sketches of Spain patří k vrcholům moderní orchestrální hudby 20. století, a to nejenom té jazzové. V první části dnešního koncertu uslyšíme výběr právě z těchto dvou alb, tedy Porgy and Bess a Sketches of Spain, v úpravách Richarda Shandy. Z Gershwinovy Ameriky se přes hudbu inspirovanou Španělskem posuneme do prostoru, kde big band není jen doprovodným tělesem, ale živým, barevným a dramatickým partnerem solové trubky. Dámy a pánové, Erik Trifa, David Kolár a rozhlasový big band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviče.

0: dozněly poslední tóny první části vynikajícího koncertu, který posloucháte živě v přímém přenosu Českého rozhlasu na Vltavě z Brna, ze Špilberku, kde před zaplněným nádvořím dnes večer vystupují Erik Trifas na trubku, David Kolár na kytaru a rozhlasový big band Gustava Broma pod vedením dirigenta Vlada Valoviče. V první části jsme slyšeli program složený z opery George Gershwina Porgy and Bess. Byl to výběr.
1: Ano, vážení přátelé, teď dovolte odechnout málo. A to znamená, teď bude tak 20-minutová přestávka, abyste se mohli tam občerstvit a pak pokračujeme. Děkuji moc krát.
0: Přímo dirigenta Vlada Valoviče. A víte už, že nás čeká přestávka dlouhá zhruba 20 až 28 minut, ve které uslyšíte program, který připravil můj kolega Václav Vraný. Já chci jenom říct, že dneska večer je to tady opravdu vynikající setkání nejenom skvělých hudebníků, ale taky vlastně skvělých nápadů a aranžma, protože ty úpravy pro Big Band připravil Richard Šanda. Já jsem byl moc zvědavý, jak to celé bude znít a musím říct, že naživo ta atmosféra tady na Špilberku je mnohem hustší než ty mraky nad námi. A zatím zaplať pánbu prší jenom skvělý jazz. A doufám, že tak to zůstane i ve druhé polovině dnešního koncertu, ke které se vrátíme zhruba za 28 minut. Teď už tady předávám slovo do Prahy.
2: A my zdravíme opět ze studia na Pražských Vinohradech a v rámci přestávky si teď poslechneme rozhovor s jedním z hlavních účinkujících dnešního večera na hradě Špilberk, slovenským kytaristou a skladatelem Davidem Kolárem. Ten nám něco poví o své spolupráci s muzikanty z King Crimson, také o filmové hudbě nebo o svém krátkém angažmá v Hollywoodu. Tento rozhovor natočil Václav Vraný v loni v létě.
3: David Kolár je přední slovenský nebo spíš středoevropský hudebník, kytarista. Možná by se dalo říct post-jazzový, protože míchá plno hudebních stylů a žánrů dohromady. David nám do studia přinesl svoji čerstvou hudbu a my si ji dnes budeme hrát. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný a ve studiu vítám Davida Kolára. Jsme rádi, že jsi s námi.
4: Ahoj, děkujem za pozvání.
3: David Kolár vydal už druhou desku se svojí famózní kapelou Komara s bubeníkem z King Crimson Petem Mastelotem. A nejen o ní se dnes budeme bavit.

0: Když sleduju tvoje projekty, tak mě na nich fascinuje jedna protichůdnost, která se týká na jedné straně nějakého drsňáctví, jak v hudebním rockovém výrazu, tak i vypadáš jako ranař v kožené bundě, budící respekt. A na druhé straně přinášíš hudební melancholie, které pak přecházejí až někam do dlouhých meditativních ambientních ploch. A slovně to jsou pak neuvěřitelně otevřené zpovědi o nějaké bezvýchodnosti. Je to jenom o tobě, nebo se tím i víc napojuješ na posluchače, kteří možná prožívají něco podobného?
1: Je to čistě o mně všetko. Já mám několik takých poloh. Jedna je taká hlboko filozofická, zmyšlejúca. Som jeden z najväčších fanušikov Andreja Tarkovského. A potom mám takú tu, že si sadnem na motorku proste a idem boxovať do boxovacieho pitlu a cvičím, dvíham železa. Je to také, nikdy nerozmýšľam nad tým, čo chce posluchač, keď robím veci. Absolútne vôbec. Ani na sekundu ma to nenapadne. Aj keď mi niekto povie, vieš, že jak si mi dnes povedal ty, že ten môj album Calls, že ti máš cítil depku, OK, pre mňa je to strašne vtipná doska. Vieš, že o tom, jak volám ľuďom a cítim sa stratený, jak chcem dokončiť album a stále váham a volám do Ameriky, volám s Pavlom z Talianska, volám nejakým slovenským kamarátom. To je taký hudobný denník vlastne a mne to príde brutálne vtipné napríklad. Vieš, že je tam skladba, kde vlastne, keď som začal robiť na filme Mickey, tak mi začali ľudia vypisovať po Facebooku, že hamba ti, robíte z vraha hrdinu. Myslel som si, že si inteligentnejší človek, keď sa to zmení, ozví sa. A začali mi miznúť z Facebooku, akože tí priatelia. Ale nakoniec na to šlo 400 tisíc ľudí do kina a spadli proste na zadok z toho. Čiže ja jednoducho som rád, že to ľudia počúvajú, som rád, že cítia pri tom niečo a aj podľa mňa ten môj poslucháč očakáva to, že ja budem najúprimnejší, aký len viem byť a nebudem tam podsúvať nejaké veci. Že teraz vám spravím skladbu, lebo sa možno cítite melancholicky. Ja tak proste skáčem. Ja som aj taká povaha, vie, že 3 dní sa strašne smeje a potom som taký smutný zo všetkého. A to všetko je vlastne v tej muzike, ktorú robím.
2: Čau, čau. Sorry, že ti volám tak neskoro večer. Vieš čo, počul si tie moje nové veci? No ja len, že čo hovoríš na môj hlas, akože viem, že intonácia je není bohviaká. Hej. Angličtina. Čak hej, no. Ešte ja to skúsim ešte pretočiť a ti to pošlem ešte raz, keby ti to nevadí.

0: Vzpomínám si, že jsi dřív mluvíval o tom, že hudba, které se věnuješ, volná improvizace, která už vlastně není dneska až tak aktuální, ale dřív bývala docela dost aktuální, tak tě občas skoro až děsí, protože se může stát na pódium skoro cokoliv. A vyvinul si k tomu systém taháků pro případ, že nepřichází žádný nápad na tom pódiu. A třeba sólové hraní si tehdy měl z tohoto důvodu méně rád než hraní s někým. Změnilo se v tomto ohledu ve tvojí hudbě a přístupu něco?
1: Tak je ten solo koncert, víš, si sám hodený do vody a musíš plávat, ale čím jsem starší a hrám viac a viac s týmito mojimi idolmi, tak jsem už si aj taký istější vo veľa veciach. Ale ten solo koncert je, to není sranda, no. Vieš, akože keď máš pesničky, ktoré s tebou budú ľudia spievať, ale keď ideš robiť niečo, čo robím ja. Hlavne teraz som hrať solo koncerty k môjmu albumu, ktorý vyšiel na jar minulý rok, Behind the Frozen Window, kde vlastne čítam s dcerou básne môjho kamoša Valeria Kupku.

0: Reineryho. Dostáváme se k závěru tohoto pořadu. Od mikrofonu vám děkuje za pozornost Václav Vraný a taky děkuji za návštěvu Davidovi Kolarovi ve studiu. Děkuji moc, Davide, bylo mi velkým potěšením a ctí, ať se ti daří.
1: Děkujeme a já za pozvání a pozdravím posluchačů.
2: To byla malá exkurze do loňské hudební reality jednoho z dnešních účinkujících na Hradě Špilberg, kytaristy Davida Kolara. Rozhovor s ním vloni v červenci natáčel Václav Vraný. A my opět předáváme slovo zpět Davidu Bradovi a přepojujeme do Brna.
3: Zdánlivých protikladů, protože na jedné straně jsou to úžasná aranžma a skvělá týmová práce a na druhé straně je to kouzlo okamžiku, které se rodí právě tady a teď. A když jsme tady uprostřed starého nádvoří starodávného hradu, tak ta hudba, kterou dnes posloucháme, je úžasně živá. Vítám vás u druhé části dnešního koncertu a přeju vám příjemný večer.

původní kompozice Just Friend, co znamená všichni naši přátelé, které jste tu teď. A teď dovolte, abych pozval, a já jsem to schválně jako dneska zařadil, a aby byla trošku nějaká, ne konkurence, ale aby byla nějaké trošku také vzájemné hecování, tak teď dojde zahrát jednu krásnou baladu, samozřejmě náš bandleader, kdo jiný jak Jurko Leocký, Jurko Bartoš.

Áno, Ďurko Bartoš. Áno, myslím, že Potak si zaslouží. A teď další sklada bude, jako napsali náš kontrabasista Tomáš Gaštan Baroš. No a tak si tam zahraje samozřejmě solo, takže teď potlesk pro Tomáša Baroše.

Ano, a teď další se nám opět představí náš, my jsme už dneska naturalizovaný, ale v podstatě jeden Velšan, Ocean Roberts, s krásnou skladbou Sentimental Mood.

Robert. Nádherné. A teď, vážení přátelé, už starý Gustav Brom vždycky dával příležitost mladým hráčem ve své kapele a mladým solistu. A tak já bych teď dal taky prostor pro jednoho, dneska už naturalizovaného Brňáka. On je sice ze Slovenska, ale už žije dlouho v Brně a úžasně hraje taky na trumpetu, takže teď dovolím si pozvat mikrofonu. Miško, pojď sem. Miško Calík!

Miško Cálik. Děkuji, vážené přátelé, teď to nebudu moc zdržovat, ale já si myslím, že teď si zaslouží aj, aby vám představil dnešní orchestr rozhlasový Big Band Gustava Broma, protože jsou to úžasní kluci a strašně dobře dneska hrají. Takže dovolte, saxofonová sekce, bariton saxofon, Jakub Cirkl. Honza Pospíšil, alt saxofon, šéf skupiny Big Boss, Jan Fečo, Marek Kotača, tenor saxofon, Osian Roberts, tenor saxofon, trombony, Miško Motyl, bas trombon, Brňák Petr Hnětkovský, Ryško Šanda a Přemek Tomšiček. Trumpety Mirek Nováček, Miško Cálik, Petr Harmáček, bandleader Ďurko Bartoš. Samozřejmě rytmická sekce, která nás skutečně drží nad vodou, vždycky, když je potřeba, takže Jakub Tekeli piano, Tomáš Barok kontrabas a Jesse Simpson drums. A teď, vážení přátelé, poslední skladba nášho bloku. A já bych teď chtěl veliký potlesk pro toho člověka, protože to, co jste viděli do půlky, to všechno aranžoval Ryško Šanda. A teď si zahrajeme a jeho kompozici, kterou napsal, aranžoval a bude hrát aj solo.

Tak, vážení přátelé, tak to byl náš poslední kousek samostatně a teď dovolte, aby opět pozval k nám na pódiu našich hostí skvělého trumpetistu Erika Trufase a Davida Kolára.

poslední. Thank you.

Thank you.

Tak to byl už opravdu poslední z mnoha přídavků na koncertě v brněnském hradě Špilberg, který připomněl letošních 100 let od narození Milese Davise. Toto datum se událo 26. května. V projektu Around Miles se setkali trumpetista Eric Triffa, kytarista David Kolar a rozhlasový big band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviče. Přímý přenos moderoval David Brada, odpovědným redaktorem byl Václav Vraný, hudebním režisérem Antonín Schindler, zvukovým mistry Antonín Kánský a Samuel Sochatci a produkční Jolana Middletonová. Jana Kozubková vás teď už zdraví z hlasatelny na Pražských Vinohradech. Posloucháte stanici Vltava, je 22 hodin a 38 minut a my stále ještě budeme pokračovat až do 23. hodiny v oslavách Milese Davise. Před námi je nahrávka, na které je trumpetista zároveň přítomen i nepřítomen. Album Everything's Beautiful vzniklo v roce 2016, kdy pianista a producent Robert Glasper pracoval na hudbě k filmu Miles Ahead. Dostal přístup do archivu Columbia Records k Davisovým hotovým nahrávkám, ale také k nevydaným materiálům, zapomenutým fragmentům a hlasům zachyceným v průběhu nahrávání ve studiu. Glasper z nich ovšem nesestavil další pietní vzpomínku ani remixové album, použil spíše právě Milesův způsob uvažování, jako bylo dívat se kolem sebe, poslouchat, co se právě děje a z minulosti vytvářet něco nového. Na nahrávce tak vytvořil představu, v níž se Miles Davis potkává s hudebníky o několik generací mladšími, s Ericou Badu, Bilalem, Laurou Woolou, Ledisi, Johnem Schofieldem či Stevem Wonderem. Někdy uslyšíme jeho trumpetu, jindy jen několik tónů, rytmický fragment nebo jeho hlas ze studia. A také z jednoho útržku věty Milese Davise Všechno je krásné vznikl i název celé desky. Tak poslouchejte teď na Vltavě Davisovské album Everything's Beautiful od Roberta Glaspra. Hey, Unless you wanna walk around and look important. Could you play some kind of figure that you can keep playing through that? Something like you know, instead of tank to tank, you know, some kind of figure like that. That goes on, some kind of pulse that goes on all the time.

0: Po dnešním koncertu jazz, který nás zavedl v přímém přenosu na hrad Špilberg za Erikem Trifázem, jsme ještě poslouchali album Všechno je krásné, Everything's Beautiful od Roberta Glaspra, respektive výběr z této desky. Doufáme, že vy máte také krásný večer se stanicí Vltava a teď je tu navíc krásná hrdinka seriálu Twin Peaks.
1: Četba s hvězdičkou.

který napsala Lynchova dcera Jennifer, odhaluje skrytý život hrdinky Twin Peaks od jejich 12 let až do smrti a postupně ukazuje temnou stránku života dívky, která navenek působila téměř dokonale. Toto je třetí část.

Milý deníčku, 9. září 1984. Něco jsem o sobě zjistila. Pamatuješ se na tu noc, kdy jsem ti řekla, že jsem se probudila s báječným pocitem? No, a je to tady. Mám na těle jedno zvláštní místo, které mi ten pocit umožňuje tak často, jak jen chci. Je to teplé, kouzelné místečko, kde všechno roztaje a uvolní se tak, aby mohl přijít ten příjemný pocit. Můj malý, rudý knoflíček. To všechno patří jenom mně. Konečně něco, co osvobodí mé představy. Můžu to dělat v posteli, citlivě, konečkem prstu a vzrušuje mě to. Můžu to dělat ve vaně a pustit na to místo vodu z kohoutku. Nikdy dřív jsem netušila, jaký požitek může mít člověk z koupání. Nebo ve sprše a slabý prout vody zhora, vrtím se a skáču a pak najednou popadnu polštář, omotám si ho kolem hlavy, aby nikdo neslyšel, jak sténám. Je to moje tajemství a je jedno, jestli je to správné nebo špatné. Cítím se moc krásně, když to dělám a nikdo o tom nemusí nic vědět. Jenom ty, milý deníčku. Je to zrovna týden, co jsem to dostala a teď ještě tenhle objev. Začínám se už cítit jako žena a jednou, možná hodně brzy, přijde den, kdy se o to podělím s někým blízkým. Dobrou noc, dobrou noc, dobrou noc, Laura. PS. Ve skrytu duše doufám, že nedělám nic špatného, když se dotýkám vlastního těla. Doufám, že je to něco, co dělají všechny holky a že mě za to někdy později nestihne trest. Září 1984. Výzva k narušiteli mého soukromí. Zjistila jsem, že někdo měl určitě v ruce můj deník a četl si v něm. A možná nebyl sám. Otřásli jste mou důvěrou a zničili můj pocit jistoty. Za to vás nenávidím, ať jste kdo jste. Na tyhle stránky jsem si zapisovala věci, někdy hodně hnusný nebo taky hodně trapný, než abych je po sobě dokázala číst. Doufám, že v těchto stránkách si listuju jen já sama a jen když chci. Potřebuju své soukromé stránky, abych viděla své názory na papíře, mimo mě a abych je zapudila. Nechte prosím tenhle deník na pokoji. Myslím to vážně. Laura. Milý deníčku, po více než roce jsem se rozhodla zase s tebou promluvit. Vím, že za to nemůžeš, že tě někdo našel. Událo se toho strašně moc. Všechny ty události svědčí o tom, že moje myšlenky o světě, a je to většinou kruté a smutné místo, jsou pravda a úplně se potvrdily. Nedůvěřuju nikomu, i sobě jenom málo kdy. Snad každé ráno, odpoledne a večer svádím zápas s tím, co je správné a co špatné. Nechápu, jestli jsem trestaná za něco, co jsem provedla, za něco, na co si ani nepamatuju, nebo jestli to prožívá každý a já jsem jenom moc blbá na to, abych to pochopila. První věc. Odhalila jsem, že poníka Troje mi nedal táta, ale Benjamin Horn. Na podrobnostech nezáleží, ale řekněme, že to vyšlo najevo, když jsem náhodně zaslechla, jak Audrey se hádá se svým tátou, když jsem byla navštívit Johnnyho, druhé Benjaminovo dítě, bratr Audrey, Johnny, je retardovaný. Je starší než já, ale má rozum malého dítěte. Nebo to tak aspoň říkají doktoři. Někdy mě napadá, že si vybral mlčení jako svou volbu, protože je mnohem zajímavější lidi poslouchat, než se s nimi bavit. Umí promluvit jen dvě slova. Ne a Indián. Má rád Indiány. Nosí pořád čelenku. Jedna je z krásně vybarvených per a z pásů kůže. V jeho očích se svět jeví jako směsice štěstí a bolesti. A já si myslím, že rozumím Johnnymu líp než většině ostatních lidí. Snad bych mu měla věnovat víc času. Nechávají ho často samotného.
Jsem ráda, že Troj je můj poník. Ráda na něm jezdím a pozoruju, jak se pase. Je mi trapně kvůli tátovi. Jako by byl méně čestný člověk, když tvrdil, že Troj je dárek od něho. Možná, že to tak chtěl Benjamin, nevím. Ale ať je to tak nebo tak, cítím se Benjaminovi zavázaná. Jako bych mu dlužila víc než tátovi. Někdy mě ale napadá, že jsem radši toho poníka neměla vůbec dostat, protože bych pak nestratila úctu k tátovi a Benjamin by zůstal Benjaminem. A co horšího, Audrey a já se teď už asi nikdy nebudeme kamarádit. Cítím se trochu zahanbená, že jsem tohle všechno zavinila. Ale taky mi to dává pocit moci. Proč se takové věci musí stávat zrovna mně? Abys věděl, Deníčku, myslím, že ze všech lidí, co jich na světě znám, je doktor Hayward ke mně nejněžnější. Je nesobecký, příjemný, vždycky má pro mě milý úsměv, který povzbudí nebo odpouští, a nebo něco jiného, co dokonale zaplní tu propast ve mně. Před 13 lety mě přivedl na svět a na okamžik pevně podržel mé malé tělíčko. Když tak někdy sním, představuju si, že ten okamžik patří k nejhřejivějším v celém mém životě. Mám ho ráda za to, že tak podržel to malé vyděšené stvoření, najednou vystavené větru a světlu, a že mě přesvědčil bez jediného slova, že mě znova podrží, až to budu potřebovat. Připomíná mi někoho, s kým bych se s radostí vídala denně. Někoho, u koho nacházím dědečkovskou vlídnost i otcovskou pomocnou ruku. Po obědě se vrátím. Laura.

Milý deníčku, 3. října 1985. Další nová věc je to s Jupiterem. Obyčejně si chodí hrát na dvůr, kde není sice plot, ale Jupiter se netoulá. Myslím, že byl příliš mazaný na to, než aby utíkal z domu, kde ho měli všichni rádi a podstrojovali mu. I když jsem ti deníčku o něm často nepsala, patřil k tomu nejbližšímu, co jsem na světě měla. Byl vždycky roztomilý a mírný. Měl mě rád, ať jsem měla jakoukoliv náladu. Bylo mu jedno, jestli dělám špatné nebo správné věci. Často, když jsem v noci nemohla spát, hráli jsme si s Jupiterem dole v přízemí s míčkem při světle malé noční lampičky. Pak jsme zblajzli zmrzlinu z ledničky. Mohl se utlouct po vanilkové. V domě byla úplná tma a kočkovali jsme se, až nás oba přemohl spánek. Mám ještě fotku, kterou táta udělal a kde ležím s Jupiterem na gauči v obýváku po jedné takové noci. Ani jsme se nestačili vrátit nahoru do pokojíku a usnuli jsme hned dole na gauči. Dala jsem Jupiterovu fotografii šerifu Trumanovi, aby ji vyvěsil na stanici. Doufám, že zjistí, kdo Jupitera přejel. Vím, že to byla nejspíš nehoda, protože chvilku předtím chytil Jupiter myš nebo něco podobného. Moc jsem nedávala pozor, ale vyběhl s tím úlovkem ven a na ulici ho někdo srazil. Máma slyšela zvenku nějaký hluk a hned na mě zavolala, abych zůstala, kde jsem, dokud se nepodívá, co se stalo. Někdy máme s mámou stejné myšlenky i stejné sny a ona vytuší, co zrovna napadlo mě. Proto volala, ať zůstanu vevnitř, jenže já už to věděla. Neposlechla jsem ji. Vyšla jsem ven a viděla ho. Jupitera. Jen pár okamžiků potom, jak mu teče krev z očí a z bříška. Nechce se mi věřit, že by mohl někdo takhle přejet kočičku a ještě ve dne a nechat to být, nezastavit, nejít do domu a nepřiznat se, co se stalo. Máma zaslechla skřípění brzd a táta říkal, že je škoda, že nebyl doma, protože by mohl odhadnout, co to bylo za značku auta, které Jupitera přejelo, a to jen podle zvuku. Mám o tom svoje pochybnosti, ale budiš. Teď už jsme ho pohřbili. Je pryč. Dobrý přítel. Jeden z těch několika málo, které mám v lásce. Kéž by odešlo ze světa něco jiného, a ne Jupiter.

Abych ti, Deníčku, řekla pravdu, a to říkám vždycky, v Twin Peaks mě má rádo hodně lidí. Řada z nich mě zná jménem a zvlášť ve škole mám pocit, že jsem oblíbená. Jediný problém spočívá v tom, že o nikom z těch lidí nevím, proč jsou přesvědčeni, že mě znají. A přitom o mě nevědí nic. Nejlíp mě zná Donna, ale přesto se ostýchám vyprávět jí o svých představách a o nočních můrách, protože někdy to jasně chápe a jindy se jen tak hyhňá a já na to nemám nervy, abych se ptala, co jí na tom připadá vtipnýho. Pak je mi zase blbě a prostě o tom nemluvím. Mám Donu moc ráda, ale někdy se bojím, že bych ztratila její důvěru, kdyby věděla, co se všechno uvnitř ve mně skrývá. Je to černé, temné, prosycené sny o velkých, silných chlapech a o tom, jakým způsobem by se mě mohli zmocnit a ovládat mou vůli. Krásná princezna, která si myslí, že ji někdo vysvobodil ze žaláře. Zjišťuje, že muž, který ji unáší, ji nepřišel zachránit, ale chce do ní proniknout, hluboko. Chce na ní jezdit jako na koni, chce ji potrápit a přinutit, aby se zavřenýma očima naslouchala jeho řečem o tom, co všechno s ní dělá. Jedno po druhém. Doufám, že není špatné mít takové představy. Líbá Laura.

Milý deníčku, 12. října 1985. Předevčírem v noci jsem měla jointa. Přespala jsem u Donny. Její i moji rodiče šli totiž do hotelu na večírek, který pořádal Benjamin Horn. Doně a mně se tam nechtělo, zvlášť mě ne, kvůli Audrey. Přemluvila jsem Donu, abychom si zajeli do Bughausu, mezi lidi. Trvalo mi to věčnost, než se mi přesvědčila, že o tom nikomu neřeknu a že budeme zpátky dřív, než se vrátí rodiče. Seděli jsme tam sotva půl hodinku, když se u našeho stolu zjevili tři kluci. Josh, Tim

U hodinu ještě dodala, že se ten zájezd jmenuje lesem a krajinou. Podle všeho jí uvěřili. Josh říkal, že na poprvé to asi úplně nevychutnáme, ale Donna i já jsme mu dokázali pravý opak. Řekl nám, abychom šlukovali. Vydrželi jsme to 6x. Deníčku, to ti bylo úžasný. Myslím, to uvolnění, vzrušení a taky, že to bylo trochu sexy. Donu jsem oslovovala jménem Trisha a ona mě Bernice. To pro případ, kdyby se zase někdy ukázali a ptali se po nás, tak pro jistotu. Nechtěli jsme, aby se o tom někdo dověděl. Měli jsme z toho srandu, jakou jsem ještě nezažila. Všechno kolem jsem vnímala jakoby v tranzu. Bylo to rozmazané a jakoby pokřivené. Jakobych se dívala na svět skrze tlusté sklo. Vanul teplý letní vánek a stromy krásně voněly. Tim nám přinesl hrnek kafe řízlej čokoládou a všech pět nás sedělo pohromadě a vykládali jsme si všechno možný, jakože třeba náš vesmír je úplně malý chomáč chlupů, kterýho si na svém svetru jakýsi gigantický obr ani nevšiml a že se třeba může jednoho dne přihodit, že nás ten obr smete do výlevky a všechny nás utopí. Donna poznamenala, že našich několik set let může být pro obra jen zlomek vteřiny a že se už brzy určitě něco stane, protože přece na svetru se nic dlouho neudrží. Všem se nám moc zalíbil ten nápad, že na obrově svetru můžou být další vesmíry jako chomáčů chlupů. A říkali jsme si, že by bylo fajn se sejít s nějakými těmi lidmi z jiných vesmírů, pokud by byli na nás hodní. Slyšeli jsme slabou hudbu, která k nám doléhala z restaurace Roadhouse. To mě zvedlo ze židle a šla jsem si zatančit. Vznášela jsem se v nočním vzduchu a uvnitř mi bylo teplo. I Donna se mnou chvilku tančila, než si vzpomněla, že už musíme jít k autobusu. Museli jsme si vymýšlet a řekli jsme, že jsme si půjčili kola z oddělení ztrát a nálezů na policii, ale nezdálo se mi, že by nám to ty kluci sežrali. Když jsme se na kolech vraceli domů, museli jsme každou chvíli zastavovat, protože hrozilo, že se počůráme smíchy. Pak jsem dostala tak ukrutnou chuť na sušenky a na mlíko, že se mi zbíhaly sliny a potřebovala jsem je hned teď. Donna se mnou 100% souhlasila. Musíme dát něco sladkého. Obrátili jsme kapsy a zašli pro sladkosti do sámošky. Koupili jsme tolik blbostí, že jsme museli kola vést až k Doně domů, protože jsme každá měla narvanou tašku. Celou cestu domů jsme se chovali jak blázni. Měli jsme zarudlé oči a spěchali jsme domů, aby jsme tam byli dřív než rodiče. Všechno šťastně dopadlo, protože jen co jsme přišli domů, volal doktor Hayward a říkal, že se trochu zdrží, protože Benjamin promítá nějaký diáky, díky bohu. Běželi jsme do pokoje nahoře, nakapali jsme si do očí kapky, pak jsme zapnuli přehrávač, ládovali se, tancovali a chechtali se. Když se rodiče vrátili, spali jsme, jako když nás do vody hodí. Vím, že drogy jsou špatná věc, ale mám takovej pocit, že proti nim vlastně nic nemám. Taky trochu špatná věc, co? Zítra víc. Laura.

Milý deníčku, 20. října 1985. Je to jen drobátko přes týden a mám další novinky. Škoda, že jsem si nic nezapisovala, ale všechno kolem bylo tak nějak praštěný. Doma je to pořád stejně na nic. Pane bože, někdy si připadám jak v kleci. Ráda bych věděla, jestli bolest, ne taková, jako když ti zabijou kocourka, ale taková, s kterou musí člověk žít, může být někdy tvým bližním. Bolest jako stín nebo průvodce. Docela ráda bych věděla, jestli je to možné. Je to stejně podivná novinka. Snad to bude jako mé sny srozumitelnější, když to uvidím na papíře. Tady to tedy je. Předevčírem v pátek.

pátek jsme Donna a já zašli zase do Bughausu, asi ve 4 odpoledne. Mířili jsme tam s nadějí, že tam zase bude Josh, Tim a jejich kamarád a že si zvedneme náladu dalším jointem. Oblékli jsme se slušně, ani ne moc elegantně nebo výstředně, protože se známe v našem městě prakticky s každým a neměli jsme zájem, aby se to doneslo k rodičům. Vzali jsme si minisukně, těsnější, než by se asi některým lidem zdálo v pořádku. Trochu jsme se namalovali. Byl tam jenom vedoucí, velký Jake Morrissey. Je to taková kavárna s barem, hlavně pro chlapy. Holky tam ale taky můžou. Ale spíš je to místo pro chlapy. Knihy jsou tu všude. Po stolech a na policích kolem všech stěn. Je tu nakouřeno a kávovar je v permanentním provozu. Když jsem tu teď seděla, všimla jsem si na stěně fotky chlapa, který dokonale stělesňoval moje představy. Přirozeně jsem před nikým ani necekla, ale byl to přesně on. Drsňák a energický, ale pohled štěněte a jemná pleť. Na fotce je v džínách a kožené bundě. Drží v ruce knihu, sedí na motorce a čte. Jsem zamilovaná. Seděli jsme tam sami. Jake nám přinesl kafe a poznamenal, že lidi začnou za chvilku chodit a že by nebylo chytré tady zůstat, zvlášť když jsme takhle ohozené. Napůl žertem, napůl vážně se nás zeptal, co pak jste holky, co si říkají o malér s klukama? Donna zrudla a já mu hned odpověděla tak, jak jsem si to připravila, kdyby na to přišli rodiče. My se jen tak bavíme a hrajeme si. Je to legrace, nemáme zájem o žádné maléry. Jen jsme dopili, vypadli jsme. Když jsme vycházeli, řekla jsem Jakeovi, že asi před týdnem tu byli 3 kluci z Kanady a že nám pomohli napumpovat prázdnou pneumatiku, kterou jsme píchli na střepech z flašek od piva, které se pořád válejí před restaurací. Řekla jsem mu, že jestli ty kluky uvidí, aby jim vyřídil, že se jim chceme revančovat. Třeba kafem. Pak jsem mu ještě řekla, že budeme venku, kdyby náhodou. Naši 3 známí za chvilku vyšli z baru. Chechtali se a na oko se zlobili, že jsme jim lhali. Donna skvěle zareagovala. Chtěli jsme si jen ověřit, jestli jste nezávadný, než vám řekneme, co jsme zač. Kluci tvrdili, že nám to sekne. A já se mezi tím dověděla, že ten třetí se jmenuje Rick. A všem je jim stejně. 22. Řekli jsme, že na tom, kolik je nám, nezáleží. A že se můžeme klidně bavit, jen když budeme do 10 doma. Kdyby jsme se měli zdržet, budeme muset domů zavolat. Josh řekl, že má trochu pití a jestli víme o nějakém místečku, kde by se dal někde v lese udělat oheň. Mohli bychom tam zajít a malinko zapařit. To bylo tak kolem 17:30. To je k vsteku, máma mě volá dolů k jídlu. Hned jsem zpátky. Ještě je toho tolik, co ti musím deníčku říct.

Tajný deník Lori Palmerové, který napsala dcera Davida Lynche Jennifer, nám přiblíží klíčovou postavu z amerického televizního seriálu Twin Peaks. Zase zítra ve 23 hodin na stanici Vltava. Číst nám bude už po čtvrté v premiéře Kateřina Císařová v režii Jakuba Doubravy. 15-dílnou četbu s hvězdičkou připravila Marie Nováková z překladu Sávy Heřmana. Blíží se pomalu půl dvanáctá, za pár chvil se tedy přesuneme k filmovému světu Věry Chytilové.

0: To byla píseň Zabili, zabili od Miloše Štědroně. Text napsal pro film Balada pro banditu Milan Uhde, který 28. července oslavil 90. A hudbě z filmů, na kterých se ještě podílel, věnujeme v neděli na Vltavě Klapku. Bude to v 16:30 odpoledne.
1: Osudy.
0: V roce 2009 začal rozhlasový redaktor Tomáš Pilát sbírat materiál pro chystanou biografii významné představitelky filmové nové vlny Věry Chytilové. Natáčení probíhalo v režisérčině domě v Praze Troji a přestože technická kvalita záznamu nebyla prvotně rozhlasová, vznikl pětidílný seriál, který vám nyní předkládáme v remástrované podobě. Za ní stojí mistr zvuku Jiří Benák. Už po čtvrté tak nahlédneme do životní dráhy autorky filmu Pytel blech, Strop, Sedmi krásky či Ovoce stromů rajských jíme. A doufáme, že omluvíte občasnou nižší srozumitelnost.

Já jsem věděla, že Juráček je jeho oblíbený žák. Že Juráček byl velmi talentovaný a tak. A Daniel se v něm vhlédl, byl laskavější nebo příznivější postoj k němu. To byl můj kolega Juráček, tak já jsem za ním šla, aby mě tutéž látku scénář Strop pracoval tak, aby se to panu profesorovi líbilo. On to vzal, ten Strop, nazval to taková hezká holka a přepsal to. A to jsem předložila, jakože to přepracoval Juráček a tam to schvaloval hlavní profesor režie a profesor dramaturgie. Tím pádem schválil, no já jsem šla, natočila jsem si původní námět. Když potom Pavel přišel za mnou, když přišel do menzy, když jsme točili, říkal, ale Věro, to jsem já nenapsal. A tak já se budu vyštancovat, já jsem říkal, no klidně, už to i udat. Uvidíme, co z toho bude. No ale on to neudal, vyslovil nespokojenost, že to nenapsal a že se potom nepodepíš. Ale pak to mělo úspěch, tak se podepsal. Ačkoliv to nebylo jeho vlastně. Pošlo to bez problému, protože už potom ten materiál, rozumíte, něco, když píšete, ta litera se může zpracovat tak, či onak, anebo nevybaví to. Někdo nemá takovou fantazii, aby si podle scénáře představil film. Ten film může být stejně tak i podle toho dobrého scénáře špatný, jako třeba dobré. A tam my jsme nedodržovali jako určité zákonitosti, že to byl spíš proud nějaký scén, nebylo to postavené jako základně klasický, dramatický, jako expozice a tak dále, Jo, prostě to bylo spíš několik situací, takový proud jeden. No, takže to možná je zaráželo, že to tak jako nemá, aby tam byla ta polize a všecko, krize a katastrofa. No a já jsem si to teda udělala po svým, protože pro mě bylo inspirací a já jsem chtěla, a my jsme všichni chtěli v té době, jsme taky jako byli vedení ten vedoucí skupiny. Fikar jako nás ovlivňoval, protože to byl spisovatel, který taky rozhodoval o látkách, ale ne ještě ve škole, ale na Barandově, že jo, co se přijímalo. A tam bylo určitý pochopení nebo uvolnění od těch tvůrců, protože tam byli tvůrčí lidi. Kdežto někde se stalo v těch schvalovacích orgánech, že oni byli takový spíš, že podlehli tomu, aby hlídali, jo? Aby vykazovali svoji činnost a svoji kontrolu nad tím. A profesor Daniel předváděl takový setirářství. Co to je za povl a pofidárny a manekiny a takový jaký sladký život. No já jsem vycházela spíš z své životní zkušenosti, že jsem měla já tento problém. Já jsem chtěla, a my jsme všichni vlastně dělali nějaký subjektivní film. Vycházeli jsme ze sebe, opírali jsme se o sebe, že jsme chtěli realizovat svoje životní kredo nebo svoje krize, které jsme sami prodělali. A lákalo nás, jestli dokážeme to stvárnit. I když to nebylo doslovný, že jo, to neznamená, že to všecko, co bylo tam, se odehrálo. No ale byla ta problematika, že přijdete o to původní směřování, že jdete, něco studujete a v nějaký osobní moment vás svede z té cesty a potom vlastně litujete a neumíte navázat. Ztratíte se v té spleti. A už pak někdo nemá odvahu, má pocit ztraceného času. Já vím jenom, jak rodiče mě przdili nebo přemlouvali, ať už se vdám, ať se na to ukašlu. Jo, ale mě to prostě štvalo. Mě štvalo to, že bych měla, co, že budu dělat. Tak já jsem třeba chtěla mít děti, ale chtěla jsem taky něco smysluplného dělat. Vedle toho, jako cítila jsem, že se nerealizuju, že někdo to nepotřebuje, někdo chce být třeba v určitým soukromým závěrem. A pak jsem měla zase další film o něčem jiném, kde jsem vlastně zase zvažovala tu látku, že ta ženská, i když si to vybere a má ten život, ten soukromý, tu rodinu a to všecko, co v pořádku je to všechno, no ale co, nemá tam doma partnera v tom děcku, jako intelektuální. Tam může se vydovádět s láskou, s city a se všudy, ale když to chce o věcech přemýšlet, o něčem debatovat, o něco usilovat, něco někde taky přiložit ruku k dílu, tak může leda vařit. Což nemusí být špatný, že jo?
může se taky v tom někdo vyžívat a vyžije se v tom. No a vyžije se a ve výchově potom děcka opustí rodinu a ty lidi koukají na jedno, jak vejří a nevědí, co s tím, že za pár let je šluz a ty lidi na koby nejsou, je to anulováno. Tak můžou se vrhnout na to, aby to komporta, čistounky, trvají na tom, že utírají každý prach a vysílují se tady jako nesmyslně. Třeba se někdo vyžívá perfekcionismu, nějaký pořádek a tak dá, ale neúčastnějí se vlastně toho usilování toho celého světa o něco, o nějaký pokrok, nebo aspoň o očistnutí sami sebe do toho, že tady byli, že to viděli, že se to snažili, že to pomáhali formovat. Lidi běžně se vidí jenom v tom, jestli něco znamenají, jestli jsou známi nebo nejsou známi. A to vidíte teďka takhle, oni zase na tu strunu bijou. A vlastně podporují něco, co je svým způsobem nemorální. Já bych byla pro větší přísnost, proto netajit se tím, že je to všechno těžké, že to není tak moc příjemné něco dělat pro všechny a nést za to zodpovědnost opravdu. Když se něco nepodaří, oni taky musí riskovat a musí šlapat na novou půdu a nemusí mít jistý výsledky. Ale tam to se ukáže, jestli to bylo jako opravdu snaha o něco, anebo třeba chyba, než prostě jenom tak se vykašlali na to. Juráček byl takový hezký chlapík, byl obklopený ženskýma, taky byl na ženy chytlavej, byl malej, křehkej, štíhlej, jakoby suverénně vystupoval, určitý věci jakoby věděl. A když si do toho dal, do té práce, tak byl plodnej. Byl schopen jako tu věc převzít a uvědomit si něco a prostě to napsat. Ale nebyli jsme útlí, jako v té škole se formovalo takový stupinky, kdo víc s kým kamarádil, tak já jsem víc kamarádila, řekněme, s Menclem, s kterým jsem seděla v první lavici a byli jsme oba takový trošku na začátku exkomunikovaný, on jako takový malý, mladý tele a já jako jediná nejstarší ženská. Že? Mě bylo už 27, což nebylo nic, ale oni, když byli 20 nebo 19, a ty ostatní byli, Šorm byl o 2 roky mladší, a Šorm a Máša, ty prostě hovořili spolu a tak jako spolu drželi. A vytvářili se tam takový debatní kroužky, což já dneska nevidím u těch žáků, které mám pod sebou, že by oni debatovali spolu. V pauzách mezi vyučováním tak se vždycky velmi debatoval. Šorm byl taky hodně na hudbu, protože měl ten operní zpěv a tak dál, tak byl taky fundovaný hodně. No a Juráček přes ty různý sci-fi a takový. A byl se nějakým Šmídem z režie, s jedním z mých kolegů z režiséru, více spjatej. Ten se ho chytil, ten Šmíd se opíral o toho scenaristu, že mu něco on vymyslí. Když to nám šlo spíš o autorský film, i když jsme uznávali, že je nutná spolupráce se scenaristy, ale spíš jsme se nechávali inspirovat jejich látkami, tím, že to zpracujeme po svým, že si člověk vydlabal to, co mu bylo blízký, že jo, a zakomponoval to do svých zase zkušeností. Protože já si myslím, že každý člověk má svoje téma v podstatě v sobě, co je pro vás důležité a nedůležité, co preferujete, jako máte teda morální kodex, kde vidíte to drama, nebo s čím vy zápasíte. A to jsem si myslela, že je důležitý, proto když děláte film a děláte nějakou látku, abyste to měl prostě v sobě, abyste tomu rozuměl. Aby to nemělo být jenom, že vy něco sdělujete, ale že vy vlastně přistupujete určitému tématu, abyste ho zpracoval, protože se současně tou prací od toho tématu něco dovíte. I když tam dosazujete určitý komponenty už pevně. Ale oni potom na sebe začnou působit a vy vlastně se o té látky dovídáte taky, protože vy s tím zápasíte, vy se hned dovídáte taky, co bylo falešný nebo falešný předpoklad, nebo co bylo laciný nebo módní.
nebo co nebyla pravda, nebo složitější, než jak jste to potřeboval, než jak jste si to tam dosadil, že jo? Protože každá pravda, každý moment má vždycky několik stránek podle zorného úhlu, jak se na něj díváte. Takže může být všechno pozitivní i negativní současně. Já jsem už před tím absolventským filmem, tak už v těch posledních prázdninách jsme se snažili v praxi něco jít dělat. Tak jsem šla do dokumentu, protože jsem věděla, že mě nenechají dělat dlouhý film na Barrandově. Notabene, když jsem věděla, jaký jsou tam poměry, taková určitá řevnivost, aby já se vrátila ze školy, kdy oni mi dělali, házeli klacky pod nohy, aby mě přijali s otevřenou náručí, to jsem neočekávala. A věděla jsem, že taky přijímají na Barrandov, že tam můžou se vrátit jako pomocní režiséři. Což já jsem neměla zájem, protože já jsem celou tuhle tu anabázi prodělala. Jo? A tyhle ty praxe jsem znala. Ale já jsem toužila jenom potom dělat samostatně. Takže už v tom třetím ročníku nebo před tím absolventským filmem už jsem se snažila a napsala jsem dokument. Já jsem šla na ministerstvo lehkého průmyslu zjistit, kde mají problém. Oni mě řekli, že mají problém v Náchodě s tím, že tam jsou fabriky, které zaměstnávají čistě ženy. Jo, a nemají tam jako muže a že prostě je tam potřeba, aby ty lidi měli zájem tam zůstávat, aby tam měli ty protěžky jako v tomto smyslu, že jo. Navíc ještě bylo tam několik internátů a já jsem chtěla dělat o mladých lidech, dokud jsem ještě mladá, dokud si tomu rozumím a dokud oni mě pustí k sobě, ty lidi. Měla jsem na vybranou několik internátů, ale jenom jeden byl v Bělovci pod uzávěrou. Tak jsem si vybrala ten po uzavření, protože jsem si myslela, že tam bude větší napětí asi v té Bělovci. Tak to bylo u Náchoda Bělověř a tam jsem se ubytovala na týden, abych to poznala. Oni mě tam přízemě v těch pokojích ubytovala, poznala jsem tam ředitelku a tak, ty vychovatelky a ty holky a ten život, jak to tam fungovalo, že jo, protože oni směli do kina s dovolenkou, nesměli courat večer. A jinak pracovali přes den, tak já jsem všude u nich byla, a pak jsem šla, napsala jsem si scénář a ten scénář nebyl schválený. A tak já jsem z toho filmu odešla. To byl dokumentární film a vlastně zpravodaj, to oni tam nechtěli. A já jsem s tím odešla otravená a náhodou jsem přišla do vědecko-populárního, kde jsem měla jednoho kolegu zaměstnanýho, scenarista. A s tím jsem tam hovořila a přišel tam ten ředitel náhodou a říkal, hej, vy jste tady, to, co děláte? Já říkám, no mám scénář, a oni ho nechtějí. A říkal, jo, ukažte mi to, přečetl si to. Říkal, může se dělat u nás, říká, to není vědecko populární. Říkal, to nevadí. A dělalo se to. Já jsem říkal, mám podmínku, chci to dělat se šoférem. Jo, chci kameramana k sobě. Protože u toho zpravodaje, v té praxi jsem udělala zkušenost, že mi tam přidělili kameramana a ten vůbec jsem ho nezahlídla, jsem mu nemohla ani říct, tomu dělat, co chtěl. Naprosto autonomní, ale to bylo v těch zpravodajském filmu, kde on šel po těch sportovcích a natočil si, co si myslí, že je zajímavý, co já jsem bádala, co bylo na nic, tak se si říká, to není nic pro mě. Tak jsme natočili Pytel blech. Promítlo se to v kyně, tam přímo na chodě a tam to mělo velký ohlas kyně, jo. Byla taková praxe, že když jste udělal první film, tak se za něj nedostal ten správný honorář. Jsem si ještě stěžovala Vávalovi tehdy jako mému profesorovi, že za ten první film, že mě nedali ten honorář, takovej ten nejnižší tabulkovej, ale že mi ho nedali s odůvodněním, že je to první film. Tak jsem říkala, tak čím víc ten člověk to potřebuje, jo, čím víc nemá prachy, čím víc je na tom jakoby hůř a mělo by ho to, mohlo by ho to i povzbudit nebo pomoct mu, tak tím ještě se musí doklepnout, ještě ho přiskřípnout. No říkala, že to je taková praxe. Jsem říkala, no ale že to říkáte vy, že nemáte k tomu postoj teda. Že taková praxe, tak neberu všecko, protože se je to takhle zvykem blbým, ne?
nakonec člověk měl vždycky tendence to, co vidí, že je špatně nebo není tak správný nebo spravedlivý, tak se snaží na to působit, aby to tak nebylo. A oni klidně přitakají. Jenom protože jsou na té druhé straně. No ale protože jsem na té druhé straně, tím spíš bych se měla starat o to, abych se nepřikláněla k tomu. To je pohodlný, že jo? Navíc ještě je to pohodlný. No, když jsem absolvovala, tak Baradov, skupina Šmíd a Fikár, byly různé skupiny a oni se dohodli, tehdy Hrabal začal velmi být známý. Prostě se dohodli, že by bylo zajímavý z těch absolventů, kteří všichni ti moji kolegové měli celkem úspěch s těmi absolventskými filmy, takže by mohli udělat takový celovečerák, že to nebude tak riskantní, když toho Hrabala, který už začal být tak proslulý, známý. Já jsem si vybrala tu povídku o Automat svět, protože to zrovna ještě vyšlo. No a jinak on to vydal a ten věděl o tom a tak si to, každý si přinesl, co by teda chtěl dělat. Já jsem si vybrala, to mě upoutalo. A taky, že tam ten Boudník to přímo jako fungoval, tak se mi to zdálo zajímavý. Bylo dohodnuté, aby byla stejná koncepce, že bude jeden kameramán pro všechny a že v každém vystoupí v mini roličce Hrabal. Tam byl sice společný kameramán, shodou okolností to byl ale můj muž. Ale nemluvili jsme o tom, o jiných věcech. Navíc já jsem byla v jiném stavu. Já jsem s takovým velkým dýchem dočel, že jsem mě museli přidržovat u kameru, že jsem se tam nedostala ke kuku. Byl to takový experiment, všichni dostali šanci dělat. Po letech potom, když jsem měla podlištanci a natočila Hra o jablko, což jsem byla k tomu scénáři přizvaná a s tou scénaristkou jsme to přepsali taky, jako ve spolupráci jsme to předělali. A taky mě s tím nechali, jakože jsem to mohla natočit v Kráťasu, protože tam zase šibrovali, mě tam a zpátky schvalovali, neschvalovali, nedovolovali. Nechtěli, aby milenec byl přítel toho hlavního hrdiny, jo, milenec jeho ženy. Že to by bylo neslušně takový. Jsem říkala, ježišmarja, ale prostě drama spočívá v tom, že se dělo věci, které se nemají dít. A jak pak mám dělat to drama? Jaroslava Kučeru musím říct, že jsem potkala jednou na Barandově, na chodbě. Pamatuju se na to setkání. Najednou šel proti němu, byl poměrně malej, štíhlej člověk a na těch schodech jsme se míjeli a on se tak jako významně pozastavil, jo. Já jsem ho neznala, tak jsem se tomu tak jako podívila, jako co je, jestli se teda známe, nebo co je. Nic hleděl, zase šel dál. Já jsem šla něco vyřídit, to jsem tam byla jako nějaká ta asistentka. A pak vím, že ještě ten týden jsem jela tramvají a byla prázdná ta tramvaj z toho Barandova. Když byl slunný odpoledne a v ty prázdný tramvají já jsem seděla a koukám, že je to ten týž člověk. Tam sedí a lidi na mě. Pak jsme se už neviděli. Potom po letech jsem už byla hotová. Natočila jsem ten strom a potkala jsem ho v klubu na chodbě taky. A on říká, viděl jsem váš divoký film. Tak jsem říkal, proč mi to vysvětlil, proč říká divoký film. Čemu říká divoký, ale to myslím, že mluvil o Pytlu Blech. Říká, no tak to prosím, ne, a on šel jako na projekci. Tam byly pravidelně v klubu projekce. No a seděli jsme vedle sebe, tak jsme tam přišli pozdě a našli jsme místa. Ale najednou on, při ty projekci, díval, místo na film se díval na mě. Potýt mě jsme. A prosím vás, dívejte se tam na to plátno. No nic. A pak jsme si sedli v klubu a já jsem na něho dorážela, ať mě vysvětlí, proč to klasifikuje jako divoký film. No vylezl z něho, že ne, že on to neřekl, že to řekl jasný, že je to divoký film. A jsem říkala, no tak sakra, máte svůj názor taky, ne? Tak když si nesouhlasíte, tak proč přebíráte ty slova? No tak jsme si začali povídat, že jo. Takhle útočně. No a nic, normálně jsme se rozešli a další den jsem ho potkala před klubem, protože tak se hodně chodilo do filmového klubu, to už bylo na Národní třídě ten filmový klub. A jsem ho potkala a tak jsem si na to vzpomněla a tak jsem ho zastavila
a říkám mu, zatýkám vás, půjdete se mnou, jo. A on byl tak jako to, tak jsme šli, a aby nás nikdo nerušil, tak jsme šli tak do hospody nějaký tam na tom kříži, na Národní, tam dole. To jsme si povídali a já jsem mu říkala, já jsem vám telefonovala a někdo to vzal a myslel, že jste to vy. A on říkal, jak to? A on byl sám. Ale tím, že tam to někdo zvel, tak pochopil, že jeho otec přijel. Tak já tím, že jsem při tý takový tý první jakoby zkoušce řekla, že tam někdo byl, já jsem ho upozornila, tak on si uvědomil, že přijel asi otec zvenku, který byl na chalupě a tak mě utek v tý hospodě, že musí ho někdo, může táta přijel. No, tak to začínalo tak jako tak disonantně vždycky. No a ještě nějaká schůzka, taky zase taková divoká, vždycky takový jako útoky, nedorozumění. No a pak jsme spolu začali chodit, ale on dodělával kocoura a na toho kocoura mě odjel. A to jsem už byla celá říčná, už jsem nemohla vydržet, že prostě tam šel dokončovat kocoura, nebyl tady v Praze, tak už byly schůzky den ze dne a najednou mě zmizel tam. No tak takhle jsme spolu začali bejt a zjistila jsem, že s někým chodil, no ale když jsme se začali častěji stýkat, tak on se rozešel. A hnedka jako, že spolu budeme. No a byli jsme spolu, sestěhovali jsme se, ale bohužel otravovali nás, když jsme prostě pak čekali dítě. Tak nás otravovali lidi, nechtěli nás nechat, třeba jsme točili spolu film, nemohli jsme bydlet v jednom pokoji, což mě vadilo, jo, jsme se vzali. Kvůli tomu, že jsme měli problémy spolu existovat třeba v hotelu na exteriéry. Tak kvůli tomu jsme se vzali. Tak takhle to bylo s Kučerou. Svatba byla bez rodičů, to vím, jenom že nám to rodiče strašně vytýkali, že nikomu jsme nic neřekli a udělali jsme si svatbu. Tak jsme potom tu svatbu vlastně a ty rodiče zopákli, když jsem měla promoci. Takže svatba byla, to mám vlastně v prstínku 63 na podzim. A Tereza, ta se narodila v květnu 64. Oni měli byt v Holešovicích. Důstevním domě takový jednopokojový byt, malinký. A rodiče se odstěhovali na chalupu v Lišce za Českou Kamenicí. Takže oni ten byt nám uvolnili a my jsme ten byt renovovali a vyměnili jsme ho s Jiřinou Štajmarovou za větší. Takže jsme pak bydleli v malé plynárni a tam odsud už jsme se stěhovali sem, tady odsud už. Tím, že jsem já udělala smlouvu s Broňkou Rikie, s Belgičankou na film o Cestu moravských jímek, tak tím jsem měla nějaký honorář v dolarech a on tam dělal kameramana, měl taky honorář zahraniční. Tak jsme se rozhodli, že si postavíme dům. I když to na to zdaleka nestačilo, ještě se prodala našim domem v Olomouci a ještě jsme měli dluh, ale byl to nějaký základ, že jo. Ostatní se splácelo. My jsme měli asi 6 projektů různých architektů. U každého jsme si vybrali něco, pak se to nedalo realizovat. Vlastně oni ani neměli zkušenosti. No vlastně je to zaznamenané v nějakých těch architektonických jejich těch, protože to dělal z Hubáčkového ateliéru z Liberce, jo, tam byla taková školka architektonická a to bylo Emila Přikryla projekt a on vlastně vedl architekturu tady na akademii, ten Emil. Byla to známá ta školka, tam odsud vyšli různí známí naši architekti. On tam zadal jako školní úkol rodinný dům. No a tak dělali všichni rodiny dům a my jsme si měli šanci teda se rodinných domů vybrat, co by se nám líbilo. A dost, to bylo ještě tady dost velký venkov, když my jsme se tady už stěhovali. Teď už tady spousta věcí nebylo postavené, které tady dneska jsou. Byla to těžká anabáze, opravdu bydleli jsme tady uprostřed ruin. Všechno jsme tady vybudovali, už jsme tady před 35 let víc už. No a ještě jsem tady přitáhla rodiče z Olomouce, kde jsme prodali teda jejich dům rodinej a otec tady potom zemřel po 2 letech. Takže už to má velkou historii.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: S hudební nabídkou digitální stanice D-dur se hlásí Vanda Dobrovská. Budeme poslouchat skladby Manuela de Falli, Johanna Ferdinanda Richtera, Karla Marie von Webera, Alexandra Borodina, Franze Schuberta, Františka Vincence Kramáře, Antonia Vivaldiho a Vítězslava Nováka. Úvodem to ovšem bude Ludwig van Beethoven. Jeho smyčcový kvartet číslo 11 F-moll v podání Epoch kvarteta.

95. dílo Ludwiga van Beethovena hrálo kvarteto Epoch. Autorem následující skladby je Manuel de Falla. Jeho koncert pro čembalo a komorní soubor nastudovala jako solistka Monika Knoblochová a ke spolupráci si vybrala opravdu dobrou společnost. Flétnistku Lenku Kozderkovou, hoboistu Vladislava Borovku, klarinetistu Karla Dohnala, houslistku Adélu Steinochrovou a Tomáše Strašila, ten hraje na violončelo.

Solistkou v koncertu pro čembalo a komorní soubor od Manuela de Falie byla Monika Knoblochová, spoluúčinkovali Lenka Kozderková flétna, Vladislav Borovka hoboj, Karel Dohnal klarinet, Adéla Steinochrová housle a Tomáš Strašil violončelo. Také další skladbu uslyšíme v příkladném stvárnění, jehož zárukou jsou interpreti jako sopranistka Hana Blažíková nebo basista Ivo Michl. Je to Dixit Dominus od Johana Ferdinanda Richtera, vokálně instrumentální skladba na text Žalmu 109. v nastudování Roberta Huga.

Johann Ferdinand Richter, Dixit Dominus. Zpívali Hana Blažíková soprán, Petra Noskajová mezzosoprán, Ondřej Šmíd a Hasan El Dunia tenor, Ivo Michl a Vojtěch Šafařík bas. Spoluúčinkovali členové souboru Pueri Gaudentes a kapela Regia Praha, řídil Robert Hugo. Vokální solisty teď vystřídá solista instrumentální, vlastně solistka, protože to je Sabine Mayer, klarinetistka a její umění budeme poslouchat v koncertu pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll od Karla Marie von Webera. V čele štátskapele Dresden stojí Herbert Blumstedt.

Tak to byl koncert pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll, 73. dílo Karla Marie von Webera. Štátskapele Dresden řídil Herbert Blumstedt, solistkou byla Sabine Mayer. Smithsonian Chamber Players, smithsonovští komorní hráči, si říká soubor, který působí už hodně dlouho. Založen byl v polovině 70. let a působí jako rezidenční hudební těleso komplexu amerických muzeí pojmenovaném po britském vědci Jamesi Smithsonovi, který zemřel bezdětný a celé své jmění odkázal Spojeným státům s tím, aby byl založen ústav pro šíření vědeckého poznání mezi lidmi. Součástí takto vzniklého projektu jsou i hudební soubory a například právě Smithsonovská společnost pro komorní hudbu, založená v roce 1976, je vůdčí organizací v hnutí historicky poučené interpretace ve Spojených státech. Smithsonovští komorní hráči pod vedením Kenneta Slovika pořídili spoustu nahrávek, které platí za referenční. My si v podání jejich členů teď poslechneme svitu pro dvě violy da gamba a teorbu od Maréna Marése.

0: Svitu pro dvě violy da gamba a teorbu od Maréna Marése hráli Kenneth Slovik, Jaap ter Linden a na teorbu Konrad Junghennel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A možná je na čase dopřát si také trochu velkého orchestrálního zvuku, symfonii číslo 2 H-moll, Bohatýrskou od Alexandra Porfirjeviče Borodina hraje Královský filharmonický orchestr, který řídí Vladimír Aškenázy.